V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Vyhnu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nechá.

z mých dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach, z dlouhejch nekonečných cest, co jsem polikal. V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když zhor vítr vál. Společně na

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu po týdnu zdraví Vítě Troníček, máme tu folková pohlazení. Kdykoliv se někdo někoho zeptá, co je na současné folkové scéně nejvíce v kurzu, pak v nevelkém výčtu osobností a interpretů určitě nebude chybět jméno Epidemie. Dnes už 20letá partička, která začínala jako normální folkové trio na jihočeských žánrových soutěžích, dvě kytary, kontrabas a trojhlasy a prospívané noci na sejšnech u táboráků či ve vodáckých kempech. Dnes už jako čtveřice s bicíma zaslouženě určují tep žánru, ukazují, jak si lze i v tradičně poklidných folkových vodách vydupat vlastní energický sound, jak zazářit i mimo folková pódia a pozor, pořád přitom zůstat srozumitelný i těm nejzarytějším kotlíkářům. Magii skupiny Epidemie.

0: Posloucháme novotou vonící album jeho české skupiny Epidemie, šesté v pořadí a jmenuje se Do sebe. Musím přiznat, že nejsem schopen být k ním kritický, protože se známe opravdu od samého počátku a jsem veliký fanda jejich počínání. Pravidelní posluchači folkových polazení vědí, že zde v našem pořadu vlastně nepouštím nic, k čemu bych neměl nějak blízko. Když namátkou vzpomenu na minulé pořady Kapky, Kubu Horáka, Bonce číslo 3 nebo třeba Fukanec či Žambuchy, vždycky odmítám být kritický, haltám a rozumím tomu, co dělají. Ale v případě Epíku to je hlubší spojení. Marien a Epidemie se totiž spolu poprvé potkali na konkurzu festivalu Zahrada v Jihlavském divadle na Kopečku někdy v roce 2004. Dvě vyklepané a vykolené začínající kapely před porotou a od prvního okamžiku mezi námi fungovala chemie. Jeli jsme spolu na vodu, absolvovali mnoho výletů, prospívali mnoho nocí i silvestrovských. Prostě stejná krevní skupina. A taky zdravá soutěžní rivalita a zkoušení jiných směrů, vzájemné porovnávání a výměna zkušeností, vše v nejhlubším přátelském duchu. Upřímné fandoství a muzikantské kamarádství a pošťuchování. Ostatně jsem kmotrem jejich prvního alba. To jsem normálně přesličku na pódu, co by krvelačný doktor operoval a album vyndal ke zděšení diváků z jeho útrop. Zažili jsme mnoho. Jednou nás přeslička vytáhl na Tofány, jak se tam teďka jezdila olympiáda. Z poslední šíleností loni na jaře jsme spolu sami pluli po Pastvinské přehradě na paddleboardech. Myslím, že byl ještě březen a kolem pluli ledové kry. No, to se mi pak těžko hodnotí nové album. Zatímco hudební kritici a publicisté oceňují Epidemii za progresy v muzice a jejich energii, já oceňuji naopak to, že i když se jim povedlo doplout do vod profesionální hudby, pořád zůstávají věrni tomu, co je ve folku nejdůležitější. A to jsou krásné melodické písně s velmi chytrými texty a obsahovým sdělením. Žádná výplň, prostě touha něco sdělit a prospívat se životem, tak jak náš věk přináší různé zkušenosti a mění pohledy na svět. Na nic si nehrát a jen hrát. Být věrohodný a žít muzikou a pro muziku. Jak snadný recept nejen k folkovému úspěchu.
1: Víš, kdybych nevěřil příteli, že má mě tak rád, sotva bych opřený.

Ta poslední lampa, co mi svítí, už dávno zhasne. Tak se ber sílu, tužku a papír. Najdi si víru, svý písmo svatý.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Kdybyste tak věděla, co si všechno představují, když se na vás dívá.

0: poděláte?
1: Sedím v baru a dívám se na vás.
0: No ne, já myslím, co děláte v životě.
1: To je komické. Představte si, že nedělám vůbec nic.
0: Chudáčku. A nenamáhá vás to příliš?
2: Epidemie. Výjimečné autorské kytarové duo z táboráku odrostlý Honza Přeslička, co by zakládající člen, a vedle něj Míra Vlasák, vyrůstající spíše na Beatles, který se přidal časem. K tomu nepřehlédnutelný uhrančivý zdroj energie, zakládající zpívající basistka Lucie Vlasáková, věčně poskakující za kontrabasem, pokud samozřejmě zrovna nedojímá posluchače nějakou baladou, a za nimi fenomenální jazzový bubeník Tomáš Hobzek. Od předposlední desky Prosklené nebe k tomuto albu Do sebe uběhly 4 roky. A co se změnilo? No vlastně nic, zaplať pánbu. Témata možná. Mohli bychom krásně jít do historie. Za mě bylo výjimečné už to první debutové album Stopy nezmizí z roku 2008 ještě s kytaristou Lukášem Kazíkem. Už tam Přesličkovy písňové nápady vynikaly originalitou a já předvídal zářivou budoucnost. Druhé album Maso, tehdy s kytaristou Dušanem Weinerem ze skupiny Chantre, bylo na mě trošku syrové, ale už tehdy se v sestavě zjevil Míra a epíci se rozkročili směrem k folk rocku. V roce 2013 si zahrali třeba i na Rock for People a všichni jsme bedlivě sledovali, jestli uspějí i ve světě velké hudby. Místo toho vstoupili do dějin album Kotlina, přinášejícím tématickou sbírku silných písní, odkazující na velké příběhy naší nedávné historie. Nikdo už neřešil, jestli se zvukem nevzdalují jádru žánru, protože obsahem a sdělením potvrdili svou folkovou duši. Ten vnitřní kompas písní směřující k dobru. Anděl za toto album byl zasloužený, je to už 10 let. Míra jako autor je stejně přesvědčivý jako Přesla a o generaci mladší kapely začaly rychle řešit, jak se na epidemie napodobit. To je vždycky klíčový moment v kariéře. Rok 2019 pak přinesl album Milé děti a opět se hrála roli autorská věrohodnost, jejich radost ze života. Naopak duchovní rozměr, pak tiší postcovidové album Prosklené nebe, nesoucí atmosféru rozjímání ve slavném neratovském chrámu v Orlických horách. Na existenční otázky se těžko hledají odpovědi, ale už samotné formulování těch otázek, to je úžasný a povznášející pocit. Ten mám i z alba Do sebe, které dnes posloucháme. Epidemie krásně stárne.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

I tuhle poctu slavným textařům a jemnou výtku směřovanou do hudebního průmyslu, kterou plně podepisují, nalezneme na albu Do sebe od jeho české epidemie. Přináší 13 písní, které kapela natočila ve studiích Svárov a Barrandov Sound v produkci Jardy Helešice. Mně osobně to přijde sympaticky živější, byť zvukově chlupatější než moderně vymazlané nahrávky Dalibora Cidlinského v jeho studiu Epíci natáčeli předchozí desky. Ale to je o pojetí, v tomto směru nelze hodnotit, co je lepší. Ale tady muzikanti přesně vědí, co chtějí a hledají a nabízejí. Prý hodně natáčeli pospolu, aby věrně zachytili tu živou koncertní atmosféru. Jo, to je myslím z nového alba znát. Ona ta koncertní energie epidemie je pověstná a nakažlivá. Autorsky je to teď tak půl na půl, ale ku podivu nejde o společnou tvorbu jednotlivých písní, jak jsme v minulosti viděli. Tady prostě chlapci Honza i Míra přinesli každý své písně a teprve jako celek do sebe zapadají a vytvářejí tím daleko širší a pestřejší záběr než muzika kapel postavených na jednom tvůrci. Notabene na 6. autorském albu.

kam utéct. S každým útěkem se jenom přiblížíš a se hůzou ucítíš.

ještě odstřihnou šňůru a zastaví proud, je ti zima a ty se ztrácíš.

Nemá cenu mudrlovat o tom, jestli epíci na novém albu Do sebe mohli udělat něco jinak a lépe. Chápejte, jde o kapelu, která si prorazila cestu a diváckou odezvu jim závidějí i zasloužilejší profíci. Prostě nemůžete brát nějaký mustr nebo měřítko na kapelu, která ví, co a proč dělá a dělá to dobře. Obvykle u nových nahrávek říkám, jestli tam náhodou nechybí nějaký hit, ale tady to je hitůvka jedna za druhou. Uvidíme sami časem, jestli se z toho něco ujme. Jestli mě něco mrzí, tak asi to, že zůstávají utajení širšímu světu. Za to v tomto případě může trochu vydavatel. To album si vydali sami, nebo je tam podepsán přímo kapelník Honza Přeslička. Myslím, že být muzikantem a být producentem nebo někým, kdo to album dostává do světa, to je dost odlišná práce a na to Přesla asi nemá. Takže ano, tohle album asi zůstane utajeno širšímu světu. Ale to neznamená, že by to tak mělo být. Jejich chytré písničky dost kontrastují s přihlouplou produkcí většiny soudobého hudebního průmyslu. Řekl bych, že texty současných popíkářů jsou opravdu daleko vzdáleny tomu, o čem bychom mohli říci, že tohle není blbé. Omlouvám se za ten výraz, ale pokud si předchozí větu zasazujete do správného výkladu, pak nemám strach používat češtinu v plné kráse. Když poslouchám třeba Radiožurnál, který nás nešetří novinkami z českého popu, skoro se až stydím za naivní a nedospělé mudrlování při poslechu, které obsahem cílí na naivní, já nevím, asi 14-leté pubertěčky, jako 50-tník, to prostě chápat nemohu. Epidemie by rozhodně byla řešením v playlistech proudových rádií, protože není pravdou to, co se obecně míní. Písničky prostě nejsou spotřební materiál, konzumní zboží, které se prožene hlavou a neměly by zanášet duši a hlavně neměly by nutit posluchače přemýšlet. Hloupé věci prostě budou hloupé. A je smutné, že kvůli nim a vydavatelským tlačenkám mají chytré věci, jako třeba tyhle otepíku, mnohem menší šanci se prosadit.

0: A to bylo moudro od Cefura pro dnešní folková pohlazení. Věřím, že vás ale přesvědčili spíš ty písničky. Ono. Ostatně, co vám mám o muzice vykládat? Muzika umí mluvit sama. Notabene, ta od Epíku. Gratuluju tomhle čtyřlístku k dalšímu úžasnému albu. Nevím, jestli za to pozbírají anděli, asi ne. Nevím, jestli hudební kritici nad tím budou hýkat, nebo jestli si toho nějak někdo vůbec všimne. To je jedno. Mně se to album moc líbí a věřím, že posluchače Epidemie nesklame. A to není málo. Tak mějte se báječně, přátelé. Folková polazení končí, od mikrofonu se loučí, Epidemii zasažen Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšte z toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná další díl, u něj vás zdraví, vítá a přeje taky dobrou zábavu. Už dopředu Patrik Rozehnal, přede mnou už sedí natěšený Ondřej Kepka. Ahoj Ondro.
6: Ahoj, ahoj tobě i posluchačům.
5: Jsi zmrzlý po tom, co začali zmrzlíci?
6: Zajímavá otázka. Mírně ano, ale já už jsem si začal zvykat na ty změny počasí, takže...
5: Jo, jako že to bude zima.
6: Vždycky ráno radši kožíky plavky sebou, takže...
5: Dobře, vážení, doufám, že vám nezmrzne úsměv na rtech, začíná Humoriáda.
0: Humoriáda.

0: Vítejte ještě jednou v Humoriádě, v pořadu, který vám nabízí ukázky z archivu plného zábavy a dnes z těch ukázek možných bude vybírat Ondřej Kepka. Co to bude?
1: No, já sáhnu, myslím, k absolutní jistotě takovému císaři všech císařů, k Janu Verichovi. Delikatesy humorné úvaz 60. let.
0: Ano, povídání o srandě.
1: No tak, jsem s tím.

0: No a teď, co se teda skrývá pod tím slovem sranda, jaký to má význam? Je to druh, je to stupeň legrace, že ano? Je to šprým? Není. Slovo šprým, to slovo, a se mně se zdá, je skoro už ironický pojem, něco, to popisuje něco, co autor považuje za veselé, ale ono to vlastně zdaleka není. Tak teda šprým to není, je to žert. Žertovat to je takový vyhraněný pojem. Má moc významu, je to veselé, usměvavé. Má to budit úsměv, ale ne chechtot. Tak je to teda prča, no to je tedy špatný slovo. To nemám rád. Taky už se snad málo říká. A mimo to je slang, to je věc, která pomývá. No tak, co to teda je? Je to legrace? Ano, je. Ale je to taková vyšší stupeň legrace. Taková legrace, že už je to sranda. Když se řechtáme a kutálíme smíchy a prohýbáme se smíchem a slzíme, zajíkáme se, je to vrchol veselého momentu, takový orgazmus veselý. To se dá, to může být v kresbě, to může být ve fotografii, to může být v příhodě, to může být v dění na divadle, to se může stát, se může malovat, to je humor. An sich, jak by řekli Němci, sám o sobě, který už jakoby stál sám, zdánlivě ovšem. Protože každý humor je jenom ve vztahu k lidem, bez lidí by nebyl humor, by byly než příhody a nikdo by se jim nesmál. Protože humor vyžaduje lidský smích. Ale ta sranda, to je taková téměř nadskutečnost, takový samoprávný původní smysl lidového a nikoliv slangového slova. To je slovo, které nemá kořeny ve sprostotě a jestli ho tam někdo slyší, tak on je vinen, protože má špinavé myšlenky. To nemá kořeny ve sprostotě, v nemravnosti. To je člověčí, lidské a tudíž skutečně lidové slovo, sranda. Abyste mě chápali, to, co tady říkám, to není vůbec obrana toho slova. To slovo se ubránilo tím, že je a že už je 100 let možná, že díl, a že je a je nesmrtelné, protože je na rtech milionů slušných a čistých lidí denně.
1: Taková úvaha na obranu, řekněme, toho slova sranda, které v té době nebylo tak obvyklé, dneska už je to naprosto běžné. Vnímáš nějaké jiné slovo, které dnes ještě tak jako si hledá své opodstatnění ve společnosti?
2: V souvislosti s legrací jako, nebo se zábavou. No já si myslím, že se tak hodně diskutuje o slovech klaun a komik. Jo, že
1: v jakém smyslu?
2: No, protože být nebo kašpar ještě, jo, to je takové...
1: Mně se tu vyskytlo, když jsme avizovali, nebo avizujeme náš pořad Hvězdné návraty o víkendu, kde říkáme, že je to o hercích a komicích, tak se tu objevil názor, a teď je to to samý.
2: No a to je...
1: A já myslím,
2: no,
1: že ne.
2: No samozřejmě, že ne. Ale to je trošku tragédie dnešní doby. Ale já jsme v humorném pořadu, takže nechci začít filozofovat na to téma. Ale zúžit hereckou profesi, která je jakýmsi takovým spojníkem mezi autorem a divákem na prostého komika, to je jedna z drobných částí herecké práce, je bavit. A to je právě trošku problém dnešní doby, že z herců obecně máme pocit, že se mají stát jenom komici a baviči. Takže když se vyjádří k něčemu solidnímu, tak prosím tě, mě už se to taky párkrát a ty mlč, vy jste takový šašci, běžte dělat, jako ty šaškárny.
1: No, ono, já vnímám tu kategorii komik, že to se tak jako, to je jak matematicky, do té množiny těch herců to částečně patří, ale vystupuje to i na myšlenek, protože komik může být i naprosto neherec. Může to být člověk, který baví, umí stvárnit legraci, ale není to herec.
2: Samozřejmě, pak může být slovo komik se dá přeneseně říct na někoho, kdo nechtěně je komikem, že jo? Je to takový komik v nějaké pozici, jo? Nějaké seriózní pozici, ne, takový komik. A to je právě i problém třeba Šaška, že jo? Protože Šašek může být jako, ty jsi takový Šašek jako ve smyslu, že jsi zábavný, ty jsi takový Šašek jako zase, že děláš ze své pozice Šaška omylem v podstatě, jo? Král má svého Šaška, který ho měl bavit, jo? A to je právě, já myslím, že i pan Werich měl na tohle téma velmi hezkou úvahu o klaunech a šašcích, jo. A klaun je vysloveně typ postavy cirkusu, že jo. To je figura, která má ty dlouhé boty, ten červený nos a tak dále. To je prostě generacemi vytvořená postava, která má určité atributy, určité vlastnosti, které prostě dobrý herec může nebo měl by umět zahrát.
1: A teď už jsem se potkal s tím, že některé děti se ho bojí.
2: Ano,
1: jak
2: ano,
1: vypadá.
2: To je, no dnešní, jo.
1: No, v dnešní době, kdy oni se bojí teda ledasti.
2: No tak ono, já vím, že byla řada detektivek, kde ti klauni vystupovali v rolích agresorů, že jo, tak to je potom těžké. No tak, ale to jsme začali tak jako, opravdu jako z hlouby.
1: Tak koho dáme? Tak dáme proti klasickému herci.
2: Ano, ano.
1: Typického komika, já zkusím. Takže ano. Jan Werich, Ačko a Bčko, Pepa Náhlovský.
2: Výborně.
1: Vy si vyberte z těch kategorií a z těch jmén právě teď svého favorita. Dejte nám vidět SMS-kou na číslo 90 011 04, píšete Humor Mezera A nebo B, anebo volejte přímo do studia na hlasovací telefon 731 800 900. Pravidla jsou jasná, čísla znáte, teď už je to jenom na vás, tak do toho.
3: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jan Verich proti Josefu Náhlovskému stojí v prvním souboji v Humoriádě a vy se můžete vyjádřit k těmto pánům a svého favorita zvolit do éteru, dát mu bod prostřednictvím telefonní linky 731 800 900 a naslouchá vám dnes společně se mnou také Ondřej Kepka. Dobrý den.
2: Miroslav z Karoviny, dobrý den pane Kepko, dobrý den Patriku i vám.
3: Dobrý den.
2: A při veškeré úctě k panu Verichovi hlasuju pro Pepi Náhlovskýho.
1: Dobrá, dáváme mu bod a děkujeme moc. Ať se daří. Kdo volá teď?
4: Dobrý den, tady Milan ze Soběsluk. Zdravím vás a i pana Kepku. A hlasoval bych pro pana Náhlovskýho. A přeju vám hezké odpoledne.
1: Taky, ať se vydaří i vám. Děkujeme moc za to přání. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
5: Dobrý den, já vás zdravím. Ogazím ve studiu.
3: Děkujeme.
5: Tady Petr Zezdolnek.
1: Ano.
5: A musím říct, že pan Verich se trochu mýlil.
1: Jo.
5: Protože prča, ta existuje tady do včelku. U nás.
1: Dobře.
5: A hlavně, když slyším, když má Patrik takové hosty, jo, kdy je to obrovská prča v tom studiu taky, takže se bavíme všetci.
1: Dobře, tak jo.
5: Nejenom vy dva. No a co se týče komika, tak příkladem je pan Šmolda.
1: Ano.
5: Není herec, ale je komik.
1: Ano, je to tak, vlastně nevystudovaný herec se dokáže pobavit.
5: A když se tak bavíte v tom studiu, tak já jsem zapomněl už, koho mám vybírat.
1: Verich nebo Náhlovský?
5: Jo, Náhlovský, už jsem si vzpomněl.
3: Ano, děkujeme, díky.
1: I díky vám vyhrál na plné čáře, ano. Takže měníme šuplíček z interprety od Jana Vericha, se dostáváme k Pepovi Náhlovskému, povídání o Popelce.
6: Přátelé, tato pohádka patří mezi ty smutnější. Prosím, abyste se tak podle toho chovali. Není zde žádného důvodu k veselí, slečno. Je třeba plakat nad osudem některých lidí. O Popelce. Milé děti. Byla jednou jedna rodina a ty neměli tatínka. A neměli ani maminku. A ani žádné děti. Familie, co? To je radost. Ty, když přijdou na návštěvu, nikdo. Přátelé, za to vedle nich žila familie, hamba mluvit. Těch bylo jako psů. Máma, táta a 10 dcer. Zajímavé je, že holky byly navzájem nevlastní. Otec, kterému se říkal u nich ve vsi oživlá pípa, měl z prvního manželství jednu dceru a matka, které se říkalo šlapací Pepka, měla 9 dcer, které se jmenovaly Lorchen, Zoja, Sinegurd, Aranka, Asunta, Vankli, Jamila, Očipuč a Šukíla. Tatínkově dcerce se říkalo Popelka, protože nedala cigáro z ruky. Ze všech dcer, milé děti, abyste se nestrhli, pracovala jediná Očipuč, jejíž tatínek pocházel z čečensko-ingušské oblasti, protože jakoby tatínkovi z oka vypadla. Ostatní holky neměly stabilní zaměstnání a většinou vypomáhali v oživení valutového trhu v Praze.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Netradiční pohádka v podání Pepy Háhorského, tedy verze ano. Slavné popelky. No, Ondro, slavné...
3: Jsem zvědavej.
1: Slavná rodina, rodiče. Vymýšleli si maminka třeba pohádky nebo tak? Nebo se jelo podle klasického schématu?
3: Ku podivu tatínek si vymýšlel pohádky. Maminka mě četla klasické pohádky a pouštěla mě rozhlasovali jsme v rádiu.
1: Ano.
3: Tak rozhlasové nahrávky Československého rozhlasu, ve kterých často účinkovala, nebo můj strýc Jaroslav. A sehnala si vždycky kopii na kotoučový magnetofon ještě tehdy, takový, já jsem pamětník, jo? Potom už na kazeta. A pouštěla mi to jako tu nahrávku, takže já jsem slyšel krásné věci. No a tatínek ten vymyslel například pohádku o jeřábu. Táta byl trošku, nebyl strojař, ale měl velký vztah k strojům, takže tam byl jeřáb v hlavní roli,
1: ano.
3: Který pomáhal Jeníčkovi s Mařenkou, když se ztratili v lese. Vyjel nad les, jo,
1: ano.
3: A rozhlédl se, jak byl vysoký ten jeřáb, jako po tom lese. Až mi jde slza do oka, jak si na to vzpomenu, že to táta vyprávěl a vlastně pomohl je navigovat do té perníkové chalupky. Čímž tedy málem skončili v té peci u té babičky, ale babice teda, nebo ježibaby, nebo jak se to... No takže tatínek byl jako tatínek a maminka teda říkám, buď klasiku, anebo měla tu rozhlasovou pomůcku.
1: Mm-hmm.
3: Takže to bylo...
1: Ty bys mohl tím nápadem pomáhat i býval Pepovi Náhlovskému verze, Popelka, jeřáb a takový.
3: Úžasné je Pepík Náhlovský, jak to byl vzdělaný pán a učitel, že jo, svojí původní profesí a jak vlastně vytvořil tuto figuru toho, jak to říct správně a slušně, no prostě tak...
1: Ňoumy,
3: poplety. Tak to je krásný případ vlastně hereckého úkolu svým způsobem, když jsme tady to téma odevřeli, že jo. Luděk Sobota, to je taky úplně jiný člověk, než jako známe z těch pozic. Že
1: herecký úkol, to mě napadá.
3: Ano.
1: Kdysi se dělávaly akademie, hrály se představení třeba i na základních školách, taky vás to potkalo.
3: No ježíš, já jsem to moderoval, pozor, tam začaly mé moderátorské začátky, ano. Já jsem to moderoval často a předváděli jsme různé etídy, různá vystoupení, různé projevy tam byly, že jo, taková estráda, ano. No, prostě takové pásmo, jako různých, ano, akademie byly.
1: Jo. Vážení, čím budeme pokračovat? Josef Náhlovský byl vámi vybrán, tak ještě jednou ho můžeme pozvat do vysílání, dokončí pohádku o Popelce. A nebo se rozhovoří Petr Novotný o setkání se zákonem. Vybíráte vy. 731 800 900, telefon pro vaše hlasování, přímé volání do studia. Pro SMS-kaře je tu číslo 90 011 04. Pravidla jsou pořád stejná a jasná, tak zase vybíráte druhý souboj teď v Humoriádě. Do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslechneme si ještě vyprávění o Popelce anebo o setkání se zákonem. Bude mluvit Josef Náhlovský anebo Petr Novotný. Vybírat si stále ještě můžete vy na telefonním čísle 731 800 900, kde volíte své favority, anebo se můžete také odhodlat k napsání SMSky a to pak posílat na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B. Teď ty vaše telefonáty. Dobrý den, přejeme s Ondřejem Kepkou.
2: Dobrý den, Karel Bojkovi, zdravím pana Kepku i vás, Patriku.
1: Děkujeme.
2: A já bych si přál pokračování Pepika Náhlovského.
1: Píšeme mu bod a děkujeme. Kdo další?
3: Honza, dobrý den. Zdravím vás, panové, do studia a udělal by mě radost, kdyby pokračoval Pepiček Náhlovský.
1: Dobře, tak jo, bod pro něj další. Děkujeme za zavolání do Humoriády. Dobrý den po telefonu dalšímu hlasujícímu.
4: Dobrý den, já bych chtěl určitě pokračování pana Náhlovského.
1: Dobře.
5: Masivní útok úplně.
1: Ještě někdo to stihne, vítejte u nás.
6: Dobrý den.
1: Překvapení, že jste se dovolala. Tak co to bude, Ačko nebo Bčko? Ne, vypadla posluchačka, tak kdo je další v pořadí na telefonu u Moriádnické?
7: Dobrý den, u telefonu Jana z Uherského Hradiště. Zdravím vás.
1: Taky.
7: Vašeho hosta.
5: Díky.
7: Pana Kepky. Ve vaší práci vám přeji všechno nejlepší.
5: Děkuju moc, děkuju.
7: A já bych prosila Ačko. A děkuji, nashledanou.
1: My děkujeme vám za pomoc a vybrali jste si. Zůstaneme u Josefa Náhlovského a u Popelky.
8: Jednou odjel tatík na burzu a řekl dcerám, co vám mám přivést, milé děti. Holky většinou chtěly hadry a šminky, jenom Popelka řekla skromně, tatínku, přines mi to, co tě cvrnkne první do nosu. Otec na burze nakoupil a pro Popelku pořád nic. Až najednou ho do nosu cvrnkla typická vůně oříšků. I přivezl Popelce 3 litry ořechovky. Holky se jí smály, ale Popelka byla spokojená. Však se bude hodit, říkávala, a taky, že jo. Jednou pořádal jeden slušný chlapec ze starostrukturní rodiny večírek, na kterém byl i naftový magnát princ Abu Šklíbí El Šarja ibn Čučo. Děvčátka na večírku pila bols a vizoury, jenom Popelka skromně popíjela svoji ořechovici. Když pak děvčata splnila svoji občanskou povinnost vůči přítomným na mejdanu, odebrala se k ránu domů. Druhý den Abu Šklíbí hořekoval, protože nemohl zapomenout na typickou vůni ořechovice. Já chtěla sehnat tu holku, co já cítila ten zvláštní smrádek. Tu já chtěla si odvést ukázat tatínek emír do Šarja. Hořekoval Abu. Všichni pasáci v Praze mu vodili holky, různě navoněné Diorem, Poissonem, Ninou Ricci, Rafaelem a tak dále, ale princ vždycky jenom čuchnul a řekl fuj. To není ono. I Popelčiny ségry přišly navoněné pitralonem, ale prince neoblafli, až pomohla náhoda. Jednou v noci se princ vracel z flámu a v perlovce najednou ucítil typickou vůni ořechovice. Byla to Popelka, která tam byla na šichtě. Princ jí popad a už je nikdo nikdy neviděl. Po Popelce jako by se zem slehla. Až naši montéři, kteří se vraceli z Emirátu Šarja, vyprávěli, že slyšeli zpívat děti z Bambini di Harem podivnou písničku, která zněla asi jako Epa ty páčku jíst doma.
1: Humoriáda. Pálilo se u vás někdy? Alkohol, myslím.
5: Já rozumím. Nejsme, milí posluchači, vůbec na tom domluveni. Na těch... Ne. My jsme takhle jako rodina nedisponovali těmi...
1: Ovoce nebylo.
5: Nebylo ovoce.
1: Jinak to, aby byla.
5: Na chalupě občas třešně, ale nenapadlo nás to, tu třešňovici, jako ne. Pálit. Ale samozřejmě rodina z maminčiny strany pocházela z Moravy, takže samozřejmě o tom lecos vím, ale co jsem zažil jako návštěva.
1: Mm-hmm. Někdo měl sklípek třeba i na Moravě?
5: Ano, ano, dodnes, ano. Takže moje první zážitky, ale především s vínem, teda musím říct, jako studia, ochutnávky. Nezapomenu,
1: byli ve vlastním sklípku.
5: Ano, ve vlastním sklípku. Nezapomenu, když jsem jako naprostý neználek dostával první školení, jako teď to nemyslím ironicky, ale jako, že tohle je rizlinkrýnský, tohle, jo, abych to jako dovedl poznat. A že co mě bude nejvíc chutnat, takže si můžu odvést, jo. A já jsem snad poprvé v životě pil víno v té době, to už je teda hodně let, a tak jsem řekl toto, že teda ten majitel úplně zbělel a proměnil všechny barvy, protože to bylo nejvzácnější víno, který tam měl. A já jsem neon perfektně prostě zacílil, řekl jsem toto jako znalecky, jo, jako jsem si vybral, tak mě ho musel.
1: Teda. No tak když tě trénovali, se nemohli divit. No.
5: No přesně. No,
1: a vydrželo ti to takhle? Do dnešní doby, že třeba neomylně, když by ti někdo dal slepou ochutnávku, tak by si šáhnul a asi po něčem hodně drahý.
5: Tak pár těch asi základních věcí bych, takové ty, jak to tak bývá, ty extrémy, jako asi hodně dobrou věc a hodně špatnou bych poznal, ale takový ten dobrý střed asi bych, tam bych asi plaval. Myslím jako ochutnávka a říct, co to, bych si netroufal, na to jsou jiní odborníci.
1: Když jsi se poprvé opil ve sklípku, bylo to pod dohledem? Nebo
5: no bylo to pod dohledem, jo. Ano, bylo to pod dohledem, bylo to s rodiči, taková zvláštní zkušenost to byla, ano. Já si pamatuju, že jsem se probudil tedy v nějakém pokoji, teda, který tomu byl určen, a pak si pamatuju, že ležím pod nějakou třešní, která tam byla, nebo pod nějakým stromem, a nade mnou ten, já radši nebudu jmenovat tu rodinu, abych jim neudělal ostudu, se skláněl strýc, tedy, on to nebyl strýc, ale říkali jsme mu, a jako říkal, musíme jít domů. A pak byl takový mlha a pak jsem se probudil, to byl zážiteček teda, no. Ale zase to bylo takové řízené,
1: ano.
5: Jako řekl bych, že to nebylo.
1: Vypráví a vzpomíná, ano. Ondřej Kepka u nás
5: v Humoriádě. To jsem si teď dal teda. No.
1: Čemu všemu se dostaneme díky ukázkám. Teď je to další hudební Pavel Bobek a pak vybíráme opět s Ondřejem Kepkou nějakou ukázku pro vás v Humoriádě.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, dnes je naším hostem Ondřej Kepka. Teď si zase vybírá ze seznamu ještě zbylých jmen. Co to bude?
2: No, mám tady herečku i komičku, když jsme pořád u toho termínu, Jarku Obermajerovou, Jaroslavu Obermajerovou. A ta prý hrála v Kladně Romeo a Julii, pravděpodobně tu Julii, teda pro školy.
1: Tak co se u toho dá zažít? Ano. Z pořadu, než se zvedne opona právě teď.
3: Ano, publikum dokáže být někde ďábelské. Já mám takovou historku z Kladna. Hráli jsme Romeo a Julii. Už je to trochu let. Já jsem hrála Julii a můj kolega Michal Pavlata, ano, hrál Romea. A hráli jsme to nějak dopoledne pro školy, tak 13 let, děti 14.
4: Čili ve věku Julie.
3: Tak nějak, ano. Nebyla jsem daleko tenkrát od nich. A oni prostě po nás házeli takový zvlášť nějaký ty bábrdlata, cvrnkali a hlavně řvali strašně. A my jsme to nějak vydrželi a do té balkonové scény, která je krásná, tam nijeme a slunce a luna, všecko láska. A už to bylo hrozně a ten Míša Pavlata to nevydržel. Vylez na rampu, podíval se na ně zlým bokem a říká, komu se to nelíbí, ať jde okamžitě do školy a učí se dál počty. No ty děti stvrdly. A opravdu bylo ticho až do konce představení, ale nám už se nehrálo dobře, byli jsme, že opak zase dál ta balkonovka, nebylo to takový moc dobrý a byli jsme rozladěni, otrávení. Já jsem se odličovala v šatně, najednou někdo ťuká a tam stály čtyři holčičky a strašně uplakaný. Říkali, víte, nám se to strašně líbilo, my jsme byli od začátku potichu a všem jsme říkali, ať jsou ticho. A já jsem si uvědomila, že vlastně kdybych hrála jenom pro ty čtyři holčičky, kterým se to líbilo, tak že to vlastně stalo za to.
4: Ano.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaroslava Obermajerová nedávno oslavila taky své kulatiny.
2: Ano.
1: Jak na ní vzpomíná Ondra?
2: Žádnou elegraci dneska. Já jsem jednou fotil dokonce, ano, pozor, fotil pro jeden časopis na titul. A to bylo úžasné, protože Jarka, vždycky jsem si chystal, že jo, ten říká, Jarka, mám pro tebe speciální objektiv, jako on říká, to je zbytečný. Vždycky říká, ne, víš, jak to, ale to je úplně jedno, já se tady
1: a,
2: takhle
1: postavím. A co to je za speciální objektiv na Jarku?
2: No, jako milosrdně, no. No, mimochodem to Pepa Špelda, ten, když točil Nemocnici na kraji města, tak měl speciální filtry pro určité herečky. Kameramani umí jako vylepšit design, vylepšit tvář. To je v moci kameramana i fotografa. Aha. Filtrem jako zjemnit třeba některé neduhy a dneska se dají dělat samozřejmě lecjaké věci, ale tohle je poctivá cesta, to není umělá inteligence, která udělá cokoliv.
1: Dnes se to dělá dodatečně, tehdy se to dělá už na place.
2: Tady. Ano. Ty metody jsou akorát byly složité a nešlo to, co jde dneska. Že? Dneska
1: zmíním. Takže když jsou dámy, které třeba říkají, já se nechci fotit, já nejsem fotogenická, stačí dobrý objektiv.
2: Dobrý objektiv, ano. Všimněte si, milí posluchači, třeba v amerických westernech v jisté době, když je záběr na dámu, tak je taková mírně jako rozmazaná. A pak je prostřih záběr na toho kovboje a to je takový drsný, nasvícený. Přitom je to stejná situace.
1: Ano.
2: Jo, to byla dokonce byl styl. Takový se to dělalo, že dámy měly speciální světlo, chlapi taky. No, ale potom jsme se sešli tedy v jednom nekonečném seriálu, posluchači asi vědí jakém, ve kterém Jarka hraje a ona byla neuvěřitelný improvizátor. Takže když tam prodávala, že jo, to pečivo, tak v textu bylo něco, dáte si koblihu, nebo jo, takový normální. A teď tam přišel třeba nějaký herec na menší roli, naučený ten text doslova, že jo, měl jeden obraz, že jo. A viděl, že tam má, a on, na Jarka najednou, máme čerstvý pyrohy, a teď bylo vidět na tom herci, který vyděšený, jaký pyrohy, tam žádný, ale ty jsou výborný, a ona viděla to vyděšení, tak říká, vy jsi byl radši koblihu, že jo? Jo, on už ani neřekl nic. Ona dokázala a s paní Hadrbolcovou vytvořili nádhernou dvojici takovým improvizovaným, ale kvalitním takovým šumem, jako vyplnili vlastně ty dialogy humorem a takovým nadhledem. Takže jak si jako herečky velice vážím.
1: Říká Ondřej Kepka, co řeknete vy na nabídku Jaroslava Obermajerová ještě po druhé povídání o nervech, anebo scénka s Ivankou Devátou a Danielem Rousem, nazvaná Smolíček Pacholíček. Vybíráte si poslední scénku nebo poslední ukázku právě vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: To byl hit, co?
1: Spíval no to jo. No
0: Ondra Kepka tady... vzpomínal, ano.
1: Ano, já jsem se tady zpíval.
0: A my pokračujeme.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Poslední ukázka s kým? S Jaroslavou Obermajerovou, vyprávění, vzpomínka nebo scénka Daniela Rous a Ivanka Devátá. Vy si vybíráte a věnujete svůj hlas po telefonu 731 800 900 svému favoritovi. Kdo tam je teď?
3: Dobrý den, tady Vlaska na ulice.
0: Ano.
3: Zdravím vás. A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Bod pro ní, varianta B tedy. Děkuji moc za zavolání. Kdo teď volá?
4: Dobrý den, já vás ještě jednou zdravím. Tady Petr ze Zdolnek. Všiml jste si, Ondro, jak Patrik to má vyvážené?
1: No.
4: Vždycky dává stejnou váhu. A jak si má člověk potom vybrat mezi těma dvěma?
0: Ono taky záleží, jak vy postupujete. Já si můžu cokoliv vymyslet, dát do seznamu, ale tak jako záleží. No. Povídejte, co jste vybral?
4: Také furt pálím tady. Uh-huh. Akorát to piju, když se léčím jenom.
0: Dobře.
4: No. A dcera se mě ptala, jestli mám pro ně 30 litrů na svajzu, takže to mám, no.
1: No prosím, to jste dobrý.
0: No. Vidíte, dřív se pekle perník a dneska.
1: Dneska s tím perníkem bych byl opatrný taky dneska.
0: No, pekl.
4: Se nenechám zhnit ty trnky tady.
0: Co vybíráte, no. Ačko nebo Bčko, tak. Petře?
4: No právě, to je
0: no.
4: To.
0: No?
4: No asi paní Devátu.
0: Dobře, tak jo.
1: Jste to napovolili.
0: Pro ní a ještě stále není rozhodnuto, no. Kdo pomůže rozhodnout, dobrý den.
5: Ano, dobrý den, já vás zdravím všechny, děkujem za pěkný písničky, pana Kepky zdravím.
1: Děkuju.
5: A přeju mu hodně zdraví a i panu redaktorovi.
0: Děkuju.
5: A prosila bych Ivanku Devátou.
0: Dobře, tak jo, tak děkuju. Vyhrála to nakonec Ivanka Devátá s Danielem Rousem, Smolíček Pacholíček, právě teď pro vás ve vysílání Humoriády.
6: Žiju s jelenem, vždycky mi dovolí flákat se celý den a nejít do školy. V paroží vozí mě, ač je trop na nohy, laně mu po zimě nasadí parohy. Kdo je?
7: Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku.
6: Ani mě nejde, jelen mi to zakázal.
7: Ale mě se nemusíš bát. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a jdu se podívat, v jakém prostředí žiješ a jak je o tebe postaráno.
6: A proč se jako zajímáte? Zrovna o mě?
7: No, přišlo nám udání, že tě vychovává jelen Podivín a ten Střída laně jako ponožky.
6: Co je to za blbost? To mě udal myslivec, že jo?
7: Bez komentáře.
6: No, ten tady prudí každý den. Ha, prý se stal myslivcem jenom proto, aby mohl chodit bez maturity na vysokou.
7: Podívej se, a co ten jelen? Jsi u něho rád? Cítíš se tady doma?
6: Jasně, jelen je fajn. Je s ním sranda, pere, vaří, uklíří, koupe mě.
7: On tě koupe? A to na tebe sahá?
6: Co snad ani jinak nejde, ne?
7: Oh, ale jde. Mohl by tě z dálky ostřikovat hadicí. To je teďka nový trend. Bezdotyková koupel je pro dítě nejméně traumatizující.
6: Ale když jelen mě i mydlí.
7: No to tedy zašel daleko. Tedy Smolíčku, Pacholíčku, otevři mi svou světničku. Musím tě ochránit.
6: Nikdy. Budulínek takhle otevřel a unesla ho liška.
7: Možná bys měl vědět, že liška pracuje pro nás. No. Ona jediná dokázala Budulinka vylákat z toho smrnutého brlohu, v kterém ho nechali jeho senilní prarodiče.
6: Ta svině.
7: A Budulinek už je v náhradní péči a i bez nátlaku musel uznat, že se mu vede lépe.
6: A co dědeček a babička, který se o něj starali? No, ty... Víte, jak jim teď musí být smutno?
7: Ale ne, o svého vnuka nepřišli, mohou ho navštěvovat. Jednou za dva roky. A přes hlavu mít pítel od brambor, aby se nefixoval na jejich obličeje.
6: Dcera, Kariška je fakt počita. No. Prý budu linku, dej mi hrášku, povozím tě na mocásku a ona přitom maká pro sociálku.
7: No, ona je opravdu dobrá. Kdo si myslí, že tě udal?
6: Ta mrcha rezavá.
7: No, podívej se, musíš pochopit, že není normální, když tě jelen osahává a drží pod zámkem.
6: Já nejsem zamčený. Podívejte.
7: Smoličku, pacholičku, nech mě aspoň nahlédnout. Nebo musím povolat policii.
6: No, tak dobře, no. Moment. Já vás od někud znám. Nejste vy náhodou Ježibaba?
7: To si mě s někým pleteš. Já jsem Jezinka z odboru sociálních věcí a mám na starosti ochranu dětí.
6: Už si vzpomínám, jste Ježibaba. Prodávala jste před školou perník a jedla děti.
7: To si mě plete s nějakou jinou hnusnou babou.
6: To teda nepletu. Jste to vy. Jasně si pamatuju. Vaší sestavu Bradavic. Jestli okamžitě nevypadnete, tak to na vás řeknu.
7: Nikdo ti neuvěří.
6: Mám svědky. Jeníčka a Mařenku.
7: Smolíčku. Ty pacholku. Tentokrát si mě převez, ale příště nebudeš mít takový štěstí, těš se.
6: Zvám!
7: Já tě ochráním, kdybys na to měl zhebnout.
6: Asi se budeme muset celé nemostihovat. Někam do hor, daleko na sever, ale hlavně někam, kde neprudí sociálka. Vidím to na Norsko.
0: Humoriáda. Ta dnešní tedy je na konci, pět ukázek odeznělo, ano. A je tu s námi Ondřej Kepka ještě na chvilku. My se loučíme a budeme se těšit zase na příští návštěvu.
1: No já se taky těším. Dobře. Takže krásný den, hezký jaro. Začátek jara. Jara vlastně, chtěl jsem říct léta, to
0: no,
1: ještě ne.
0: No, opětovného po té zimě, co no, teď to, přichází ano, se zmezdíky. Dobrá, no a zítra poslouchejte taky, to jako host přijde do studia Petr Jančařík, těšíme se na to a posíláme ještě písničku Babiho Daňka před dalšími zprávami. A pozor, nezapomeňte také na dny otevřených dveří, které pro vás máme. Mějte se pěkně, bavte se a úsměv na rtech, ať vám vydrží dlouho.

zas nemám doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pál.

mých věčných cigaret a dýmek, když žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neotvírá, nevíš, zda právě neumírám, tam někde na ledových krách.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Do řeky Moravy unikla neznámá látka. Na místě zasahují hasiči. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku začala rekonstrukce historické budovy radnice za 11 milionů korun. Fotbalisté Slovácka v lize porazili ostravský Baník a odvrátili přímý sestup do druhé ligy. Dnes ve Zlínském kraji očekáváme oblačno nebo až zataženo a teploty do 16 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín s Kristýnou Fuchsovou. Dobré ráno. Hasiči zasahují u Otrokovice na Zlínsku kvůli úniku neznámé látky do řeky Moravy. Barevné skvrny se v okolí Kroměříže objevily v podvečer. Hasiči se snaží látku z vody odstranit, popisuje mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje David Martinec.
2: U Bělovského jezu natáhli hasiči přes řeku nornou stěnu, kde látku zachycují, následně ji posypávají sorbentem a ji mají. Na místě byli rovněž zaměstnanci Povodí Moravy, kteří provedli na několika místech odběr vzorků.
0: Povodí Moravy teď bude zjišťovat, o jakou látku se jedná. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Hasiči mají na místě zasahovat až do dnešního rána. Oprava historické budovy radnice začala na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Radnice získá novou fasádu, repasy historických oken i nové datové sítě. Pokračuje nezávislý starosta města Josef Bělaška.
3: Hlavní místní práce by měly být dokončeny do konce srpna letošního roku, s tím, že na venkovní úpravy má realizační firma ještě čas do konce září. Investice počítáme ve výši zhruba 11 milionů korun a jsou kompletně hrazeny z rozpočtu města Valašské Klobouky.
0: Sněmovna dnes bude znovu jednat o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítaly třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Koalice se zákon pokoušela prosadit už minulý týden. Opozice ale jednání zablokovala. Sport. Fotbalisté Slovácka mají jistotu, že nesestoupí přímo do druhé ligy. Zajistilo jim to vítězství nad Baníkem Ostrava 2-1 ve třetím kole nadstavbové části. Tým z Uherského Hradiště rozhodlo o plném bodovém zisku 2 slepenými góly po poločasové přestávce. Výkon svých svěrenců hodnotí trenér Roman Skuhravý.
4: V poločase jsme si řekli, že potřebujeme trošičku víc hrát jakoby odvážněji nahoru a byli jsme aktivní, ale bylo vidět, že prostě nás zachvátil jakoby pres, ale vážím si toho, že jsme necukli, že jsme soupeře donutili vlastně kopat jenom dlouhý balony a ustáli jsme to a troufám si říct, že jsme dneska zaslouženě získali 3 body.
0: Slovácko je 2 kola před koncem nadstavby jistým účastníkem baráže o nejvyšší soutěž. Zlín prohrál na svém hřišti s Teplicemi 2-4.
1: Počasí.
0: Dnes ve Zlín

0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Venku je sice chladno, ale držíme se alespoň několik stupňů nad bodem mrazu. Do tohoto stavu vás, milí posluchači, zdraví u brzkého vstávání Petr Uhřík. Přeju dobré ráno, kalendář nám napovídá středu, datum 13. května je ve znamení svátku Serváce, tedy druhého z ledových mužů. Karel Gott nám otevře hudební nabídku a za chvíli projdeme kousek zajímavé historie v kalendáriu, když teď máme 5 hodin a 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: Zdravíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín, posílám přání dobrého rána do středy 13. května. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1717 se narodila Marie Terezie, vládkyně Habsburské monarchie, uherská a česká královna, následně římsko-německá císařovna. V roce 1637 se při jídle poprvé začal používat nůž, sloužil především pro krájení masa. 13. květen roku 1911 je v naší historii považován za počátek letectví. V tento den podnikl Jan Kašpar let z Pardubic do Prahy, urazil tehdy úctyhodných 120 kilometrů. Dva roky po svém úspěšném letu létání zanechal, začal totiž trpět depresemi. Zemřel v necelých 45 letech. Před 91 lety se narodila slavná dvojčata Karel a Jan Saudkovi. Kája Saudek se stal nekorunovaným králem českého komiksu a Jan Saudek světoznámým fotografem. 82. narozeniny by dnes oslavil skladatel, zpěvák i dirigent Petr Hapka. Vyrůstal v rodině akademického malíře a operetní zpěvačky. Od 8 let musel 2 hodiny denně cvičit na klavír a violu. Moc ho to prý nebavilo a taky studium na konzervatoři brzy vyměnil za herectví. Jeho třídním byl Oldřich Nový. Z konzervatoře Petra Hapku nakonec vyhodili, protože hrával po barech. A dnes je to přesně 10 let, kdy si řekli ano, biatlonová hvězda Gabriela Soukalová a badmintonista Petr Koukal.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tato písnička se stala největším hitem Bonnie Tyler, umístila se na vrcholu britského žebříčku singlů a v roce 83 se stala 5. nejprodávanějším singlem ve Spojeném království. Ve Spojených státech strávil na vrcholu žebříčku 4 týdny. Získal taky nominaci na cenu Grammy za nejlepší ženský popový vokální výkon. Prostě celosvětový hit. Hned si to celé poslechneme.

0: 5 hodin 18 minut, začíná středa, do 13. května vás, milí posluchači, vítá Český rozhlas Zlín. Projdeme si aktuální předpověď, jak nám vychází servác nejenom v teplotách, ale těmi ranními začnu.
1: Počasí.
0: 5 stupňů je v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, ve Zlíně, dál taky ve Vizovicích, Bojkovicích, ve Strání, ve Štítné nad Bláří, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. 4 stupně to je Staré Město, Luhačovice a Rožnov pod Radhoštěm. 6 stupňů vidím v Holešově. 3 stupně hlásí Kateřinice Ojčná a Velké Karlovice. 2 stupně pak Maruška Hostýnské vrchy a Horní Bečva. Takto jsme prošli ve stručnosti teplotní současnou aktuální nabídku. Dál by mělo převládat oblačno nebo až zataženo, jenom ráno hlavně v jihozápadní části kraje i oblačnost menší. V severovýchodní polovině kraje se mohou objevit spíše výjimečné slabé přehánky, večer a v noci bude přechodně a částečně ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty pro dnešek 13 až 16 stupňů. Ráno povane slabý, přes den mírný jihozápadní vítr, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno dobré, přes den by měly být až velmi dobré. Biozátěž stále jedničková, tedy mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo se bude týkat Pražského národního muzea. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Řešení péče o stárnoucí blízké čeká dřív nebo později snad každého z nás. Jaké služby je možné objednat domů a jak vyřídit příspěvek na péči, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová. Své dotazy pište už teď na mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo se zapojte přímo do vysílání, a to 15. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy má Kristýna Fuchsová, dobré ráno. Kufry, staré matrace i velké množství pneumatik našli dobrovolníci při úklidu města ve Valašském Meziříčí. Během dubna celkem našli 3 tuny odpadků. Podle radnice se do úklidové akce zapojilo 500 dobrovolníků z 22 organizací. Ve Zlíně je ode dneška do 25. května k vidění kolekce 120 originálně výtvarně stvárněných filmových klapek. V neděli 31. května budou vydraženy ve Zlínském kongresovém centru a jejich výtěžek i letos podpoří tvorbu mladých filmařů. Výstava i dražba se koná v rámci doprovodného programu 660. ročníku Zlín Film Festivalu pro děti a mládež. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů se dnes sejde se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budou jednat o možném využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Úřad v minulosti používání této techniky v Česku zakázal. Podle ministra by mohlo být opatření zavedené v reakci na sobotní výtržnosti fanoušků Slávie v derby se Spartou. Francouzští pořadatelé Tour de France čekají, až Česko potvrdí zájem hostit slavnostní start cyklistického závodu. Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechy. Dnes ve Zlínském kraji očekáváme převážně oblačno nebo až zataženo. Ráno na Uherskohradišťsku i oblačnost menší. Na Valašsku může ojediněle slabě pršet. Aktuální teploty jsou od 6 do 2 stupňů. Dnešní maxima 13 až 16 stupňů. Vítr bude ráno slabý, přes den mírný, jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme hlášení o žádné dopravní nehodě v kraji. Zprávy jsou u konce, pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Včera oslavila sté narozeniny členka TJ Sokol Zlín paní Marta Zajícová. Popřáli k významnému jubileu se za celou redakci Českého rozhlasu Zlín vydala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Jak se paní Marta i v tak úctyhodném věku udržuje vitální, uslyšíme za okamžik. Teď je 17:30 a 3 minuty. Dobré ráno.

0: Ve zdravém těle je zdravý duch, známe přísloví. A právě o tom se teď přesvědčíme v éteru Českého rozhlasu Zlín. Naše regionální stopařka navštívila paní Martu Zajícovou, aktivní členku TJ Sokol Zlín, která včera 12. května oslavila krásných 100 let života. Jak právě Sokol ovlivnil život paní Marty, se dozvíme v reportáži Petry Sedláčkové.
1: Elán a chuť do života Marty Zajícové jsou inspirací pro všechny generace. I ve svém úctyhodném věku si totiž paní Marta dvakrát týdně chodí zacvičit do zlínského Sokola. Pohyb ji provází už téměř celé století. Sokolkou je neuvěřitelných 94 let. Právě pravidelný pohyb a setkávání s lidmi považuje za jeden z hlavních důvodů, proč si i ve 100 letech uchovává energii a optimismus.
2: Pro mě je Sokol takový druhý domov a taková radost, kde se sejdu s těma kamarádkama, kde povykládáme a přitom to cvičení, protože bez toho pohybu není života opravdu. Kdo si jenom sedí na gauči a jenom se živí, tak nemůže počítat s tím, že bude zdravý. Je potřeba chodit, cvičit, pohybovat se a jít mezi lidi.
1: Do Sokola začala chodit ještě jako malá holka. A jak sama vzpomíná, tehdejší atmosféra byla úplně jiná než dnes.
2: My jsme měli 5-6 družstev po 10, po 12 dětech, že nás chodilo daleko víc. My jsme cvičili víc na nářadí, co většina nás bavilo, že...
1: Za téměř celé století v Sokole zažila paní Marta stovky cvičení, vystoupení i setkání. Na jednu událost z roku 1948 ale nikdy nezapomněla.
2: Snad první sled po válce. To byl zážitek. To bylo v Praze, tam se sešlo moc lidí a to nadšení bylo veliký.
1: Optimismus a nadhled podle ní člověku pomáhají možná víc než jakýkoliv recept na dlouhověkost.
2: Trochu radost ze života, nedělám si žádný velký starosti. Stejně člověk nic nevyřeší, spí, nespí ráno, stejně všechno úplně jinak. A snažit žít pro sebe a abych já z toho života ještě něco měla. Dobrou mysl, vykašlat se na všechno, jak se to říká.
1: A přestože se svět za 100 let výrazně proměnil, jednu věc bych chtěla předat i dnešní mladé generaci Sokolů.
2: Aby byli na to hrdí, že jsou Sokoli. My jsme žili víc jako vlastenci. Byli jsme vedeni k tomu, že my jsme Češi, přesto vlak nejede. Dneska ti mladí to povědomí toho vlastenectví nemají.
1: Pro zlínský Sokol je paní Marta symbolem vitality, pokory i pevného vztahu ke komunitě.
3: Paní Marta má ten nádherný dar, který vlastně ten osud nadělil. Je to zdravé myšlení, je to radost kolektivu, je to to, že když ji vidím, jak s těma hulčičkama brázdí Zlín, je to nenápadná paní, kterou když potkáte, tak si ani vlastně neuvědomujete, jakou hodnotu v sobě nese jako příklad pro nás účastníky.
1: Dodává sestra starostka TJ Sokol Zlín Jitka Kejřová. Zdravé tělo, otevřené srdce a radost z pohybu. I ve 100 letech je paní Marta důkazem, že aktivní život a blízkost lidí mohou člověku dodávat energii po celý život. Pro TJ Sokol Zlín je Marta Zajícová legendou, která spojuje minulost, přítomnost i budoucnost. Ze Zlína Petra Sedláčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:15, pokračujeme informacemi, které mi pravidelně do studia posílají meteorologové.
1: Počasí.
0: Na úvod krátké předpovědi ještě nabídnu celkový pohled na region přes aktuální teploty. 5 stupňů je v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, dál taky ve Zlíně, ve Vizovicích, v Bojkovicích, ve Strání, ve Štítné nad Vláří, ve Valašském Meziříčí a ve Vsetíně. 4 stupně to je situace ve Starém Městě, v Luhačovicích a v Rožnově pod Radhoštěm. 6 stupňů vidím v Holešově. Kateřinice Ojčná, Valašská Senice a Velké Karlovice hlásí 3, Maruška Hostýnské vrchy a Horní Bečva 2 stupně. Dnes bude převládat oblačno nebo zataženo, jenom ráno, hlavně v jihozápadní části kraje, i oblačnost menší. V severovýchodní polovině kraje se mohou objevit spíše výjimečné slabé přehánky. Večer a v noci bude přechodně a částečně oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 13 až 16 stupňů, k tomu povane ráno slabý, přes den mírný jihozápadní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou teď ráno dobré, přes den by mohly být až velmi dobré, a to všechno s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Začíná středa, dobré ráno přeje Český rozhlas Zlín do 13. května. Taky dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host, koho pak si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Do Alex a host zavítá bývalý hokejový útočník, dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, Patrik Eliáš. Téměř celou svou hokejovou kariéru prožil v NHL, v současnosti ovšem působí v Česku. Vrací se občas do New Jersey, je v kontaktu s klubem New Jersey Devil. Jak těžké bylo se s profesionálním hokejem rozloučit, dozvíte se v Alex a host po 13. hodině.
0: Odpolední pozvánka proběhla a my si už za chvíli poslechneme nové ranní zprávy od Kristýny. 6 hodin bude za 8 minut.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Obyvatelé obce rozhodli, větrné elektrárny se u Hračovic na Uhersko-Brodsku stavět nebudou. Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v dubnu klesla na 4,1%. Zlínští fotbalisté doma prohráli s Teplicemi 2-4. Dnes ve Zlínském kraji očekáváme oblačno nebo až zataženo a teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín přináší Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Větrné elektrárny se u Hračovic na Uhersko-Brodsku stavět nebudou. Rozhodli o tom zastupitelé na základě ankety mezi obyvateli obce, která vyzněla v neprospěch větrných turbín. Proti výstavbě se vyjádřilo zhruba 54% hlasujících. Hračovice ukončí spolupráci se společností Hiblerwind, která chtěla projekt v katastru obce realizovat.
3: V Hračovicích měly vyrůst celkem 4 větrné turbíny s maximální výškou 200 metrů. Větrný park v lokalitě Loviska by byl od nejbližší zástavby vzdálený asi 1200 metrů. Podle nezávislého starosty Antonína Ondrůška měly elektrárny za 25 let fungování obci přinést zisk zhruba 100 milionů korun. Michal Sladký, Český rozhlas.
1: Ve Zlínském kraji bylo ke konci dubna 15 682 lidí bez práce. To je o 452 lidí méně než v březnu. Okres Zlín vykazuje aktuálně čtvrtou nejnižší nezaměstnanost v zemi. Kroměřížsko je na páté pozici. Jaká místa se nedaří obsadit, popisuje ředitelka krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová.
4: Přetrvávají pozice pro řidiče nákladních automobilů, kuchaře, uklízeče a také pomocné pracovníky ve výrobě. V dalších měsících bude nabídka míst zahrnovat také nová místa sezónního charakteru, která rozšíří možnosti uplatnění uchazečů o zaměstnání.
1: Tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes budou vybírat peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku. Sport. Prvoligoví fotbalisté Zlína ve třetím utkání nadstavbové skupiny o záchranu prohráli doma s Teplicemi 2-4. Šefci přitom po 20 minutách vedli 2-0. 2-0 hosté pak ale otočili skóre. Trenér Bronislav Červenka tak byl hodně naštvaný, protože jeho svěřenci už mají udržení jisté.
5: Jestli si někteří myslí, že se nemusí bojovat, že se nemusí pracovat důsledně od první do poslední minuty, tak jsou na omilu. Ale ti tady hráči nebudou, takový hráči tady nebudou prostě. Protože my tady nechceme, já nechci takovéto hráče. Jestli tady nebudu já, nebo tady bude někdo jiný, je to stejné. Všichni trenéři mají stejný názor na fotbal. Nechcete takovéto hráče a oni si to musí uvědomit.
1: Slovácko doma porazilo Baník Ostrava 2-1 a je jisté, že bude hrát baráž o udržení v první lize.
2: Počasí.
1: Dnes ve Zlínském kraji očekáváme převážně oblačno nebo až zataženo. Ráno na Uhersko-Hradišťku i oblačnost menší. Na Valašsku může ojediněle slabě pršet. Aktuální teploty jsou od 6 do 2 stupňů. Dnešní maxima 13 až 16 stupňů. Vítr bude ráno slabý, přes den mírný jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Podle dopravních serverů se v kraji jezdí bez nehod. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Příjemný další poslech přeje Kristýna Fuchsová.
2: Zelená vlna.

0: dost skromné, i když mírně plusové. Za mikrofonem Petr Uhřík, přeju dobré ráno a před kalendářem posílám filmovou písničku Petry Černocké.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na vlnách Českého rozhlasu Zlín, posílám přání dobrého rána do středy 13. května. Co najdeme v kalendáriu? V roce 1717 se narodila Marie Terezie, vládkyně Habsburské monarchie, uherská a česká královna a následně římsko-německá císařovna. V roce 1637 se při jídle poprvé začal používat nůž. Sloužil především pro krájení masa. 13. květen roku 1911 je v naší historii považován za počátek letectví. V tento den podnikl Jan Kašpar let z Pardubic do Prahy. Urazil tehdy úctyhodných 120 kilometrů. Dva roky po svém úspěšném letu létání zanechal, začal totiž trpět depresemi. Zemřel v necelých 45 letech. Před 91 lety se narodila slavná dvojčata Karel a Jan Saudkovi. Kája Saudek se stal nekorunovaným králem českého komiksu a Jan Saudek, jak víme, světoznámým fotografem. 82. narozeniny by dnes oslavil skladatel, zpěvák i dirigent Petr Hapka. Vyrůstal v rodině akademického malíře a operetní zpěvačky, od 8 let musel 2 hodiny denně cvičit na klavír a violu. Moc ho to prý nebavilo a tak i studium na konzervatoři brzy vyměnil za herectví. Jeho třídním byl Oldřich Nový. Z konzervatoře Petra Hapku nakonec vyhodili, protože hrával po barech. A dnes je to přesně 10 let, kdy si řekli ano, biatlonová hvězda Gabriela Soukalová a badmintonista Petr Koukal. Tolik z kalendária, pokračujeme v regionu. Město Valašské Klobouky začalo s rekonstrukcí historické budovy radnice za 11 milionů korun. Podrobnosti přinese už za chvíli naše reportérka Tereza Chrastinová.
1: Český rozhlas Zlín,

Když teď vezmu jenom jeden podstatný parametr, písnička Sloop John B. od Beach Boys se umístila na 276. místě v seznamu 500 nejlepších písní všech dob. Tak to hodnotil prestižní hudební časopis Rolling Stone, takže tento argument je potřeba brát zcela vážně.

0: Jsme na začátku středy, Český rozhlas Zlín přeje probuzeným posluchačům dobré 13. květnové ráno, když teď máme 6:58. Na Masarykově náměstí ve Vlašských Kloboukách začala rekonstrukce historické budovy radnice. Stavba, známá jako Dům Jana Horného, tak bude mít novou fasádu i upravené interiéry. Podrobnosti uslyšíme v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Městský úřad sídlí v secesní budově Hornův dům, je to nemovitá kulturní památka.
2: Říká nezávislý starosta Valašských Klobouk na Zlínsku Josef Bělaška. Historickou stavbu, kterou v roce 1900 postavil místní rodák a významný architekt 20. století Hubert Gessner, teď opravují.
1: Realizace začala teďka začátkem května pod přísným dohledem Národního památkového úřadu a odboru památkové péče. Naposledy byla tato naše budova rekonstruována někdy v roce 1993 a nyní už nesplňuje požadavky na hlavně kyberbezpečnost, takže hlavním úkolem té rekonstrukce jsou kompletní slaboproudy, včetně datových sítí.
2: A nejen to, s dalšími úpravami pokračuje vedoucí investic a strategického rozvoje Valašských Klobouk Radek Bařinka.
3: Jedná se o rekonstrukci fasády, nové barevné řešení budeme provádět, výměna historických oken, budou měněny některé podlahy v jednotlivých kancelářích, budeme měnit interiér podatelny.
2: Rekonstrukce si z městského rozpočtu vyžádá investici ve výši 11 milionů korun. S termínem dokončení pokračuje starosta Josef Bělaška.
1: Ty hlavní vnitřní práce by měly být dokončeny do konce srpna letošního roku, s tím, že na venkovní úpravy má realizační firma ještě čas do konce září.
2: Budova městského úřadu musela být kompletně vystěhovaná.
1: Náhradní prostory jsme našli v ostatních městských budovách tady u nás na náměstí, jednak v domu na rohu, tak i v domu u slunce a také v domě číslo popisné 275. Snažili jsme se v přestihu s lidmi komunikovat, bylo to na našich webových stránkách, Facebooku, bylo to i na místních regionálních webech. Ale samozřejmě bude se stávat a stává se, že lidé dochází před ten městský úřad, že tuto informaci nezaznamenali.
2: Dodává Josef Bělaška. Pro lepší orientaci tak město umístilo před vstupy na úřad informační tabule i rozdělovníky k jednotlivým odborům. Z Valašských Klobouk Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
5: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
6: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
5: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na zámku v Bystřici pod Hostýnem, v buduáru hraběnky Alice Laudonové.
7: A sem nás zavedl tajemný nápis z druhé světové války.
5: Tento nápis, který je skutečný, je napsaný tuškou, hovoří o velkém strachu, tak ten nás zavede až...
7: Až k něčemu velice záhadnému, tajemnému.
5: Nevysvětlitelnému. Už ve středu 13. května. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
4: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

takhle se neloučí, já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy má Kristýna Fuchsová, dobré ráno. Prostřední Bečva na Vsetínsku pokročila v přípravách stavby sportovní haly. Aktuálně obec získala platné stavební povolení. Nyní pracuje na zajištění financování, a to částečně z dotací a také za přispění soukromého investora. Ve Slováckém divadle začali zkoušet letošní pátou novinku. Hradištský soubor uvede slavné drama Christophera Hemptna Nebezpečné vztahy. V inscenaci chce otvírat současná témata. Obce stále častěji staví sociální byty pro seniory. Ministerstvo pro místní rozvoj potvrzuje rostoucí zájem o dotace. V aktuální výzvě nezbyly peníze pro víc než 50 žadatelů. Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situacích. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno, občas i zataženo. Ráno může být oblačnost menší, případně i jasno. Na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Oblačnosti bude ubývat večer. Aktuální teploty jsou od 6 do 2 stupňů. Dnešní maxima 12 až 15 stupňů. Vítr bude ráno slabý, přes den mírný jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nákladní auto se srazilo s osobním na silnici 50 u silnice u obce Střílky na Kroměřížsku před vstoupání do Buchlovských kopců. Tvoří se kolony v obou směrech a dejte pozor na horizontu. Na silnici jsou zbytky po nehodě. Tolik z dopravy a zpráv Českého rozhlasu Zlín. Slovo má dál Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jako bonus k dopravnímu servisu ještě přidám historické ohlédnutí, a to přes nejrychlejší auta. V roce 1950 se v britském Silverstonu jela první velká cena Formule 1. My v běžném provozu nezávodíme, přeju bezpečnou, klidnou jízdu všem za volantem. A dobré ráno posluchačům, kteří právě procitli do středy 13. května. Teď je 6:30 a 3 minuty.

0: Za 5,5 minuty, 6:45, dnes je 13. května. Dobré ráno přeje na začátku středy Český rozhlas Zlín. Ředitelství silnic a dálnic požádalo o povolení stavby první části dálnice D55 u Napajedel. Jde asi o 1,5 kilometru dlouhý úsek za více než 2 miliardy korun. Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání 10 minut před 7:30. Tématem dnešní poradny pro zdraví bude rehabilitace. Jak řešit poúrazové a pooperační stavy nebo co dělat, když tělo začne zlobit, na to bude odpovídat moderátorce Silvii Pospíšilové, primář rehabilitačního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Roman Iberal. Poradna pro zdraví začíná po 11. hodině, ptát se budete moci samozřejmě i vy. Já přidám za chvíli počasí pravidelnou krátkou předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Je přesně 6:45. Zaměříme se na další průběh oblačnosti a jarních teplot. Krátkou předpověď otevřu náhledem na ranní hodnoty.
1: Počasí.
0: Ty se momentálně ve Zlínském kraji pohybují mezi 2 a 6 stupni. Převládat má oblačno, občas i zataženo, jenom teď ráno, hlavně v jihozápadní části kraje, i oblačnost menší, případně chvílemi dokonce jasná obloha. Na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer bude přechodně a částečně oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 12 a 15 stupni, ráno povane slabý, přes den mírný, jihozápadní vítr, rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou v těchto chvílích dobré, jenom lokálně mírně nepříznivé, přes den by se měly dostat až na velmi dobré. A to všechno se zátěží mírnou na jedničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Fanoušci fotbalových Teplic, kteří se vydali na zápas nadstavbové skupiny o udržení do Zlína, možná dostanou od klubu speciální dárek. Jaký to od nás uslyšíte za okamžik?
2: Tempo dynamicky se rozvíjejícího Zlína vyměnil továrník Tomáš Baťa čas od času za klid a odpočinek. Víte, kam nejčastěji jezdil? Do Loučky u Valašského Meziříčí, kde vlastnil místní zámeček a další pozemky. Místo ho lákalo k odpočinku i využití dřeva z valašských lesů. Další reportáž z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte ve čtvrtek před 3:30.

0: 19. minutě zápasu nadstavbu B skupiny o záchranu se zlínští fotbalisté dostali v duelu s Teplicemi do vedení 2-0, přesto nakonec prohráli. Teplice i přes další komplikaci v podobě vyloučení otočili skóre a na zlínské Letné zvítězili 4-2. Definitivně si tak zajistili záchranu v nejvyšší soutěži a přidali se tak k domácím, kteří už mají udržení jisté delší dobu.
1: Už je to opravdu rizikový pro tu moji hercnu, ale jsem šťastný, že jsme dokázali zvednout hlavu a ty 4 fanoušky naše, které tady dorazili, jsme tím vítězným pokřikem uspokojili, protože to, že se v týdnu vybrali za náma do Zlína, tak to musíme absolutně ocenit a budu tady navrhovat, aby jsme jim dali celoživotní pernamentky.
2: Mohl už trenér teplických fotbalistů Zdenko Frťala mluvit s nadhledem poté, co jeho svěřenci zvítězili ve Zlíně 4-2 a 2 kola před koncem nadstavby si zajistili záchranu v první lize. Cesta k tomu ale nebyla snadná. Po 20 minutách Teplice prohrávali 0-2 a když vyrovnali, přišlo vyloučení Benjamina Jarka. I v oslabení ale hosté dali 2 góly a vyhráli tedy 4-2.
3: Já osobně jsem cítil, že i přes tu červenou kartu, že prostě pořád tu šanci máme. Musím jedině pochválit kluky a celý tým za to, jak pracoval a jak jsme zvládli ten závěr. Je to vlastně pro nás velký zadosti učinění, že se to povedlo i takhle v oslabení.
2: Chválil celý tým střelec rozhodující branky Matěj Radosta. Zatímco tepliští se radovali, zlínský trenér Bronislav Červenka byl z výkonu svých svěřenců ve druhém poločase hodně naštvaný.
4: Někteří hráči tomu dobře ví, kteří to byli, kteří začali hrát nezodpovědnou, naprosto odfláknuté věci, odfláknuté přihrávky, nakopávané jenom míče nějaké, to, co jsme hráli v prvním poločase, vůbec jsme přestali hrát ve druhém poločase, kdy jsme měli balon na zemi, kdy jsme dokázali hrát rychle po zemi do meziprostor, tak to nebylo nic, začali jsme si myslet, že se nemůže vůbec nic stát a tak to vypadalo.
2: I když Zlín má záchranu jistou už nějakou dobu, podle Červenky teď fotbalisté, které nechtěli jmenovat, hrají i o to, jestli v prvoligovém týmu pro příští sezónu zůstanou.
4: Jestli si někteří myslí, že se nemusí bojovat, že se nemusí pracovat důsledně od první do poslední minuty, tak jsou na omilu. Ale ti tady hráči nebudou, takový hráči tady nebudou prostě. Protože my tady nechceme, já nechci takovéto hráče. Jestli tady nebudu já, nebo tady bude někdo jiný, je to stejné. Všichni trenéři mají stejný názor na fotbal. Nechcete takovéto hráče a oni si to musí uvědomit.
2: Zlín i Teplice čekají v příštím kole zápasy s týmy, které ještě bojují o záchranu. Ševci pojedou do Ostravy, Skláři doma přivítají Duklu Praha. Ze Zlína David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Obyvatelé Mýkovic mají novou kanalizaci za 3 miliony korun. Kroměříž vybuduje polopodzemní kontejnery ve třech nových lokalitách. Fotbalisté Slovácka se výhrou v nadstavbové části nad Baníkem Ostrava vyhnuli přímému sestupu z ligy. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno, ráno může být i jasno. Nejvyšší teploty do 15 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tady Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. V Uherském Hradišti dělníci dokončili rekonstrukci kanalizace v místní části Mýkovice. Práce za více než 3 miliony korun zahrnovaly taky napojení stávajících domovních přípojek a uličních vpustí. Ještě letos město zmodernizuje kanalizaci v místní části Vésky, říká hradišťský starosta Stanislav Blaha z ODS.
3: V plánu je další akce podobného typu, která samozřejmě bude zahrnovat nejenom rekonstrukci kanalizace, ale i v momentě, kdy už někde probíhají výkopové práce, tak se při návratu toho povrchu do původního stavu realizuje celá řada doprovodných věcí, ať už jsou to chodníky, veřejné osvětlení, prostě celkově ten veřejný prostor, tak plánujeme podobnou akci i ve VSKách.
1: V příštím roce bude následovat rekonstrukce komunikace a kanalizace v ulici Na Krajině. Kroměřížská radnice rozšíří polopodzemní kontejnery na další tři lokality ve městě. Nově je bude stavět v ulicích Chropiňská, Třasoňová a Sokolovská. 13 polopodzemních kontejnerů vyjde na 4 miliony a 300 tisíc korun a nahradí asi 20 klasických plastových kontejnerů. Práce začnou v červnu a hotovo má být do poloviny září.
4: Město už dřív rozmístilo v historickém centru podzemní a na dalších místech polopodzemní kontejnery hlavně z estetického hlediska. Celkem z ulic zmizelo už 300 klasických plastových kontejnerů a ty nahradilo 31 nových moderních hnízd. Každé obsahuje nádoby na směsný odpad, plast, papír a sklo. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
1: Zhruba 200 tisíc seniorů v Česku dál pracuje i po odchodu do důchodu. Podle statistik Ministerstva práce je to zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Většímu zaměstnávání seniorů by podle Hospodářské komory pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Sport. Fotbalisté Slovácka v nadstavbové skupině o záchranu nemůžou skončit na posledním místě, znamenajícím přímý sestup. Ve třetím kole nadstavby porazili doma ostravský Baník 2-1 a dvě kola před koncem mají jistou účast v baráži. Tým z Uherského Hradiště rozhodl o svém vítězství po poločasové přestávce, pokračuje záložník Michal Trávník.
5: Druhý poločas jsme do toho dobře vstoupili, dali potom dva rychlé góly a chvilku jsme hráli, myslím, že dobře, ale potom bohužel, jak jsme dostali na 2-1, tak jsme z toho trochu ustoupili, ale nemyslím si, že měli nějaké vyložené šance, měli prostě nějaké závary, tlak ze standardek, ale to bylo všechno, takže si myslím, že dneska jsme zaslouženě vyhráli.
1: Zlín prohrál doma s Teplicemi 2-4.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno, občas i zataženo. Ráno může být oblačnost menší, případně i jasno. Na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Oblačnosti bude ubývat večer. Aktuální teploty jsou od 6 do 2 stupňů. Dnešní maxima 12 až 15 stupňů. Vítr bude ráno slabý, přes den mírný jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Nákladní auto se srazilo s několika osobními na silnici 50 na křižovatce k obci Střílky na Kroměřížsku. Tvoří se tam kolony v obou směrech. Jeďte opatrně, na silnici jsou zbytky po nehodě. To je ode mě pro tuto chvíli vše. Další zprávy chystám na 7:30. Naslyšenou u nich.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Před servácem není léta, po serváci zmrazy veta. To nám říká lidové moudro našich předků. No současně naznačuju, kde se aktuálně ocitáme v kalendáři. Vítám vás, milí posluchači.

choď do kláštera krásného díla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: 7 hodin 8 minut a před námi středa 13. května. Rádi soutěžíte? Pak je tu pro vás, milí posluchači, další možnost, jak si ověřit, nakolik rozumíte moravskému nářečí. V soutěži, jak se u nás mluví, je vaším úkolem uhodnout význam nespisovného slova. Za správnou odpověď věnuje tentokrát vydavatelství Kazda knihu Moje cesta k sobě. Tak hodně štěstí na známém telefonním čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: U nářečení slova není nouze ani v Míškovicích na Kroměřížsku. Slovo, které pro nás vybral pan Jaroslav, se vztahuje k pracím v zemědělství. Tak si ho poslechneme a napřed ještě zjistím, kdo se nám ozve přes telefon. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
2: Dobré ráno, tady Jarek.
0: Pan Jarek bude soutěžit. Občas se posluchačů ptám, jestli nebo jak jim vychází soukromá statistika, jak úspěšní jsou v našich hádankách. Soutěžíte s námi, pane Jarku, hodně často?
2: Jednou, dvakrát jsem už zkoušel, ano.
0: A myslím tak, jako když posloucháte jo, ty otázky a soutěží i někdo jiný, tak jestli byste znal správnou odpověď, tak jsem to myslel.
2: Někdy se podaří, někdy ne.
0: Někdy jo, jasně. Tak ať dneska zvítězí ta varianta ano, držím vám palce a pouštím otázku.
3: Co je to léta?
0: Co je to léta? Léta, ptá se pan Jaroslav. Mm-hmm.
2: Tak zkusil bych ty nápovědy.
0: Co tedy znamená slovo léta? Může to být nádoba na močůvku? Nebo ano. Stolička na dojení mléka? A třetí možnost?

0: dřevěná bedínka na ovoce. Tak z těchto variant vybírejte, nádoba na močůvku, stolička na dojení mléka, anebo dřevěná bedínka na ovoce.
1: Já bych zkusil tu variantu za C.
0: Dřevěná bedínka na ovoce.
1: Ano.
0: Mhm. Takže dáme tam jabka, hrušky, cokoliv. Takže to je podle vás léta. Dobře, pan Jaroslav z Míškovic nám vysvětlí, co byla a k čemu sloužila.
2: Léta byla veliká nádoba, která se dala na vůz a tam se odvážila močůvka na pole. Léta.
0: Pravda je tedy jinde. Byla to možnost A, nádoba na močůvku, no. Tak to bylo pro dnešek hodně aromatické téma, možná už bych ho opustil a raději vnímejme voňavé jaro jinak. Pane Jarku, děkuji za vaše soutěžení, za pokus.
1: Já taky děkuji, mějte se pěkný den.
0: Pěkný den, nashledanou.
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Jak se tomu říkalo v první půlce 70. let, žvíkačková popová písnička. Anglická skupina Rubec si vydala jako debutový singl a ten se stal s přehledem nejúspěšnějším v celé jejich kariéře. Výjmenovat země, kde se stal hitparádovou jedničkou, by zabralo zbytečně mnoho času, tak už ji pouštím.

0: Je přesně 7:45, projdeme si aktuální předpověď, jak nám vychází servác nejenom v teplotách, ale těmi ranními začnu.
1: Počasí.
0: 3-7 stupňů v tomto rozmezí se momentálně nachází Zlínský kraj. Převládat bude oblačno, občas i zataženo, jenom ráno, hlavně v jeho západní části kraje, i oblačnost menší, případně chvílemi dokonce jasná obloha. Na Vsetínsku tam se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer bude přechodně a částečně oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty mezi 12 a 15 stupni, k tomu povane ráno slabý, přes den mírný jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme taky rozdělené, ráno dobré, jenom lokálně mírně nepříznivé, přes den se dostanou až na velmi dobré, a to s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Ředitelství silnic a dálnic požádalo o povolení stavby první části dálnice D55 u Napajedel. Jde o asi o 1,5 kilometru dlouhý úsek za více než 2 miliardy korun. Podrobnosti uslyšíte za okamžik, kdy oslovím naši reportérku Terezu Chrastinovou.
2: Jana Schulmeistera z Kroměříže obklopovala hudba od malička. V jeho rodině se jí věnují už po generace. Výrazný český klavírista začal svá první ocenění sbírat v 7 letech a nedávno získal cenu BBC Music Magazine Award v kategorii mladých umělců. Klavírista Jan Schulmeister usedne do křesla pro hosta ve studiu Českého rozhlasu Zlín už 14. května. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Máme 9 minut do půl osmé. Povolení na stavbu nového úseku dálnice D55 u Napajedel na Zlínsku začal řešit dopravní a energetický stavební úřad. Jde o úsek od nového mostu přes řeku Moravu k továrnímu areálu Fatra. Tedy první část dálnice, která pak povede až k Babicím na Uherskohradišťsku. O podrobnosti se teď s námi podělí reportérka Českého rozhlasu Zlín Tereza Chrastinová, kterou zdravím a přeju dobré ráno.
1: Krásné ráno všem.
0: Na úvod si řekněme, o jak dlouhý úsek jde a jaké jsou technické parametry.
1: Jde o 1,675 kilometrů dlouhý úsek od nového mostu přes řeku Moravu do Napajedel. Začne se budovat za provizorním sjezdem za loni otevřeným mostem. Dalším mostem pak překročí slepé rámeno Moravy a pak bude dálnice pokračovat v místech stávající silnice první třídy číslo 55. Ta se posune o kus dál. Mezi autobusovým nádražím a továrnou Fatra bude dálnice vedena po nadzemní estakádě. Pod ní vznikne nová okružní křižovatka s napojením do Napajedel. Budovat se budou i nová protipovodňová opatření, chodníky či přístupy k řece Moravě.
0: Jaký je rozpočet? Kolik má úsek kolem Napajedel stát?
1: Ředitelství silnic a dálnic v žádosti uvedlo odhadovanou cenu 2,023 miliardy korun. Kilometr tak vychází na 1,21 miliardy. Jde tak v rámci tuzemských dálničních staveb o jednu z dražších komunikací. Důvodem je to, že D55 povede poměrně úzkým koridorem mezi řekou Moravou a továrnou společnosti Fatra. A jak už jsem říkala, část dálnice bude postavena nad krajinou na estakádě.
0: Co nás taky zajímá, kdy by se mohlo začít stavět?
1: To mi řekl ředitel zlínských krajských silničářů Karel Chudárek. Řekl, že pokud to půjde všechno dobře, tak by první práce mohly být zahájeny už letos. Naplno se má začít stavět příští rok a celý úsek 7-kilometrový až do Babic na Uherskohradišťsku by měl být dokončený v roce 2030. Náklady na jeho stavbu celou mají být 9 miliard korun.
0: Připomeň ještě prosím, jak je to momentálně s výstavbou celé dálnice D55?
1: Loni se řidičům otevřel více než 21-kilometrový úsek mezi Babicemi a Bzencem, který propojil Zlínský a Jihomoravský kraj. Na konci roku pak přibyl i nový most přes Moravu u Napajedel. Dálnice D55 bude po kompletní dostavbě dlouhá přes 100 kilometrů, propojí tak střední, jihovýchodní a jižní Moravu, u Břeclavy se napojí na dálnici D2.
0: Ředitelství silnic a dálnic požádalo o povolení stavby první části dálnice D55 u Napajedel na Zlínsku. Informace přinesla do vysílání reportérka Tereza Chrastinová. Díky a hezký den.
1: Děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy přináší Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. První nájemníci se stěhují do nových hurdisek v Otrokovicích na Zlínsku. Město tady za 135 milionů postavilo 3 moderní bytové domy s celkem 42 nájemními byty. Součástí projektu je také nové veřejné prostranství se zelení, dětským hřištěm a parkovištěm. V lomu v Horní Bečvě na Vsetínsku vznikne další stezka. Nová trasa bude podle radnice funkčně propojena se stávajícími cestami v lomu i s připravovaným infocentrem. Na rozdíl od současné naučné stezky s vyhlídkami nabídne především relaxační místa a velkou nerezovou skluzavku. Na českých polích v dubnu ubylo hrabošů, oproti předcházejícímu měsíci jich bylo o třetinu míň. Podle odborníků z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jde o normální vývoj populace tohoto hlodavce během jara. V Rumunské Bukurešti začíná jednání 9 východoevropských států NATO. Česko na něm zastupuje prezident Petr Pavel. Jednání je přípravou na červencový summit Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno, občas i zataženo. Ráno může být oblačnost menší, případně i jasno. Na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Oblačnosti bude ubývat večer. Aktuální teploty jsou od 7 do 3 stupňů. Dnešní maxima 12 až 15 stupňů. Vítr bude ráno slabý, přes den mírný jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se v kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod. Tolik krátké zprávy. Dál pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli projdeme regionem přes kulturu, několik zajímavých pozvánek nabídnu k datu 13. května. A přeju dobré ráno všem probuzeným posluchačům u písničky skupiny Kryštof, když teď máme 7:30, 2,5 minuty.

0: Za 4 minuty bude 7:45, posloucháte Český rozhlas Zlín a jdeme za kulturou. Festival Setkání stretnutie v Městském divadle Zlín pokračuje i dnes. V rámci 30. ročníku festivalu se představí například divadlo Na Cucky, divadlo Hvozda nebo Davidské divadlo. V rámci doprovodného programu bude mít od 18 hodin na letní scéně koncert Adam Kořán a od 21 hodin vystoupí v dílně kapela Tables. Kulturní dům Vizovice dnes večer pořádá talk show s Martinou Viktorií Kopeckou a Zbigněvem Čendlikem s názvem V rytmu tance. Dva duchovní budou debatovat o víře, životních hodnotách i radostech všedního dne. Talk show začne v kulturním domě ve Vizovicích v 18 hodin. Originální spojení filmu a výtvarného umění přináší 29. ročník Salonu filmových klapek, který se představí ode dneška až do 25. května v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Návštěvníci se mohou těšit na kolekci 120 jedinečně zpracovaných filmových klapek od více než stovky výtvarníků napříč generacemi i uměleckými styly. Tradiční projekt je součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu a dlouhodobě podporuje mladé a začínající filmaře. Výstavu klapek v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně můžete navštívit každý den od 9 do 21 hodin. Kolektiv House ve Zlíně dnes hostí doprovodný program k výstavě Stopy Tomáše Bati. Jedná se o přednášku ředitelky nadace Tomáše Bati Gabriely Končitíkové, která ukáže, že Tomáš Baťa nebyl odjakživa ikonou, jak ho vnímáme dnes. Jeho příběh je především o vnitřní proměně od mladého podnikatele, který se učil z vlastních chyb, k lídrovi, který dokázal spojit disciplínu, odvahu a odpovědnost vůči druhým. Přednášku o osobnosti Tomáše Bati a jeho transformaci si můžete poslechnout v kolektivním domě ve Zlíně od 17 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: 3:15 pokračujeme informacemi, které mi pravidelně do studia posílají meteorologové.
1: Počasí.
0: Na úvod krátké předpovědi ještě nabídnu celkový pohled na region přes aktuální teploty. 5 stupňů to je Kroměříž, Kateřinice Ojčná, Luhačovice, Strání a Vsetín. 4 stupně vidím ve Starém Městě, v Rožnově pod Radhoštěm a ve Velkých Karlovicích. 6 stupňů to je situace v Holešově, v Bystřici pod Hostýnem, v Hošťálkové, Bojkovicích, ve Štítné nad Láří a ve Valašském Meziříčí. 3 stupně hlásí Maruška Hostýnské vrchy, Valašská Sednice a Horní Bečva, 7 stupňů Vizovice. Když se podíváme do celkové dnešní předpovědi, ta nám říká, že bude převládat oblačno, občas i zataženo, jenom ráno, hlavně v jihozápadní části kraje, i oblačnost menší, případně chvílemi i skoro jasná obloha. Na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit slabé přehánky, večer bude potom přechodně a částečně oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, k tomu povane ráno slabý, přes den mírný, jeho západní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme v těchto chvílích dobré, jenom lokálně mírně nepříznivé, přes den by se měly postupně dostat až na velmi dobré, a to všechno s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Po utkání ligové nadstavby mezi Slováckem a Baníkem Ostrava donutili fanoušci hráče hostů, aby vysvlékli dresy. Více uslyšíte za okamžik v pravidelném sportovním příspěvku.
2: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
3: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
2: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
3: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
2: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
2: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: 8 minut do 8 hodiny, když teď přejdu ke sportu. Fotbalisté Slovácka mají jistotu, že z ligy přímo nesestoupí a budou hrát baráž. Rozhodla o tom jejich výhra nad ostravským Baníkem 2-1 ve třetím kole nadstavbové části. Ostravané už záchranu v nejvyšší soutěži nemají ve svých rukou. Naštvaní fanoušci je po utkání donutili svléknout a odevzdat dresy. Teď podrobnosti.
1: Mně se to nelíbí to, aby jsme odevzdávali dresy, prostě mám to v sobě tak nastavený.
2: Říká o situaci po závěrečném hvizdu trenér ostravského týmu Josef Dvorník. Naštvaní fanoušci hromadně skandovali pokřik ostudy Baníku a následně si vyžádali dresy hráčů. Ti je po delším vyjednávání nakonec svlékli.
1: Kritika tam je na místě, já jako s tím nemám problém, ti fanoušci na to mají právo. Ty dresy se jim nějakým způsobem dali, když tím jako celkově nesouhlasím, co jsem řekl, dali, zatleckali jsme jim na podporu. Já pořád budu tvrdit, že z těch hráčů ani jeden není takovej, který by se na to vyflákl. Může to tak zvenku vypadat, ale stojím si za hráčem a prostě nikdo se tady na to nevykašlal, že by přišel do toho zápasu s tím to odfláknout a že by mu to bylo jedno, co se bude dál dít s Baníkem Ostrava.
2: Fotbalisté Slovácka získali vítězstvím nad ostravským Baníkem jistotu, že nesestoupí přímo z posledního místa. Dvě kola před koncem nadstavbové části mají jistou účast v baráži. Před jejím startem se prezentují zlepšenými výkony. Zatímco v závěru základní části tým z Uherského Hradiště pětkrát v řadě prohrál, v nadstavbě už nazbíral 7 bodů.
3: Myslím si, že v těch Teplicích asi se to trochu zlomilo tím povedeným výkonem a že jsme se dostali zpátky do toho zápasu a teďko myslím si, že na Dukle jsme taky zvítězili zaslouženě a dneska taky, takže já doufám jenom, že v tom budeme pokračovat.
2: Věří kapitán Slovácka Michal Trávník. Uhersko-hradišťský trenér Roman Skuhravý už delší dobu sleduje možné barážové soupeře.
4: Nachystáme se na ně a naše práce neskončila. Skončí, až budeme mít vstupenku do dalšího ročníku první ligy.
2: V předposledním kole nadstavby přivítá Slovácko Mladou Boleslav a Baník Ostrava nastoupí také na svém hřišti proti Zlínu. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
2: Nová zubní ordinace Otrokovice Vsetín. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Nový Hrozenkov na Vsetínsku připravuje stavbu chodníků v údolí Vranča. Kolekce 120 filmových klapek je ode dneška k vidění ve Zlíně. Fotbalisté Zlína doma vedli nad Teplicemi 2-0, přesto prohráli. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno, ráno může být i jasno. Nejvyšší teploty dnes do 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín má Kristýna Fuchsová. Dobré ráno. Nový Hrozenkov na Vsetínsku plánuje vybudovat chodníky v údolí Vranča. Nové pěší komunikace by měly výrazně zlepšit bezpečnost chodců, kteří v současné době nemají po této části obce bezpečnou cestu, říká nezávislá starostka obce Stanislava Špruncová.
5: Chodníky povedou teda vlastně údolím Vranče, budou navazovat na komunikaci druhé třídy a povedou v délce asi kilometra a půl pod hotel Permoník.
3: Od dneška je ve Zlíně k vidění 120 originálně stvárněných výtvarných děl, a to v rámci salonu filmových klapek. Ten je už 29 let součástí doprovodného programu Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Pokračuje jeho mluvčí Kateřina Martikánová.
6: Klapky si mohou lidé prohlédnout do pondělí 25. května v obchodním centru Zlaté jablko na náměstí Míru. Poté se přesunou do Zlínského kongresového centra, kde budou v neděli 31. května vydraženy. Výtěžek z prodeje podpoří mladé talenty z řad začínajících filmařů.
3: Poslanci se dnes vrátí k debatě o změně rozpočtových pravidel. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země, které zaplatí příští generace. Přijetí návrhu chce proto zabránit, říká předseda ODS Martin Kupka.
7: Ten zákon má tolik skrytých problémů a vad, tak zásadním způsobem uvolňuje rozpočtovou odpovědnost, že tomu přirozeně musíme bránit. A to ne pro nějakou blokaci té sněmovny, ale prostě proto, že tohle je pro Českou republiku prostě špatný návrh.
3: Je tak pravděpodobné, že sněmovna ještě dnes hlasovat nebude. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO kritiku opozice odmítá. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu veřejné finance přebrala po minulé vládě.
4: Sport.
3: Zlínští fotbalisté prohráli ve třetím kole nadstavby o záchranu v šancelize doma s Teplicemi 2-4. Ševci přitom v zápase vedli 2-0 a v závěru hráli přesilovku po vyloučení teplického Benjamina Niarka. Trenér Bronislav Červenka nebyl spokojený s přístupem svých svěřenců.
8: V tom druhém poločase si mysleli, že to bude samo. A potom, když je to proti 10, tak si mysleli, že se nemůže vůbec nic stát. Tak to vůbec není. My si musíme uvědomit, že tady hrajeme si o názor těch lidí na ten náš fotbal. A to, co jsme předvedli ve druhém poločase, nepatří do první ligy. Jestli se velice rychle nespamatujeme, tady v tomto tak, tady nemáme vlastně co dělat.
3: Slovácko doma porazilo Baník Ostrava 2-1 a tak bude hrát baráž o udržení v první lize.
4: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno, občas i zataženo. Ráno může být oblačnost menší, případně i jasno. Na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Oblačnosti bude ubývat večer. Aktuální teploty jsou od 7 do 3 stupňů. Dnešní maxima 12 až 15 stupňů. Vítr bude ráno slabý, přes den mírný jihozápadní.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. To je ze zpráv Českého rozhlasu Zlín pro tuto chvíli vše. Pohodu u dalšího poslechu přeje Kristýna Fuchsová.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Město Valašské Klobouky začalo s rekonstrukcí historické budovy radnice za 11 milionů korun. Podrobnosti přidáme už za chvíli v reportáži Terezy Krastinové. A pak taky pozveme na turistickou akci Vesele kolem Bojkovic. Vybrat si bude možné z několika tras, zúčastnit se můžou i cyklisté. Všechno upřesníme před 8:30. Teď je 8:05, před námi středa s datem 13. května. Dobré ráno. A pohodu na startu stále přeje Petr Uhřík.
9: Český rozhlas Zlín.

0: 8:08, jsme u středy 13. května. Český rozhlas Zlín stále přeje dobré ráno do nového dne. Na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách začala rekonstrukce historické budovy radnice. Stavba známá jako Dům Jana Horného, tak bude mít novou fasádu i upravené interiéry. Podrobnosti uslyšíme teď v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Městský úřad sídlí v secesní budově Hornův dům, je to nemovitá kulturní památka.
2: Říká nezávislý starosta Valašských Klobouk na Zlínsku Josef Bělaška. Historickou stavbu, kterou v roce 1900 postavil místní rodák a významný architekt 20. století Hubert Gessner, teď opravují.
1: Realizace začala teďka začátkem května pod přísným dohledem Národního památkového úřadu a odboru památkové péče. Naposledy byla tato naše budova rekonstruována někdy v roce 1993 a nyní už nesplňuje požadavky na hlavně kyberbezpečnost, takže hlavním úkolem té rekonstrukce jsou kompletní slaboproudy, včetně datových sítí.
2: A nejen to, s dalšími úpravami pokračuje vedoucí investic a strategického rozvoje Valašských Klobouk Radek Bařinka.
3: Jedná se o rekonstrukci fasády, nové barevné řešení budeme provádět, výměna historických oken, budou měněny některé podlahy v jednotlivých kancelářích, budeme měnit interiér podatelny.
2: Rekonstrukce si z městského rozpočtu vyžádá investici ve výši 11 milionů korun. S termínem dokončení pokračuje starosta Josef Bělaška.
1: Ty hlavní vnitřní práce by měly být dokončeny do konce srpna letošního roku, s tím, že na venkovní úpravy má realizační firma ještě čas do konce září.
2: Budova městského úřadu musela být kompletně vystěhovaná.
1: Náhradní prostory jsme našli v ostatních městských budovách, tady u nás na náměstí, jednak v domu na rohu, tak i v domu u slunce a také v domě číslo popisné 275. Snažili jsme se v přestihu s lidma komunikovat, bylo to na našich webových stránkách, Facebooku, bylo to i na místních regionálních webech. Ale samozřejmě bude se stávat a stává se, že lidé dochází před ten městský úřad, že tuto informaci nezaznamenali.
2: Dodává Josef Bělaška. Pro lepší orientaci tak město umístilo před vstupy na úřad informační tabule i rozdělovníky k jednotlivým odborům. Z Valašských Klobouk Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
5: Long time ago, when I was a young boy, saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my Iron Man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Teď si poslechneme kompletní informace o počasí. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteorolog Petr Hruška. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Celkovým pohledem na středu nabídnete jaký průběh a maximální odpolední teploty?
1: Malo by prevažovať oblačné, občas i zamračené počasie cez deň, len teraz ráno ešte hlavne v juhozápadnej časti kraja i menšia oblačnosť, prípadne na chvíľu i jasná obloha. Zrážky skoro žiadne, len na Vsetínsku sa výnimočne môžu objaviť slabé prehánky a večer potom prechodne a čiastočne bude oblačnosť zase ubúdať. Najvyššie teploty 12 až 15 stupňov, vietor ráno slabý, cez deň potom mierny juhozápadný a k večeru sa bude meniť na južný a zase bude slabnúť.
0: Ešte si doplníme správne číslo do biozáťaže.
1: Je to stupeň číslo 1, takže mierna záťaž.
0: A hned navážeme na čtvrtek, jak vychází předpověď na posledního ledového muže Bonifáce, tedy na 14. květen.
1: Tam už mrazíky ani nečakáme, alebo je to len veľmi malá pravdepodobnosť. Minima by mali byť v rozmedzi 7 až 4 stupne. V údoliach výnimočne teplota môže poklesnúť na 2 stupne a tu by sa mohol nejaký ten slabý prízemný mrazík objaviť. Ale tak ako som spomínal, je to len malá pravdepodobnosť. No a cez deň obloha väčšinou zamračená, ráno a do poludnia sa môže sem tam už objavovať občas dážď a potom v priebehu popoludnia by mal dáž postupne pribúdať, no a najviac zrážok by sa malo vyskytovať večer a môžu potom byť i výdatnejšie. Výnimočne sa môže objaviť i búrka. Najvyššie teploty 13 až 16 stupňov, tam, kde sa častejšie budú zrážky objavovať už od rána, lokálne by bolo chladnejšie, len 11 stupňov Celzia. No a vietor mierny južných smerov, tak do 25 km za hodinu, ktorý potom k večeru bude slabnúť.
0: Jdeme dál, ještě si naznačme pátek a začátek víkendu, jak se nám projeví další květnové dny, kam se jaro posune?
1: A tam obidva dny vychádzajú s prevažne zamračenou oblohou a často sa bude vyskytovať dážď. Zatiaľ to vychádza najviac hlavne v prvej časti piatku a potom zase behom soboty. Ale je tam ešte celkom neistota, každopádne sú náznaky, že zrážky by mohli celkovo byť i celkom výdatné, keď sa zosumujú za celé tieto obdobia, tak niektoré modely naznačujú dokonca, že by mohlo byť i okolo 50 mm zrážok za celé tieto dni. Takže skôr také daždivejšie počasie.
0: Malé historické srovnání si necháváme jako zajímavou tečku. Prozraďte, Petr, prosím, jaké rekordní teploty se týkají 13. května ve Zlínském kraji?
1: Najvyššiu hodnotu máme z roku 1945 Polešovice 33 stupňov Celzia a najnižšia hodnota je z roku 2020 Veľké Karlovice minus 4,2 stupňa Celzia.
0: Počasí podrobne předpověď do ranního vysílání Českého rozhlasu Zlín připravil a uvedl meteorolog Petr Hruška. Děkujeme, přejeme hezké jarní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
1: Děkujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
2: Když tělo bolí, radost ze života se vytrácí. Rehabilitace bolest uvolňuje a pomáhá pacientům znovu získat jistotu v každodenních aktivitách. Jaké jsou novinky v tomto oboru? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář rehabilitačního oddělení Zlínské nemocnice Roman Iberal. Už 13. května v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: 8,5 minuty do půl deváté je tady slibovaná pozvánka na sobotní turistický pochod Vesele kolem Bojkovic. Tím bylo mnohé napovězeno, slovo si bere kolega Pavel Vacek a vítá svého hosta.
1: A teď se ve vysílání Českého rozhlasu Zlín projdeme Vesele kolem Bojkovic. Což je odkaz nejen na náladu, s jakou se pustíme do výletu, ale také na stejnojmenou tradiční akci, na kterou nás přichází pozvat Jiří Tomáš. Dobrý den.
2: Dobrý den, přeji vám i všem posluchačům. Dnes vás pozvu na 46. ročník turistického pochodu Vesele kolem Bojkovic. Pořádá jej TJ Sokol Bojkovice, oddíl turistiky, v sobotu 16. května. Start bude v Sokolovně Mánesova 278 od 8 hodin. Cíl tamtéž do 16. Mám informaci od pořadatelů, že trasy povedou tentokrát směrem na Pitín. Pěší trasy v délce 5, 10 a 15 kilometrů, cyklotrasy 25 a 42 kilometry. Popisy tras dostanete na startu.
1: Vy jste ale jistě s jednotlivými trasami už obeznámen, pane Tomáši. Mohl bych vás za naše posluchače poprosit, jestli byste jednu vybral a tu nám už trošku nastínil teď ve vysílání, ať máme takovou malou ochutnávku z toho, na co se můžeme v Bojkovicích letos těšit.
2: Určitě to není problém. Sám mám rád, když můžu si předem prostudovat nabízené trasy. Popíšu vám teda trasu 10 kilometrů. Od Sokolovny po zelené značce k městskému úřadu, pak vpravo po modré, Komenského ulicí až za tabuli Bojkovice. Po 100 metrech se dáme směr letiště. Po vlastním značení dojdete k Mazálkově vyhlídce, kde bude první kontrola. Od ní stále po vlastním značení směr Hloběnka a loukami k rozhledně na Skalce. Dál půjdete lesem kolem Pitínského vrchu k druhé kontrole. Pak krajem Louky přes Čertorie k Olšavě a na železniční přejezd. Asfaltovou silnicí do Pitína k rodnému domu arcibiskupa Matochy a na most přes Olšavu. Po 250 metrech se dáte po cyklotrase 5049 k úpravně vody a po žluté značce dojdete k městskému úřadu a Sokolovně.
1: A ještě můžeme dát našim posluchačům i tip, jak se dostat na start do Bojkovic?
2: Ideálně ze Zlína autobusového nádraží v 8 hodin ze stanoviště 44 do Luhačovic, autobusové stanoviště, a pak dál do Bojkovic, Sokolovna. Příjezd v 9 hodin 8 minut. V cíli na vás bude čekat diplom, razítka pochodu a tradiční občerstvení. Využijte tuto akci, určitě nebudete litovat a přijedete znovu.
1: Stejně jako jistě dorazí zase příště do Českého rozhlasu Zlín Jiří Tomáš, aby nás pozval opět na nějaký další pěkný výlet. Ten dnešní se týkal 46. ročníku pochodu Vesele kolem Bojkovic, který se bude konat 16. května. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Zprávy má Kristýna Fuchsová, dobré ráno. Hasiči Zlínského kraje dál zasahují u úniku neznámé látky do řeky Moravy mezi Kroměříží a Kvasicemi. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí David Martinec, podle kterého látka není nebezpečná. Její přesný původ ale stále zkoumá laboratoř. Ve Zlínském kraji bylo ke konci dubna 15 682 lidí bez práce. To je o 452 lidí méně než v březnu. Okres Zlín vykazuje aktuálně čtvrtou nejnižší nezaměstnanost v zemi. Kroměřížsko je na páté pozici. Začíná desátý ročník festivalu základních uměleckých škol ZUŠ Open. Během 3 týdnů nabídne stovky koncertů, tanečních vystoupení nebo divadelních představení po celém Česku. Ve Zlínském kraji ZUŠky chystají programy od této neděle. Stovky ptáčat nalezených mimo hnízdo končí každý rok v záchranných stanicích, aniž by záchranu potřebovali. V mnoha případech je totiž pobyt mláděte mimo hnízdo součástí jejich přirozeného vývoje. V případě nálezu je nejlepším řešením zavolat do záchranné stanice a poradit se. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno, občas i zataženo. Ráno může být oblačnost menší, případně i jasno. Na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Oblačnost bude ubývat večer. Aktuální teploty jsou od 8 do 4 stupňů. Dnešní maxima 12 až 15 stupňů. Vítr bude ráno slabý, přes den mírný jihozápadní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozor na porouchaný kamion na dálnici D55. Stojí v odstavném pruhu na 31. kilometru ve směru na Otrokovice. O kousek dál na exitu 32 se pohybují lidé, tak jeďte opatrně. Tolik ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Slovo přebírá Petr Uhřík.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Neustále nahlížím do kalendáře a dalším posluchačům na startu nového dne potvrdím středu. Datum 13. května máme spojené se jménem Servác. Jestliže má být jeho nositel strážcem, pak bude zřejmě strážcem zimy, spojený především s lidovými pranostikami. Servác je jinak řečeno druhým ze tří ledových mužů, kteří ovlivňují úrodu v novém roce. Současné oslavence počítáme v řádu jednotek, i tak posílám písničku, která jistě potěší skupinu Elán.

0: Dnes to vezmu v cukrárně spíš od konce. Pamatujete si na hvězdu přelomu 70. a 80. let Evu Hurichovou? Když se jí narodila v roce 93 dvojčata Kristýna a Barbora, rozhodla se, že jim bude věnovat všechno a celý čas naplno. Svoji pěveckou kariéru ukončila, takže to máme celých 33 let. Pak jí přece jenom to tak nějak nedalo a k muzice se vrátila později. Ku podivu se jí po tak významné pauze podařilo navázat v celku bez problémů. Písnička Kdo to vzdává, nevyhrává úspěšně bodovala i v hitparádě Českého rozhlasu a dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka 2007. Když půjdeme pro změnu na začátek, zásadní byl rok 82. S Janem Neckářem naspívala písničku Já přijdu a vznikla spolupráce s Bacily, která trvala pár let, než potom pokračovala se svou vlastní skupinou Pudr. Eva Hurichová jako poměrně významná zpěvačka své doby a samozřejmě přidávám hitový důkaz.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Já přijdu.

0: minutu 9:15 zaměříme se na další průběh oblačnosti a jarních teplot. Krátkou předpověď otevřu náhledem na ranní hodnoty.
1: Počasí.
0: Ty se momentálně ve Zlínském kraji pohybují mezi 4 a 8 stupni. Převládat má oblačno, občas i zataženo, jenom teď ve zbytku rána, hlavně v jihozápadní části kraje, i oblačnost menší, případně chvílemi dokonce jasná obloha. Na Vsetínsku tam se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer bude přechodně a částečně oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 12 až 15 stupňů. Ráno nám vane slabý, přes den to bude mírný, jeho západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky máme teď dobré, jenom lokálně mírně nepříznivé, přes den budou až velmi dobré. Biozátěž ta se nám udržuje na jedničce, takže i dnes je zátěž pouze mírná. Teď se ještě podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Řidiče na Valašsku čeká kvůli přestavbě křižovatky silnice 1/35 v Zašové krátkodobá uzavírka. A to následující víkend, tedy 16. a 17. května, kdy bude zavřená silnice 3. třídy, která vede podél Zašovského potoka. Aktuální výluka na železniční trati mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Valašským Meziříčím, kterou kvůli rozšíření křižovatky posouváme, skončí 26. května.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

pourazové nebo pooperační stavy, případně když tělo začne zlobit. To vše řeší na rehabilitačním oddělení. A právě rehabilitace bude hlavním tématem dnešní poradny pro zdraví se Silvií Pospíšilovou. Do studia dorazí primář rehabilitačního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Roman Iberal. A vy už teď můžete napsat svůj dotaz na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Pan primář na všechno odpoví po 11. hodině. Zdeněk Junák zase bude reagovat na vaše hudební přání, když jenom zmíním jednu část pravidelných srdcovek. Ty začínají už za chvíli. Petr Uhřík přeje pohodu taky u jejich poslechu a hezký den za kompletní vysílací tým Českého rozhlasu Zlín. 9 hodin bude za 9 minut.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hasiči na Zlínsku dál řeší únik neznámé látky do řeky Moravy. Nebezpečí ale podle nich nehrozí. Dobrovolníci ve Valašském Meziříčí se sbírali téměř 3 tuny odpadků. Fotbalisté Slovácka v lize porazili ostravský Baník a odvrátili přímý sestup do druhé ligy. Dnes bude v kraji převládat oblačno, teploty do 15 stupňů. Se zprávami je tady Kristýna Fuchsová. Dobré dopoledne. Hasiči dál zasahují na řece Moravě mezi Kroměříží a Kvasicemi, do které unikla neznámá látka. Tu zachytávají pomocí norných stěn. Od včerejšího odpoledne, kdy se na hladině objevily barevné skvrny, se jim podařilo část znečištění odstranit. Původ látky zatím není jasný. Vzorky z řeky teprve analyzuje Povodí Moravy. Podle mluvčího krajských hasičů Davida Martince ale nebezpečí nehrozí.
2: Jak to postupně doputovává ty části té skvrny tomu, tak se to bude zasypávat a jímat. A ty norné stěny jsou dané ve dvou řádech. I kdyby vlastně se stalo, že nějaká část propluje pod tou první, což by neměla, tak je tam vlastně ještě druhá norná stěna, taková jistící, která to zachytne.
0: Oblast zároveň monitoruje městská i státní policie. Zasahující jednotky teď zvažují nasazení speciálního olejového separátoru. Kufry, staré matrace i velké množství pneumatik našli dobrovolníci při úklidu města ve Valašském Meziříčí. Podle mluvčího radnice Jakuba Mikuše sbíralo odpadky během dubna na 500 dobrovolníků.
3: Dobrovolníci během akce postupně se sbírali téměř 2,5 tuny odpadů, včetně 48 starých pneumatik. Dalších zhruba 200 kg nepořádku navíc některé skupiny rovnou vytřídili do kontejnerů. Akce tak ukázala, že lidem ve Valašském Meziříčí záleží na čistém a příjemném prostředí. Město proto plánuje v projektu pokračovat i v dalších letech.
0: Tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na nádory hlavy a krku. Sport. Fotbalisté Slovácka mají jistotu, že nesestoupí přímo do druhé ligy. Zajistilo jim to vítězství nad Baníkem Ostrava 2-1 ve třetím kole nadstavbové části. Tým z Uherského Hradiště rozhodl o svém vítězství po poločasové přestávce, pokračuje záložník Michal Trávník.
4: Druhý poločas jsme do toho dobře vstoupili, dali potom 2 rychlé góly a chvilku jsme hráli, myslím, že dobře, ale potom bohužel... Jak jsme dostali na 2-1, tak jsme z toho trochu ustoupili, ale nemyslím si, že měli nějaké vyložené šance, měli prostě nějaké závary, tlak ze standardek, ale to bylo všechno, takže si myslím, že dneska jsme zaslouženě vyhráli. Počasí.
0: Dnes bude v kraji převládat oblačno, občas i zataženo. Na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer bude oblačnost přechodně a částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Vítr bude mírný jihozápadní. K večeru se změní na jižní a zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor na porouchané nákladní auto na dálnici D55 na 34. kilometru ve směru na Olomouc. Tolik z dopravy a zpráv. Začínají srdcovky a Zdeněk Junák.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kalendář hned z okraje má tu k svátku údaje. Hlásí tak, že bez legrace došla řada na serváce. Říkám si už od rozbřesku, kolik pak jich žije v Česku? Před chvílí jsem někde čet, máme jich prý přesně 5. Tak je všechny zásadně obdaruji hromadně. Z flašinetů na kličky posílám vám písničky. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas. Ho, no, pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Nuž, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 13. května roku 2026. Máme jaro, v Brně máme hezky. Když jsem šel do studia, tak krásně svítilo sluníčko, teď vidím z okna, že se nám to trošilinku zatáhlo, ale to nic nevadí. Je teda chladněji, ale tak nakonec je serváce, ale meteorologové říkají, že to snad má trvat do konce týdne a pak už se má zase trošku oteplovat. Jak už jsem říkal, dneska mají svátek muži, chlapci, jinoši, honosící se křestním jménem Servác. Mimo jiné také Servác je druhý v pořadí ledových mužů. Pankráce jsme oslavili včera. A ještě před sebou máme zítřejšího Bonifáce. A já už tady mám přáníčko ze záznamníku, pojďme si ho poslechnout.
1: Zdravíme vás z Valašsko-Klobucka a prosili bychom písničku pro Emilku Mikulajovou, Píseň vděčnosti od pana Zmoška. Moc krát vám za to děkujeme a přejeme vám krásné sluneční dny.
0: Má drahá, rád splním vaše přáníčko, takže vybrala jste si písničku, tak jsou tady už táta, syn Zmoškovi a jejich Píseň vděčnosti.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
1: No, tak to byla píseň vděčnosti. Jiří Zmožek a Marcel Zmožek. Doufám, že vás písnička potěšila. Moji milí posluchači, máte rádi vajíčka? Myslím, jako když si tak něco chystáte, třeba snídaničku, nebo nějakou svačinku odpolední, tak třeba, nevím, míchaná vajíčka. Já je třeba mám rád se škvarkama teplejma, to je parádička. A nebo třeba, jak se říká, ham and eggs, tedy vejce se slaninou. No, ale oni opravdu ty vejce to neměli jednoduchý, protože v minulosti to neměla hlavně u odborníků vejce jednoduché. Pořád se jim vyčítal ten nešťastný cholesterol. Jenže časy se mění a dnes se mluví spíš o tom, čím nám prospívají vajíčka. A teď navíc znovu zaujala vědce, tentokrát kvůli mozku. Nová americká studie totiž naznačuje, že kdo si dopřává vajíčka pravidelně, ten možná dělá něco i pro svou paměť. Riziko Alzheimerovy choroby může být u takových lidí nižší o víc než čtvrtinu. Představte si to. No, včera jsem si vajíčko nedal, no vidíte, a dneska jsem málem zapomněl, jak se jmenuju a kam jdu. A už vám pouštím písničku.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Skupina Saturn dohrala svoji píseň Ten, kdo ti zpívá, a já mám pro vás připravené přáníčko ze záznamníku. To si pojďme poslechnout.
1: Prosíme o poděkování hasičskému sboru ze Starého Hrozenkova pod vedením velitele Radka Vyhlídala, kteří zasahovali dne 9. dubna při havárii ve Starém Hrozenkově, u kterého byl těžce zraněn Jakub Hlavát, žák 6. třídy. Touto cestou chceme moc poděkovat všem, kteří byli jak ochotní pomáhat Kubíkovi u jeho těžkého úrazu. Velké poděkování posílá babička a taťka s Adriánkem. Moc díky. Nashledanou.
0: Samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko a rád zahraju těmto všem, kteří se podíleli na záchraně vašeho vnuka nebo syna, Kubíka, jak jste říkala. Takže už vám posílám písničku Můj Bože.
2: Český rozhlas Zlín.

0: to byl Phil Collins, vzpomínka na 80. možná 80. léta. A já už pro vás mám, protože je středa, tak taky indicie do celotýdenní hádanky je třeba. A já jim připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Okamžiky v přírodě. Jen ještě připomínám, že tento týden to bude o to napínavější, že máme jenom 4 indicie, takže dneska je středeční a ještě bude čtvrteční. A pak už vám, jak já říkám, musí být jasno, protože v pátek už budeme losovat z vás toho nejšťastnějšího a to bude ten výherce. Ale nepředbíhejme. Středeční indicie zní takto. Ten den naplno a pravidelně začalo něco, pro co tehdy ještě neexistoval český výraz. Ten je o rok mladší. Opakuj čtvrteční indicii. Ten den naplno a pravidelně začalo něco, pro co tehdy ještě neexistoval český výraz. Ten je o rok mladší. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Hanu Zagorovou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: František Nedvěd a jeho písnička Kohout. Já se dívám na hodiny, co nevidět bude, no tak za 4 minutky, no za 3 minutky, bude 10:45. Já tady mám ke splnění jedno ještě přáníčko z webového formuláře, tak pojďme si ho přečíst. Zní takto. Ráda bych pozdravila paní Ivanku z Komína, jen tak, pro radost. Ivanko, vážím si toho, jakou jste pohodovou ženou a přeji vám krásné dny. Hodně zdraví a ať vám tahle písnička udělá radost. Děkuji, Jiřina Osíčková. Milá paní Jiřinko, samozřejmě, že rád splním vaše přáníčko a doufám, že Ivanku z Komína, tedy máme na mysli Brno, Komín, určitě, víte, paní Jiřinko, vás potěší skupina Fleret a jejich Zafoukané.
1: Český rozhlas Zlín, písnička.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky s datem 13. května pomaly linku končí. Třináctky se vůbec nemusíte bát. Ono někdo někde řekl, že to je nešťastné číslo a lidi tomu začali věřit, ale vůbec ti, co se zabývají číslicemi a číslemi, tak vůbec ne tomu. To je číslice jako číslo, jako každé jiné. Takže 13. května srdcovky pomaly linku končí, ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakují středeční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. Ten den naplno a pravidelně začalo něco, pro co tehdy ještě neexistoval český výraz. Ten je o rok mladší. Tak to byla středeční indicie, ještě bude čtvrteční indicie, ale ta bude pro tento týden poslední. Takže dávejte dobrý pozor. No a ještě vám připomínám, že opravdu rád plním vaše přáníčka, rád vám hrají písničky na přání, ale pozor, zase se mi to začíná hromadit, nehraju k narozeninám a nepouštím dechovku. Ne, že bych proti tomu něco měl, ale k tomu jsou určeny jiné pořady naší rozhlasové stanice. Tož tak. Takže pokud chcete, abych vám splnil přání, zahrál písničku, musíte mi to dát vědět. Nejlépe, pokud se vám nechce psát, tak mi namluvte vaše přání na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. A nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit písničku v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, prosím, musíte mi to dát na vědomí v dostatečném předstihu, abychom to všechno stačili, jak se říká, zdramaturgovat a zařadit do toho pořadu. Tak, to je pro dnešek všechno, mějte se moc a moc hezky, užijte si dnešní den a zítra ve čtvrtek po 9. hodině opět naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku začala rekonstrukce historické budovy radnice za 11 milionů korun. Ve Slováckém divadle se budou odehrávat nebezpečné vztahy. Fotbalisté Zlína doma vedli nad Teplicemi 2-0, přesto prohráli. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno, teploty do 15 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín. Vítám vás u nich, Oprava historické budovy radnice začala na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Radnice získá novou fasádu, repasy historických oken i nové datové sítě. Pokračuje nezávislý starosta města Josef Bělaška.
2: Hlavní místní práce by měly být dokončeny do konce srpna letošního roku, s tím, že na venkovní úpravy má realizační firma ještě čas do konce září. Investice počítáme ve výši zhruba 11 milionů korun a jsou kompletně hrazeny z rozpočtu města Valašské Klobouky.
0: Ve Slováckém divadle začali zkoušet letošní pátou novinku. Hradišťský soubor uvede slavné drama Christophera Hemptna Nebezpečné vztahy. V inscenaci chce otvírat současná témata. Diváci ale nepřijdou ani o výpravnou kostýmní podívanou, pokračuje režisér Lukáš Kopecký.
3: Jde o dráma milostných intrik, ve kterém Vicomte de Valmont a Markýza de Merteuil si tak jako krutým způsobem pohrávají s city druhých lidí kolem. Je to pro ně taková svým způsobem zvrácená hra, která je ale vlastně jako posléze dožené a samotné spálí.
0: V hlavních rolích se představí Pavlína Hejcmanová a Jakub Zelinka. Pracující seniori ušetřili díky odpuštění důchodových odvodů loni celkem 4 miliardy korun. Ukazují to statistiky Ministerstva práce. V Česku je mezi zaměstnanci už několik let kolem 200 tisíc penzistů. Dalších zhruba 30 tisíc jich pracuje na sebe jako živnostníci. Jaké mají výhody, připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
4: U seniorů, kteří podnikají jako OSVČ, je podnikání považováno za vedlejší činnost. Pokud nepřekročí stanovený příjmový limit, nemusí platit sociální pojištění ani zálohy.
0: Limit je letos zhruba 117,5 tisíce korun. Podle oslovených personálních agentur seniori nejčastěji zůstávají v profesi, kterou dlouhodobě dělali, nebo si najdou méně náročnou, třeba na částečný úvazek. Sport. Zlínští fotbalisté prohráli ve třetím utkání nadstavby o záchranu v Šancelize doma s Teplicemi 2-4. Ševci přitom v zápase vedli 2-0 a v závěru hráli přesilovku po vyloučení teplického Benjamina Niarka. Slovácko doma porazilo Baník Ostrava 2-1 a je jisté, že bude hrát baráž o udržení v první lize.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno, občas i zataženo. Na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit slabé přeháňky. Večer bude oblačnost přechodně a částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Vítr bude mírný jihozápadní. K večeru se změní na jižní a zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kolony se tvoří v napajedlích na Zlínsku v ulici Nádražní. Pracuje se tam na silnici a projíždí se jedním pruhem. Tolik ze zpráv. Teď začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je středa, 13. května, jsou 4 minuty po desáté a právě posloucháte dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín. Milí posluchači, víte, že dnes je to 309 let, co se narodila jediná vládnoucí žena na českém trůně, Marie Terezie? Byla to velmi výrazná osobnost, která se zapsala do českých dějin nesmazatelným písmem a byla přísnou panovnicí. Měla ale také velmi blízko k divadlu a sama se o herecké výkony v dětství a mládí pokusila. O místě, kde přebývá múza, bude i náš první příspěvek. Divadlo jako prostor pro dialog, porozumění a setkávání české a slovenské kultury. Ve Zlíně se v těchto dnech koná festival Setkání stretnutie a jeho součástí bude také udělení ceny Martina Porubjaka. Více o ceně a také o letošním oceněném herci nebo herečce nám už za okamžik řekne naše regionální stopařka. Teď je čas na písničky. Za celý tým Českého rozhlasu Zlín vás zdraví Silvie Pospíšilová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař.
1: Ve Zlíně dnes pokračuje festival Setkání stretnutě, který propojuje českou a slovenskou divadelní scénu. Součástí bohatého programu je také slavnostní předání ceny Martina Porubjaka za mimořádný umělecký přínos československým vztahům. Letos ocenění převezme herec Ivan Trojan, se kterým se dnes setká naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Petra, dobré dopoledne. Prozraď posluchačům, co vlastně cena Martina Porubjaka je.
2: Dobré dopoledne. Jde o prestižní ocenění, které se na festivalu Setkání stretnutě uděluje od roku 2016 osobnostem, které významně přispívají k rozvoji československých kulturních vztahů. Cena nese jméno slovenského dramatika, režiséra a pedagoga Martina Porubjaka, který vnímal divadlo jako prostor pro dialog a kritické myšlení.
1: Řekni nám, kdo tuto cenu získal v minulých letech.
2: Mezi dosavadními laureáty patří například Martin Huba, Bolek Polívka, Emilia Vašáriová, Jan Antonín Pitínský nebo Milan Lasica in memoriam.
1: Ty se dnes setkáš s letošním držitelem ceny Martina Porubjaka přímo v Městském divadle Zlín. V kolik hodin se nám přihlásíš do vysílání?
2: Posluchačům Českého rozhlasu Zlín se přihlásím po 17:30 a mým hostem bude, jak již zaznělo, oblíbený český herec Ivan Trojan.
1: My se tady na sebe tak usmíváme, Petro. Nedá mi to se nezeptat jako žena ženy. Ivan Trojan má velké charisma. O tom není sporu. Jsi z dnešního setkání nervózní?
2: Já bych neřekla nervózní, ale jsem už od včerejška, té doby, co jsem se dozvěděla, že se s Ivanem Trojanem setkám, tak jako elektricky nabitá, je to prostě napínavé. Už jsem přemýšlela, které oblíbené scénky s Ivanem Trojanem mám, na co bych se ho chtěla zeptat. Je toho strašná spousta, takže doufám, že mi bude stačit čas.
1: Trošku ti závidím. Petro, děkujeme a budeme se těšit na slyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková.

0: Evropa. Ta vyráží do terénu za zajímavými událostmi Zlínského kraje. Dnes padla volba na divadelní festival Setkání stretnutě ve Zlíně. Příště se může vydat i k vám. Stačí Petře poslat tip na zajímavost z regionu na e-mailovou adresu stopař.zlin@rozhlas.cz.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: po dynamicky se rozvíjejícího Zlína vyměnil továrník Tomáš Baťa čas od času za klid a odpočinek. Víte, kam nejčastěji jezdil? Do Loučky u Valašského Meziříčí, kde vlastnil místní zámeček a další pozemky. Místo ho lákalo k odpočinku i využití dřeva z valašských lesů. Další reportáž z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zasažen.
1: Je 20 minut po desáté. Posloucháte Český rozhlas Zlín. Zavítat do našeho hlavního města a nenavštívit přitom Národní muzeum, to by byla velká chyba. Dnešní zajímavost v rubrice Co v učebnicích nebylo, se bude týkat právě Pražského Národního muzea. Prostor pro Martina Písaříka.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: To byla Helena Vondráčková a Lásko má já stůňu. Skladba, která rozhodně má své místo ve Zlatém českém hudebním fondu. Jsme rádi, že vám společnost dělá Český rozhlas Zlín. Dnešní kulturní pozvánka nás zavede do hanáckých Aten, do Kroměříže. Co se tam chystá? Dozvíte se po písničce. Snad jen prozradím, že na své si přijdou milovníci folkloru.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Kroměříži se bude v sobotu zpívat a tančit. Ale nejenom to. Zažít v tomto krásném moravském městě budete moci mnohem víc. Připravují tam totiž Hanácký den. O jakou akci se jedná, to už nám poví ředitel Domu kultury Kroměříž Pavel Sedláček, kterého mám na telefonu. Hezké odpoledne do Kroměříže.
1: Hezké dopoledne, přeji.
0: Pane řediteli, kde a v kolik hodin Hanácký den v Kroměříži odstartuje?
1: Tak Hanácký den na Hanáckém náměstí, kde taky jinde, odstartuje v 9 hodin vystoupením dechové hudby z Doumničanka, pak už to půjde ráz na nás jedna záležitost za druhou a končíme v 17 hodin.
0: Určitě krásná podívaná bude krojovaný průvod, mám pravdu?
1: Samozřejmě bývá to pokaždé, věřím, že i letos. Je to hodně o krojích, barvách, muzice, v tom průvodu jde hodně dětí, je to i docela roztomilá záležitost, když to člověk pozoruje. Ten průvod půjde v 9 hodin a 15 minut. A budeme mít i úplně nové soubory, to nás opravdu hodně těší. Já musím pochválit Lutopecny, to je vesnice kousek od Kroměříže, a tam nedávno založili dětský folklorní soubor s názvem Třešňůvka. No a my už je uvidíme v rámci letošního Hanáckého dne.
0: Jak už jsem avizovala, po celou sobotu se bude v Kroměříži zpívat a tančit. Vy už jste něco málo prozradil, ale jaké další soubory vystoupí?
1: Tak kromě zmiňované Třešňůvky z Lutopecen je to soubor Klubíčko Kroměříž, Zrníčko Holešov, lidový soubor Chropiňáček, Kyselovský Hanáček, Ječmínek Chropině, Hanácké Šponti Kroměříž, dále Hanáci z Hulína, Klebetníček, Hanácká beseda Kojetín, Hanácké soubor Kroměříž a kulturní sdružení Omladina Martinice. Vystoupení folklorních souborů na pódiu začnou zhruba ve 9:45 a potrvají asi 3 hodiny, asi 200 kroků. Takže myslím, že bude se opravdu na co dívat, půjde to ráz na ráz, pěkně za sebou. A divákům se představí také ti nejlepší zpěvecké soutěže o Hanáckýho kohouta, děti většinou. Další hudební program vezmou na svá bedra cymbálová muzika Dubina a už zmíněná Zdounečanka. No a celou akci uzavře od 15:30 vystoupení hudebního uskupení Muziga. To je hudební tedy se skupení, které se dlouhodobě inspiruje českým a moravským folklorem.
0: Je třeba ale zmínit, že pouze o folkloru Hanácký den nebude. Lidé budou moci zavítat také na jarmark. Co všechno tam bude v nabídce?
1: Ten Hanácký den je samozřejmě i podporou regionální gastronomie. Asi nemá úplně smysl vyjmenovávat, co všechno návštěvníci ochutnají. Nicméně zmíním, že přijet by měl tentokrát i zástupce Slovenska, nevím kolik přesně, a to ne lecjaký. Je to nositel tradice ľudových remesiel, což je vlastně nejprestižnější tamní ocenění v oboru. A my se na to všichni moc těšíme.
0: Takže v Kroměříži se stáváte mezinárodní. Chystáte pro návštěvníky i nějakou specialitku?
1: Je tam toho víc, já předpokládám, že velký zájem bude o projížďky koňským povozem. A v tomto případě si myslím, že bude asi obrovský zájem, protože oni budou zdarma. Takže ale je možné, že tam zájem bude takový samozřejmě, že si bude třeba chvilku počkat. Ty projížďky budou mezi 12. až 16. hodinou. Já si myslím, že především asi pro děti to bude velká atrakce. Jak říkám, je to zdarma, tím pádem možná ten bude si třeba počkat hodinku dvě, ale já si myslím, že to bude stát za to.
0: Sobota ukáže. Pojďme ještě závěrem zopakovat, kdy a kam mohou posluchači na Hanácký den zavítat?
1: Tak Hanácký den se uskuteční na Hanáckém náměstí v Kroměříži tuto sobotu 16. května a to v době od 9 do 17 hodin. Vše je zdarma.
0: Do Kroměříže na sobotní Hanácký den nás pozval ředitel Domu kultury Kroměříž Pavel Sedláček. Ať se akce vydaří.
1: Děkujeme, hezký den všem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

složím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Dávno už je umím všechny naspaměť.

ještě, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci. Vyklopím je všechny.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Co v něm uslyšíte tentokrát? Jsme na zámku v Bystřici pod Hostýnem, v buduáru hraběnky Alice Laudonové.
2: A sem nás zavedl tajemný nápis z druhé světové války.
0: Tento nápis, který je skutečný, je napsaný tuškou, hovoří o velkém strachu, tak ten nás zavede až...
2: Až k něčemu velice záhadnému, tajemnému.
0: Nevysvětlitelnému. Už ve středu 13. května. Cyklus Záhady a tajemství zlínského kraje poslouchejte na vlnách Českého rozhlasu Zlín.
3: Jednou plácně přes rameno Johnny zvaný knecht.
4: Mám pro tebe hochu v pácu, moc fajnovej kšeft.
3: Objednal hned litr rumu a pak něžně zval.

0: kaše. Tohle to dáte pro Žíka, teď to dobře ví. Stáhli jsme mu kůži z těla tomu hadovi.
1: Z paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

0: My jsme neodjeli ani na velryby, ani na mrože. Jsme tu s vámi. Za 15 minut už bude 11. Pampelišky nejsou jen sympatické jarní kytky, které se hodí na pletení věnečku. Jarka Vykoupilová vás v Babských radách naučí, jak je využít, co by jídlo i léčivo.
1: Babské rady.
2: Pampelišky smetánky jsou oblíbenými posly jara a především jsou důležitým zdrojem potravy pro včely a další hmyz. Možná jste nevěděli, že pampelišky se v době hladomorů používaly jako nouzové potraviny. Celé rostliny jsou jedlé, dají se použít do salátů, polévek i čajů. Mladé listy, které ještě nejsou příliš hořké, se mohou jíst i syrové a jsou bohaté na vitamíny a minerály. I kořeny pampelišek se dají zpracovat. Po upražení se používají jako náhražka kávy, obvykle ve směsi s praženou čekankou nebo ječmenem. Díky hořčinám pampeliška podporuje vylučování žluči a tím zlepšuje trávení. Tradičně se používá při diabetu a na snížení hladiny cukru. Pampelišku můžeme najít v čajových směsích, které mají očistný účinek. A mám pro vás i jedno detoxikační doporučení. V sezóně pampelišky je dobré sníst denně 5 stvolů v syrovém stavu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

Dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín je ve své polovině a já věřím, že si nenecháte ujít ani druhou hodinu. Pozvání do poradny pro zdraví přijal primář rehabilitačního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Roman Iberal. A bude tu pro vaše dotazy. Tak zůstaňte s námi.

0: Jáně Majer, Panenka.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hory. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Neznámou látku v řece Moravě se podařilo přes noc zachytit u Otrokovic. Během dopoledne ji hasiči z vody plánují odstranit. Prostřední Bečva získala stavební povolení na stavbu nové sportovní haly. Ministr Šťastný bude jednat o používání kamer s rozpoznáváním obličejů na fotbalových stadionech. Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno, teploty do 15 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tady Kristýna Fuchsová. Dobré dopoledne. Látku, která unikla do řeky Moravy mezi Kroměříží a Otrokovicemi, se hasičům podařilo přes noc zachytit díky norné stěně. Aktuální situaci mapují za pomoci dronu. Během dopoledne látku z vody chtějí sesbírat a zasypat sorbentem. Olejovitá látka unikla do Moravy včera večer. Podle mluvčího hasičů Zlínského kraje Davida Martince ale nezpůsobila žádný úhyn ryb ani vodního ptactva. Na místě jsou kromě hasičů i zástupci Povodí Moravy a města Otrokovice. Prostřední Bečva na Vsetínsku pokročila v přípravách stavby sportovní haly. Aktuálně obec získala platné stavební povolení. Nyní pracuje na zajištění financování, a to částečně z dotací a taky za přispění soukromého investora. Jak bude hala po dokončení vypadat, popisuje nezávislá místostarostka Alena Srovnalová.
4: Bude tam hřiště pro všechny sporty, včetně basketbalu, včetně vlastně toho největšího hřiště. Ve spodní části bude jako nějaké technické zázemí, co se týká jako šaten. A v horní části bude galerie pro diváky, bude tam komunitní místnost, kterou ještě využijí naše spolky, a také sociální zázemí pro to parkoviště, které budeme budovat příštím roce.
2: Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů se dnes sejde se zástupci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budou jednat o možném využívání kamer s rozpoznáváním obličeje na fotbalových stadionech. Úřad v minulosti používání této techniky v Česku zakázal. Podle ministra by mohlo být opatření zavedené v reakci na sobotní výtržnosti fanoušků Slávie v derby se Spartou.
5: To není represe, to je otázka prevence. Pro nás je důležité, aby lidé, kteří poruší ta pravidla, tak bylo možné, aby právě ti pořadatelé mohli dostatečně identifikovat a ty jednotlivé skutky řádně zachycovat.
2: Šťastný už včera řekl, že chce taky nově zakotvit v přestupkovém zákoně zákaz zahalování obličeje přímo na stadionech nebo zpřísnit tresty za vstup diváků na hřiště. Inflace v dubnu meziročně zrychlila na 2,5%. Podle údajů Českého statistického úřadu je tak nejvyšší za půl roku. Růst ovlivnily opět hlavně ceny pohonných hmot. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,5%.
3: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji převládat oblačno, občas i zataženo. Na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer bude oblačnost přechodně a částečně ubývat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Vítr bude mírný západní. K večeru se změní na jižní a zeslábne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Osobní auto se srazilo s dodávkou na silnici 49 u zádveřic Rakové na Zlínsku na křižovatce na Luhačovice. A pozor dejte na nehodu na silnici mezi Kunovicemi a Hlukem na Uhersko-Hradišťsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Od mikrofonu se dnes loučí Kristýna Fuchsová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je středa 13. května, máme pár minut po 11. a právě začíná poradna pro zdraví se Silví Pospíšilovou. Po úrazové a pooperační stavy, nebo když tělo začne zlobit. To vše řeší na rehabilitačním oddělení. A právě rehabilitace bude hlavním tématem dnešní poradny. Do studia Českého rozhlasu Zlín dorazil primář rehabilitačního oddělení krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Roman Iberal. Vítejte.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
6: A je tady i pro vaše otázky. Můžete už teď napsat svůj dotaz na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo za okamžik zavolat k nám do zlínského studia na číslo 221 555 210.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín. Právě začíná poradna pro zdraví ve středu jako obvykle se Silví Pospíšilovou. Dnes na téma rehabilitace. Své otázky můžete směřovat primáři rehabilitačního oddělení Baťovy nemocnice Romanu Iberalovi. Pane primáři, já jsem se v úvodu lehce dotkla toho, co všechno řešíte, ale pojďme být konkrétnější. Jaké stavy na vašem oddělení léčíte? Koho vracíte zpět do života?
1: No, to spektrum pacientů, našich pacientů je široké. V podstatě zabíráme rozsah většiny oborů medicínských. Ty nejčastější diagnózy, s kterými se setkáváme, jsou, jak jste říkala, ty pooperační stavy. Na lůžkovém oddělení máme spoustu pacientů po ortopedických operacích s výměnou kyčlí a kolen. Jsou to samozřejmě taky traumata, úrazy celého pohybového aparátu. Další velkou skupinou našich pacientů jsou neurologičtí pacienti, a to jak pacienti po mozkových příhodách, tak s jinými neurologickými onemocněními, jako Parkinson, poranění nervů třeba a tak. A další takovou velkou skupinou našich pacientů v dnešní době asi čím dál větší jsou pacienti s bolestmi zad, kteří prostě tvoří velkou část pacientů rehabilitací.
0: Kteří tráví svoji pracovní dobu u počítače a tady je to ten velký problém patrně. Tak. Stejně jako ostatní medicínské obory, i rehabilitace se posouvá velmi rychle vpřed. Jak se změnila vaše práce za dobu, co působíte v tomto oboru?
1: To je pravda, tak jak jde vývoj medicíny stále dopředu a dochází k takové super specializaci v jednotlivých oborech, tak i rehabilitace se samozřejmě posouvá určitým směrem. V podstatě dneska každý obor by chtěl mít svého fyzioterapeuta zaměřeného na uvozovkách svoji oblast. A ten rozvoj v poslední době je taky v tom, že se do té rehabilitace dostává mnohem více nových technologií, ať to jsou robotické systémy nebo v poslední době virtuální realita, tak třeba telemedicína, telerehabilitace, takže v tomto směru asi ten pokrok je teďka největší.
0: To zní hodně futuristicky. Co všechno zahrnují rehabilitační aktivity?
1: No tak rehabilitace, jako to gro té rehabilitace by mělo být to v uvozovkách cvičení s pacientem, ten kontakt s ním a to cvičení jako takové. Samozřejmě jsou tam potom metody nebo postupy, které ten rehabilitační proces doplňují, jako může být třeba elektroléčba, nějaká vodoléčba, tady ty virtuální reality a podobné, ale myslím si, že to gro té rehabilitace by měl být ten kontakt s tím pacientem a v podstatě edukace toho pacienta k tomu cvičení jako takovému.
0: Ambulantní část vašeho oddělení prošla poměrně nedávno kompletní rekonstrukcí. Pojďte nám ten prostor popsat. Co všechno pacientům nabízíte, na co se můžou asi i těšit u vás?
1: Ano, je to pravda. V podstatě od minulého června až do února tohoto roku jsme pracovali v provizorních prostorech a probíhala rekonstrukce naší ambulantní části, která se nachází v přízemí naší budovy. V podstatě došlo ke kompletní rekonstrukci nebo přestavbě toho oddělení. V podstatě nejpodstatnější asi změnou je to, že došlo ke zrušení bazénu, který jsme tam měli, ten se teda zrušil a důraz byl kladený především na to, aby jsme měli co nejvíce prostorů pro individuální rehabilitaci, to znamená, aby každý fyzioterapeut měl pracovnu a pacienti měli svoje soukromí při cvičení a aby ta kapacita byla větší.

0: větší, aby jsme zvládli teda ošetřit více pacientů, takže v podstatě toto je ten nejzásadnější moment, více prostorů pro individuální rehabilitaci. Dokoupili se nějaké nové přístroje na elektroléčbě, doplnili spíše, ale takže to je asi ten nejzásadnější rozdíl.
1: Říká primář rehabilitačního oddělení Zlínské nemocnice Roman Iberal. A je tady pro vaše dotazy. Buď na čísle 221 555 210 nebo na mailové adrese studio.zlin@rozhlas.cz. Zpět budeme po písničce.
2: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Zlín.

0: Annie Lennox dospívala a teď už je prostor pro Romana Iberala, primáře rehabilitačního oddělení, který přijal pozvání do poradny pro zdraví. Máme tady první mailový dotaz od paní Ireny, která se ptá, a já se trošku obávám, že ji nepotěšíme. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli bude otevřený rehabilitační bazén v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. Nejen, že byl jedničkou mezi nemocnicemi, byl ale také velmi užitečný a přínosný pro rehabilitaci pohybového aparátu. Chodili tam i pacienti a lidé, kteří měli problém s rozpohybováním a vždy se velmi ulevilo. Tak, pane primáři?
1: Ano, já děkuji paní Ireně za dotaz. Bazén, to je věčné téma. Bazén není a nebude. Bazén, místo bazénu máme teďka nově elektroléčbu a nejde už v podstatě otevřít, protože neexistuje. Je to věčné téma. Prostě při rozhodování o rekonstrukci toto rozhodnutí bylo učiněno a jinak to už bohužel nebude.
0: Paní Ireno, jsme asi nepotěšili, každopádně ve Zlíně bazény jsou, tak třeba využít některý jiný. Pane primáři, dalo by se říci, že rehabilitace je vždy během na dlouhou trať. Než se dostaví zlepšení, chce to svůj čas, je nějaká minimální doba, kterou musíte pacientům věnovat? Nebo je to individuální případ od případu?
1: Je to určitě individuální, není na světě stejný člověk a i stejná diagnóza, stejné poranění může u každého člověka vypadat jinak a nelze říct nebo stanovit minimální nebo maximální dobu rehabilitace. Je to opravdu individuální.
0: Do jaké míry je potřeba spolupráce pacienta?
1: Tak spolupráce pacienta je v rehabilitaci zcela zásadní. Pacient, který není motivovaný a nemá chuť, tak v podstatě nemá velkou šanci na nějaký úspěch. Rehabilitace by toho pacienta spíš měla vést v tom jeho uzdravování se a ukazovat mu cestu, ale je na pacientovi, jak se k tomu postaví a aby to mělo úspěch, musí především on spolupracovat.
0: Cvičit s vašimi fyzioterapeuty, to je jedna věc, ale určitě je důležité, aby pacient věnoval tomu cvičení i ten čas doma, je to tak?
1: No, to je, ano, samozřejmě to je důležité. Jak jsem řekl, ta fyzioterapie samotná, většinou, když ten člověk má 6 návštěv v ambulanci, nedá se čekat, že většinu problémů jeho vyřeší těch 6 návštěv. Těch 6 návštěv nebo ty návštěvy v té ambulanci by měly vést především k tomu, aby toho pacienta naučili, jak se k tomu chovat, jak cvičit a jak se o sebe starat. A to hlavní on si musí většinou odedřít v uvozovkách sám doma. Jo, takže to je spíš takový náš návod a vedení toho pacienta.
0: Vy mu předáte know-how a už je na něm, jak se k tomu postaví.
1: Přesně tak.
0: Dokážete zlepšit stav každého pacienta, nebo je důležité, aby se do vaší ambulance dostal včas? Tím myslím, stávají se vám případy, že dojde člověk, který svůj zdravotní stav podcenil a vy mu už nemůžete pomoct?
1: Tak samozřejmě ten čas zase záleží na diagnóze, od diagnózy. Pokud to jsou pourazové stavy, samozřejmě ten začátek té rehabilitace je dobré neodkládat a může to hrát podstatnou roli, to, že člověk potom přijde pozdě a už ne, že mu nejsme schopni pomoct, ale nemusí to být až tak výrazné zlepšení, jak by mohlo být, kdyby přišel dřív třeba. Jo, ale tak jsou samozřejmě lidi, kteří přijdou a není jich málo, kteří přijdou s tím, že 20 let bolí záda a teď by to chtěli vyřešit, tak to se dost těžko na tyto otázky odpovídá, ale samozřejmě čas určitě hraje roli. Jo, jako určitě minimálně při pourazových stavech, po operačních, po mozkových příhodách, tam je čas zcela zásadní.
0: Co je to rehabilitace aktivní a rehabilitace pasivní? Co si mám pod tím představit?
1: V podstatě je to o spoluúčasti v uvozovkách toho pacienta. Ta pasivní v podstatě je cvičení s pacientem, kdy on se aktivně do toho nezapojuje. To se z převážné míry asi týká pacientů v těžkých stavech na jipkách a podobných odděleních, kde prostě ta pasivní rehabilitace spíš slouží k udržování toho stavu, který je. Ta aktivní, to je ta rehabilitace, o které jsme teďka mluvili, že ten pacient v podstatě aktivně spolupracuje s tím terapeutem a cvičí sám tak podle instrukcí toho fyzioterapeuta. Takže.
0: Primář rehabilitačního oddělení Zlínské nemocnice Roman Iberal je hostem středeční poradny pro zdraví. Pokud máte dotaz na našeho hosta, neváhejte nám zavolat buď na číslo 221 555 210 nebo nám napište na mail studio.zlin@rozhlas.cz.
2: Jana Schulmeistera z Kroměříže obklopovala hudba od malička. V jeho rodině se jí věnují už po generace. Výrazný český klavírista začal svá první ocenění sbírat v 7 letech a nedávno získal cenu BBC Music Magazine Award v kategorii mladých umělců. Klavírista Jan Schulmeister usedne do křesla pro hosta ve studiu Českého rozhlasu Zlín už 14. května. Těší se na vás Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Jsme zpět? I během písničky jsem si povídala s primářem rehabilitačního oddělení Baťovy nemocnice Romanem Iberelem. A povídání to bylo moc zajímavé. Pane primáři, do vaší ambulance se dostanu pouze s žádankou od svého lékaře. Je to tak?
1: No, pokud je rozdíl, jestli se chcete dostat na vyšetření k lékaři, tam byste měla mít žádanku typu K, která by měla být od některého odesílajícího lékaře, každopádně jde to i bez ní, a pak jsou žádanky k fyzioterapeutům, kdy nejdete třeba přes rehabilitačního lékaře, jdete rovnou k fyzioterapeutovi cvičit, tam je potřeba mít žádanku typu FT, a s ní pak můžete přímo k fyzioterapeutovi.
0: Na vašem supermoderním pracovišti plánujete do budoucna pořídit virtuální realitu pro pacienty po mozkových příhodách. V čem jim pomůže?
1: No, s těmi superlativy bych byl skromnější. Ty nové omítky a podlahy úplně supermoderní oddělení nedělají, ale myslím si, že jedna z věcí, která k tomu může přispět, jsou tyto technologie, které se v poslední době rozvíjí. Virtuální realita je jedna z nich. V podstatě je to nový rozměr možností péče o toho pacienty, kdy oni mají brýle s virtuálním prostředím a v podstatě můžou trénovat jak motoriku horních končetin, dolních končetin, tak kognitivní funkce tím, že v tom virtuálním prostoru plní určité úkoly, hrajou v podstatě hry, což je motivuje samozřejmě, je to pro ně i změna v tom nemocničním prostředí, kde třeba leží na oddělení a můžou se díky těm brýlím dostat jako v uvozovkách do jiného prostředí. Takže to je jedna z věcí, samozřejmě, která v poslední době se rozvíjí, ale zatím my máme pouze na papíře, takže...
0: A máme tady prvního volajícího. Poprosím vás, pane primáři, dejte si sluchátka. Dobrý den, Český rozhlas Zlín. Já vás poprosím, stište si rozhlas. Tak ještě jednou dobrý den.
2: Už to mám vypnuto.
0: Nemáte vypnuto, zkusme ještě jednou.
2: Ano, ano. Já bych ještě jednou potřebovala. Už. To je druhé, ano. Dobrý den, pane primáři, moc se omlouvám, nestíhala jsem. Jenom ještě jednou můžete vysvětlit, mám 80 let, hodně se hrbím. Teď jsem probírala s paní doktorkou, jako zkrátka, co mě pomůže. A kdybych potřebovala cvičit k tomu panu fyzioterapeutovi, kdo ještě jednou může mě doporučit, moje obvodní lékařka.
1: Ano, může vám rehabilitaci doporučit a předepsat vaše obvodní lékařka, pardon. Může.
0: Stačí takto?
2: Takhle, abyste říkal, že zkrátka je tam dvojí. Buď je to rehabilitace, nebo je to fyzioterapie.
1: Ne, je to buď vyšetření ano. U rehabilitačního lékaře, který pak rozhodne, jestli budete cvičit u fyzioterapeuta, anebo to je to vlastně cvičení u fyzioterapeuta. Jo? Takže vyšetření rehabilitačním lékařem a cvičení u fyzioterapeuta, to byly ty dvě věci.
2: Aha, takhle, takže i to vyšetření je důležité, aby on posoudil, ano?
1: Ano, tak nějak.
2: A k tomu rehabilitačnímu lékaři mě musí dát doporučení moje paní doktorka.
1: Ano, měla by to udělat vaše praktická lékařka a dát vám žádanku na vyšetření rehabilitačním lékařem.
2: Děkuji mnohokrát, to mě právě nebylo jasné. Je to úžasné a moc děkuji za radu.
0: Děkujeme za dotaz, hezký den. Pane primáři, vy máte v plánu, dozvěděla jsem se, pořídit robotické rukavice. Komu budou pomáhat?
1: Ano, robotické rukavice je jedna z dalších novinek z té robotické rehabilitace. Jsou to návleky na ruce, které v podstatě jsou schopny s tím pacientem cvičit jak pasivně, tak asistovaně, aktivně, s tím, že mu pomáhají, s tím, že jsou schopni vykonávat ten pohyb rukou a prstů za pacienta. Jsou to v podstatě se používá pro poškození funkce rukou z různých důvodů, jak třeba po úrazové stavy, tak dost často právě u pacientů po mozkových příhodách, kde ta motorika, jemná motorika těch rukou je zasažena.
0: Takže budete mít dalšího pomocníka.
1: No, uvidíme, zatím je to taky jenom na papíru.
0: Budeme doufat. Primář rehabilitačního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Roman Iberal, je hostem dnešní poradny pro zdraví. A bude tady pro vaše dotazy i v dalším vstupu. Buď na čísle 221 555 210 nebo na mailu studio.zlin@rozhlas.cz.
3: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: O rehabilitacích si povídám s primářem rehabilitačního oddělení Baťovy nemocnice Romanem Iberalem. Pane primáři, když už pacient má tu žádanku a dorazí k vám do ambulance, co podstoupí, než mu stanovíte léčbu?
1: Tak v podstatě přijde na vyšetření k rehabilitačnímu lékaři, který pacienta podrobně vyšetří, zjistí, co mu je, co potřebuje a jak by se toho mělo dosáhnout. A potom podle jeho vyšetření indikuje nebo neindikuje pokračování formou ambulantní rehabilitace, kterou už potom tu samotnou provádí fyzioterapeuti podle toho krátkodobého rehabilitačního plánu. Těch návštěv většinou je 6, kdy potom proběhne další kontrola s tím, jak se to vyvíjí nebo nevyvíjí a posouzení, jak pokračovat dál.
0: Tak mě napadá, stačí mu ta žádanka, nebo by měl donést sebou i zdravotní dokumentaci, aby lékař mohl nahlédnout a zjistit, jakou má historii?
1: Určitě ta dokumentace se hodí. Jsou lidi samozřejmě, kteří některé traumata, které chodí do nemocnice, do naší, takže všechno máme v jednom systému a najdeme si v počítači, ale pacienti, kteří přijdou poprvé, tak je určitě s výhodou občas do té dokumentace nahlédnout, takže určitě jo.
0: A když je potom stanovena ta léčba, věnuje se pacientovi jeden odborník, nebo jak to funguje, je jich víc?
1: Tak tu stěžejní práci většinou dělají fyzioterapeuti na našem oddělení, plus samozřejmě podle potřeby máme i ergoterapeuty, kteří se pacientovi věnují, pokud je to potřeba. Jinak na našem oddělení jsou potom ještě samozřejmě maséři, i když masáže teda nejsou hrazené ze zdravotního pojištění, tak máme maséry. No a na lůžkovém oddělení samozřejmě máme zdravotní sestry, kterým ještě zpětně za včerejšek všechno nejlepší k mezinárodnímu dní sester. Děkuji za jejich práci.
0: Dostali kytičku od pana primáře?
1: Pan primář byl včera nervózní, tak na to zapomněl.
0: Pojďme dál k našemu tématu. Tak můžete to třeba napravit, až pojedete z Českého rozhlasu zpátky do práce. Ještě se zeptám, je péče u vás hrazená ze zdravotního pojištění?
1: Většina péče samozřejmě je hrazená z pojištění. Na našem oddělení v podstatě, co není hrazené, jsou teda masáže, nebo nikde nejsou hrazeny masáže. A v podstatě některé z metod fyzikální terapie u nás, to je terapie vysokovýkonným laserem konkrétně, která je na přímou úhradu pacientem, jinak většina služeb je u nás hrazena z pojištění.
0: A pokud pacient vyčerpá těch 6 návštěv, řekněme u toho fyzioterapeuta, má pocit, že tam progres je tam nějaké zlepšení a chtěl by v léčbě pokračovat. Může si toho fyzioterapeuta ty návštěvy u něho zaplatit?
1: U nás to takhle nemáme za přímou úhradu, samozřejmě jsou soukromé rehabilitace, kde zase hrajou jen na přímou úhradu, takže to už je potom na pacientovi a domluvě s fyzioterapeutem, ale u nás většinou, pokud víme a vidíme, že to smysl má a je to indikované, tak může mít i víc než těch 6 návštěv, které teda se tak razí těch jako ten strop, no, ale u nás, pokud vidíme toho pacienta, že to smysl má, tak pokud to lékař indikuje, tak pokračujeme.
0: Jak to funguje? Může si pacient vybrat, do jakého rehabilitačního střediska zamíří, nebo je mu doporučen praktickým lékařem?
1: Pacient si může vybrat jakékoliv zařízení, v podstatě většinou se vybírá podle toho, kde mají kratší objednávací dobu než 2 měsíce, takže to je bohužel to stěžení asi hledisko, podle kterého se pacient orientuje, ale může si vybrat samozřejmě cokoliv.
0: Jaká je objednací lhůta u vás?
1: No, je to dost teďka, no. Je to určitě 4, 5, 6 týdnů, nevím přesně, ale máme opravdu plno.
0: To když člověka něco bolí, to je dlouhá doba.
1: Na druhou stranu čas je nejlepší lékař, že? Takže ono většinou potom přijdou s tím, že už tím nic není. No.
0: že už se to vyřešilo. Blíží se 12. a čas pro náš rozhovor jsme téměř vyčerpali. V závěrečném vstupu se našeho hosta zeptám, jak se ke svému tělu chovat, aby člověk péče rehabilitačního oddělení vůbec nepotřeboval.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěž výmíš.

0: Dospíval Petr Habka a my jsme zpět. Dnešní poradna pro zdraví byla o rehabilitaci a na otázky odpovídal primář rehabilitačního oddělení Zlínské nemocnice Roman Iberal. Pane primáři, jaký by měl být náš životní styl, abychom se nestali vašimi pacienty?
1: Tak především zdraví, že? No, to je samozřejmě široké téma, ale v podstatě v dnešní době, kdy lidé ztrácí takovou ten pohyb nebo prostor pro pohyb a spoustu času tráví v práci, v sedě, u počítače, tak samozřejmě to přináší ty neduhy toho pohybového aparátu v mnoha směrech, takže co z našeho pohledu v tomto směru, tak samozřejmě pravidelný pohyb, jakkoliv v podstatě nejlépe, nejpřirozenější pohybem pro nás je chůze, my doporučujeme severskou chůzi, ale může to být i kolo, když na to přijde, může to být bruslení, může to být tanec, jo, takže prostě nějakým způsobem v podstatě zkompenzovat tady to naše celodenní sezení v práci a případně zas u lidí, kteří pracují manuálně, dost často mají jednostranný nebo jednostranný pohyb a to je potřeba taky kompenzovat nějakým způsobem, aby nedocházelo k tomu přetěžování toho pohybového systému.
0: Jak to vybalancovat. Hmm. A když už se přeci jen stane, že budeme potřebovat péči vašeho oddělení, co je nejdůležitější pro to, aby se zdravotní stav člověka zlepšil? Je to ta spolupráce?
1: Určitě zcela zásadně ten pacient jako nemůže přijít na rehabilitaci s tím, že teď mě tady dejte dohromady. Jo, ta jeho spolupráce a chuť je jako zcela zásadní tady pro ten úspěch konečný. Takže.
0: Snad mi dovolíte závěrem jednu soukromou otázku. Proč jste si vybral právě tento obor? Co vás na rehabilitaci baví?
1: Má volba v podstatě vycházela z toho, že mám kladný vztah ke sportu, tak jsem u něho nějakým způsobem chtěl zůstat, tak v podstatě já jsem se tak nějak rozhodoval mezi ortopedií a rehabilitací a tehdy, když jsem poslal žádost, ozval se mi pan primář Skalka, který byl do minulého roku mým skvělým šéfem a nastoupil jsem na rehabilitaci a jsem tam spokojený a i ke sportu jsem se v podstatě potom dostal, protože dělám lékaře u fotbalistů zlínských fotbalistů, takže se mi tak jako trochu splnil sen.
0: Krásný závěr. Hostem poradny pro zdraví byl primář rehabilitačního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Roman Iberal. Děkujeme za váš čas a přejeme co nejméně pacientů.
1: Já děkuji za pozvání a přeji hezký den.
2: Každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
3: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořán a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
2: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
3: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
2: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
2: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
3: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
4: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Za 5 minut už bude poledne. A to znamená jediné. Naše dobré dopoledne končí. Jsme rádi, že jste si jako společníka vybrali Český rozhlas Zlín. Zítra se na vás těší moje milá kolegyně Markéta Macháčková. A dnes se od mikrofonu loučí Sylvie Pospíšilová. Mějte krásný den.
1: Český rozhlas Zlín.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Větrné elektrárny se u Hradčovic na Uherskobrodsku stavět nebudou. Kolekce 120 filmových klapek je ode dneška k vidění ve Zlíně. Policisté dál pátrají po 15-leté dívce z Brněnska. Dnes bude převládat oblačno a občas zataženo s nejvyššími teplotami kolem 15 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré poledne. Větrné elektrárny se u Hradčovic na Uherskobrodsku stavět nebudou. Rozhodli o tom zastupitelé na základě ankety mezi obyvateli obce, která vyzněla v neprospěch větrných turbín. Proti výstavbě se vyjádřilo zhruba 54% hlasujících. Hradčovice ukončí spolupráci se společností Hybler Wind, která chtěla projekt v katastru obce realizovat.
3: V Hradčovicích měly vyrůst celkem 4 větrné turbíny s maximální výškou 200 metrů. Větrný park v lokalitě Loviska byl od nejbližší zástavby vzdálený asi 1200 metrů. Podle nezávislého starosty Antonína Ondrůška měly elektrárny za 25 let fungování obci přinést zisk zhruba 100 milionů korun. Michal Sladký, Český rozhlas.
2: Od dneška je ve Zlíně k vidění 120 originálně stvárněných výtvarných děl, a to v rámci salonu filmových klapek. Ten je už 29 let součástí doprovodného programu Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Pokračuje mluvčí festivalu Kateřina Martikánová.
4: Klapky si mohou lidé prohlédnout do pondělí 25. května v obchodním centru Zlaté jablko na náměstí Míru. Poté se přesunou do Zlínského kongresového centra, kde budou v neděli 31. května vydraženy. Výtěžek z prodeje podpoří mladé talenty z řad začínajících filmářů.
2: Jihomoravští policisté stále pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy. Má světle hnědé vlasy po ramena. Na sobě měla fialovo-růžovou mikinu a světle modré džíny. Informace o ní volejte na linku 158, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
5: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků. Ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
2: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Policie obvinila v kauze ústřední vojenské nemocnice zatím 10 lidí. Všechny bude stíhat na svobodě. Informoval o tom šéf dozorujícího obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. V noci podle něj policie zadržela jednoho dalšího člověka. Kauza se týká údajného falšování lékařských posudků. V nemocnici včera zasahovali policisté NCOZ ve spolupráci s vojenskou policií.
0: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes bude převážně oblačno, občas i zataženo, a na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer bude přechodně a částečně ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 12 až 15 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor v ulici Hrad v Chropini na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Jiřina Ostrá. Začíná Morava, krásná zem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

majitele tohoto jména, byli třeba ano, to nevím. Každopádně přeji jen to dobré. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už Brněnská Moravěnka.

0: No, Lidovou zpívali Jiří Helen s Jožkou Šmukařem. Já ještě připomenu telefonní číslo 726465200. No, ale už tady mám první telefonát a je to paní Bětka Svobodová z Petrova. Dobrý den,
1: paní Ostrá, já vás zdravím. Já bych se chtěla poděkovat a popřát za písničku panu Milanovi Makovičkovi a chtěla bych

0: také popřát a písničku nechat zahrát jeho manželce Aničce, která dneska slaví své narozeniny. Aničko, já vám přeju všecko dobré, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně toho zdravíčka a nech vás potěší pěkná písnička. A písničku bych také chtěla poslat manželům manželu Mirkovi a jeho manželce a také ještě
1: tak to byly asi manželé z Bánova, že? Mirek z Bánova, ano. No jasně, no.
0: A manželům, jako včera jsem to měla na myšlence a už jsem to špačkovým. No. Všetkým také přeju všecko nejlepší a písnička nech jich potěší. A ještě v nedělu nás potěšil, překvapil Mirek z Bánova s manželkou u Antoninka. Tak i za takové milé překvapení také děkuji mu.
1: Tak jo.
0: A ještě chtěla bych také všem popřát hlavně toho zdraví. Paní Ostrá, moc vám děkuju.
1: Není zač. Naschledanou. A mám tady odložen ještě jeden telefon, takže zdravím. Dobrý den, kdo pak tentokrát?
2: Dobrý den, Lidka z Polichna.
1: Mm-hmm, tak už jsme vysílání.
2: Ano, přeju vám dobrý den na všem posluchačům a prosím o zahrátí k dnešním polokulatým narozeninám Marušce Vaškujové do Biskupic u Luhačovic. Přáním štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti. A písnička nech potěší všechny moje známé přátelé a kamarády. Moc vám děkuju, paní Jiřinko.
1: Nemáte za co, nashledanou. No, jak jsem říkala v úvodu, v tomto pořadu posloucháme písničky podání dechových kapel a cymbálových muzik. No a jedna z těch cymbálových muzik nám nyní zahraje a je to cymbálová muzika Josefa Válka z Čejče.
3: Český rozhlas Zlín.

0: V podání cymbálové muziky Josefa Válka z Čeče jste si vyslechli lidové. No ale teď už si vyslechneme pana Františka z Hrubé Vrbky. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já vás ještě jednu zdravím, aj zvukového mistra a všechny posluchače. Rádio Brno. Já bych chtěl, dneska má narozeninový den moje manželka Anička Černobylová z Hrubé Vrbky, 75 roků. Já bych chtěl popřít hodně zdraví, štěstí a všechny vnoučata. Syn František, dcera Katka s Aničku a dcera Markétka Skladna z rodinu. Tak vnoučata Anička, Ondrášek, Markétka, Karolínka. Posluhu, aby se pěknou pusu. Děkuji.
0: Krásné. No já mám pocit, že toto příjmení zaznělo, myslím v pondělí, že jsem si ještě říkal, že to je takové zajímavé příjmení. Byl to muž, který nese jméno Černobyl příjmením, přálo se někomu. Tak od vás rodiny to asi nebylo? Nebo to byste slyšeli?
1: No ale rodiny takové nikde není tady.
0: No a třeba to byl jenom takový pozdrav. Jo, já vím, že se jmenoval Černobyl. No ale tentokrát je to paní Anička Černobylová.
1: Ano.
0: A pane Františku, dal jste nějakou kytičku paní Aničce?
1: Či dám, na oběd.
0: Dáte kytičku? No já jsem vám jenom chtěla říct, že pokud ne, tak bude za chviličku napraveno, protože Šohajka za chvilku nám všem přinese jarní květinu, takže všechno nejlepší vaší milé manželce. Naschledanou.
1: Já bych vás prosil ještě srdcovku někdy večer.
0: No a jakou?
1: Holuběnku.
0: Holuběnku. Takže pan František Černobyl, Hrubá Vrbka, Holuběnka. Dobře.
1: Ano.
0: Tak jo.
1: Děkuji.
0: Naschledanou. No a ráda předám vinšování, které tady mám pro milovanou paní Evičku Mikéskovou ze Sudoměřic, která dnes slaví krásné půlkulaté narozeniny. Drahá Evičko, narozeniny mají být radostný den, tak ať splní se ti dnes nejeden sen. Všichni tě máme opravdu moc rádi, tak dovol nám, abychom ti vše nejlepší popřáli. Hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání i ochranu Panny Marie ti ze srdce přejí manžel František, milovaná maminka Jaruška, taky rodina Mikéskova a všichni známí, co tě mají rádi. K tomu taneček a písničku a taky dobrou skleničku. Připijme na zdraví a další roky s těmi, co tě mají rádi. Pro paní Marii Bláhovou ze Sokolnic následující. Milá maminko, posíláme ti velikou gratulaci k tvému krásnému jubileu a z celého srdce ti přejeme hlavně zdraví, klid, pohodu a ještě mnoho spokojených let. Syn Radek s rodinou, no a teď už Šohajka přináší jarní květinu.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: No ale teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, mám na telefonech dva pány, tak nejprve dávám slovo panu Jendovi z Hovoran. Dobrý den.
3: Dobré poledne, paní Ostrá, já bych vás poprosil, jestli byste zahráli někdy v srdcovkách Polku v máji.
2: No já vás poslouchám.
3: Polka v máji a ještě někdy od manželů Uhrových a Mistřijanky Polku nebo válčí, to nechám na vás, na výběru.
2: Čili od Uhrových?
3: Uhrových.
2: Ano, ano, a za doprovodu Mistřijanky, jo?
3: Ano, a to nechám na výběru vám. Děkuji moc krát.
2: A ta Polka v máji, to je...
3: Polka v máji.
2: To se... Nevíte, kdo to hraje třeba?
3: Je, to teda včil nevím, to se...
2: No, my se na to podíváme, já se na to podívám.
3: Ale pěkná polečka je to taková.
2: Je to pěkná
3: říkám,
2: polečka.
3: Je půl května, ano.
2: Jo.
3: Už bude v klubu května, tak ať se to zahraje.
2: A je to orchestrálka, nebo je to zpívaná?
3: Já myslím, že je to orchestrálka.
2: Orchestrálka, tak, to je pro mě důležité. Tak jo, pane Jendo, tak pozdravíme vaše známé, přátelé,
3: ano, ano.
2: Rodinu, že jo?
3: Ano, tak jo. Rodinu a známy.
2: A písnička bude i pro vás, bude krásná. Uvidíte, uslyšíte za chviličku. Naschledanou.
3: Děkuji, naschledanou.
2: Naschledanou. A teď už pan Joža z Polichna, volala paní Lidka z Polichna, no a teď je to pan Joža. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Ostrá. Já vás velice zdravím. Zdravím aj tu Lidu, sousedku. Ona mě nechává vždycky zahrát, ale já bych chtěl hlavně Marušce z Vaškujovej doby skupit k tým narozeninám, jak přála ona. A ať je zdravá, šikovná, totka, jsem ju potkal. A ještě její manželovi Pepečkovi, no, co je Josef, ale my mu říkáme Pepeček.
2: Pepeček, tak jo, bude. Písnička pro Marušku a Pepečka, pane Jožo. Stejně tak i pro vás. Naschledanou. No a tady je vzkaz. Dobrý den, zahrajte prosím písničku pro poctivého nálezce, který dnes v Albertu na Vinohradech vrátil zapomenutý karton cigaret v košíku. Moc děkujeme a vidíme, že jsou na světě ještě dobří lidé. No tak Borek říkal, že to asi byl nějaký nekuřák, že měli velké štěstí na tohoto poctivého nálezce. A beru si už další dopis, cituji. Ke včerejším narozeninám velké přání posílám. Do Čejkovic u Znojma chcete vědět, kdo je má? Pan Hodulík Ladík je to švarný chlapík. Hodně zdraví, štěstí, lásky kopec, ať je stále skvělý borec. To přeje souseda, co ho ráda má. A hrát bude Mistřiňanka.

0: No ano, mistryňanka zahrála známou písničku Moravěnku, která určitě potěšila milé posluchače. No ale já už si beru další přání. Je to přání k dnešním narozeninám pro paní Bohunku Havlíkovou z Rynholce. Ať růže na cestu sypou se ti, ať každé přání splní se ti, ať oči tvé štěstím září, ať kvete úsměv na tvé tváři, ať nepoznáš lásky klam, to ti přejeme k tvým narozeninám. Hodně zdraví, spokojenosti a pohody na tanečku při dechovce, to přejí Marie a Alois Kutálkovi. No a tady je další přání. Příjmení bohužel chybí, ale vypadá to, že je to opět přání pro paní Havlíkovou. Takže, milá Bohunko, dneska je tvůj narozeninový den a my ti z celého srdce přejeme jen to nejlepší, a to hlavně zdraví, štěstí, moře lásky blízkých, boží požehnání, spokojenost a radost ze všech malých i velkých vnoučat. Stále si užívej nádherné chvíle, které prožíváte při tančení za doprovodu dechové hudby, které oba s Pepíčkem tak milujete. Už jsme se dlouho nikde neviděli na dechové hudbě a tak se budeme těšit na festival dechové hudby do Rimic, na který určitě ráda přijedeš. No a tak to blahopřejí Majka a Vráťa z Přerova a tak to hraje Podhoranka.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla, jak už jsem říkala, Podhoranka. Byla to pěkná polka, Františka vystoupila pod těma horama. No a písnička k narozeninám i pro pana Pavla Kyseláka z Přerova. S přáním všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, porozumění, pohody, odpočinku, ale i zábavy, tanečků a hezkých setkání do dalších let, tak s tímto přáním přichází Danka Kašparová. No a radost milým vinčováním určitě přinesu i dědečkovi, panu Jiřímu Valovi z Křepic. Je to přání k dnešním krásným 86. narozeninám. Přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstíčka, zdravíčka a boží požehnání. Ta nejmenší pravnoučátka ti posílají sladkou pusinku a vzkazují: dědečku, všichni tě máme moc a moc rádi. No tak toto přání a stejně jako další, která jsem předávala, jistě potěšila a určitě potěší i následující písnička.

Tak to byla pěkná písnička Postavím si pěknou chaloupku, hrála Krajanka. A ještě prosím o zahrání písničky pro paní Marii Kubíkovou. Moje milovaná maminko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky. Máme tě moc rádi. Dcera Marika, zeť Karel, vnuk Karel a vnučka Verunka. Krásné narozeniny, končí přání. No a další, prosím vás o věnování písně pro Marka Škrhu z Kůtu k jeho narozeninám. Přejeme mu hodně zdraví a štěstí. Rodina Škrhova z Rohožníka a písničku budou hrát Bracoviáci.

Tak to byla polka Kamila Mezihoráka a Anny Mrákové v podání Vracovějáků Sobůlecká stárečka. No a tady další přání k narozeninám pro paní Bohunku Havlíkovou z Rynholce, které slaví právě dnes. S přáním všeho nejlepšího, zdraví, hodně štěstí, lásky, radosti, pohody s vnoučátky a také hezké společné chvíle i do dalších let, tak s tímto přáním přichází Danka Kašparová. No, tak paní Havlíková si dnes skutečně užívá, neboť i následující přání patří jí. Cituji. Prosím o zahrání nějaké pěkné písničky pro moji milovanou manželku, paní Bohumilu Havlíkovou z Rynholce, která dnes slaví narozeniny. Hodně štěstí, zdraví, lásky a božího požehnání. Ještě hodně, hodně protancovaných střevíčků přejí manžel Pepa, dcera Lenča, syn Jiří, Marťa, Aneta, Michal, David, no a pusinku přidávají vnoučátka Mary, Amálka, Jasmínka, Davídek, Šimonek a nejmenší Matýsek. No a písničku pak přidávají Bujané.

krásná písnička v podání Bojanů Antonína Perničky dozněla. No a protože zbývá ještě nějaká minutka, přátelé, tak já vám všem, kteří jste si naladili tuto část Moravy krásné země, pošlu jednu, abychom si společně mohli zaspívat, a doufám, že si naladíte Moravu krásnou zem i krátce po 18. hodině. Takže teď pro vás, pro všechny, Moravská lidová.

Tak to byl Kunovian, je 12 hodin 56, no skoro 57 minut, takže Morava krásná zem polední část končí. Užijte si, přátelé, dnešní den, no a krátce po 18. hodině se na vás opět těší Jiřina Ostrá. No a na závěr je to Újezdská Václava Popeláka v podání Vladokumpana a jeho muzikantů.

0: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek po 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Milovala zločince. Je to zločin? Film v režii Filipa Renče, Lída Bárová. ČT2. Jak mají dnes muži obstát ve světě, který se pořád mění? Premiéra dokumentu Výchova chlapců pro budoucnost. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu, který otevírá letošní ročník festivalu základních uměleckých škol. Rytíři talentu, benefiční koncert nadačního fondu Magdaleny Kožené. Středeční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Lom v Horní Bečvě bude mít novou relaxační stezku s nerezovou skluzavkou. Obyvatelé Míkovic mají novou kanalizaci za 3 miliony korun. Dnes je Český den proti rakovině. Během dneška bude převládat oblačno a občas zataženo s nejvyššími teplotami kolem 15 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V lomu v Horní Bečvě na Vsetínsku vznikne další stezka. Nová trasa bude funkčně propojena se stávajícími cestami v lomu i s připravovaným infocentrem. Na rozdíl od současné naučné stezky s vyhlídkami nabídne především relaxační místa a velkou nerezovou skluzavku, dodává nezávislý starosta obce Rudolf Bernát.
5: Na protějším kopci lomu bude obdobné zázemí byť jiného charakteru, kde lidé budou moci zregenerovat a největší atraktivitou budou zajímavé relaxační místa a také dlouhá nerezová skluzavka pro děti, která bude mimořádně dlouhá, řekněme několik desítek metrů.
4: V Uherském Hradišti dělníci dokončili rekonstrukci kanalizace v místní části Míkovice. Práce za více než 3 miliony korun zahrnovaly taky napojení stávajících domovních přípojek a uličních vpustí. Ještě letos město zmodernizuje kanalizaci v místní části Vésky, říká hradištský starosta Stanislav Blaha z ODS.
6: V plánu je další akce podobného typu, která samozřejmě bude zahrnovat nejenom rekonstrukci kanalizace, ale i v momentě, kdy už někde probíhají výkopové práce, tak se při návratu toho povrchu do původního stavu realizuje celá řada doprovodných věcí, ať už jsou to chodníky, veřejné osvětlení, prostě celkově ten veřejný prostor, tak plánujeme podobnou akci i ve Véskách.
4: Tisíce dobrovolníků po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou můžou lidé přispět na prevenci onkologických onemocnění. Letošní sbírka, kterou každoročně organizuje Liga proti rakovině, je zaměřená na dádory hlavy a krku. Sport. Čeští hokejisté jsou ve Švýcarsku a ve Friburgu už trénovali před startem mistrovství světa. K týmu se připojil útočník Matěj Bliml, který ještě v pondělí stihl závěr přípravy v Praze. Úvodní trénink ve Švýcarsku si ale prodloužil a zůstal na ledě jako jeden z posledních. Pokračuje Bliml.
7: Asi spíš, že tam chci být. Baví mě to prostě, když si můžu dát nějaký extra střely nebo třeba jet pár nájezdů na golmany. Na druhou stranu se to bude asi malinko zkracovat ten čas na ledě, protože ty zápasy se budou blížit a nechci úplně jít unavený do těch zápasů samozřejmě.
4: Mistrovství světa začne pro Čechy v pátek zápasem proti Dánsku.
3: Počasí.
4: V našem regionu dnes bude převládat oblačno, občas i zataženo a na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit také slabé přehánky. Večer bude přechodně a částečně ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 12 až 15 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Požár domu muze může omezit provoz na hlavní silnici ve Viganticích na Vsetínsku. Dále si dejte pozor na nehodu osobního auta v Uherském Hradišti v ulici Na Stavidle. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a nyní už začíná pořad Alex a host. Hezké odpoledne, u poslechu vám přeje Lukáš Jakubíček.
8: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
9: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
8: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Love.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dobře.

0: A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mě úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
1: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
0: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
1: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě

0: akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky upřímně a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
1: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
0: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
1: Kapitán,
0: no, já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě jemu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
1: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
0: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako asi bych se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasu než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z Hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje. Jo. Takže myslím si, že ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítáme. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši sedu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL dvě dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál dva Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dát čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny a to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
0: tak
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojďhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slávii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. Nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde. A jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
0: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL, samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů je v NHL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská a právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci a řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama a vyšlo to na Milana Hejduka a všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor a možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo a tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl to možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na led, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na led, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak v tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Hasiči pokračují nedaleko Otrokovic se sběrem a likvidací neznámé látky. Kroměříž vybuduje polopodzemní kontejnery ve třech nových lokalitách. V Česku pracuje kolem 200 tisíc seniorů. Dnes bude převládat oblačno a občas zataženo s nejvyššími teplotami kolem 15 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Hasiči od dnešního rána likvidují neznámou látku, kterou od úterního odpoledne začaly zachytávat norné stěny u Bělovského jezu nedaleko Otrokovic. Na zachycení látky hasiči použili speciální sorbent, který teď z vody postupně odstraňují. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: Norné stěny, které jsou tady od včerejšího dne instalovány, tady zůstanou ještě do zítřejšího rána. V 9 hodin opět se tady potká zástupce jak hasičů životního prostředí Povodí Moravy a budou vlastně zjišťovat, jestli je potřeba norné stěny ještě ponechat nebo budou odstraněny.
2: Jaká látka do vody unikla, se zatím neví. Čeká se na výsledky testů. Nedošlo k úhynu ryb ani vodního ptactva. Kroměřížská radnice rozšíří polopodzemní kontejnery na další tři lokality ve městě. Nově je bude stavět v ulicích Chropeňská, Třasoňova a Sokolovská. 13 polopodzemních kontejnerů vyjde na 4,3 miliony korun a nahradí asi 20 klasických plastových kontejnerů. Práce začnou v červnu a hotovo má být do poloviny září.
4: Město už dřív rozmístilo v historickém centru podzemní a na dalších místech polopodzemní kontejnery hlavně z estetického hlediska. Celkem z ulic zmizelo už 300 klasických plastových kontejnerů a ty nahradilo 31 nových moderních hnízd. Každé obsahuje nádoby na směsný odpad, plast, papír a sklo. Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Zhruba 200 tisíc seniorů v Česku dál pracuje i po odchodu do důchodu. Podle statistik Ministerstva práce je to zhruba o 20 tisíc míň než před 7 lety. Většímu zaměstnávání seniorů by podle Hospodářské komory pomohlo třeba snížení odvodů na sociální pojištění. Policie vyšetřuje krádež lebky svaté Zdislavy. Relikvii nevyčíslitelné hodnoty někdo večer ukradl z baziliky v Jablonem v Podještědí. Pachatele příčinu zachytila kamera, záznam je ale nekvalitní.
5: Na záběrech je vidět prchající černě oblečená postava s bílými teniskami. Lebka zmizela na začátku bohoslužby. Relikvii vystavenou ve dvou prosklených relikviářích běžně chrání alarm. Během obřadu byl ale vypnutý.
6: Kněz, který sloužil, tak slyšel dvě rány a viděl někoho utíkat. Než se zpamatoval, tak bylo po všem. Samozřejmě je to pro nás velmi jako intimní a bolavá záležitost.
5: Popsal pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Už dřív krádež označil za zdrcující. Podle kněze a historika Tomáše Petráčka je takový případ v novodobé historii velmi ojedinělý.
7: Je to opravdu něco velmi neobvyklého. Spíš se dneska ztrácí ty dlacené zdobné relikviáře.
5: Svatá Zdislava z Lemberka je patronkou rodin nemocných a chudých. Narodila se kolem roku 1220. Proslula svým milosrdenstvím a ošetřováním nemocných. Josef Číš, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes bude převládat oblačno, občas i zataženo a na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer bude přechodně a částečně oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dnes naměříme kolem 12 až 15 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už má slovo Pavel Vacek.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pěkný den, máme středu 13. května. Slavíte dnešní Světový den koktejlů. Máte rádi míchané nápoje? v našem regionu možná dáme spíše přednost čistým mokům, ale pokud rádi u dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín usrkáváte z nějakého klidně i nealkoholického koktejlu, tak rozhodně si to dopřejte. Bude se to hodit konec konců i k našemu následujícímu tématu, protože za chvíli se vydáme do jedné hospůdky ve Zlíně. Ale tam nepůjdeme čistě za tím, abychom ochutnávali nějaký nápoj, ale prostřednictvím reportáže si užijeme zajímavé hudební setkání. Víc teď neprozradím, dozvíte se hned po písni Marie Rotrové. Ta bude zpívat píseň Muž číslo 1. Pavel Vacek zdraví od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín, ale muže, ženy, prostě vás všechny, kteří posloucháte, naše milé posluchače, krásný den.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jedna zlínská hospoda je zaplněná do posledního místa a odhadem tak 40 lidí hraje na nějaký hudební nástroj, nejčastěji na kytaru. Organizaci tady má pod palcem Ondřej Martínek. Tričko máte Kytarovka Zlín, tak vysvětlete, na jakém principu fungujete.
1: Tak my jsme taková spíš komunita, než že bychom byli kapela. My hráváme známé písničky anglické, české a skvělá naše deviza je to, že máme zpěvník, který je online.
0: I když se vzájemně neznají, tak repertoár je jasný. Hrají se sdíleného zpěvníku na tabletu nebo mobilu.
1: A my vlastně nastavujeme vždycky písničku, kterou hrajeme a lidé si to zapnou, ten zpěvník, a můžou se přidat, můžou si donést vlastní nástroj, můžou s námi zpívat.
0: Jací hráči se připojují?
1: My jsme jediná kytarovka, ten projekt vznikl v Brně a dneska je v několika dalších městech, hlavně na Moravě. A každá ta kytarovka má svoje vlastní publikum, třeba ta brněnská má spíš studenty, vysokoškoláky, na nás chodí spíš lidé starší, opřou třicátnici, čtyřicátnici, padesátnici.
0: Mají vás hospodští rádi?
1: Jo, jsou rádi, že se něco děje, a určitě jsou rádi, že mají, mám většinou plno, takže jsou nadšení z toho, že mají plnou hospodu.

0: já se ptám jednoho z kytaristů, chodíte pravidelně a co vám to vlastně dává tady?
1: Chodím pravidelně a je to možnost, jak si zahrát s ostatními amatérskými muzikanty nebo hobíky, a procvičit si hraní ve skupině. Ono je to trošku něco jiného, držet tempo, než když člověk hraje sám.
0: A znáte se nebo se neznáte?
1: Ne, neznám se s nikým a když jsem byl poprvé, tak jsem vlastně neznal vůbec nikoho. Tak teď od vidění se pozdravím s některými pravidelnými hráči.
0: Chodíte pravidelně a co vás na tom baví nejvíc?
2: No, chodíme od léta a baví nás na tom, jsme se shodli, že to je jak táborák. Akorát, že v teple a třeba se zákuskem nebo s nějakou dobrotou.
3: Už jsem asi po páté a baví mě ta hudba.

0: Ve Zlíně se kytarovka koná většinou jednou měsíčně. Ta další je v plánu už příští týden. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
1: Tak se třeba můžete zúčastnit i vy. Určitě jste ale také postřehli, že se v našem vysílání v poslední době více věnujeme Tomášovi Baťovi. Letos je to totiž 150 let od jeho narození. Už dnes uslyšíte v Českém rozhlase Zlín nový seriál, který vám přinese vzpomínky pamětníků. Víc poví kolegyně Silvie Pospíšilová, se kterou si budu povídat za chviličku.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Letos je to 150 let, co se ve Zlíně narodil jeden z našich největších vizionářů a zakladatel světového obuvnického impéria Tomáš Baťa. Přinášíme vám reportáže nejenom o této významné osobnosti, ale o celé dynastii Baťů. A rádi bychom, abyste se také vy stali součástí našeho vysílání. Proto jsme vás vyzvali, abyste se podělili o vaše rodinné příběhy. Ve studiu už je se mnou redaktorka Silvie Pospíšilová, která nový seriál připravuje. Zdravím tě, Silvie.
1: Hezké odpoledne posluchačům i tobě, Pavle.
0: Bylo náročné najít pamětníky, kteří by mohli vyprávět, jak to chodilo za dob Bati?
1: Vlastně ani ne. Rozhodila jsem sítě a zaměřila se na starší ročníky. Je jasné, že lidé, kteří pracovali přímo pro Tomáše Baťu a třeba s ním i přišli do kontaktu, už tady nejsou. Ale vzhledem k tomu, že Baťovi závody byly největším zaměstnavatelem v okolí, dá se předpokládat, že minimálně tady na Zlínsku u Bati pracoval z každé rodiny alespoň někdo. Nebo z každé druhé.
0: No, a prozrať, s kým jsi natáčela ty?
1: Potkala jsem se s paní Pavlou Hlavicovou z Březnice na Zlínsku. Vlastně téměř všichni její předci pracovali u Bati. A bylo to moc zajímavé povídání. A už za malou chvíli posluchačům pustíme vyprávění paní Irmy Garlíkové, dámy, která žije také v Březnici. Ta vzpomínala na svoji maminku Františku. K Baťovi nastoupila coby mladinké děvče. A i když musela těžce pracovat, na dobu u Bati moc ráda vzpomínala.
0: A Silvi, budeš v tomto seriálu dál pokračovat?
1: Proto jsem tady. Moc ráda bych natáčela příběhy našich posluchačů a jejich rodin. Znovu se na vás, milí posluchači, obracím. Jestliže se třeba vaši prarodiče seznámili v továrně u Bati, nebo vyprávěli zajímavé historky z éry Tomáše Bati, podělte se o ně a my je budeme vyprávět dál. Můžete buď zavolat na číslo 221 555 234 nebo napsat na mailovou adresu baťovci@rozhlas.cz.
0: Já jen upřesním, že první reportáž si můžete poslechnout už po počasí. Silvie, děkujeme za informace a měj se hezky, ať se daří tobě i seriálu.
1: Krásný zbytek dne všem posluchačům i tobě, Pavle.
0: A ještě jednou zopakuji, pokud pro nás máte zajímavý příběh z éry Tomáše Bati, zavolejte nám na číslo 221 555 234 nebo napište na e-mailovou adresu baťovci@rozhlas.cz.
2: Řešení péče o stárnoucí blízké čeká dřív nebo později snad každého z nás. Jaké služby je možné objednat domů a jak vyřídit příspěvek na péči, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová. Své dotazy pište už teď na mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo se zapojte přímo do vysílání, a to 15. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Máme 13. května, to znamená, že jsme přesně uprostřed období takzvaných zmrzlých mužů. Jedna z pranostik říká, že zmrzlí muži mrazí, studí nebo jsou deštiví. Co z toho bude platit, ví meteoroložka Bára Kučerová, které přeji hezké středeční odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak jak vypadá vláda serváce v našem kraji?
1: Vlastně by se dalo říct, že všemi třemi způsoby je poměrně chladno a také bude jak včera nebo předevčírem a taky v následujících dnech poměrně deštivo a jenom ty rána už snad zůstanou bez mrazíků.
0: Výborně, tak děkuji. Pojďme se podívat i na to, jak se počasí vyvine, to znamená nejenom teď, 6 minutek před 2:30, jaký je v našem kraji, ale také jak bude.
1: A tak momentálně máme spíše více oblačnosti, často je to spíše oblačno, možná někde skoro zataženo nebo polojasno, teploty se pohybují mezi 12 a 15 stupni Celsia a tak by to mělo zůstat i během odpoledne a na Vsetínsku se pak mohou také výjimečně objevit slabé přeháňky a večer bude přechodně a na jen částečně oblačnost ubývat.
0: A jaká bude noc?
1: Noc by měla být většinou oblačná nebo zatažená, zpočátku se trošku zmenšenou oblačností ve druhé části noci a kránu se pak může objevit slabý déšť, ale to spíše jen s malou pravděpodobností a teploty zítra ráno mezi 7 až 4 stupni Celsia, v údolích výjimečně až ke 2 stupňům Celsia a zítra ještě nutno počítat s menší možností přízemních mrazíků.
0: Dobrá, tak zatím to nezní příliš krutě, tak doufejme tedy, že i zítra ty mrazy pominou. Než se dostaneme za ty zmrzlé muže, tak ještě popište průběh zítřejšího dne, zatím víme jen o ránu.
1: A zítřek bude stále se zvětšenou oblačností, velkou oblačností, konkrétně zataženo ráno a dopoledne ten déšť stále a v průběhu odpoledne se déšť bude postupně rozšiřovat na většinu, případně celé území kraje a nejvíce srážek očekáváme večer, kdy mohou být i vydatnější a také bude nutné počítat výjimečně i s možným výskytem bouřky, zítřejší maximální teploty 13 až 16 stupňů Celsia a při častějších srážkách nebo déle trvajících srážkách jen 11 stupňů Celsia.
0: Co tohle všechno udělá s biozátěží?
1: A ta by měla být pořád na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: A tím takzvané zmrzlé muže opustíme a má to znamenat to, že v pátek se výrazně oteplí?
1: A spíše ne, spíše dostane Žofie svému jménu nebo svým pověrám, které se k tomuto dni váží. Mělo by být převážně zataženo a deštivo a teploty by také neměly stoupat do extrémních výšek. Spíš by měly zůstat tak, jak je máme dnes, 11 až 15 stupňů Celsia. A ten déšť by měl být občasný nebo přeháňky. Výjimečně se stále může vyskytnout i bouřka a ty srážky mohou přechodně slábnout nebo i ustávat.
0: Zdá se tedy, že ty pranostiky letos budou celkem platit. Žofie bude tedy upršená v našem kraji, ale to leckdo vítá. Ale takhle na víkend už by spíše, obzvlášť turisté, uvítali už možná oteplení a beze srážek, tak jenom lehce načrtněte, jak to bude vypadat řečí odborníka.
1: Myslím, že tento víkend nebude turismu úplně přívětivý, pokud sebou nebudeme počítat s tím, že musíme vzít pláštěnky, deštníky a nepromokavé oblečení, protože to převážně deštivé a zatažené počasí i poměrně chladné počasí by mělo zůstat. V sobotu by ty maximum měly vyšplhat mezi 12 až 16 stupňů Celsia, v neděli pak by měly zůstat pouze mezi 9 a 13 stupňů Celsia, navíc v tu neděli by měl foukat vítr sever směru s rychlostmi asi do 25 km v hodině a někde může ovšem zesilovat až na čerství, tam by ty rychlosti pak mohly se přiblížit ke 30 km v hodině, takže spíše chladnější víkend, deštivý víkend, takže oproti těm dvou posledním, těm prodlouženým, které se ve finále nakonec vydařily, tohle bude poměrná změna.
0: Zas ale ta vláha je rozhodně potřeba, takže budeme vítat i déšť, na počasí se připravíme, na výlet oblečeme, pojďme si ještě zavzpomínat na 13. květen, jak v rámci našeho regionu vypadaly rekordní teploty.
1: Maximum pochází z roku 1945 z Polešovic na Uhersko-Hradišťsku, kde teploměr ukázal 33 stupňů Celsia. Naopak minimum pochází z nedávného roku, konkrétně z roku 2020, z Velkých Karlovic na Vsetínsku, kde tehdy naměřili minus 4 stupně a 2 desetiny.
0: Vděk za informace o počasí náleží Báře Kučerové. Mějte se krásně a budu se zase těšit někdy ve vysílání. Hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Na příští reportáž už jsme trošičku upozorňovali dopředu. Letošní rok je ve znamení oslav, připomínáme si totiž 150 let od narození Tomáše Bati. Abychom toto výročí náležitě oslavili, připravujeme pro vás celou řadu příspěvků s baťovskou tématikou. Jak se u Bati pracovalo, jak trávili zaměstnanci polední pauzy, tak nejen to se dozvíte už za malou chvíli.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: To byl Dalibor Janda ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. My se teď vrátíme o pár let zpátky. Budeme vzpomínat. Obuvník Tomáš Baťa dokázal být ke svým zaměstnancům velkorysý, ale i velmi přísný. Požadoval vysoké pracovní nasazení, pořádek na pracovišti a chuť se sebevzdělávat. Františka Hanuštíková z Březnice na Zlínsku k Baťovi nastoupila jako mladá dívka. Těžká práce jí nevadila? O její baťovské etapě vyprávěla její dcera Irma Garlíková.
1: Františka Hanuštíková se narodila roku 1908 v Březnici na Zlínsku. Osud jí nerozdal v úvodu života zrovna šťastné karty.
2: Byla ze 7 dětí a neměli maminku. Maminka zemřela mamince, když měla 10 roků. Tak se o ně starala teta Maška nejstarší, která dělala už firmy Baťa, aby vydělávala peníze.
1: Přibližuje složitou rodinnou situaci dcera Františky Hanuštíkové Irma Garlíková a pokračuje.
2: A maminka potom začala pracovat u firmy Baťa v roku 1925, když vyšla školu základní a potřebovala si vydělat peníze na obživu, aby byly.
1: I když práce u Baťy byla tvrdá a náročná, mladá Františka se uměla otáčet a v zaměstnání se jí líbilo.
2: Vydělala si tam dost peněz, protože když potom si chtěla vydělat na výbavu, aby měla našetřené, no tak tam dělala takové i těžší práce, nazouvala boty, co bylo spíš takové chlapské zaměstnání.
1: U Bati se ale jen nepracovalo, byl čas i na zábavu.
2: Už tehdy oni chodili do průvodu, byl 1. máj, že to pan Baťa jim dělal pohostění, šli průvody, to mi maminka vykládala. No a tak to si pamatuju tak z toho dětství, co na mě přenášela.
1: Vzpomíná paní Irma. U Baťi se pracovalo na 2 směny, od 6 do 14 a od 14 do 22 hodin. Rozhodně netradiční byly polední pauzy u zlínského obuvníka.
2: Pan Baťa také postavil to velké kino. Oni měli polední přestávku a tamto prostřední, jak je teď parkoviště, tak tam bylo takové posezení a maminka říkala, že si tam vzali svačinu, poseděli nebo šli do kina, kde se promítalo, to bylo pro dělníky zadarmo. No a byli spokojeni, protože práci měli, vydělali si a tak mi to jako povykládala.
1: U Bati platilo jednoduché pravidlo, pokračuje paní Irma.
2: Kdo dělal pořádně a snažil se, že to dostal vždycky v pořádku zaplacené. Maminka mi právě řekla, že byla ráda, že u Bati byl v továrně pořádek. Poznala tam nové kamarádky při práci. To přetrvávalo až do válečných let potom.
1: Františka Hanuštíková se vdala a s manželem si v Březnici otevřeli obchod. Na čas strávený u firmy Baťa, ale prý po celý zbytek života ráda vzpomínala. Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Pokud třeba i vám vaši prarodiče povídali o tom, jaké to bývalo za Bati, napište nám na mail baťovci@rozhlas.cz a my budeme třeba právě ten váš rodinný příběh také vyprávět a rádi.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: A my pro vás budeme mít ve vysílání Českého rozhlasu Zlín náš seriál. Není už tak úplně nový, je zánovní a vy jste si ho oblíbili, jsme rádi. Dnešní zajímavost v seriálu Co v učebnicích nebylo se bude týkat Pražského národního muzea. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
1: Český rozhlas Zlín, Písaříkem.

0: Od začátku května se můžete z vysílání Českého rozhlasu Zlín dozvědět i to, co v učebnicích nebylo. Právě tak se jmenuje seriál, kterým nás provází Martin Písařík. Ten se dnes zaměří na Pražské národní muzeum.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy, se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našli domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Máme přesně 3:45. Zrovna před chvílí tady nad Zlínem spoza mraku vykouklo sluníčko. Věřím, že i vy prožíváte nádherný den. Ve středečním dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín budeme mluvit také o tom, že po utkání ligové nadstavby mezi Slováckem a Baníkem Ostrava donutili fanoušci hráče hostů, aby vyslékli dresy. Nebylo to z důvodu, že by se nějak výrazně oteplilo. I když horko po utkání hráčům Baníku trochu bylo. Podrobnosti k tomu uslyšíte za okamžik.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý,

0: Příjemný hit kapely Olympik doznívá ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přesně 7 minut před 15. hodinou. Fotbalisté Slovácka mají jistotu, že z ligy přímo nesestoupí a budou hrát baráž. Rozhodla o tom jejich výhra nad ostravským Baníkem 2-1 ve třetím kole nadstavbové části. Ostravané už záchranu v nejvyšší soutěži nemají ve svých rukou. Naštvaní fanoušci je po utkání donutili svléknout a odevzdat dresy.
1: Mně se to nelíbí to, aby jsme odevzdávali dresy, prostě mám to v sobě tak nastavený.
2: Říká o situaci po závěrečném hvizdu trenér ostravského týmu Josef Dvorník. Naštvaní fanoušci hromadně skandovali pokřik ostudy Baníku a následně si vyžádali dresy hráčů. Ti je po delším vyjednávání nakonec svlékli.
1: Kritika tam je na místě, já jako s tím nemám problém, ti fanoušci na to mají právo. Ty dresy se jim nějakým způsobem dali, když tím jako celkově nesouhlasím, co jsem řekl, dali, zatleckali jsme jim na podporu. Já pořád budu tvrdit, že z těch hráčů ani jeden není takovej, který by se na to vyflákl. Může to tak zvenku vypadat, ale stojím si za hráčem a prostě nikdo se tady na to nevykašlal, že by přišel do toho zápasu s tím to odfláknout a že by mu to bylo jedno, co se bude dál dít s Baníkem Ostrava.
2: Fotbalisté Slovácka získali vítězstvím nad ostravským Baníkem jistotu, že nesestoupí přímo z posledního místa. Dvě kola před koncem nadstavbové části mají jistou účast v baráži. Před jejím startem se prezentují zlepšenými výkony. Zatímco v závěru základní části tým z Uherského Hradiště pětkrát v řadě prohrál, v nadstavbě už nazbíral 7 bodů.
3: Myslím si, že v těch Teplicích asi se to trochu zlomilo tím povedeným výkonem a že jsme se dostali zpátky do toho zápasu a teďko myslím si, že na Dukle jsme taky zvítězili zaslouženě a dneska taky, takže já doufám jenom, že v tom budeme pokračovat.
2: Věří kapitán Slovácka Michal Trávník. Uhersko-hradišťský trenér Roman Skuhravý už delší dobu sleduje možné barážové soupeře.
4: Nachystáme se na ně a naše práce neskončila. Skončí, až budeme mít vstupenku do dalšího ročníku první ligy.
2: V předposledním kole nadstavby přivítá Slovácko Mladou Boleslav a Baník Ostrava nastoupí také na svém hřišti proti Zlínu. Z Uherského Hradiště Tomáš Perutka, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Policie obvinila muže, který se loni pokusil ve Zlíně zapálit čerpací stanici. Nový Hrozenkov na Vsetínsku připravuje stavbu chodníků v ulici v údolí Vranča. Opozice zabránila hlasování o zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Dnes bude převládat oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami kolem 15 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. 38-letý opilý muž se podle policie pokusil loni v říjnu zapálit čerpací stanici ve Zlíně. Zapalovačem zapálil tankovací pistoli. Oheň uhasila pracovnice pumpy. Uvedla to policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Podle ní navíc muž udeřil pěstí do obličeje řidiče, který si na stanici přijel natankovat. Policie muže obvinila z obecného ohrožení a výtržnictví. Hrozí mu 3 roky až 8 let vězení. Nový Hrozenkov na Vsetínsku plánuje vybudovat chodníky v údolí Vranča. Nové pěší komunikace by měly výrazně zlepšit bezpečnost chodců, kteří v současné době nemají po této části obce bezpečnou cestu, říká nezávislá starostka obce Stanislava Špruncová.
3: Chodníky povedou teda vlastně údolím Vranča, budou navazovat na komunikaci druhé třídy a povedou v délce asi 1,5 km pod hotel Permoník.
1: Sněmovna se opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
1: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance. Sportovní kluby by mohly do rejstříku pod Národní sportovní agenturou nahlašovat problémové fanoušky, oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Ministr by chtěl legislativní změny prosadit v reakci na výtržnosti při víkendovém fotbalovém pražském derby. Stihnout to chce do konce roku. Informace o fanoušcích by kluby podle Šťastného mohly sdílet i třeba anonymně.
5: Nepovedeme ty návrhy směrem k schraňování velkého množství osobních údajů, to znamená plošného skenování lidí na stadionech, ale skutečně zaznamenávání pouze osob, které se něčeho dopustí. Ty kluby podle toho, té naší představy, by měly možnost vytvořit jakýsi registr hříšníků, zjednodušeně řečeno, a ty informace sdílet.
2: Počasí.
1: V našem regionu dnes bude převládat oblačno, občas i zataženo a na Vsetínsku se mohou výjimečně objevit slabé přehánky. Večer bude přechodně a částečně oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 12 až 15 stupňů a vítr povane mírný jihozápadní až jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Podle dopravních serverů se Zlínským krajem projíždí v této chvíli bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už pokračuje dobré odpoledne s Pavlem Vackem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Český rozhlas Zlín vám stále přeje nádherný 13. květen. Mimochodem právě v tento den je zaznamenáno, že se v roce 1637 poprvé při jídle začal používat nůž. Sloužil tehdy, stejně jako asi i dnes, především pro krájení masa. Pokud si při poslechu dopřáváte něco k snědku, tak dobrou chuť. My ukrojíme opět z něčeho, tedy z našeho zajímavého programu. Už za chviličku se dozvíte například, že hasiči pokračují nedaleko Otrokovic se sběrem a likvidací neznámé látky, která včera unikla do řeky Moravy. Na místě zůstanou minimálně do zítřka, tak si poslechněte podrobnosti hned po písničce. Nabídneme také kulturní tipy, dozvíte se něco ze záhad a tajemství našeho kraje a budeme i radit. Určitě zajímavé, budeme se věnovat radám, které se týkají rehabilitačního oddělení. Velmi aktuální. Tak buďte s námi, ať víte a ať se dobře bavíte. To vám za celý tým Českého rozhlasu Zlín také přeje od mikrofonu Pavel Vacek.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Už to možná z Českého rozhlasu Zlín víte, hasiči likvidují neznámou látku, kterou od úterního odpoledne začali zachytávat norné stěny u Bělovského jezu nedaleko Otrokovic. Podrobnosti k tomu teď ale má reportérka Karolína Macejová. Jsme zvědaví. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Co se aktuálně na místě děje a kdy z místa zmizí ty norné stěny?
1: Práce na likvidaci začaly dnes dopoledne u norných stěn u jezu v Bělově. Na zachycení látky hasiči použili speciální sorbent, který teď z vody postupně odstraňují. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
2: Norné stěny, které jsou tady od včerejšího dne instalovány, tady zůstanou ještě do zítřejšího.

0: Teprve pak se rozhodne, jak bude vyšetřování případu pokračovat. Hasiči potvrdili, že zatím nedošlo k žádnému úhynu ryb ani vodního ptactva.
1: Připomeň ještě, jak vlastně ke znečištění vody v řece Moravě došlo.
0: To se v této chvíli úplně přesně neví. Barevné skvrny byly podle hasičů v úterý zpozorovány potoku řeky Moravy od Kroměříže, Trávníku až ke Kvasicím. Díky reakci jezdného na Bělovském jezu, který snížil průtok, získali hasiči dost času na položení norných stěn pro záchyt látky. Ve 3:15 odpoledne k řece Moravě zamířili profesionální hasiči z 5 jednotek ze Zlína, Uherského Hradiště, Otrokovic a dronová služba z Holešova. Připojili se i dobrovolní hasiči z Kvasic.
1: Hasiči pokračují nedaleko Otrokovic se sběrem a likvidací neznámé látky, která včera unikla do řeky Moravy. Na místě zůstanou minimálně do zítřka. Podrobnosti k tomu přinesla do vysílání Českého rozhlasu Zlín naše reportérka Karolína Macejová. Děkujeme, budeme dále sledovat a informovat. Hezký den.
0: Hezké odpoledne.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

S Českým rozhlasem Zlín si můžete zavzpomínat, tentokrát to byla 90. léta, kapela Kelly Family, ti, kteří tehdy holdovali aktuální hudební scéně, tak dobře vědí, možná zamáčkli i nějakou slzu. K tomu je ovšem příležitost i u jiných akcí konaných v našem kraji, například v rámci silných divadelních zážitků. Festival Setkání Stretnutě v Městském divadle Zlín pokračuje i dnes. V rámci 30. ročníku se dnes od 19 hodin například představí Davidské divadlo. Od 18 hodin, čili už předtím, bude mít na letní scéně koncert Adam Kořán a od 21, když skočíme tedy až na konec toho dnešního festivalového dne, vystoupí v dílně kapela Tables. Nezahálí ani Slovácké divadlo v Uherském Hradišti, tam dnes můžete od 19 hodin zhlédnout představení Boty, kabelky, chlapy s podtitulem Když si žena vybere správné doplňky, má v zásadě vyhráno. Kulturní dům Vizovice dnes večer pořádá talk show s Martinou Viktorií Kopeckou a Zbigněvem Čendlíkem s názvem V rytmu tance. Dva duchoví

0: V ní budou debatovat o víře, životních hodnotách i radostech všedního dne. Talk show začne v kulturním domě ve Vizovicích v 18 hodin. Originální spojení filmu a výtvarného umění přináší 29. ročník salonu filmových klapek, který se představí už ode dneška, a to až do 25. května v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. Tradiční akce, návštěvníci se můžou těšit na kolekci 120 jedinečně zpracovaných filmových klapek od více než stovky výtvarníků napříč generacemi i uměleckými styly. Tradiční projekty, jenž je součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu, dlouhodobě podporuje mladé a začínají filmaře. I to je o něm dobré vědět. Výstavu klapek v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně můžete tedy navštívit každý den od 9 do 21 hodin. Kolektiv House ve Zlíně dnes zase hostí doprovodný program k výstavě Stopy Tomáše Bati. Jedná se o přednášku ředitelky nadace Tomáše Bati Gabriely Končitíkové, která ukáže, že Tomáš Baťa nebyl od jak živa ikonou, jak jej známe dnes. Jeho příběh je především o vnitřní proměně. Od mladého podnikatele, který se učil z vlastních chyb, k lídrovi, jenž dokázal spojit disciplínu, odvahu a odpovědnost vůči druhým. Přednášku o osobnosti Tomáše Bati a jeho transformaci si můžete poslechnout v kolektivním domě ve Zlíně od 17 hodin. A pokud by vám ani to nestačilo, tak poslední pozvánka tradičně míří na naše webové stránky zlin.rozhlas.cz. I tam je spousta kulturních nabídek a dalších zajímavostí.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Věřím, že při poslechu Českého rozhlasu Zlín zažíváte pohodu i pět minutek a nějakou tu vteřinku po čtvrt na čtyři. Někteří lidé ale tvrdí, že v hradech a zámcích zažívají naopak kontakt s nadpřirozenem. Co říká starý nápis na okenici v buduáru hraběnky Alice Laudonové na zámku v Bystřici pod Hostýnem, který zde zanechal mladý člen Hitlerjugend v roce 1944? Pátrali potom redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková a její kolega Roman Werner. Reportáž z cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje s historičkou Evou Nedělníkovou z Bystřice pod Hostýnem uslyšíte už za chviličku. Počkejte si na něj.
1: Jana Schulmeistera z Kroměříže obklopovala hudba od malička. V jeho rodině se jí věnují už po generace. Výrazný český klavírista začal svá první ocenění sbírat v 7 letech a nedávno získal cenu BBC Music Magazine Award v kategorii mladých umělců. Klavírista Jan Schulmeister usedne do křesla pro hosta ve studiu Českého rozhlasu Zlín už 14. května. Těší se na vás Markéta Macháčková.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
1: Po dynamicky se rozvíjejícího Zlína vyměnil továrník Tomáš Baťa čas od času za klid a odpočinek. Víte, kam nejčastěji jezdil? Do Loučky u Valašského Meziříčí, kde vlastnil místní zámeček a další pozemky. Místo ho lákalo k odpočinku i využití dřeva z valašských lesů. Další reportáž z cyklu Tomáš Baťa známý neznámý s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte ve čtvrtek před 15:30.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Vstupujeme do zámku v Bystřici pod Hostýnem.
2: Zámky a hrady jsou tradičními místy, kde se záhady předpokládají.
0: Do tajů, které skrývá zámek Bystřici pod Hostýnem, nás zasvětí Eva Nedělníková, historička z Městského muzea v Bystřici pod Hostýnem.
3: Ukážeme si jenom jednu z mnoha, troufnu si tvrdit, do dneška nevysvětlených záležitostí.
0: Zámek Bystřice pod Hostýnem a záhada z období druhé světové války. Kráčíme k místu, kde se objevil ten tajemný nápis.
2: A my se pohybujeme v chodbách, kudy v té době procházeli docela nečekaní návštěvníci, mladí chlapci z Německa.
3: Byly to sem dovezené děti z okolí Berlína a děti, které příslušely k polovojenské organizaci Hitlerjugend.
0: Procházíme několika salonky se zámeckým vybavením.
3: Teď vás vedu do budoáru paní hraběnky Alice, která byla matkou posledního vlastníka Bystřického zámku. A tím byl Ernst Gideon Laudon.
2: Paní Nedělníková odstraňuje od jednoho z oken malířský stojan s historickou mapou.
0: Na jednom z obložení oken vidíme nápis.
3: Den, wer det hat gelesen, der ist so hier gewesen. Já to teda přečtu česky. To každý ví, protože kdo to četl, tady byl taky. Pomsta. Oh, jak dobře je nahoře. Příliš odvážný ten, který, a zase je tady kousek nečitelný, tady nenocuj. Bystřice pod Hostýnem, 1. dubna 1944. Je to nápis tuškou, který tady zanechal jeden z mladíků, který se v zámku pohyboval, jak tady je vidět v roce 1944.
0: Mám úplně mráz po zádech.
2: Trošku filozoficko-děsivý příspěvek. Čím si vlastně, paní Nedělníková, vysvětlujete, že se ten mladý budoucí voják Wehrmachtu takhle bál?
3: Jednak chladno. Jednak nepohodlí. Pomsta koho? Podle novinových textů SS, respektive NSDAP, pořádala mezi těmito tábory nějaké soutěže ve střelbě, v orientačním běhu. Je možné, že ty děti soupeřili a někdo se pomstil tomu, kdo skončil na lepším místě. Kromě sebe samotných se mohli bát i ducha paní hraběnky.
0: Poslední verš, poslední řádek zní tady nenocuj.
2: A my nevíme proč.
3: Pořád nevíme proč, protože v podstatě jakékoliv vysvětlení, které si dosadíme, bude naše vysvětlení, ne vysvětlení toho hocha, který to psal.
0: Další záhady a tajemství zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner. K poslechu na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.
4: Jak jsme slyšeli, byla to pouze jedna z mnoha záhad. Chcete se dozvědět o nevysvětlitelných událostech na zámku v Bystřici pod Hostýnem víc? Poslechněte si dlouhou verzi seriálu v neděli před 15:30 odpoledne. Všechny předchozí díly z cyklu Záhady a tajemství zlínského kraje si pak můžete kdykoliv poslechnout na našich internetových stránkách zlín.rozhlas.cz nebo také v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

ještě, tak dej šanci druhou, je to ty. Tak dej šanci druhou, mě je tobě.

poúrazové a pooperační stavy, nebo když tělo začne zlobit. To vše řeší na rehabilitačním oddělení. A právě rehabilitace byla hlavním tématem dnešní poradny pro zdraví. Pokud jste dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín nestihli, malou ukázku zajímavého rozhovoru si můžete poslechnout i teď odpoledne.

0: Péči rehabilitačního oddělení využije během života asi téměř každý. Kam se tento obor posunul? Jaké moderní terapie pacientům nabízí? I na to se ptala moderátorka dopolední poradny pro zdraví Sylvie Pospíšilová svého hosta, primáře rehabilitačního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Romana Iberala.
1: Spektrum našich pacientů je široké, v podstatě zabíráme rozsah většiny oborů medicínských. Ty nejčastější diagnózy, kterými se setkáváme, jsou pooperační stavy, v lůžkovém oddělení máme spoustu pacientů po ortopedických operacích s výměnou kyčlí a kolen. Jsou to samozřejmě taky traumata, úrazy celého pohybového aparátu. Další velkou skupinou našich pacientů jsou neurologičtí pacienti, to jak pacienti po mozkových příhodách, tak s jinými neurologickými onemocněními, jako Parkinson, poranění nervů. A další takovou velkou skupinou našich pacientů v dnešní době asi čím dál větší jsou pacienti s bolestmi zad, kteří prostě tvoří velkou část pacientů rehabilitací.
2: Kteří tráví svoji pracovní dobu u počítače a tady je ten velký problém patrně. A stejně jako ostatní medicínské obory, i rehabilitace se posouvá velmi rychle vpřed. Jak se změnila vaše práce za dobu, co působíte v tomto oboru?
1: To je pravda, tak jak jde vývoj medicíny stále dopředu a dochází k takové super specializaci v jednotlivých oborech, tak i rehabilitace se samozřejmě posouvá určitým směrem. V podstatě dneska každý obor by chtěl mít svého fyzioterapeuta zaměřeného na uvozovkách svoji oblast a ten rozvoj v poslední době je taky v tom, že se do té rehabilitace dostává mnohem více nových technologií, ať to jsou robotické systémy, nebo v poslední době virtuální realita, tak třeba telemedicína, telerehabilitace, takže v tomto směru asi ten pokrok je teďka největší.
2: To zní hodně futuristicky. Co všechno zahrnují rehabilitační aktivity?
1: To gro té rehabilitace by mělo být to v uvozovkách cvičení s pacientem, ten kontakt s ním. Samozřejmě jsou tam potom postupy, které ten rehabilitační proces doplňují, jako může být třeba elektroléčba, nějaká vodoléčba, tady ty virtuální reality a podobné, ale myslím si, že to gro té rehabilitace by měl být ten kontakt s tím pacientem a v podstatě edukace toho pacienta k tomu cvičení jako takovému.
2: Dalo by se říci, že rehabilitace je vždy během na dlouhou trať. Než se dostaví zlepšení, chce to svůj čas. Je nějaká minimální doba, kterou musíte pacientům věnovat?
1: Je to určitě individuální, není na světě stejný člověk a i stejná diagnóza, stejné poranění může u každého člověka vypadat jinak a nelze říct nebo stanovit minimální nebo maximální dobu rehabilitace. Je to opravdu individuální.
0: A připomenu, že celou poradnu pro zdraví s primářem rehabilitačního oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Romanem Iberalem si můžete poslechnout na našem webu zlin.rozhlas.cz.
3: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín si žádá i speciální vysílání.
4: Už od 11 hodin budeme pro vás doma i živě pro návštěvníky ve studiu vysílat pořad Strom, Lásky, My. A pozor!
3: Ve 12 hodin vás my dva naladíme i na speciální písničky s věnováním. Můžete si o ně napsat třeba hned na adresu studio.zlin@rozhlas.cz.
4: Tak nezapomeňte, už v sobotu 16. května od 11 hodin se na posluchače i návštěvníky Dne otevřených dveří těší
3: Standa Hložek
4: a Pavel Mašek.
3: Čau!
4: Ahoj!
5: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Ani dnes nevynecháme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín příležitost trošku si osladit život příjemnou hudbou. Petr Uhřík jakoby už říkal, já přijdu. Čímž už tak trošku předjímám obsah dnešní cukrárny. Petře, doplň prosím podrobnosti.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Dnes to vezmu v cukrárně spíš od konce. Pamatujete si na hvězdu přelomu 70. a 80. let Evu Hurichovou? Když se jí narodila v roce 93 dvojčata Kristýna a Barbora, rozhodla se, že se jim bude věnovat naplno. Svoji pěveckou kariéru ukončila, takže to máme celých 33 let. Pak jí to ale přece jenom nedalo, k muzice se vrátila později a ku podivu se jí po tak významné pauze podařilo navázat vcelku bez problémů. Písnička Kdo to vzdává, nevyhrává úspěšně bodovala i v hitparádě Českého rozhlasu a dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka 2007. Když půjdeme pro změnu na začátek, zásadní byl rok 82. S Janem Neckářem naspívala písničku Já přijdu a vznikla spolupráce s Bacily, která trvala 5 let, než pokračovala se svou vlastní skupinou Pudr. Eva Hurichová jako poměrně významná zpěvačka své doby a samozřejmě přidávám hitový důkaz.
3: Já přijdu,

píseň Já přijdu, jakoby ke mně zhruba 7 minut před 16. hodinou promlouvala tak trochu ironicky, protože pro mě nastává čas, kdy budu odcházet od mikrofonu Českého rozhlasu Zlín, ale společně s Evou Hurychovou a Janem Neckářem si můžu vlastně taky zabroukat refrén, protože já přijdu zase zítra po 14. hodině. Budu rád, když tu budete se mnou. Do té doby přeje vše dobré k dalšímu poslechu Pavel Vacek.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v dubnu klesla na 4,1%. V Otrokovicích na Zlínsku se v nových hurdiskách zabydlují první nájemníci. Policisté dál pátrají po 15-leté dívce z Brněnska. V noci čekejte oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 2 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Ve Zlínském kraji bylo ke konci dubna 15 682 lidí bez práce. To je o 452 lidí méně než v březnu. Okres Zlín vykazuje aktuálně čtvrtou nejnižší nezaměstnanost v zemi. Kroměřížsko je na páté pozici. Jaká místa se nedaří obsadit, popisuje ředitelka krajské pobočky Úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová.
2: Přetrvávají pozice pro řidiče nákladních automobilů, kuchaře, uklízeče a také pomocné pracovníky ve výrobě. V dalších měsících bude nabídka míst zahrnovat také nová místa sezónního charakteru, která rozšíří možnosti uplatnění uchazečů o zaměstnání.
0: První nájemníci se stěhují do nových hurdisek v Otrokovicích na Zlínsku. Město tady za 135 milionů postavilo 3 moderní bytové domy s celkem 42 nájemními byty. Součástí projektu je také nové veřejné prostranství se zelení, dětským hřištěm a parkovištěm s kapacitou 51 parkovacích míst. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
3: Architektonické řešení navazuje na baťovskou tradici a zároveň klade důraz na každodenní komfort obyvatel. Velký zájem o bydlení se potvrdil hned po dokončení stavby, kdy poptávka po bytech výrazně převýšila nabídku. Vedení města proto zvažuje realizaci podobného projektu i v následujících letech.
0: Jihomoravští policisté stále pátrají po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je asi 170 cm vysoká, štíhlé postavy. Má světle hnědé vlasy po ramena, na sobě měla fialovo-růžovou mikinu, světle modré džíny a černošedý batoh. Obuté měla černočervené tenisky. Informace o ní volejte na linku 158, říká mluvčí jihomoravských policistů Andrea Cejnková.
4: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Týmu poradců ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů bude bývalá velvyslankyně Eva Filipy nebo výkonný ředitel Institutu Václava Klause Jiří Weigl. Macinka je představil 5 měsíců po svém nástupu do funkce. Součástí týmu bude taky bývalý hradní ceremoniář Jindřich Forejt. Poradce povede ekonom Filip Šebesta.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji čekejte přes noc oblačno až zataženo a kránu se může objevit slabý déšť, ale spíše jen s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty očekávejte kolem 7 až 2 stupňů a vítr bude zpočátku slabý, postupně mírný, jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu 2 osobních aut si dejte pozor na hlavní silnici v Drslavicích na Uhersko-Hradišťsku. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a nyní už se můžete těšit na odpolední humoriádu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Jan Čeřík. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Dobrý den, srdečně vás všechny zdravím a jsem tady rád.
5: Nechte se svést na cestí veselé, bude nás ještě víc, přátelé.
1: Humoriáda.

0: Machálková nám zaspívala v úvodu Humoriády. V podstatě pěvecká kolegyně muzikálová Petra Jančaříka, protože on se teď pustil, přátelé, na tuto scénu. Petře, chceme podrobnosti.
1: Ty mě rozesmáváš.
0: Jsme v Humoriádě, musím.
1: No, tak možná se směju jenom já, ale no, já jsem se dal taky do zpívání a já rád zpívám. Nevím, jak je to příjemné pro ty, kteří mě poslouchají, ale já třeba každý svůj neočekávaný dýchánek, který točím v Plzni v divadle Alfa, tak začínám tím, že dělám nějakou písničku jen tak s kytarou a pak si teprve zvu hosty. A včera jsem zrovna natáčel a dělal jsem písničku, tentokrát už jako s celým orchestrem, samozřejmě na flešce, a dělal jsem písničku Zdeňka Bartáka, která se jmenuje Upadnout do dívčích tenat. Jo. Je to krásná věc.
0: A to je erotika?
1: No, tak skoro. Jako, no, ty se na mě tak díváš, tak jako, že tomu nevěříš.
0: Přemýšlím o tom názvu, co se zatím skrývá.
1: Upadnout do dívčích tenat, co může hezčího být, je tam jeden z těch veršů. A Zdeněk Barták napsal krásnou muziku k muzikálu, který se jmenuje Jedna noc na Karlštejně. Není to noc na Karlštejně, ale jedna noc, protože se říká, že ten Karel, císař a král, nebyl zase takový, že by tam na Karlštejně nepouštěl ženy, že to není pravda, že tam přes den mohli být, ale nesměli tam být v noci. V těchto zdech nesmí nocovat žádná žena.
0: Takhle to bylo vyřešené.
1: Ano, takhle to bylo vyřešené. Občas se tam nějaká vetřela a samozřejmě je ten příběh celý. A představ si, že my jsme měli teď, já hraju s takovou, požádali mě moji kamarádi ze Všenor u Prahy.
0: Národní divadlo Všenory.
1: V podstatě divadelní společnost Všenory, ano.
0: Výborně.
1: Abych si s nimi zahrál tady v tom muzikálu. A já jsem s tím rád souhlasil. Poprvé v životě jsem nepřijel na premiéru, prošvih jsem tu premiéru, protože mě zradilo auto. To auto mě museli odtáhnout, protože ekologie AdBlue nefungovalo a tak jsem si říkal, no tak kolik to může stát, tak může stát 3-5 tisíc, tak hold, tak se nedá nic dělat, ale víc mě brzel, jsem prošvih tu premiéru. Ale byl tam alternant, tak se to všechno dalo dokupy. No a dneska jsem platil. Nejsem zrovna teda úplně
0: tak
1: v dobré kondici.
0: Tak kolik tě stála ta nepremiéra?
1: Ta nepremiéra, jenom tam, co jsem zaplatil za to AdBlue, aby zase fungovalo, nebudeš tomu

0: na nějakém zámku a, nebo na nějakém hradu. A je to, musím říct, krásně napsané Petrem Markovem a ta muzika Zdeňka Bartáka se mi fakt moc líbí, krásná.
1: Já myslím, že Karel Svoboda ze zhora pomrkává. Udělejte si to po svým určitě takhle. Já mám tu hlavní noc na Karlštejně a vy si udělejte tu jinak dobrou.
0: Pokuste se mě dohnat.
1: Diplomaticky. Tak, pojďme do našeho archivu. Koho vylovíme úvodem, Petře?
0: No, já bych si dal Jiřího Cízlera a Luďka, Luďka Nekudu. Pokud by to šlo.
1: No, tak to.
0: Já na ně rád vzpomínám. Byli úžasný. Jít.
1: Sešlost je tady.
2: Promiň, ale já jsem netušil, že patříš mezi lidi, ke kterým člověk přijde nepozvaný a oni ho vykopnou, aniž se ho zeptají, co chce.
3: Vykopnou, tady jsou svědci, že jsem se tě nedotkl ani nártem. No, teď se na ně podívejte, co pak byste mu mohli ublížit? Já jo.
2: No, to je ti podobný, ale zase, když mě vykopneš, tak se nedozvíš takový malinký nápad, za který by si mi mohl zaplatit takový malý peníz na malýho paňáčka pro radost. No, a kdyby jsme dali hlavy spolu dohromady, tak bychom mohli dát dohromady větší nápad na většího panáčka pro radost.
3: No. Pro větší radost.
2: A hele, protože víc hlav, víc ví, tak bychom se s nima mohli spojit a mohli bychom vymyslet víc nápadů, jo, za který bychom dostali hodně peněz a hodně paňáčků pro radost, jo. No, a protože mezi hodně lidma taky každý nepije tak moc jako já nebo ty.
3: Hromady.
2: Ne, tak a i se tam objeví některý, který abstinuje přímo. Takže bychom ušetřili a mohli bychom si koupit takovou vlastní záchytnou stanici. Jo. Do který bychom si zachytávali takový blbouny, jako jsme my. Který by taky něco napadlo pro radost eventuálně, no a tím by naše životní úroveň prudce stoupala. No a to by bylo, aby nás potom něco pořádného jednou nenapadlo, ne?
3: Jiříko, to je... Mně se to líbí, je to krásný nápad, jo, ale je takovej trošku jako rozvleklej, takovej déle dlouhodobý, bych řekl. Hele, když už musíš, tak když tak řekni ten svůj malej nápad za ten malej peníz pro toho, na toho malýho paňáčka pro malou radost, jo, a potom ti jede 127 k metru tady.
2: On je ze skotský rodiny, víte, malýho paňáčka, tak no, jasně, já ti rozumím, no, ale dobře, tak si připrav penízky, jestli máš nějaký a poslouchej, jo. Mně napadlo totiž, že ty si totiž na to sešlo zveš vždycky lidi, který jako každej zná, jo, a navíc v televizi, pač lidi se rádi ukazujou, i když není co. A tak já jsem si myslel, že by si taky pozval někoho, s kým se sejít nelze.
3: A někoho atraktivnějšího, to je pravda, třeba CC.
2: CC, co to je? To je moucha CC.
3: Ne, Zuzla, mouchu. Claudie Kardinálová.
2: Jo, Claudie, takhle. Ne, Claudie. Tak to ne, tak to nemyslím, protože s tou by to taky šlo.
3: No tak.
2: No jaký no, pak, no, tak to je jednoduchý. Sedneš na kolo, dáš si kamerku na záda, přijedeš do Itálie,
3: jo,
2: ne?
3: Jo, tam potkám prvního chlapa, řeknu, dobrý den, pane Ital, prosím vás, nevíte, kde tady náhodou bydlí paní Kardinálová?
2: No, jistě. No. On ti řekne, kde to je.
3: Jo.
2: Ne, ty tam přijedeš, odložíš, teda neodložíš kolo, přikurtuješ si ho na řetěz.
3: Jo, jo, tam se prej krade.
2: Pač, tam se krade víc než tady ještě, no. Tak, no, spustíš kamerku takhle, že? Zazvoníš na ten zvoneček takový, no, kdyby to náhodou nefungovalo jako u nás, tak tam třeba kopneš po našem do dveří, ona ti otevře.
3: Já omdlím, že?
2: No, proč by si omdlíval? Ona přijde krásně takhle v teplákách a... šátek na hlavu a vyne ruce mop a koště.
3: A no. Jo, a já řeknu, dobrý den, paní Klaudie Kardinálová, nezlobte se, že vás držu od uklidu, ale já jsem vás ještě nikdy neviděl živou.
2: No, ona by ti odpověděla, to jsem ráda, že mě vidíte živou. Já jsem vás taky nikdy neviděla živýho, pane Nekudo.
3: Já bych řekl, to já jsem taky rád, paní Kardinálová, že mě vidíte živýho, a potom by se mi pozval do Prahy, řekl bych, že tam mám takový pořad, kde se scházejí lidi kvůli vás sešlosti.
2: Jo, to by jí potěšilo, určitě. Ona by to velmi pochopila.
3: Je, to je.
2: No. tak by se tebou zabouchla po italsku dveře, takhle, čímž by se ti zhasla kamerka,
3: jo,
2: že?
3: Ano, já bych pak sedl na ten bicykl, že, a odjel bych hezky takhle zpátky do Prahy, tady bych ten šok svůj s tou kardinálovou promítal na sešlosti, to by bylo bezvadný.
2: Ale tohle já jsem nemyslel,

0: to je jednoduchý. Já jsem myslel, setkat se s někým, s kým se sejít vůbec není možný, jo? S někým, kdo to... mezi náma už není. Co?
1: Ty si myslíš, že kvůli tvému malýmu panáčkovi pro malou radost tady budu pořádat nějakou spiritusovou seanci?
0: Spiritusovou.
1: To nebudu.
0: Svůj k svému, spiritusovou seanci.
1: Spiritusovou seanci pořádat nebudu.
0: Ne, to já nemyslím. Já jsem myslel, že by si pozval třeba někoho, třeba herce, na kterého už lidi zapomněli.
1: No tak jo? Takových je vás víc. No.
0: Ne, já myslím něco takového nostalgičtějšího.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik malý nápad ve velké sešlosti Jiřího Cízlera a Luďka Nekudy. Ačko zůstává nám Jiří Cízler, na této pozici na Bčko nastupuje v tuto chvíli Miroslav Donutil, utkají se spolu. Vy, dámy a pánové, u rádia rozhodujete SMS-kami Humor mezera A nebo Humor mezera B, poslanými na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: učebnicích nebylo. S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli pozvánku na Sedmi krásky na nebi, tady jsou sedmi krasavci v éteru, Petr Jančeřík, Pavel Kučera. V rádiu to můžem říkat, i když ty webkamery jsou, tak...
2: Jo, to máš pravdu, ale je to pravda a já vím, že zkušené herečky vždycky říkali, to rádio, to je tak nádherná věc, tady můžeš do 50 hrát princeznu.
1: Dneska i díl, jak se to prodlužuje, všechno ten věk a tak dál. Tak dobrá, přátelé, připomenu aktuální výběr. Jiří Cízler nebo Miroslav Donutil. Koho si vyberete? Dobrý den.
3: Já vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavlíku, a zdravím pana Jančaříka, tady Plzeň Mirka.
2: Dobrý
3: já
2: den.
3: Já jsem vám jenom chtěla říct, že mě vylepšujete vždycky nedělní ráno.
2: Děkuji.
3: Tánkem, to víte, hned se líp snídá a hned je lepší den.
2: No to jste
3: tak
2: hodná.
3: Tak vám přeju všechno nejlepší.
2: My vám taky.
3: Hodně úspěchů ve vaší práci, opatrujte se.
1: Ačko nebo Bčko?
2: A co si dáte?
1: No.
3: Ačko.
1: Tak máme zapsáno.
3: A mějte se moc pěkně.
2: Vy také.
3: Mě zdraví, naslyšenou.
1: Zdravíme domácí.
2: Ano, zdravíme do Plzně.
1: Ano. Kdo dál je s námi? Dobrý den.
4: Dobrý den, Pavle, slyšíte mě?
1: Slyším
4: dobrý
1: vás.
4: Den.
2: Dobrý den.
4: Tady Veronika Rakovníku jsem se dlouho neozvala, tak jsem ráda, že vás slyším. Zdravím pana Jančeříka.
2: Děkuju.
4: Přeji vám krásný večer a prosila bych Bčko pana Donutila.
1: Děkujeme.
4: A sedanou.
1: Mějte se hezky. My jsme se shodli a to nebylo domluvený. Dobrý den. Halo, halo.
5: Dobrý den, u telefonu HDB a chtěl bych si taky Bčko.
1: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Máme zapsáno a ptáme se dalšího, A nebo B. Dobrý den.
6: Dobrý den, zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
2: Dobrý den. Dobrý den.
6: A já bych si chtěl Bčko, pana Donutila.
1: Máme zapsáno.
2: Taky.
1: Hezký den. Dobrý den, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, oba dva fešáky moc zdraví, já jsem tady své nad Labem.
1: Děkujeme pěkně.
7: Úžasný oba, krásný vysílání.
1: Trošku nám signál blbnul, ještě jednou, prosím, to poslední. Ty fešáky jsme slyšeli, když bychom
7: fešáky,
1: to slyšeli
7: ano,
1: rádi znovu.
7: Ano, a že jste skvělý, jsem říkala, že výborné vysílání, jako
1: ano,
7: vždycky.
1: Bez
7: a chtěla bych teda radši poprosit, pan Donutil, úžasný, ale máme ho často,
1: takže
7: bych
1: Ačko.
7: Poprosila. Ano, Ačko.
1: Za vás.
7: Děkuju, krásný,
1: děkujeme pěkně.
7: Odpohodne. Díky moc,
1: mějte se. Naschledanou. Dobrý den. Kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef Praha, taky jsem pro Ačko, děkuji.
1: Dobře, Josefe, vy jste to v podstatě rozhodnul, ono to bylo teď nerozhodné, až do vašeho hlasu. Tak děkujeme za všechny fanoušky pana Cízlera. Naslyšenou. Tak přátelé, Cízler, Slunečková, Kostelka, to jsou slavná jména v této scénce nazvané manželka.
9: Můžu vám taky položit ze soukromí nějakou otázečku?
10: No prosím.
9: Míváte taky v neděli k snídani jenom tuhle tu kupovanou bábovku?
10: Ne, náhodou ne. Žena je chirurg, víte? A má tu manuální vzručnost, takže peče.
9: Peče.
10: Ano, peče.
9: No to vám závidím, příteli, to vám závidím.
11: Tak, tady je kafíčko.
9: Ano, tak vidíte to? Kafíčko je tady.
10: Děkujeme
9: ti, drahoušku. Kafíčko je tady, ale cukr tady není, pusinko. No, zapomněli jsme cukříček zase. No, jistě. Ne, ale nemáš se za co pomlouvat, miláčku. My víme, že máš v hlavě daleko podstatnější a důležitější věci. Ovšem, lžičky si zapomněla taky.
11: Ne, ne, ty jsou tady, Kamile.
9: Jsou tady, no. Jsou tady, ale to paručko máš nějak tak najsi, že to
11: Kamile, já jsem
9: No, Odpovězte, prosím. Má velký den prostě, no.
10: Promiňte, ale jak vás tak sledují, tak vám velmi závidím tu vaši rodinnou harmonii.
9: Ano, harmonii, to jste řekl velice krásně.
10: Mohl bych si udělat snímeček, prosím?
9: No prosím, můj byt je vám k dispozici.
10: Ne, já myslím vás. Tak jak jste, prosím, v tom domácím oblečku?
9: Počkejte, a není to příliš negliže?
10: Ne, to je všechno v pořádku.
12: Taky, drahéřku, tady máš...
9: Moment, Vilečku, pozor, lezeš nám do záběru.
12: Promiňte, prosím.
10: Děkuji. Děkuji vám.
9: Škoda, že jste to nevzal potom, já jsem se nádherně smál.
10: Mně to stačilo, ten úsměv byl dokonalý, dokonalý.
9: Ano, pojď, Miláčku, už můžeš, ano, pojď, už můžeš, no. Tak to vidíte to, no. A zase taková, řekne se, maličkost, že? Ale Hermínka nemůže... Hermínka, nositelka Nobelovy ceny, nemůže pochopit, když se cukr dá do kávy dodatečně, že káva vychladne, protože cukr ke svému rozpouštění potřebuje nesmírnou spoustu kalorií. Já vím, je to taková maličkost.
12: Ano, prosím tě, odpust mi to, ale já jsem ze všeho tak vyjevená, zvláště.
9: Vyjevená, no tak každý jsme nějaký, miláčku, to přejde.
10: Paní doktorko, no. Muž formátu vašeho manžela takovou maličkost lehce překousne.
9: Slyšíš?
10: Já mám nápad.
12: Ano.
10: Co kdybych to interview nazval Manžel slavné ženy? Co říkáte? To je přece báječný nápad, ne?
12: No já nevím.
9: Ne.
12: Co myslíš, Kamile? Co myslíš ty?
9: No myslím, já myslím, že já snad ani, že hlavní přece, že, no ale, víte, že to není tak špatný nápad? Víte, že to je dokonce výborný nápad? Hermínko, můžeš zatím do kuchyňky si umýt nádobí a my to tady s panem redaktorem dáme pěkně dohromady.
12: Ano.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Skupina Jelen někde kolem, to zní zajímavě, že?
2: Krásně.
1: Někde kolem je název písně, samozřejmě to už znalci Jelena vědí. Tak, Petr Jan Čeřík je s námi v Humoriádě a je na řadě s dalším výběrem.
2: No já tady koukám na to, že bychom si mohli poslechnout něco, o čem já vůbec nic nevím. A to je Růžová kronika, což se mi líbí. Já nemám rád Černou kroniku, no, ale Růžová by byla asi dobrá. A hlavně já se dívám, tady jsou docela hvězdy a mezi nimi je miláček Josef Hlinomas. Mm. Josef Hlinomas, nádaný, nádherný člověk. Já si pamatuju, jak jsme v Plzni kdysi založili divadlo Pod lampou a hráli jsme tam převážně svoje texty a taky jsme si tam občas někoho pozvali a přijel Josef Hlinomas a byl výborný. Byl to opravdu velmi přátelský, milý člověk. Byla s ním velká legrace. A my jsme mu říkali, protože pro nás to bylo opravdu veliká mistře, jak to udělat, aby člověk hned toho diváka získal, když přijde na jeviště. Chlapci, já vám něco ukážu, jak se to dělá. Podívejte se, máte sako? Teď my jsme ani saka neměli. A on říkal, podívejte se na mě, tak měl sako. Musíte upažit, zvednout ruce nahoru, jako když na vás se někdo vystřelit, zvedněte ruce nahoru, teď mu to sako vyjelo přes to břicho nahoru, pak dal ty ruce dolů a to sako mu zůstalo na tom břiše viset, jo, jako trčelo takhle a byl neuvěřitelně komický. My jsme se museli svářit, promiňte, vystřelili, a on říkal, vidíte, a už je máte, už
1: takže
2: je máte.
1: Sako břichem stačí. Zaujmeme diváka.
2: Přesně. Dobře. Tak, to stačí.
1: Dobrá, tak děkujeme za tip. Redakce Růžová kronika je tady.
3: Právě před chvílí telefonoval do naší redakce rozčílený PF, který nebyl spokojen s disharmonicky bublajícím sociálním zařízením. Než mohl zavolat komunál, dozvěděl se o bublající disharmonii známý melouchář František K., který si vzal taxi, stihl zajet do domu potravin pro dvě láhve whisky, krabici chlebíčků a kaviár a ještě si stihl vypůjčit ladičku. Tak se stalo, že přijel o několik vteřin dříve než komunál, pohostil všechny pitím i jídlem, podplatil kolegu z komunálu, aby mu fušku přenechal a harmonicky naladil bublající sociální zařízení. Potud vše v pořádku. Když se loučil, snažil se majiteli PF vstrčit do kapsy obálku s několika 100 korunami. Věříme spolu s PF, že se jedná o ojedinělý zjev a apelujeme na všechny meloucháře, neurážejte nás s propitným.

Do naší redakce Růžová kronika se dostal dnes ráno silně rozčílený občan Puchomejtle Eduard a jako korpus delikty přinesl vypálenou sirku, kterou našel poblíže muzea na Václavském náměstí. Jelikož je to tento měsíc již druhá odhozená sirka na chodník, apelujeme spolu s rozčleným Puchomejtlem Eduardem na všechny občany, aby nám pomohli zjistit ono nezapovědné individuum jízdící čistotu našich měst.

0: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik nahlédnutí, první nahlédnutí do redakce Růžové kroniky. V té druhé části bychom mohli slyšet zmíněného pana Hlinomaze i Nelly Gajerovou a další hvězdy. Pokud posluchači zvolí Ačko, tak přátelé, jsou různé druhy humoru, možná, že to někoho zaujalo, hlasujte pro A. Pokud vás zajímá živý nebo štík z pořadu Zeměkoule Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, tak zvolte Bčko. Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 809. Petr Jančeřík překvapen Růžovou kronikou.
2: Já jsem opravdu nevěděl, o co jde. Ale ty nabízí živýho neboštíka taky. Jako, no, hodně optimistický výhled.
1: Ano, tak Lábus Kaiser nemůžou vymyslet nic jiného. Že? Tak přátelé, teď jedna filmovka s Václavem Neckářem z Básníků a za chvíli jsme u vás.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje Humoriáda, v tuto chvíli hlasujete, jestli chcete, redakci Růžová kronika se známými herci, anebo Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pánové, tady Miroslav z Karviné.
3: Zdravíme do Karviné.
2: Hlasuju pro Ačko, pokračování.
1: Aha, zapsáno, děkuji. Pane Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady František Albert Vltavou, zdravím vás, pánové.
1: Dobrý den.
4: A kdybyste mohli dát Pepíčka Hlinomaze a vidím ho, jak rozkousal housle v limonádovým kolu.
1: Byl to ďábel.
3: Skvělý.
4: Stále zdraví, pánové, jste bezvadní, díky.
1: Děkujeme. Díky. I v Chalupářích má svoji nezaměnitelnou roli mezi těmi místními občany. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Občan, občanka?
5: Dobrý den, Richard Vyroubal. Tak. Zane, náhrný květnový odpoledne.
1: Nápodobně.
3: Díky.
5: A zase hlasuju pro ty dva pobuchy.
1: Takže Bčko.
5: Jasně, Bčko.
1: Děkujeme pěkně.
3: Jasný.
1: Naslyšenou. Tak pozveme další hlasující, telefon 731 800 900. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
1: Dobrý den.
6: Ze Zdolnek.
1: Zdravíme.
6: No, já bych zkusil toho Lábusa.
1: Dáme mu čárku od vás, díky moc, naslyšenou.
6: No, opatrujte se.
3: Taky.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, Honzo z Okabin. Zdravím vás, Pavle, i pana Jančaříka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
7: A já bych hlasoval pro Ačko.
1: Mhm. Dobře, máme zapsáno.
7: Zbytek ne, díky chlapu.
1: Nápodobně, naslyš. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Radka z Kralup a prosila bych pana Kajzra a Lábuse a pana Jančaříka. Pořád vidím toho mladého sympatiáka v televizi.
3: No jo, to je pořád
1: on
3: stejný.
1: On se skoro nezměnil.
3: To jo.
8: Děkuji.
3: My taky. Naslyšenou. Naslyšenou.
1: Lichotnice jedna. Tak jo, nevím, co za to chce. Pokud jí stačí ta scénka, tak vyhrál její hlas Jiří Lábus s Oldřichem Kajzrem. Oh. Jsou zde pořad Země koule. A to byl pořad, kde improvizovali, kde dostali zadání, je to tak, pokud se nepletu. To byla ruská ruleta. No, a v Země kouli taky něco stvárňovali na nějaké téma.
3: Tihleti dva obrovští improvizátoři, přece to jejich působení v rozhlase.
1: V rodince, Tlučhořovi.
3: Tlučhořovi, to je geniální věc, geniální.
1: Tak dva géniové nastupují, kromě nás samozřejmě.
9: Jsme před bytem neúspěšného sebevraha. Dostali jsme zprávu od sousedky paní Králíčkové, že právě dnes má uskutečnit svůj další v pořadí čtvrtý pokus. A proto jsme tady s celým štábem, abychom tomuto hrůznému činu zabránili. Klepeme na dveře.
10: Kdo je?
9: To by spadkáme ze srdce. Zde Česká televize Přehrzdorský, Země koule. Je tam. Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Jste asi překvapen, co?
11: Co chcete?
9: Vy jste... Ano, pochopitelně nechcete být jmenován. Můžeme, já jsem Přehezdorský, můžeme na chvíličku?
11: No, prosím, pojďte dál.
9: Děkujeme. Pojďte na hranici.
11: Nemám už tolik času, protože
9: já vím, proto jsme přišli právě.
11: Chystám skoncovat.
9: Proto jsme tady, tak. No.
11: Rád bych vám něco nabídl, ale už, jak vidíte...
9: Ne, to je v pořádku všechno.
11: Jsem všechno prodal.
9: To už je v podstatě holobit, co tohleto. Takže... To je už váš čtvrtý pokus?
11: Ne. Druhý.
9: Druhý? Teprve druhý? A paní Králíčková nám referovala, že již čtvrtý pokus.
11: No, prosím vás, Králíčková, to je taková hyena.
9: Králíčková. No jo, to... Takže jste se to rozhodl už jako definitivně ukončit všecko, jo?
11: Ano.
9: Takže dneska zrovna tak hezky, co? Takový hezký, krásný den, sluný. Lidé chodí po ulicích. No jo. Ten dopis, to je dopis, jo?
11: Ano, to je dopis.
9: To je dopis na rozloučenou, toto?
11: Ano.
9: Můžu ho přečíst? Můžu ho na kameru přečíst, jestli to není nějaké intimní, nebo...
11: Mně už je to jedno.
9: Dobře, tak asi. Tady mám brýle. Tady mám brýle, já jsem si říkal, já si vždycky zapomenu někde. Takže takhle. Milá Lido, protože moje láska nebyla opětována, rozhodl jsem se skoncovat se životem. Jistě chápeš mé pohnutky, miluju tě a budu tě milovat. Nezlob se na mě, sejdeme se tam nahoře. Čekám Zdeněk. Strašné, to je hyenismus, to jsem neviděl, to je takový cynismus. To je Králíčková, ne tohle?
11: Králíčková.
9: To je pravda hyena, teda. Počkejte, to je ona tohleto? To je Lída tohle?
11: Ano.
9: Je. A to kvůli tomu, to jako... No podívejte, pane Zdeněk, kdy přece... Přece na světě existuje daleko víc žen. Zajímavější žen, třeba moje paní, já tu někde mám, počkejte, tady mám fotku, no tak, ale...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak nevím, jak tohle to dopadlo, tento případ. Každopádně bychom tu měli pana Lábuse s panem Kajzrem ve scénce. Paní Bohdalová zastupovala paní Kromholcovou. Tak to je Ačko, Bčko, medvěd Krumlík s Františkem Nepilem. To je tedy ultrasouboj, přátelé. Volte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900. Petr Janšeřík měl během scénky takový chichotavý smích doslova, takže vypadá to, že ho to poškádlilo. Humor Lábuse a Kajzera, co by vybral do finále?
3: No, já samozřejmě taky bych rád třeba pokračoval Kajzerovi a Lábusovi, protože jsou to dva velikáni, ale František Nepil, já jsem ho měl strašně rád. To byl úžasný člověk, opravdu skvělý, naprosto. To byl tak nádherný člověk.
1: A tak ještě s nádherným medvědem Krumlíkem.
3: No.
1: Uvidíme, co nám tu vyjde od posluchačů. Dámy a pánové, račte hlasovat.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tak jsme slyšeli romantickou píseň od Nezmaru s neromantickým problémem bodláky ve vlasech. No, tak i o tom se dá zpívat, přátelé.
2: Já koukám na tebe, jestli ty bodláky bych se měli kde uchytit.
1: Já jsem to ostříhal právě kvůli těm bodlákům. Že?
2: Jasně, protože často padáš do bodláků.
1: No, jasně, takhle hrajem, házíme to po sobě a tak znáš to.
2: Znám.
1: Dětské hry v dospělosti probíhají. Přátelé, teď hrajeme o závěrečnou scénku. Bude to Jiří Labus s Oldřichem Kaiserem nebo František Nepil. Ptáme se. Zrovna dobrý den.
3: Marie Plzeň, dobrý den.
1: Další
3: dobrý
1: den. Plzeň.
3: Já vás oba zdravím a prosila bych pana Nepila.
1: Děkujeme. No, děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Taky, hezký den, nashledanou.
2: Taky.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás oba dva, tady je Honza z Hrabští. A já bych byl pro večko pro pana Nepila.
1: Děkujeme, ano. Naslyšenou. Tak, dalšího pozveme, dobré odpoledne. Haló.
2: Ano.
5: Čau, zdravím Honzu Čaříka.
2: A děkujeme.
5: Čaříka.
1: Vtipálek.
2: Často mi tak říkají.
5: Neurazil, to já ho mám rád.
1: Neurazil, směje se, baví se. Děkujeme.
5: Tak já jsem taky pro pana Nepila, ho vždycky poslouchal rozhlasem. Vždycky ráno.
2: Ano, ano.
1: Ano, přesně z toho pořadu je ta ukázka, kterou bychom měli.
5: Taky moc rád.
1: Tak jo. A kam vás zdravíme? Kam vás zdravíme? A tak špatná srozumitelnost, nevadí, ale rozumíme si. Hlasování skončilo Bčkem, František Nepil a Medvěd Krumlík jsou zde.
6: Obě babičky z něj měly otřes. Celé týdny si utrhovali od úst, celé týdny střádali, aby Helenka neměla pod stromečkem o nic menší a o nic levnější divy divoucí, než jaké bude mít Renátka od vedle či Michaela od naproti. A když k tomu konečně došlo, spatřila Helenka pod stromečkem tohož pindíru s utrženýma ušima a chocholoušíma očíčkama a byla jim tak okouzlena, že o nic jiného neměla už zájem. Nejenom celý štědrý večer, ale celé další 3 roky. Nazvala ho Krumlík a 3 roky s ním spala a jedla a stonala a radovala se. Nakonec si ho vzala na letní ozdravovnu od školky, tam vypukla nějaká střevní pohroma a Krumlíka z hygienicko-epidemiologických důvodů upálili. Střevní chřipku si Helenka domů opravdu nepřivezla, ale mysleli jsme, že s ní budeme muset kvůli Medvědovi chodit na dětskou psychiatrii. O tom Krumlíkovi však vypravuji vám, maminky a tatínkové, a hlavně vám, babičky, co se obáváte, že dárek levnější než za 300 by mohl vaše malé miláčky urazit. Mrazí mne totiž, když vidím, jak se svátky radosti a lásky mění rok od roku v portmonkový šampionát. Snad je to tedy štěstí, že dětské srdce, a nejenom dětské, je tak nevypočitatelné, že za krásu všech krás může zvolit vetešního medvídka bez uší. Ale i když ho nezvolí, netřeste se tak o mincovní přízeň svých vnoučátek. Zkuste si vzpomenout, čím si vaši duši a vaše vzpomínky získali na věky vaše babičky, které měly do svých kapsářů ohodně, ohodně hlouběji.
1: Tak tolik závěrečné archivní pohlazení od Františka Nepila. Děkujeme posluchačům za tento výběr. No a Petr Jančeřík má pro nás ještě jeden tip na divadlo, pokud se nepletu.
2: Jo,
1: je okouzlen.
2: Já jsem byl teď před několika dny na premiéře v divadle Metro tady v Praze a říkal jsem si, co to asi bude. Jmenuje se to Unikát a je to opravdu unikátní představení Vladimíra Polívky, tedy mladého Polívky. A tam hraje jenom on, režíruje ho Hynek Čermák. A je to teda skvělý představení. Já jsem ještě neviděl nikdy Vladimíra hrát takovýmhle způsobem. Fakt je to podle mého názoru mistrovský unikát. Já jenom, že jsem tím tak okouzlen, tak jsem si říkal, jo, to by stálo za to se na to podívat.
1: Mm-hmm. Navíc ten podtitul je hořká komedie o muži, který celý život hrál a zapomněl být. Mm-hmm. Už to samo je lákadlem. Děkujeme za lákání do divadla. Děkujeme posluchačům za společnost v Humoriádě, kde byl hostem Petr Jančeřík, moderoval Pavel Kučera. Mějte se krásně.
2: Mějte se hezky.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Dobrovolníci ve Valašském Meziříčí sesbírali téměř 3 tuny odpadků. Ve Slováckém divadle se budou odehrávat nebezpečné vztahy. Dnes je Český den proti rakovině. V noci čekejte oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 2 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Kufry, staré matrace i velké množství pneumatik našli dobrovolníci při úklidu města ve Valašském Meziříčí. Podle mluvčího radnice Jakuba Mikuše sbíralo odpadky během dubna na 500 dobrovolníků z 22 organizací.
3: Dobrovolníci během akce postupně sesbírali téměř 2,5 tuny odpadů, včetně 48 starých pneumatik. Dalších zhruba 200 kg nepořádku navíc některé skupiny rovnou vytřídili do kontejnerů. Akce tak ukázala, že lidem ve Valašském Meziříčí záleží na čistém a příjemném prostředí. Město proto plánuje v projektu pokračovat i v dalších letech.
1: Ve Slováckém divadle začali zkoušet letošní 5. novinku. Hradištský soubor uvede slavné drama Christophera Hemptna Nebezpečné vztahy. V inscenaci chce otvírat současná témata. Diváci ale nepřijdou ani o výpravnou kostýmní podívanou, pokračuje režisér Lukáš Kopecký.
4: Jde o dráma milostných intrik, ve kterém Vicomte de Valmont a Markýza de Merteuil si tak jako krutým způsobem pohrávají s city druhých lidí kolem. Je to pro ně taková svým způsobem zvrácená hra, která je ale vlastně jako posléze dožené a samotné spálí.
1: V hlavních rolích se představí Pavlína Heitzmanová a Jakub Zelinka. Dobrovolníci po celém Česku dnes vybírají peníze na boj s rakovinou. Nákupem žlutého květu se světle fialovou stužkou je možné přispět na prevenci nádoru hlavy a krku. Během Českého dne proti rakovině bude kvítky měsíčku lékařského v ulicích nabízet zhruba 16 000 dobrovolníků ve žlutých tričkách. Podle Milana Vošmika z kliniky onkologie a radioterapie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Hradec Králové karcinomů přibývá.
5: Tomu všemu bychom mohli předejít, pokud by jsme velmi významně snížili ty rizikové faktory, ať už kouření, alkohol.
1: Lidem podle Vošmika může pomoct i očkování proti infekci HPV. Slovensko uzavřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou, informovala o tom tamní finanční správa, podle které kroky podnikla z bezpečnostních důvodů. Bližší informace ale neposkytla.
2: Počasí.
1: V našem regionu očekávejte přes noc oblačno až zataženo a k ránu se může objevit slabý déšť, ale spíše jen s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty naměříme kolem 7 až 2 stupňů a vítr bude zpočátku slabý, postupně mírný, jihozápadní až jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na nehodu 2 osobních aut si dejte pozor na hlavní silnici v Trslavicích na Uhersko-Hradišťsku. Dále máme hlášenou nehodu 2 osobních aut na Benešově nábřeží ve Zlíně. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Přeji vám krásné odpoledne. Vítám vás u pořadu Den v kraji. Posloucháte Český rozhlas Zlín. I dnes, ve středu 13. května, jsme pro vás vybrali ty nejzajímavější události z našeho kraje. Podíváme se třeba do Valašských Klobouk, kde začala rekonstrukce historické radnice. Čeká nás jedno hudební setkání a prozradím, že po 17:30 se do vysílání přihlásí naše regionální stopařka a jejím hostem bude herec Ivan Trojan. To vše v následující hodině. Jsem ráda, že se opět slyšíme. Anna Randárová.
2: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: To byl Petr Novák, posloucháte Český rozhlas Zlín. Pokračovat budeme s zpravodajským souhrnem, který dnes připravil Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hasiči od dnešního rána likvidují neznámou látku, kterou od úterního odpoledne začali zachytávat norné stěny u Bělovského jezu nedaleko Otrokovic. Na zachycení látky hasiči použili speciální sorbent, který teď z vody postupně odstraňují. Pokračuje mluvčí zlínských krajských hasičů Lucie Javoříková.
3: V 9 hodin opět se tady potká zástupce jak hasičů životního prostředí povodí Moravy a budou vlastně zjišťovat, jestli je potřeba norné stěny ještě ponechat nebo budou odstraněny.
2: 38-letý opilý muž se podle policie pokusil loni v říjnu zapálit čerpací stanici ve Zlíně. Zapalovačem zapálil tankovací pistoli. Oheň uhasila pracovnice pumpy. Uvedla to policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Policie muže obvinila z obecného ohrožení a výtržnictví. Hrozí mu 3 roky až 8 let vězení. Zlínský kraj pošle zítra na Ministerstvo pro místní rozvoj připomínky obcí k návrhu akceleračních zón. Kraje mohou podněty posílat do pátku 15.5., kdy se v Praze uskuteční veřejné projednání. Návrhy změn od hejtmanství se týkají oblasti Bíškovice na Kroměřížsku, Kunovice a Kelč na Vsetínsku a Lukoveček na Zlínsku. Ode dneška je ve Zlíně k vidění 120 originálně stvárněných výtvarných děl, a to v rámci salonu filmových klapek. Ten je už 29 let součástí doprovodného programu Zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Pokračuje mluvčí festivalu Kateřina Martikánová.
4: Klapky si mohou lidé prohlédnout do pondělí 25. května v obchodním centru Zlaté jablko na náměstí Míru. Poté se přesunou do Zlínského kongresového centra, kde budou vydraženy.
2: Větrné elektrárny se u Hradčovic na Uherskobrodsku stavět nebudou. Rozhodli o tom zastupitelé na základě ankety mezi obyvateli obce, která vyzněla v neprospěch větrných turbín. Proti výstavbě se vyjádřilo zhruba 54% hlasujících. Hradčovice ukončí spolupráci se společností Hybler Wind, která chtěla projekt v katastru obce realizovat. V lomu v Horní Bečvě na Vsetínsku vznikne další stezka. Nová trasa bude funkčně propojena se stávajícími cestami v lomu i s připravovaným infocentrem. Na rozdíl od současné naučné stezky s vyhlídkami nabídne především relaxační místa a velkou nerezovou skluzavku.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: To byl Richard Müller ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách začala rekonstrukce historické budovy radnice. Stavba, známá jako Dům Jana Horného, tak bude mít novou fasádu i upravené interiéry. Podrobnosti v reportáži Terezy Chrastinové.
1: Městský úřad sídlí v secesní budově Hornův dům, je to nemovitá kulturní památka.
2: Říká nezávislý starosta Valašských Klobouk na Zlínsku Josef Bělaška. Historickou stavbu, kterou v roce 1900 postavil místní rodák a významný architekt 20. století Hubert Gessner, teď opravují.
1: Realizace začala teďka začátkem května pod přísným dohledem Národního památkového úřadu a odboru památkové péče. Naposledy byla tato naše budova rekonstruována někdy v roce 1993 a nyní už nesplňuje požadavky na hlavně kyberbezpečnost, takže hlavním úkolem té rekonstrukce jsou kompletní slaboproudy, včetně datových sítí.
2: A nejen to, s dalšími úpravami pokračuje vedoucí investic a strategického rozvoje Valašských Klobouk Radek Bařinka.
3: Jedná se o rekonstrukci fasády, nové barevné řešení budeme provádět, výměna historických oken, budou měněny některé podlahy v jednotlivých kancelářích, budeme měnit interiér podatelny.
2: Rekonstrukce si z městského rozpočtu vyžádá investici ve výši 11 milionů korun. S termínem dokončení pokračuje starosta Josef Bělaška.
1: Ty hlavní vnitřní práce by měly být dokončeny do konce srpna letošního roku, s tím, že na venkovní úpravy má realizační firma ještě čas do konce září.
2: Budova městského úřadu musela být kompletně vystěhovaná.
1: Náhradní prostory jsme našli v ostatních městských budovách, tady u nás na náměstí, jednak v domu na rohu, tak i v domu u slunce a také v domě číslo popisné 275. Snažili jsme se v přestihu s lidma komunikovat, bylo to na našich webových stránkách, Facebooku, bylo to i na místních regionálních webech. Ale samozřejmě bude se stávat a stává se, že lidé dochází před ten městský úřad, že tuto informaci nezaznamenali.
2: Dodává Josef Bělaška. Pro lepší orientaci tak město umístilo před vstupy na úřad informační tabule i rozdělovníky k jednotlivým odborům. Z Valašských Klobouk, Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Řešení péče o stárnoucí blízké čeká dřív nebo později snad každého z nás. Jaké služby je možné objednat domů a jak vyřídit příspěvek na péči, poradí sociální pracovnice Adéla Suhradová. Své dotazy pište už teď na mail studio.zlín@rozhlas.cz nebo se zapojte přímo do vysílání, a to 15. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: 23 minut po 17. hodině vám dělá společnost Český rozhlas Zlín. A v následujících minutách se podíváme na aktuální teploty.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Bárou Kučerovou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer.
0: Jaké je tedy teď počasí ve Zlínském kraji?
2: A většinou je na obloze oblaků poměrně dost, obloha je tím pádem spíše oblačná nebo skoro zatažená a teploty se většinou momentálně pohybují zhruba mezi 12 a 16 stupni Celsia.
0: Jaká bude dnešní noc a potom zítřejší den?
2: Noc by měla být oblačná až zatažená, teď večer a zpočátku noci by ještě na jihu kraje té oblačnosti mohlo být méně. K ránu se může potom s malou pravděpodobností objevit slabý déšť a zítřejší ranní teploty budou mezi 7 a 4 stupni Celsia. V údolích výjimečně klesne teplota až ke 2 stupňům Celsia a také bude nutno počítat s malou možností přízemních mrazíků.
0: To bylo tedy zítřejší čtvrteční ráno. Jak se potom bude počasí vyvíjet v průběhu dne?
2: Zítřek by měl zůstat zatažený, ten ranní deštík nebo ranní možný deštík by to potom v průběhu odpoledne měl se dostat na větší území kraje, měl by postupně přibývat nejvíce srážek. Očekáváme večer, to mohou být i srážky vydatnější, výjimečně se také může objevit bouřka a zítřejší maximální teploty budou mezi 12 a 15 stupni Celsia při častějších srážkách nebo při déle trvajících srážkách lokálně jen kolem 11 stupňů Celsia.
0: Jak se zítra budeme cítit? Přidejme ještě prosím stupeň biozátěže.
2: Biozátěž bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: Máme tedy teď představu o čtvrtku. Co další dny? Čekají nás nějaké změny?
2: Výrazné změny to nebudou, další dny by měly být převážně zatažené a s deštivým počasím. V pátek by teploty měly být mezi 11 a 15 stupni Celsia, v sobotu mezi 12 a 16 a neděle ta zatím vypadá, že bude nejchladnější. Tam by ty maximální denní teploty měly vyšplhat pouze mezi 9 až 13 stupňů Celsia. V neděli taky vypadá, že bude foukat vítr nejvíce, konkrétně mírný vítr severních směrů s rychlostmi asi do 25 km v hodině. Ten ale může na některých místech zesilovat až na vítr čerstvý, tam bychom potom mluvili spíše o rychlostech okolo 30 km v hodině a potom ty srážky budou nejmenší nebo s nejmenší pravděpodobností v pátek a sobota, neděle budou spíše opravdu deštivé a lokálně ten déšť může být vydatnější a potom v neděli v pozdějších odpoledních hodinách nebo večerních hodinách ty srážky můžou částečně na přechodnou dobu ustávat.
0: Říká Bára Kučerová. Děkujeme vám za aktuální informace a zdravíme do Brna. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Bude půl šesté, posloucháte Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín a právě dozněla písnička Valdemara Matušky. Za chvíli se společně vydáme do jedné hospůdky ve Zlíně. Prostřednictvím reportáže si užijeme zajímavé hudební setkání. Více uslyšíte už za chvíli.

0: na jazyku má.
1: Zkuste si představit lokál plný lidí a živou hudbu k tomu. Přesně tak vypadá ve Zlíně Kytarovka. Jde o setkání amatérských muzikantů nad společným zpěvníkem. Svolávají se přes sociální sítě nebo webovou stránku a setkávají se v různých podnicích, v létě pak třeba i v parku. Vzájemně se sice neznají, ale společně jim to výborně ladí. Na jedné takové kytarovce natáčela i naše reportérka.
2: Jedna zlínská hospoda je zaplněná do posledního místa a odhadem tak 40 lidí hraje na nějaký hudební nástroj, nejčastěji na kytaru. Organizaci tady má pod palcem Ondřej Martínek. Tričko máte Kytarovka Zlín, tak vysvětlete, na jakém principu fungujete.
3: Tak my jsme taková spíš komunita, než že bychom byli kapela. My hráváme, známe písničky anglické, české a skvělá naše deviza je to, že máme zpěvník, který je online.
2: I když se vzájemně neznají, tak repertoár je jasný. Hrají se sdíleného zpěvníku na tabletu nebo mobilu.
3: A my vlastně nastavujeme vždycky písničku, kterou hrajeme a lidé si to zapnou, ten zpěvník, a můžou se přidat, můžou si donést vlastní nástroj, můžou s námi zpívat.
2: Jací hráči se připojují?
3: My jsme jediná kytarovka, ten projekt vznikl v Brně a dneska je v několika dalších městech, hlavně na Moravě. A každá ta kytarovka má svoje vlastní publikum, třeba ta brněnská má spíš studenty, vysokoškoláky, na nás chodí spíš lidé starší, opřou třicátnici, čtyřicátnici, padesátnici.
2: Mají vás hospodští rádi?
3: Jo, jsou rádi, že se něco děje, a určitě jsou rádi, že mám většinou plno, takže jsou nadšení z toho, že mají plnou hospodu.

0: já se ptám jednoho z kytaristů, chodíte pravidelně a co vám to vlastně dává tady?
1: Chodím pravidelně a je to možnost, jak si zahrát s ostatními amatérskými muzikanty nebo hobíky, a procvičit si hraní ve skupině. Ono je to trošku něco jiného, držet tempo, než když člověk hraje sám.
0: A znáte se nebo se neznáte?
1: Ne, neznám se s nikým a když jsem byl poprvé, tak jsem vlastně neznal vůbec nikoho. Tak teď od vidění se pozdravím s některými pravidelnými hráči.
0: Chodíte pravidelně a co vás na tom baví nejvíc?
2: No, chodíme od léta a baví nás na tom, jsme se shodli, že to je jak táborák. Akorát, že v teple a třeba se zákuskem nebo s nějakou dobrotou.
3: Už jsem asi po páté a baví mě ta hudba.

0: Ve Zlíně se kytarovka koná většinou jednou měsíčně. Ta další je v plánu už příští týden. Blanka Kovandová, Český rozhlas.
1: Den v kraji. Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Zlín. V tuto chvíli jsme vám měli nabídnout slíbený živý vstup naší regionální stopařky s hercem Ivanem Trojanem. Ten dnes s kolegy z Davidského divadla vystoupí na zlínském divadelním festivalu Setkání stretnutě. Bohužel se ale občas stávají věci, které nedokážeme ovlivnit. Autobus s herci se výrazně zdržel na dálnici, ještě nedorazil do Zlína a tak se bohužel spojit nezvládneme. A budeme držet palce, aby herci stihli představení, které začíná v 19 hodin. V tuto chvíli vám tak nabídnu reportáž, která nám přiblíží, jaké to bylo pracovat u Bati. Obuvník Tomáš Baťa dokázal být ke svým zaměstnancům velkorysý, ale i velmi přísný. Požadoval vysoké pracovní nasazení, pořádek na pracovišti a chuť se sebevzdělávat. Františka Hanuštíková z Březnice na Zlínsku k Baťovi nastoupila jako mladá dívka a těžká práce jí nevadila. O její baťovské etapě vyprávěla její dcera Irma Garlíková.
1: Františka Hanuštíková se narodila roku 1908 v Březnici na Zlínsku. Osud jí nerozdal v úvodu života zrovna šťastné karty.
2: Byla se 7 dětí a neměli maminku. Maminka zemřela mamince, když měla 10 roků, tak se o ně starala teta Maška nejstarší, která dělala už firmy Baťa, aby vydělávala peníze.
1: Přibližuje složitou rodinnou situaci dcera Františky Hanuštíkové Irma Garlíková a pokračuje.
2: A maminka potom začala pracovat u firmy Baťa v roku 1925, když vyšla školu základní a potřebovala si vydělat peníze na obživu, aby byly.
1: I když práce u Bati byla tvrdá a náročná, mladá Františka se uměla otáčet a v zaměstnání se jí líbilo.
2: Vydělala si tam dost peněz, protože když potom si chtěla vydělat na výbavu, aby měla našetřené, no tak tam dělala takové i těžší práce, nazouvala boty, co bylo spíš takové chlapské zaměstnání.
1: U Bati se ale jen nepracovalo, byl čas i na zábavu.
2: Už tehdy oni chodili do průvodu, byl 1. maj, že to pan Baťa jim dělal pohoštění, šli průvody, to mi maminka vykládala. No a tak to si pamatuju tak z toho dětství, co na mě přenášela.
1: Vzpomíná paní Irma. U Bati se pracovalo na 2 směny, od 6 do 14 a od 14 do 22 hodin. Rozhodně netradiční byly polední pauzy u zlínského obuvníka.
2: Pan Baťa také postavil to velké kino. Oni měli polední přestávku a tamto prostřední, jak je teď parkoviště, tak tam bylo takové posezení a maminka říkala, že si tam vzali svačinu, poseděli nebo šli do kina, kde se promítalo, to bylo pro dělníky zadarmo. No a byli spokojeni, protože práci měli, vydělali si a tak mi to jako povykládala.
1: U Bati platilo jednoduché pravidlo, pokračuje paní Irma.
2: Kdo dělal pořádně a snažil se, že to dostal vždycky v pořádku zaplacené. Maminka mi právě řekla, že byla ráda, že u Bati byl v továrně pořádek. Poznala tam nové kamarádky při práci. To přetrvávalo až do válečných let potom.
1: Františka Hanuštíková se vdala a s manželem si v Březnici otevřeli obchod. Na čas strávený u firmy Baťa, ale prý po celý zbytek života ráda vzpomínala. Sylvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Pokud třeba i vám vaši prarodiče povídali o tom, jaké to bývalo za Bati, napište nám na e-mail baťovci@rozhlas.cz a my budeme vyprávět váš rodinný příběh.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Bylo 6:45 a společnost vám dělá Český rozhlas Zlín. Někteří lidé tvrdí, že v hradech a zámcích zažívají kontakt s nadpřirozenem. Co říká starý nápis na okenici v buduáru hraběnky Alice Laudonové na zámku v Bystřici pod Hostýnem, který zde zanechal mladý člen Hitlerjugend v roce 1944? Pátrali potom redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková a její kolega Roman Werner. Reportáž cyklu Záhady a tajemství Zlínského kraje s historičkou Evou Nedělníkovou z Bystřice pod Hostýnem uslyšíte už za chvíli po písničce Marie Rotrové.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín si žádá i speciální vysílání.
2: Už od 11 hodin budeme pro vás doma i živě pro návštěvníky ve studiu vysílat pořad Strom, Lásky, My. A pozor!
1: Ve 12 hodin vás my dva naladíme i na speciální písničky s věnováním. Můžete si o ně napsat třeba hned na adresu studio.zlín@rozhlas.cz.
2: Tak nezapomeňte, už v sobotu 16. května od 11 hodin se na posluchače i návštěvníky Dne otevřených dveří těší
1: Standa Hložek
2: a Pavel Mašek.
1: Čau!
2: Ahoj!
3: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Místa kolem vás mají svá nečekaná tajemství. Markéta Macháčková
1: a Roman Werner v cyklu Českého rozhlasu Zlín Záhady a tajemství zlínského kraje.
0: Vstupujeme do zámku v Bystřici pod Hostýnem.
2: Zámky a hrady jsou tradičními místy, kde se záhady předpokládají.
0: Do tajů, které skrývá zámek v Bystřici pod Hostýnem, nás zasvětí Eva Nedělníková, historička z Městského muzea v Bystřici pod Hostýnem.
3: Ukážeme si jenom jednu z mnoha, troufnu si tvrdit, do dneška nevysvětlených záležitostí.
0: Zámek Bystřice pod Hostýnem a záhada z období druhé světové války. Kráčíme k místu, kde se objevil ten tajemný nápis.
2: A my se pohybujeme v chodbách, kudy v té době procházeli docela nečekaní návštěvníci, mladí chlapci z Německa.
3: Byly to sem dovezené děti z okolí Berlína a děti, které příslušely k polovojenské organizaci Hitlerjugend.
0: Procházíme několika salonky se zámeckým vybavením.
3: Teď vás vedu do buduáru paní hraběnky Alice, která byla matkou posledního vlastníka Bystřického zámku. A tím byl Ernst Gideon Laudon.
2: Paní Nedělníková odstraňuje od jednoho z oken malířský stojan s historickou mapou.
0: Na jednom z obložení oken vidíme nápis.
3: Den, wer det hat gelesen, der ist so hier gewesen. Já to teda přečtu česky. To každý ví, protože kdo to četl, tady byl taky. Pomsta. Oh, jak dobře je nahoře. Příliš odvážný ten, který, a zase je tady kousek nečitelný, tady nenocuj. Bystřice pod Hostýnem, 1. dubna 1944. Je to nápis tuškou, který tady zanechal jeden z mladíků, který se v zámku pohyboval, jak tady je vidět v roce 1944.
0: Úplně mráz po zádech.
2: Trošku filozoficko-děsivý příspěvek. Čím si vlastně, paní Nedělníková, vysvětlujete, že se ten mladý budoucí voják Wehrmachtu takhle bál?
3: Jednak chladno. Jednak nepohodlí. Pomsta koho? Podle novinových textů SS, respektive NSDAP, pořádala mezi těmito tábory nějaké soutěže ve střelbě, v orientačním běhu. Je možné, že ty děti soupeřili a někdo se pomstil tomu, kdo skončil na lepším místě. Kromě sebe samotných se mohli bát i ducha paní hraběnky.
0: Poslední verš, poslední řádek zní tady nenocuji.
2: A my nevíme proč.
3: Pořád nevíme proč, protože v podstatě jakékoliv vysvětlení, které si dosadíme, bude naše vysvětlení, ne vysvětlení toho hocha, který to psal.
0: Další záhady a tajemství zlínského kraje pro vás už teď připravuje Markéta Macháčková a Roman Werner. K poslechu na webu zlín.rozhlas.cz i v podcastových aplikacích.
4: Chcete se dozvědět o nevysvětlitelných událostech na zámku v Bystřici pod Hostýnem víc? Poslechněte si dlouhou verzi seriálu v neděli před 15:30 odpoledne. Všechny předchozí díly cyklu Záhady a tajemství zlínského kraje si můžete kdykoliv poslechnout na našich internetových stránkách zlín.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích, například v aplikaci Můj rozhlas. Blíží se 18. hodina a s ní závěr dnešního dne v kraji. Rozloučím se s vámi písničkou od Roxette, pokračovat budeme aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Přeji vám krásný středeční večer a budu se těšit na slyšenou zase příště na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
5: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Nová zubní ordinace v Buchlovicích. Vraťte svému úsměvu jistotu a pohodlí. Stomatologické zkušenosti získané především při práci o seniorské pacienty v nově otevřené ambulanci. Více na čísle 606 905 106 606 905 106 nebo na esperodentalcare.cz.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Prostřední Bečva získala stavební povolení na stavbu nové sportovní haly. Kroměříž vybuduje polopodzemní kontejnery ve třech lokalitách. Ministr Šťastný zvažuje vznik rejstříku pro problémové fanoušky. V noci čekejte oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 2 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Prostřední Bečva na Vsetínsku pokročila v přípravách stavby sportovní haly. Aktuálně obec získala platné stavební povolení. Nyní pracuje na zajištění financování, a to částečně z dotací a taky za přispění soukromého investora. Jak bude hala po dokončení vypadat, popisuje nezávislá místostarostka Alena Srovnalová.
4: Bude tam hřiště pro všechny sporty, včetně basketbalu, včetně vlastně toho největšího hřiště. Ve spodní části bude jako nějaké technické zázemí, co se týká jako šaten, a v horní části bude galerie pro diváky, bude tam komunitní místnost, kterou ještě využijí naše spolky, a také sociální zázemí pro to parkoviště, které budeme budovat příštím roce.
2: Kroměřížská radnice rozšíří polopodzemní kontejnery na další 3 lokality ve městě. Nově je bude stavět v ulicích Chropiňská, Třasoňova a Sokolovská. 13 polopodzemních kontejnerů vyjde na 4,3 miliony korun a nahradí asi 20 klasických plastových kontejnerů. Práce začnou v červnu a hotovo má být do poloviny září.
5: Město už dřív rozmístilo v historickém centru podzemní a na dalších místech polopodzemní kontejnery hlavně z estetického hlediska. Celkem z ulic zmizelo už 300 klasických plastových kontejnerů a ty nahradilo 31 nových moderních hnízd. Každé obsahuje nádoby na směsný odpad, plast, papír a sklo. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Český rozhlas.
2: Pod Národní sportovní agenturou by mohl vzniknout rejstřík pro problémové fanoušky. Oznámil to ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů po jednání s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů Jiřím Kautským. Informace o fanoušcích by se podle Šťastného mohly sdílet i třeba anonymně mezi jednotlivými kluby. Ministr by chtěl prosadit legislativní změny kvůli výtržnostem při víkendovém fotbalovém pražském derby do konce roku poslaneckým návrhem. Slovensko přibližně po 2 hodinách znovu otevřelo všechny hraniční přechody s Ukrajinou. Informuje o tom slovenská TA3 s tím, že Kyjev své hranice uzavřel jako první. O uzavření přechodů informovala dnes odpoledne slovenská finanční správa, podle které se hranice uzavřely z bezpečnostních důvodů. Žádné další detaily ale neuvedla. Slovensko-ukrajinská hranice je mimo jiné i vnější hranicí Evropské unie a schengenského systému volného pohybu osob.
3: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji čekejte přes noc oblačno až zataženo a k ránu se může objevit slabý déšť, ale spíše jen s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty očekávejte kolem 7 až 2 stupňů a vítr bude zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní až jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na nehodu 2 osobních aut si dejte pozor na Benešově nábřeží ve Zlíně. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už začíná Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Přeji vám pohodový večer u poslechu našeho vysílání.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Tak tentokrát to byla Dambořanka, která vás směsí pěkných písniček pozvala k poslechu Moravy krásné země. Pohodový večer vám přeje Jiřina Ostrá. No a ani dnes nebudou chybět písničky ze srdce. Určitě jste už zvědaví, pro koho asi tak zazní. Zcela jistě bude mít radost paní Jana Matyášová ze Slavkova u Brna. Pro ní písnička s příznačným názvem Jana. No a paní Marie Pavková z Petrova mě poprosila o písničku Jaksi smutná dědinečko, ta tedy také bude. No ale budeme se těšit i při dalších pěkných písničkách a také při vašich laskavých slovech. Při vinčování, poděkování, prostý pozdrav také přinese radost, no a můžete i zavzpomínat. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už lidové.

0: Tak tyto písničky zaspívali Jiří Helán s Jožkou Šmukařem a na cymbál je doprovodil Petr Oliva a dovolal se k nám pan František z Vrchoslavic. Trumpeťák. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jirko, já vás zdravím a zítra má moja manželka a váš manžel stejný den narození, i když je to o generaci trošku jinde, jo? A všem obám dvom přeju hodin dravička, štěstíčka a če jí daří. No, jak v životě.
0: Ano, tak no tak pane Františku, jméno mého manžela znám, je to Jaromír Ostrý, ale jméno vaší manželky neznám. Jak pak se jmenuje?
1: Stanislava.
0: Stanislava. A dál už ne, už neprozradíte další.
1: No stejně to je já, Vranová.
0: Aha, dobře, tak jo, tak pane Františku, je to přání, vinčování od vás pro vaši milou manželku, které určitě také děkujete za to, jak s vámi ten život tráví, že jo? Velké poděkování si zaslouží. No a velké přání také od vás míří za mým manželem, bývalým to také ředitelem rozhlasu Jaromírem Ostrým. Tak je to od vás laskavé. Nashledanou.
1: Děkuji.
0: Nashledanou, nashledanou. No a moje poděkování pak míří do Uherského Hradiště, protože dnes mě přišel balíček, no balíček, spíš takovej balík. A posílala ho paní Helča Jurčíková z Uherského Hradiště a píše, milá Jiřínko, posílám vám na den otevřených dveří, protože já nemohu přijet. No, paní Helčo, víme, že se necítíte zrovna nejlépe, takže vás omluvíme pro tentokrát, no ale příští rok se třeba tady setkáme. No a v tom balíčku byly samozřejmě sladkosti úžasné. Píše paní Helča, že ať se rozdělím s mým manželem a také Eliš, tak Elišce předám samozřejmě třeba zrovna to vajíčko. A také ještě paní Helča tady píše, že posílá přáníčko k nedávnému svátku matek, tak to je od ní moc milé. A píše, že ten její fanek, ten hodný, ochotný fanek manžel, bude mít zanedlouho narozeniny. No tak paní Helčo určitě obdrží od vás to rozhlasové přáníčko. No a také někdy zahrají tu jeho písničku ze srdce, o tom nepochybujte. No a paní Helča pozdravuje nejenom mě samozřejmě,

0: Zřejmě mého manžela a celou moji rodinu, ale vůbec všechny milé posluchače, vás všechny, kteří třeba zrovna nyní posloucháte Moravu krásnou zem, a pozdravuje také svoje kamarády a rodinu. A já tady mám ještě krásný pozdrav od Fanka i od Helušky, takže moc děkuji. No a ten dopis je zakončen krásnými slovy. Vůbec, jako jinak by to nešlo ani zakončit. Krásná slova od Helči, mám vás ráda. Tak paní Helčo, my vás máme taky rádi. Samozřejmě vám děkujeme za to, že nás posloucháte. Velice si toho vážíme a určitě věřím, že se ještě někdy setkáme. Hlavně se držte a to zdravíčko, ať se fakt trošičku už polepší. No a zítra oslaví 76. narozeniny zlatá maminka, babička a prababička paní Zdeňka Daňková z Dolního Němčí. Přání hodně zdraví a vitality posílá celá rodina, dcery Renáta a Alena. No a písničku pak přidává Hračovjanka.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla moc pěkná písnička Voňavé vínečko Miloslava Procházky a Anny Žílkové v podání Hračovianky. No a dnes má svůj narozeninový den pan Pavel Kyselák z Němčic. Vše jen to nejlepší, moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky a lásky, ať dechová hudba nám hraje krásné písničky a tobě a Jiřince, a to stále dobře tancuje, to vše ti přejí dechovkoví kamarádi Bohunka a Pepa Havlíkovi z Rynholt. A ještě jedno přání pro pana Pavla Kyseláka od Přerova. S přáním všeho nejlepšího, zdraví, štěstí, lásky, pohody, porozumění i společenských akcí s tanečkem, s dechovkou a setkání přátel, tak s tímto přáním přichází Jiřina Marková z Vizovic. A písnička to také nechybí, tentokrát bude hrát Koroužanka.

0: Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: No ale teď už Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, telefonní číslo 726465200. A paní Irena Večeřová z Křenovic píše: zdravím vás oba ve studiu a prosím zahrát písničku pro tyto oslavence k jejich narozeninám. Pavel Nevařil z Vlčnovjanky, tak tomu přeji hlavně zdraví. Paní Bohunka Havlíková také přeji zdraví, štěstí, pohodu a radost vnoučat a stanečků při naší Dechovce. Těšíme se na setkání. No a zítra má narozeniny i pan Jaromír Ostrý, takže i jemu zdraví a pohodu. Písnička ať potěší všechny naše dechovkové kamarády i posluchače tohoto pořadu. No a Jarda Wolf, ten zase píše: mluvila jste dnes o tom, že bývalý kapelník Vlčnovjanky a první trombonista z Línské filharmonie Bohuslava Martinů Pavel Nevařil má dnes 70. No teď jsme to před chvilkou slyšeli. Nejsem si toho vědom. A Jarda ještě píše: 24, zpěvačka Hanačky Glorie, Moravské 12, Katka Burešová má 24, také si nejsem vědom, že byste to říkala. Jarda Volno, Jardo Wolfe, my nemůžeme, já ani nevím, kdo kdy má jaké narozeniny, to víte vy velcí milovníci dechovky, kteří jezdíte na ty nejrůznější festivaly a znáte se s kapelami. No samozřejmě Pavlovi Nevařilovi, kapelníkovi, k 70. nám přejeme vše nejlepší, ať se daří, o tom nepochybujeme, že Vlčnovjanka bude hrát ještě dlouhá léta. Nám třeba zahraje zrovna teď.

0: No kromě nás, tak kapelníkovi Pavlu Nevařilovi přišli k těm jeho 70. popřát i chlapci Vlčnovjané. No a tady cituji, chtěla bych poděkovat všem, kteří mě minulý týden popřáli, ať už v rádiu, telefonicky, písemně, anebo osobně. A kdyby to šlo, mohli byste zahrát, no a teď tady píše paní Renata Malíková, která vám všem děkuje, tak píše nějaké písničky ze srdce. Tak já samozřejmě paní Renato si písničky zapíši a někdy zahrají. Tak a tady si beru další dopis. Prosím o hudební blahopřání pro moji spolužačku a kamarádku ze základní školy v Hostěrádkách Hrešově i v Šaraticích paní Janu Dupalovou, která dnes slaví životní jubileum. Milá oslavenkyně, milá Jano. K těmto výjimečně krásným narozeninám ti přeji nekonečnou radost, klid v srdci i v duši, ať každý další rok je plný lásky, spokojenosti a šťastných okamžiků. Přeji ti všechno nejlepší. Mnoho zdraví, plnou náruč štěstí, optimismu, splněná přání a mnoho krásných chvil v kruhu nejbližších. Nádherné narozeniny, pohodově a radostně prožité májové dny a živio. Pěkná písnička, která zazní z Českého rozhlasu Brno a Zlín, patří a potěší také manžela Josefa Dupala, který je své manželce velikou životní oporou. To vše a ještě mnohem víc, co nejsrdečněji přeje Miluše Pokorná ze Šaratic. No a já si myslím, že písnička se bude docela hodit, protože je to ta první písnička ze srdce a patří paní Janě Matyášové ze Slavkova u Brna Zlaté hory a paní Jana Matyášová, kterou zdravím, se určitě ráda o tu svoji písničku ze srdce podělí i s ostatními. No a je to známá Jana.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla písnička ze srdce pro paní Janu Matyášovou ze Slavkova u Brna Zlaté hory. A já si myslím, že byla i potěšena oslavenkyně paní Jana Dupalová, které jsem před chvíličkou předávala pěkné přání. No ale teď už předám přání od nás, od rozhlasáků, protože narozeniny dnes slaví paní Olga Křivanová z Brna a také má narozeniny pan Prokop Koudek z Lopeníku. Takže, milí naši věrní posluchači, děkujeme vám, že nás posloucháte, velice nás to těší. No a samozřejmě vám přejeme no co jiného, než to zdraví. Hodně, hodně zdravíčka, ať si můžete i nadále užívat toho krásného života. A také klid, ten nemůže chybět a také samozřejmě štěstí. Prostě přeji vám jen to nejlepší. No a mám tady vzpomínku. 13. května 2014 zemřel na plicním oddělení v Bohunicích pan Vladimír Prokeš. Žil s Bohunkou, v roce 1965 mu zemřel syn Vladimír. Čtu dál, měl dva bratry Jiřího a Oldřicha. S Bohunkou vychoval syna Pavla a dceru Hanu. Bohunka se starala o jeho rodiče Amálii a Vladimíra. Bylo to moc pěkné. Vzpomíná manželka Bohumila, syn Pavel a dcera Hana. A také Honzík. A ještě tady píše, že se postarala o rozptyl jeho rodičů Prokešových. Tak má tady Honzík také srdcovku, také jsem si ji napsala. No, ale ještě jsem tady měla telefonát, volal Marek Verbík z Lanžhota. Právě mě upřesnil nějaké ty písničky ze srdce, jak volal v polední Moravě krásné zemi pan Jenda z Hovoran, tak on chtěl orchestrální skladbu v máji, tak Marek Verbík hned věděl, kde písničku najdu, říkal na CDčku tu Faranky, má pravdu. No a potom, pane Jendo z Hovoran, představte si, že mě řekl, kterou tu písničku bych vám mohla zahrát v podání těch manželů Úhrových. On mě říkal, že písničku Otevři okénko, že jsme ještě nikdy v Moravě krásné zemi nehráli. No tak zkusíme to, co na to říkáte. Tak jo, tak někdy bude, no ale teď už bude ta druhá písnička ze srdce a bude pro paní Marii Pavkovou z Petrova. Je to, řekla bych, taková smutnější písnička, ale opravdu velmi krásná. Tak paní Pavková, přeji krásný večer, krásný poslech písničky Jak jsi smutná dědinečko.

0: Krásná písnička Jiřího Wolfa a Stanislava Pěnčíka, podání Moravské osmi, dozněla. Nádherně zaspíval můj kolega Karel Hegner. No a byla to písnička Ze srdce pro paní Marii Pavkovou z Petrova. No a dnes už po několikáté přání pro paní Bohunku Havlíkovou z Rynholce k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku, pohodu, radost vnoučátky, také užívání společenského života s Tanečkem a mnoho radostných setkání u dechovky v Luhačovicích, to do dalších let přejí Jiřina s Pavlem z Vizovic. A i další přání je pro paní Bohumilu Havlíkovou k narozeninám. Bohunko, přejeme ti hodně štěstí, hlavně zdraví, kopec lásky a mnoho energie na tanečky. A to ti přejí bývalí sousedé Majka a Pavel Remešovi a Marie Gabrhelíková s přítelem. No, písnička ta také nechybí, známá lidová Teče vodička.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak určitě jste poznali, že tuto písničku nám zahrála Boršičanka Antonína Koníčka. No a tady hezký sluníčkem podbarvený den píše dnešní jubilantka paní Bohunka Havlíková. Všem bych chtěla moc poděkovat za moře krásných přáníček narozeninám. Vážím si toho, že na mě myslíte. Věřte, že já vás mám stále v srdíčku a ráda se s vámi setkávám. Ještě jednou děkuji a všem přeji hodně zdravíčka a boží požehnání. Bohunka Havlíková z Rynholce, rodačka z Huštěnovic. A ještě tady zdraví Martina Janouška. Martine, samozřejmě děkujeme, že nás posloucháte. Písnička ze srdce bude, nebojte, nezapomenu. Tak a tady poslední úplně, je to písnička pro Marka Škrhu z Kůtu, který oslavil 12. května narozeniny. Hodně dalších roků, mnoho šťastných kroků, hodně dobrých věcí, želáme ti všeci. No a to přeje bratr Lukáš s přítelkyní. Písničku zahraje frajárka.

Dozněla krásná písnička Blausava Smišovského a Marie Kolomazníkové Když jsem já šel. No a jestli vy nevíte, kam půjdete třeba v pátek 15., tak já vám dám takový tip. Folklorní soubor Javorník vás zve na další večer plný nejkrásnějších moravských písní s názvem Zpívání. Hraje cymbálová muzika Mirko Otáhala, pořadem provází Jindřich Hovorka. V hlavní roli jubilant Václav Kovářík. No a gratulovat budou Lidka Hejlová, Jaroslav Kneisel a ještě bude překvapení. Spolu účinkuje tradičně sbor Mužáci Brno. No jak už jsem říkala, akce se koná v pátek 15. května. Začátek je v 19 hodin v Dělnickém domě v Brně na Jamborově ulici. Tak přijďte si zaspívat. A ještě, a to si zase můžete přijít zatancovat, zvu vás na taneční podvečer Královo Polky. Tentokrát se koná 17. května v neděli a jak určitě mnozí z vás ví, je to od 16 do 20 hodin v Brně Semilasu. Tak to byly některé z pozvánek, no ale je 18 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem končí. Zbývá závěrečná orchestrální skladba a hned po ní zprávy a na pěknou notečku. Autor pořadu Jaroslav Kneisel dnes připravil cestu ze západních Čech až do maďarských nížin řeky Dunaje. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a shledanou zítra se těším krátce po 12. hodině. A už hraje ta slíbená orchestrální skladba, no hraje jí Gloria a je to nahané Antonína Žváčka.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Zlínský kraj připomínkuje návrh akceleračních oblastí pro větrné a solární elektrárny. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku začala rekonstrukce historické budovy radnice. Aplikace Záchranka usnadňuje přivolání pomoci už 10 let a nově umí navázat také videohovor. V noci čekejte oblačno až zataženo s nejnižšími teplotami kolem 2 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. Zlínský kraj pošle zítra na Ministerstvo pro místní rozvoj připomínky obcí k návrhu akceleračních zón. Kraje mohou podněty posílat do pátku 15.5., kdy se v Praze uskuteční veřejné projednání. Návrhy změn od hejtmanství se týkají oblastí Bíškovice na Kroměřížsku, Kunovice a Kelč na Vsetínsku a Lukoveček na Zlínsku. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
2: Zlínský kraj v připomínkách upozorňuje na možné negativní dopady na krajinu a životní prostředí nebo na nedostatečné zohlednění důležitých dopravních a technických koridorů, které jsou součástí krajských zásad územního rozvoje. Jedná se například o plánované silniční stavby nebo koridory pro plynovod.
0: Jednotlivé obce i občané mohou návrh připomínkovat do 1. června. Na vypořádání podnětů z regionu má pak vláda čas do konce srpna. Oprava historické budovy radnice začala na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Radnice získá novou fasádu, repasy historických oken i nové datové sítě. Pokračuje nezávislý starosta města Josef Bělaška.
3: Hlavní místní práce by měly být dokončeny do konce srpna letošního roku, s tím, že na venkovní úpravy má realizační firma ještě čas do konce září. Investice počítáme ve výši zhruba 11 milionů korun a jsou kompletně hrazeny z rozpočtu města Valašské Klobouky.
0: Mobilní aplikace Záchranka má po 10 letech svého fungování necelé 4 miliony uživatelů. Po stisknutí nouzového tlačítka aplikace odešle polohu zraněného a dokáže s ním zprostředkovat kontakt. Lidé si takto přivolali pomoc ve zhruba 220 tisících krizových situacích. Podle ředitele Záchranky Filipa Maleňáka nově aplikace umí navázat i videohovor. Nástroj funguje i v dalších zemích, například na Slovensku, v Rakousku nebo Moldavsku.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté za sebou mají ve Friburgu druhý trénink před pátečním startem mistrovství světa ve Švýcarsku. Na nové spoluhráče v útoku si zvyká také útočník Jaroslav Chmelař, který se mimo jiné těší na konfrontaci třeba s Kanaďanem Sidney Crosbym.
4: Zahrát si proti takovýmhle klukům je určitě sen, to znamená Fenhal, pro mě to bylo něco neskutečného být po boku s hráčem jako je Ovečkin, Kučerov, Barkov, ježišmarja, bych tady mohl jmenovat milion hráčů, takže určitě je to něco navíc a myslím si, že my mladí si z nich můžeme nějakým způsobem příklad a sledovat tu jejich hru.
0: První zápas světového šampionátu rozehrají Češi v pátek ve 20:20 proti Dánsku.
1: Počasí.
0: V našem regionu očekávejte přes noc oblačno až zataženo a k ránu se může objevit také slabý déšť, ale spíše jen s malou pravděpodobností. Nejnižší teploty naměříme kolem 7 až 2 stupňů a vítr bude zpočátku slabý, postupně mírný jihozápadní až jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a naše vysílání pokračuje folklorním pořadem Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer u dalšího vydání Pěkné notečky vám dnes od mikrofonu rozhlasu naší Moravy přeje Jaroslav Knajzl. Od Šumavy k Dunaji, to je podtitul dnešního pořadu, což tedy zavání příslibem opravdové regionální a snad i hudební pestrosti. Geografický start a vlastně i cíl pořadu už z názvu vyčteme. Co bude mezi tím, to si ještě chvilku nechám pro sebe. No ale tedy nyní na západ od naší drahé Moravěnky. Poslechněme si poučnou píseň v podání Kamila Jindřicha za doprovodu domažlické dudácké muziky. Ta tvoří pod vedením Josefa Kuneše. A pánové, klidně si dělejte poznámky, na co pak si dát u výběru partnerky pozor. Příjemný poslech.

Břisknou polku, chcete-li pochod, jsme si poslechli v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje a zpívali dva mladí, vpravdě nadaní zpěváci z Rokycan, Lukáš Kunc a Matěj Vejvoda. Kdysi bývala tato písnička součástí školních učebnic hudební výchovy. Vzpomněli jste si na slova? Ovšem nyní nás čeká ostrý střih, regionální i interpretační. Mám připravenou sadu z Bojnických, genderově překvapivě v podání dívčí pěvecké skupiny Blaženky, což jsou děvčata, dcerky, děvuchy, robky či ženy převážně z Valašska a Severní Moravy a pějí pod vedením zpěvačky Kláry Blaškové. Muzikantskou oporou jim v následující sadě bude multiinstrumentalista a etnomuzikolog nevídaných kvalit i možností Marián Fried.

Přátelé, od zbojnického ohně, kde si v Beskydech, se přesuňme podél moravskoslovenské, kdysi uherské hranice na jih. Takto hrála sadu písní skorytné cymbálová muzika Olšava. A bylo to v roce 2005 v rámci Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici. Nespíval nikdo jiný než zakladatel a primáš Olšavy Lubomír Mál.

Tak jak, přátelé, cítili jste tu energii, která byla na festivalu ve Strážnici v roce 2005? Na pódiu řádili muzikanti z cymbalové muziky Olšava s primášem i zpěvákem Lubošem Málkem. Tato oblíbená sada je také ve studiové a řekněme technicky kvalitnější verzi. Ale říkal jsem si, že třeba jste tehdy někdo z vás ve Strážnici byli a na milé chvíle ve Strážnickém parku rádi vzpomenete. A v Chill si dejme několik takových vyloženě chlapských. První to budou zpěváci Pavel Dvořák a Jaroslav Zámečník s cymbálovou muzikou Rubáš, která působí v Buchlovicích. No a potom zavítáme na Hanácké Slovácko společně s cymbálovou muzikou Vonica z Krumvíře.

vás dýchl takový klid, pohoda a mír, který vládne v chlapských uskupeních, třeba před sklepem, v hospodě nebo jenom tak na lavičce před chalupou? Zpívali Jan Zavěčič, Martin Foretník i další chlapi z cymbalové muziky Vonica z Krumvíře. No a už se přibližuje 7:30 a s ní i konec naší dnešní pravidelné dávky lidové muziky. Na začátku jsem sliboval od Šumavy k Dunaji, tedy fofrem na sever. Ano, přátelé, slyšíte dobře. Z hanáckého Slovácka musíme na sever, protože poslední dnešní skladbu zahraje cymbálová muzika Fogáš, která působí v Ostravě. No a uslyšíme v jejich podání Verbuňk a Čardáš z Palocu, tedy z regionu, který najdeme na severu Maďarska, už v Dunajské nížině. Pomyslným centrem této vcelku rozsáhlé oblasti by mohla být vesnice Holoké, která leží takových cirka 90 km severovýchodně od Budapešti. A je zde proslulý a dosud živý skanzen právě palocké kultury. Ještě než se rozverbujeme a rozčardášujeme, tak vám popřeju pěkný zbytek večera a zase příště se těší a s prosbou buďme dobří se od mikrofonu loučí váš Jaroslav Kneisel.

0: každý den míříme za vámi. Je na čase pozvat vás k nám.
1: Už v sobotu 16. května otevřeme dveře do Kořan a ukážeme vám, jak rozhlas vypadá i jak se dělá.
0: Čeká vás prohlídka naší unikátní vily Jana Antonína Bati, vysílacích studií a hlavně vaše známé hlasy.
1: A společný čas strávíme i při doprovodném programu Před vilou. Tak přijďte za námi, jako hosté i jako spolehlivý motor všeho, co děláme.
0: Rezervujte si svá místa z důvodu omezené kapacity na e-mailu dod.zlin@rozhlas.cz nebo telefonicky na čísle 221 555 237.
1: Den otevřených dveří Českého rozhlasu Zlín.
0: Už v sobotu 16. května od 10 do 16 hodin.
1: Podrobnosti najdete na našem webu a Facebooku.
2: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Poslanecká sněmovna ani dnes nedokončila třetí čtení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti. Fotbalisté Hradce Králové ve skupině o titul v nejvyšší soutěži porazili Liberec. A počasí zítra oblačno až zataženo, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Sněmovna se dnes opět nedostala k hlasování o změně rozpočtových pravidel. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali například výdaje na výstavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to ale znamenalo další zadlužování České republiky, doplní předseda ODS Martin Kupka.
2: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
0: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to také tím, v jakém stavu přebrala po minulém kabinetu veřejné finance. Městská policie Děčín hledá nové strážníky. Podle ředitele Marcela Horáka odešlo několik pracovníků do důchodu a teď chybí až 6 lidí. Uchazeči musí mít maturitu, řidičský průkaz skupiny B a také nesmí mít záznam v trestním rejstříku.
3: Práce strážníka vyžaduje podle Horáka také schopnost komunikovat v napjatých situacích a udržet klid, správně vyhodnotit problém a rychle jednat. Velká část práce je preventivního charakteru, zejména hlídkování v ulicích, přednášky na školách anebo pomoc lidem, kteří se na strážníky mohou při pochůzkách obrátit. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
0: V Opavě přibyly nové lampy veřejného osvětlení, hlavně tam, kde si obyvatelé města stěžovali na tmu v nočních hodinách. Vedení radnice potvrdilo, že postupně řeší všechna problémová místa, která vznikla po rozsáhlé výměně svítidel.
4: Nové a výkonnější LED osvětlení je například v ulicích Šrámkova anebo u parkoviště poblíž Rolnické ulice. 20 lamp v Kateřinkách má dvojitá ramena, aby osvětlovala širší prostor, včetně chodníků. Ve městě se postupně nahrazuje 7000 sodíkových světel. Za úspornější typy. Z Opavy Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Hradce Králové porazili v nadstavbě o titul v nejvyšší soutěži Liberec 1-0. V tabulce tak skončí nejhůře na páté pozici. Před několika málo minutami začal duel v pražském Edenu mezi Slavií a Jabloncem. Domácí celek si v případě vítězství s předstihem zajistí titul.
1: Počasí.
0: Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tady zataženo až oblačno, místy přehánky, během dne jich bude zejména v Čechách ubývat, večer se naopak na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra docela nízká, stále mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11, vítr mírný, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy od Plzně zůstává kolona kamionů v pravém pruhu od Rudné ze 4. kilometru k Pražskému okruhu. V něm se už ve směru k dálnici D1 jede výrazně plynuleji. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
5: Vynikající hokejista, držitel dvou Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který dvě dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA, no.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra, a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří, a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli, a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas jsme úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější, a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? S fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej, a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní, nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci, a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky upřímně a samozřejmě i po té osobní stránce po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevily nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no,
0: ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje všech většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladý kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás s tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přiklánil k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože, že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19-letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje. Jo. Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. No, je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek, i když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL dvě dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál dva Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžký, komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše zaučoval, naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dát čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před dvoma rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčem a vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z dvou hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi zpívá nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte dva domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám dva domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace, nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a to je tam 40 let, přes 40 let, a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do té manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna, ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak dcery? Ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila, ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na, součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál, a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a ta mladší teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
0: Protože je vybavená, multifunkční.
1: No, jakože prostě...
0: Ona tíhne ale i k hudbě.
1: To
0: je zajímavé.
1: To teda nevím, jako... Já to, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jediný z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. A nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se třema kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné.
0: Tak
1: jako
0: ale to
1: je
0: se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
1: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednou bubeníka, tak může se zapojit.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak. Ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů, jsou je v NHL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo. A tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, kdy jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky, každopádně jsem zvědavej na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl, Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bývalá ředitelka pozemkového úřadu Eva Benešová dostala trest 5 let vězení. Policie stále pátrá po 15-leté dívce z Brněnska. A zítřejší počasí, oblačno až zataženo, občas přehánky, večer hlavně na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pražský vrchní soud udělil bývalé ředitelce Pražského pozemkového úřadu Evě Benešové kvůli restituci takzvaného Bečvářova statku trest 5 let odnětí svobody. Také jí zakázal 5 let působit ve státní správě nebo samosprávě na rozhodovací pozici. Benešová neoprávněně vydala pozemky a spolu s dalšími 2 úředníky způsobila podle soudů škodu nejméně za 1 miliardu a 400 milionů korun. Bývalá ředitelka plánuje podat dovolání k nejvyššímu soudu. Potvrdil to její advokát Jan Poles.
2: Je to podmínkou pro případné podání ústavní stížnosti a tento na stole ještě neměla v rámci uděleného trestu. Ten trest nepodmíněný, byť na spodní hranici, je s ohledem na všechny skutečnosti a stav obžalované opravdu nepřiměřeně přísný.
0: Policie stále pátrá po zloději lebky svaté Zdislavy. Podle policistů má nevyčíslitelnou hodnotu. Lebku včera ukradl zatím neznámý pachatel z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla si dobu krádeže zloděj nevybral náhodně.
3: Bylo to v situaci, kdy začínala bohoslužba. Ovšem bylo to v situaci taky, kdy tady bylo méně lidí než normálně, takže ten, kdo tady asi šel víceméně na jistotu, tak patrně věděl, že tady bude spíš méně lidí a že to pro něj bude jednodušší.
0: Zloděje na místě zachytila kamera. Pokud ho lidé ze záznamu poznávají, mají se obrátit na linku 158. A ještě jedna výzva policie. Ta stále pátrá po 15-leté Lence Karáskové z Domašova u Brna. Naposledy o sobě dala vědět minulý týden ve středu večer. Dívka je zhruba 170 cm vysoká, má světle hnědé vlasy po ramena, obuté měla černo-červené tenisky. Upřesní mluvčí jihomoravských policistů Andrá Cejnková.
4: V souvislosti s pátráním po 15-leté dívce jsme přijali několik poznatků, ovšem všechny jsme prověřili a zatím s negativním výsledkem.
0: Fotografie dívky je na serveru irozhlas.cz. Informace o pohřešované, prosím, volejte na linku 158. Sport. Český reprezentant Jindřich Dubový se stal v chorvatském Osijeku mistrem Evropy v neolympijské střelecké disciplíně velkorážní pistole. Soutěž na 2x30 ran na vzdálenost 25 metrů ovládl s náskokem 4 bodů. Český tým obsadil 2. místo za Ukrajinou.
1: Počasí.
0: V noci čekáme oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech Krušný hor i sněhové, nejnižší teploty mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velká oblačnost, místy přehánky, během dne jich bude v Čechách ubývat, večer se naopak na východě republiky od jihu přidá déšť, ojediněle bouřky. Maxima zítra mezi 12 a 16 stupni, na západě republiky kolem 11. Mít mírný vítr od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradec Králové Praha opatrně před odbočkou na Nové Město a Chlumec na kilometru 69 stojí porouchaný kamion. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušený poslech všech písniček, které jsem naložil do dnešního country dostavníku. Stejně jako úvodní hvězda na tričku, bude většina z dílny nejvýraznější osobnosti slovenské country, trnavského rodáka Alana Mikušeka. Před rovnými 30 lety se pochlubil prvním samostatným albem, které otevíral sugestivní Oceán slz.

Zatímco Alan Mekušek naplnil oceán slz, tu nejpravější současnou country vám nabídli naše dnešní hosté pod názvem Dead Horses v atmosféře hudební tradice státu Kentucky. Zdejší rodečky Linda Jean Stokiová s Montanou Hobsovou projíždějí nejen domov Bluegrassu, ale pod firmou Local Honeys jsou častými hosty i v New Yorku. Tady jsou ještě jednou s písničkou Kdybych mohla přestat.

Alan Mikušek a z jeho prvního alba, které vyšlo před rovnými 30 lety, jeho optimistická Svět čaká na nás. Nebude od věci, když připomenu, že album vzniklo v proslulém bratislavském studiu Relax pod dohledem všeobecně uznávaného Josefa Krajčoviče a tvoří ho celkem 11 písniček vesměs z Alanovy dílny. Tahle se jmenuje Tak už choď.

Stále živý déšť v autorské nahrávce Alana Mikušeka a Michala Tučného. Tak sugestivní, že to možná mnohým z vás ani nedalo a vykoukli jste z okna, jestli venku neprší. Nahrávka vznikla v roce 1994 ve spolupráci s golemem Honzy Václavíka. A zase na chvíli zamíříme do Kentucky, do prvního samostatného alba dívčího tandemu Local Honeys. Jedinou převzatou skladbou je písnička folkového Gene Ritchieho z roku 65. Tenhle vlak už tady nestaví.

Alan Mikušek a Hold Country muzice z jeho prvního alba, které vzniklo v bratislavském studiu Relax se studiovou skupinou, v níž byli ryzí tučňáci Jirka Zima a Medard Konopík, Milan Plechatý a slovenská esa Ladislav Lučenič nebo Michal Dočelomanský junior. Na jeho dalších albech se podílel i styl kytarista Petr Klouda.

Linda Jeanstokyová s Montanou Hobbsovou jako Local Honey se jejich místy hrůzostrašná balada o Frankovi a Billy Buckovi, jejíž nahrávka vyšla stejně jako celé album se skupinou The Footsteps populárního písničkáře Tylera Childerse v průběhu letošního léta.

Milan Mikušek s Věrou Martinovou a titulní písnička z jeho alba Krídla, které vyšlo v roce 2000, uzavřeli dnešní z velké části slovenský country dostavník. Doufám, že jste si při něm bálečně odpočinuli a že u dalšího výletu nebudete chybět. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, a hezký zbytek večera s Alenem Mikušekem. Má pro vás ještě tuhle uspávanku. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat růstu chlupů a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Nejvyšší kontrolní úřad by mohl dohlížet na hospodaření veřejnoprávních médií. Novelu dnes podpořila sněmovna. V Mikulovicích na Jesenicku přibude 8 nových obecních bytů. Fotbalisté Slavie jednoznačně porazili Jablonec a slaví mistrovský titul. A počasí zítra velká oblačnost, občas přehánky, večer na východě republiky déšť, maxima kolem 15 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na hospodaření Českého rozhlasu i České televize by nově mohl dohlížet nejvyšší kontrolní úřad. Příslušnou novelu poslanci po zhruba 6-hodinové debatě poslali do závěrečného kola schvalování. Předlohu podporuje také opozice. Ta ale zároveň kritizuje vládní koalici kvůli chystaným změnám ve financování veřejnoprávních médií, říká šéfka poslaneckého klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová.
4: Pokud my v tuto chvíli víme, že je předložen návrh, který říká, že vláda nebude vázána tím, co se usnese poslanecká sněmovna a bude moci sama svým rozhodnutím změnit financování této instituce, tak přece je to něco, co může oslabit finanční nezávislost toho nejvyššího kontrolního úřadu.
3: Dohledu nejvyššího kontrolního úřadu se Česká televize ani Český rozhlas nijak nebrání. Ke schválení ústavních změn bude ve třetím čtení novely potřeba 120 hlasů. Vládní koalice jich má celkem 108. V Mikulovicích na Jesenicku přibude celkem 8 nových obecních bytů. Práce začnou v nejbližších několika týdnech. Pro výstavbu bytového domu se tamní samospráva rozhodla kvůli nedostatečné nabídce bydlení v regionu, říká starosta Roman Šťastný z Hnutí STAN.
5: Je to 8 bytových jednotek. V tuto chvíli firma, která nám zařizuje výběrové řízení, bude oslovovat vítěznou firmu. Pokud všechno dobře půjde, myslím si, že do konce měsíce by se měla stavba rozběhnout. Co se týká té ekonomické náročnosti, tam ta celková částka byla vysoutěžena, myslím, kolem 26 milionů bez DPH.
3: Obec Chřibská na Děčínsku dostane od Ústeckého kraje finance na zázemí pro hasiče při nedávné likvidaci požáru v Národním parku České Švýcarsko. Krajští radní schválili přidělení téměř 680 tisíc korun z fondu pro mimořádné události. Chřibská zajistila pro hasičské jednotky hlavně jídlo a pití, říká hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO.
6: My jsme tedy se rozhodli, že i tyhle ty náklady, které nám takhle jako vyúčtovali, tak jim jako kraj budeme kompenzovat. Chřibská nemusí být jediná, my jsme určitě připraveni se o tom bavit s dalšími obcemi, které se do toho jako zapojili. Sport.
3: Fotbalisté pražské Slavie s předstihem slaví mistrovský titul. Rozhodlo o tom jejich vítězství v nadstavbové části ve skupině o titul nad Jabloncem v poměru 5-1. A už podvečer ve skupině o titul Hradec Králové porazil Liberec 1-0. V tabulce se tak posouvá na čtvrté místo před Jablonec. Liberec už nemůže skončit lépe než na šesté pozici.
0: Počasí.
3: noci na čtvrtek čekáme v České republice oblačno až zataženo, zejména v Čechách přehánky, na hřebenech, v Krušných horách i sněhové. Nejnižší teploty stále docela nízké mezi 8 a 3 stupni, ojediněle přízemní mrazíky. A zítra přes den velmi podobně jako dnes, tady velká oblačnost, místy přehánky. Během dne jich bude zejména v Čechách ubývat a naopak večer se na Moravě a ve Slezsku od jihu přidá déšť, ojediněle bouřka. Nejvyšší teploty většinou mezi 12 a 16 stupni. Na západě republiky budou maxima kolem 11, vítr mírný od jihozápadu až jihu bude odpoledne a večer postupně slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 35 z Chrastavy do Liberce zasahují záchranáři za odbočkou na Machnín. Po kolizi dvou osobních vozidel začalo jedno z nich hořet. Minimálně jeden pruh zůstává neprůjezdný. Velmi opatrně také na silnici 13 z Liberce do Frýdlantu mezi Albrechticemi a Dětřichovem za zatáčkami havarovalo osobní vozidlo. I tam se teď vyšetřuje, projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme dobrý večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vám slyšel jeden pěkný aforismus. Přestat kouřit je ta nejjednodušší věc na světě. Já sám to už dokázal nesčetněkrát. Podepsán Mark Twain. A tím je vlastně řečeno na úvod dnešního divadla úplně všechno. Ty následující minuty budou totiž patřit dnes jednomu z nejslavnějších světových povídkářů a spisovatelů. Tak pěkný večer.

0: Budu se opakovat, možná, že jsou známější Twainovy knížky, ale já jsem si už dávno zamiloval Život na Mississippi, literární vzpomínky Mark Twaina na dětství, kdy chtěl být členem posádky na parníku, jak vzpomínal po letech. Mimochodem, jen tak na okraj, ten jeho literární pseudonym Mark Twain vznikl prý následovně. Podle jedné verze pochází z označení bezpečné hloubky vody právě pro říční parník. Byly to dva sáhy, což se hlásilo slovy Mark Twain. Podle druhé historky žádal během svých cest po divokém západě od barmana těmito slovy dvě čárky při objednávce dvou drinků. Kdo ví, vyberte si. A k tomu si poslechněte, jak v rozhlase z Twainových pamětí četl Martin Růžek.
1: Narodil jsem se 30. listopadu roku 1835 v téměř neviditelné vesničce, která se jmenovala Florida a ležela ve státě Missouri. Moji rodiče se tam přistěhovali počátkem 30. let, kdy přesně to nevím, protože jsem tehdy nebyl na světě a podobné věci mě nezajímaly. Vesnička měla 100 obyvatel a já jsem zvýšil populaci o 1%. To je víc, než dokázal udělat pro své město mnohý velikán. Možná, že je takové srovnání neskromné, ale je pravdivé. Není dokladu, že by se mi v tomto směru někdo vyrovnal. Ani sám Shakespeare ne. Ale já jsem to udělal pro Floridu. A z toho plyne, že bych to dokázal udělat pro kterékoliv jiné město, třeba i pro Londýn. Nedávno mi kdosi z Missouri poslal obrázek domu, ve kterém jsem se narodil, až dosud jsem vždycky uváděl, že to byl palác, ale teď už budu opatrnější. Má rodná výska měla dvě ulice a každá měřila několik stovek metrů. Ostatní místní třídy to byly pouhé uličky, lemované ploty a kukuřičnými poli. Obě hlavní ulice a všechny uličky byly vydlážděny týmž materiálem. Houževnatým černým blátem za mokra a hlubokým prachem za sucha. Většina domů byla sroubena z osekaných kmenů. Prakticky všechny, kromě 3 nebo 4, které měly pod ostěním dřevěnou kostru. Ani jeden nebyl z cihel, ani jeden z kamene. I kostel byl dřevěný se sloupkovou podlahou a prkenými lavicemi. Sloupková podlaha se dělala z polen, která byla na horním okraji zarovnána širočinou. Mezery mezi poleny se ničím nevycpávaly, nebyl tam ani koberec, takže když vám upadlo cokoliv menšího než broskev, skoro vždycky to zmizelo v podlaze. Kostel spočíval na několika krátkých kládových blocích, které jej zvedaly na metr od země. Pod ním spávali vepři a když se do nich při bohoslužbách pustili psi, kněz musel počkat, než se výtržnost přehnala. V zimě proudil sloupkovou podlahou osvěžující vánek, v létě zase blechy. A bylo jich pro všechny dost. Lavice se dělaly z prkna, odřezaného z vnější strany kmenu. Obrátilo se kůrou dolů a podepřelo 4 tyčkami, zaraženými do vyvrtaných otvorů. Lavice neměla ani opěradlo, ani polštáře. Chrámové osvětlení obstarávaly žluté lojové svíce v cínových svícnech, rozvěšených po stěnách. Ve všední dny sloužil kostel jako škola. Ve vesnici byly dva obchody a jeden z nich patřil mému strýci Johnovi. Byla to velice malá živnost, asi 5 políček s několika stůčky kartounu, za pultem pár sudů s nasolenými makrelami, kávou a newyorkským cukrem, kolem hromady košťat, lopat, seker, motyk, hrábí a podobných potřeb. Spousta laciných klobouků, čepic a cínového nádobí, které viselo na provázcích ze stěn. A na druhém konci místnosti další pult, na něm pytle broku, něco síra a soudek střelného prachu. Před ním řada soudků z hřebíky a pár kusů olova, za ním sud newyorkské melasy a domácí kukuřičné whisky. Když si tam nějaký kluk nakoupil něčeho za 5 nebo 10 centů, měl právo dostat hrst cukru ze sudu. Když si žena koupila pár metrů kartounu, měla právo na cívku nití nádavkem, kromě odstřižků, které byly gratis. A když si nějakou drobnost koupil muž, bylo mu dovoleno nasát a polknout tak velký doušek whisky, jaký jeho hrdlo ráčilo. Můj tatínek se jmenoval John Marshall Clements a moje maminka Jane, za Svobodná Lemptonová. Vzali se v Lexingtonu roku 18.23., když jí bylo 20 a jemu 24. Ani nevěstě, ani ženichovi majetku nepřebývalo. Maminčino věno obnášelo 2 nebo 3 černochy, ale to taky, myslím, bylo všechno. Odstěhovali se do odlehlé a zapadlé vesnice v horských samotách východního Tennessee. Jmenovala se Jamestown a v Jamestownu se naši dočkali první úrody potomků, jenže já byl až z pozdější sklizně a tak si o tom nic nepamatuji. Já jsem byl odložen pro Missouri. Missouri byl tehdy neznámý nový stát a potřeboval nějakou atrakci. Myslím, že v Jamestownu se narodil můj nejstarší bratr Orion, pak sestry Pamela a Margareta a bratr Benjamin. Možná ještě další, ale tím si nejsem jist. Pro tak nepatrnou vesnici byl příchod mých rodičů.

železo a dřevo a říkával, že časem pronikne do těch odlehlých končin železnice a že jeho majetek pak bude nejen nominální, ale také faktický. Pokud jde o možnosti těch pozemků, měl naprosto pravdu. Jenže nevinní obyvatelé státu Tennessee nebyli zvyklí vyhrabávat si to pivo ze země. A pokud jde o železnici, ještě 10 let po jeho smrti lidé v okolí Jamestownu neměli potuchy, že takový vynález existuje a nikdo je nedokázal přesvědčit, aby uvěřili v parníky. V té půdě byla taky nafta, ale to tatínek nevěděl a v těch dobách by ho to ani nezajímalo, ani kdyby to věděl. Naftu tam objevili až na sklonku 19. století. Pár hektarů té půdy bych teď rád vlastnil, protože potom bych si nemusel vydělávat na živobytí psaním paměti. Ostatně strýček Joe, maminčin bratranec, muž s naprosto zázračnou fantazií a vizionář z přesvědčení, o té půdě vždycky říkal s vroucím nadšením: jsou v ní miliony, miliony. Tohle sice strýček Joe říkal o všem možném a vždycky se mýlil, ale tentokrát měl pravdu. Z toho plyne, že toho, kdo obchází s puškou nabitou proroctvími, nemáme nikdy odrazovat. Neklesne-li na mysli a bude-li pálit do všeho, co uvidí, určitě se časem do něčeho strefí. V roce 34. vypukl velký finanční krach a otec zjistil, že hodnota jeho majetku klesla na 1/4. Byl to hrdý muž, tichý a přísný a neměl nejmenší chuť setrvat na místě svého pokoření a stát se terčem veřejného soucitu. Sebral rodinu a vydal se na dlouhou, úmornou cestu divokými pustinami směrem k tomu, čemu se tehdy říkalo Daleký západ. A posléze rozbil svůj stan v malé obci Floridě ve státě Missouri. Tam obchodničil několik let, ale kromě toho, že jsem se mu tam narodil, mu štěstí nepřálo. Potom jsme se odstěhovali na břeh Mississippi do obce zvané Hannibal a tam se tatínkovi dařilo trošku víc. Dotáhl to až na funkci smírčího soudce, ale pak ho znova složila smůla. Půjčil velkou částku jistému dobrákovi, který počase udělal bankrot a dal se úředně prohlásit za nesolventního, což mu umožnilo žít v klidu a pohodlí až do smrti, zatímco mého otce to zruinovalo. A nás jeho dědice odsoudilo k vleklému a deprimujícímu nuzování. Tatínek se ještě jednou rozveselil a schopil, když si na smrtelné posteli vzpomněl na své pozemky v Tennessee. Z posledních sil nám přikázal: držte se té půdy a čekejte. Ničím se od ní nedejte svést. Jednou se obrátí v zlato a stříbro a budete bohatí jako v pohádce. A tak nám s těmi nejlepšími úmysly naložil na bedra břímě perspektivního bohatství. Odešel na onen svět v pevné víře, že nám prokázal laskavost. Žalostně se mýlil, ale naštěstí o tom nevěděl. Po jeho smrti jsme se živili jen provizorně, bratr a já například jako novináři, a slibovali jsme si, že do nějaké rozumné práce se pustíme teprve tehdy, až zděděnou a nikdy nedotčenou půdu prodáme. Podařilo se nám ji prodat až za 40 let a čistý zisk nestál za řeč. Že by nám tatínkova moudrá investice někdy vynesla nějakou sebemenší hotovost, na to si opravdu nespomínám. Ale ne, jednu drobnost jsem přece jen přehlédl. Strýček Joe, ten nevyléčitelný optimista a vizionář, mi posloužil jako jedna z hlavních postav v knize, kterou jsem nazval Pozlacený věk. Vystupuje v ní jako nevyléčitelný optimista a vizionář a překřtil jsem ho na plukovníka Sellerse. Kniha mě vynesla $20,000 a její dramatizace $80,000, tedy přesně $2 za hektar. To je zvláštní. Když otec do té půdy investoval, nebyl jsem ještě na světě, takže jakákoliv zaujatost pro mou osobu byla vyloučena a přece jsem na tom jediný z celé rodiny vydělal. Ta nešťastná půda ovlivňovala náš život tak či onak déle než po jednu generaci. Kdykoliv to s námi bylo bledé, přihlásila se, vztáhla k nám ruku věčně doufajícího strýčka Joa a povzbuzovala nás slovy: nebojte se, důvěřujte ve mně, čekejte. Dodávala nám naději a novou naději a zase naději. A to celých 40 let, než nás na dobro opustila. Uspávala naši energii a udělala z nás všech
vizionáři.

ze snílky a lenochy. Vždycky jsme věděli, že příští rok už určitě zbohatneme a že tedy nemáme proč pracovat. Je dobré vstoupit do života jako nuzák. Je dobré vstoupit do života jako boháč. Oboje je užitečné. Ale začít jako nuzák a být perspektivním boháčem, kdo to nezažil, nedovede si představit, jaké je to prokletí. A tak píšu svoje paměti. Mnoho let jsem věřil, že si pamatuji, jak jsem pomáhal dědečkovi pít horkou whisky, když mi bylo 6 týdnů, ale teď už o tom nikomu nevyprávím. Zestárl jsem a moje paměť už není tak čilá, jak bývala. Když jsem byl mladší, pamatoval jsem si všechno, co se stalo i co se nestalo, ale mé schopnosti upadají a brzy na tom budu tak, že si vzpomenu jen na to, co se nikdy nestalo. Onehdy jsem vysvětloval jednomu příteli, že systém mých pamětí je sice nesystematický, ale jen zdánlivě. Je to velice promyšlený systém a jeho systematičnost je v tom, že vzpomínám na to, co mě v dané chvíli zajímá a že toho nechám a začnu mluvit o něčem jiném, když mě to zajímat přestane. Je to systém dokonale a záměrně zmatený. A s jeho použitím své memoáry nikdy nedokončím, protože kdybych diktoval denně 2 hodiny za 100 let, bych se dostal sotva k desetině toho, co mě v životě zajímalo. Řekl jsem svému příteli, že takové paměti bych mohl tvořit bez námahy několik 1000 let a potom si odpočinout a začít znova. Říkal, že mi to věří a ptal se, zda jí mi hodlám zaplnit celou veřejnou knihovnu. Řekl jsem, že právě to mám v plánu, ale kdybych žil dost dlouho, nevešly by se svazky mých pamětí ani do celého města a bylo by na ně zapotřebí celého státu a že by pak asi nebylo na světě jediného multimiliardáře, který by si mohl koupit jejich kompletní vydání a když tak jenom na splátky. Přítel mi tleskal a nešetřil chválou a souhlasem, což od něho bylo moudré a bystré. Kdyby se projevil v jiném duchu, vyhodil bych ho z okna. Mám rád kritiku, ale musí mi kápnout do noty.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jednou k stáru se Mark Twain prý dostal k lékaři, který jaksi z pilnosti začal studovat i spisovatelův duševní stav. Neslyšíte někdy hlasy, o nichž přesně nevíte, odkud přicházejí a kdo to mluví? Ano, pane doktore, přiznal Mark Twain. Slyším takové hlasy. A často? Dost často. A kdy se vám to stává? Všecek ožil lékař. No, vždycky, když zazvoní telefon a zvednu sluchátko. Podle některých historek to vypadá, jako by Twainův život sám byl námětem pro humoristický román. Ale Mark Twain, jak víme, se proslavil především jako mistr povídkové prózy.

0: Historie se opakuje. Časopis zábavného čtení The Galaxy 1870.
1: Dovolte mi citovat z novin, které mi z dalekého a poklidného Sandwich Islandu poslal jeden můj přítel. Podobnost mezi tím, co jsem zažil sám, a tím, co zde popisuje zesnulý pan Benton, je tak pozoruhodná, že neodolám pokušení jeho text zveřejnit a okomentovat. V oněch novinách stojí: jak dojemné je vyznání, kterým neboštík, ctihodný pan T.H. Benton opěvuje vliv své matky. Má matka mě požádala, abych neužíval tabáku, a od toho dne jsem se jej nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystříhal hazardu, a já se vystříhal. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává. Varovala mě také před pitím alkoholu. Za svou vytrvalost i za všechno užitečné, čeho jsem snad v životě dosáhl, vděčím tomu, že jsem plnil její zbožná a rozumná přání. Když mi bylo 7 let, nabádala mne, abych nepil. Rozhodl jsem se tedy pro úplnou abstinenci, a to, že jsem ji nikdy neporušil, je zásluhou mé matky. Je to skutečně podivuhodné. Můj vlastní morální vývoj probíhal v podstatě stejně. Stačí jen nahradit matku babičkou. Dobře si pamatuji, jak mě má babička žádala, abych nepoužíval tabáku. Ta dobrá duše řekla:
2: to už zase žvejkáš, ty pacholku. Jestli tě ještě jednou nachytám, jak žužláš tabák před snídaní, seřežu tě, že si týden nesedneš.
1: A od té doby jsem se tabáku v tak časné hodině nikdy nedotkl. Chtěla po mně, abych se vystřídal hazardu. Pošeptala mi:
2: okamžitě ty karty polož, bezbožníku. 2 dvojice a spodek, troubu 1, když ten naproti má postupku.
1: Od té doby jsem hazardní hry nehrál ani jednou, prosím, bez balíčku falešných karet v kapse. Když vidím někoho hrát, nepoznám ani, jestli vyhrává nebo prohrává, pokud jsem ovšem nerozdával já. Když mi byly 2 roky, nabádala mne, abych nepil. A já jsem se rozhodl pro úplnou abstinenci. To, že jsem ji nikdy neporušil a mohl se tak těšit z jejich blahodárných účinků, je zásluhou mé babičky. Od toho dne jsem nepožil jediné kapky vody.
0: Mravenec z knihy A Tramp Abroad 1880.
1: Zatímco jsme odpočívali, sledovali jsme chvílemi pilného mravenečka při práci. Ničím mě nepřekvapoval. Rozhodně jsem na něm neshledal nic, co by změnilo můj názor. Dle mého soudu je mravenec neprávem řazen k intelektuální elitě. Už nějaký čas ho v létě pozoruji, ačkoliv bych se měl věnovat užitečnějším věcem, a ještě jsem nenarazil na živého mravence, který by měl víc rozumu než mrtvý. Mám pochopitelně na mysli obyčejného mravence s těmi úžasnými švýcarskými a africkými, kteří volí, vydržují si cvičené armády vlastní otroky a diskutují o náboženství, jsem zatím neměl tu čest. Tito specifičtí mravenci jsou možná právě takoví, jak je popisují přírodospitci, jenže já jsem přesvědčen, že průměrný mravenec je pro ostudu. Rozhodně nechci zpochybňovat jeho píly, je to ten nejpracovitější tvor na světě, když se někdo dívá. Nicméně se domnívám, že má dutou hlavu. Vydá se na průzkum okolí, něco ukořistí a co udělá? Zamíří domů? Ne, půjde kamkoliv jinam, jen ne domů. Neví, kde doma je. Jeho příbytek může být pouhých 90 cm od něj, na tom nesejde. Nenajde ho. Něco ukořistí, jak už jsem řekl, obvykle to bývá něco, co je jemu i komukoli jinému naprosto k ničemu, a je to obvykle 7x větší, než je zdrávo. vypátrá ten nejpodivnější konec, za který by to chytil, celou svou silou to vlastnoručně zdvihne do vzduchu a vyrazí. Nikoli domů, ale opačným směrem, nikoli klidně a rozvážně, ale s běsilým tempem, které ho ničí. Zarazil se před kamínkem a místo, aby ho obešel, přeleze přes něj pozadu, vláče je za sebou svou kořist, na druhé straně spadne, vesele si poskočí, opráší ze sebe prach, plivne si do dlaní, škodolibě popadne svůj majetek a cloumá s ním sem a tam. Chvíli ho tlačí před sebou, pak blesku rychle přehmátne a vleče ho za sebou. Čím dál víc se rozčiluje, až ho v zápětí zvedne a tahá ho úplně jiným směrem než původně. Dorazí ke stvolu, ale nikdy ho nenapadne, aby ho obešel. Ne, musí ho přelézt. A taky, že ho přeleze a vyvleče svoji bezcennou kořist na vrchol, což je asi stejně rozumné, jako kdybych já nesl pytel mouky z Heidelbergu do Paříže přes věž Štrasburské katedrály. Když se dostane nahoru, zjistí, že to není to pravé místo. Pohledem průzkumníka přehlédne krajinu a buď dolů sleze, nebo dolů spadne a znovu se vydá na cestu, jako obvykle, zcela novým směrem. Po půl hodině se zarazí 15 cm od místa, z něhož vyšel, a položí své břímě. Stihl tedy do této chvíle prošmejdit všechno v okolí 180 cm, vyšplhat na všechna stébla a přelézt všechny kamínky, na něž narazil. Teď si stírá z čela pot a protahuje údy a v zápětí nazdař Bůh odcupitá ve stejně zuřivém schonu jako předtím. Prosmejčí křížem krážem úctyhodný kus země a nakonec zase padne na tutéž kořist. Nevzpomíná si, že by ji byl kdy viděl. Rozhlédne se, kudy nevede cesta domů, popadne svůj náklad a hurá na cestu. A tu jde kolem nějaký známý. Ten známý podle všeho poznamená, že rok stará kobylčí noha je kořist nadmíru impozantní a informuje se, kde k ní přišel. Majitel si, zdá se, přesně nevzpomíná, kde ji vzal, ale má za to, že k ní přišel někde tady kolem. Známý s ním podle všeho uzavře dohodu, že mu pomůže odnést náklad domů. Potom se po nezralé úvaze každý chopí opačného konce kobylčí nohy a začnou se vší vervou tahat na opačné strany. Za chvíli si odpočinou a věc spolu prokonzultují. Dojdou k závěru, že něco není v pořádku a nemohou přijít na to, co. Pak se zase pustí do práce, stejně jako předtím a se stejným výsledkem. Následuje vzájemné obviňování. Zaklesnou se do sebe kusadly a chvíli si jdou po krku. Pak se válejí a kutálejí po zemi, dokud jeden z nich nepřijde o tykadlo nebo o nohu a musí vyklidit pole, aby se dal do pořádku. Usmíří se a znovu se vrátí k práci, přičemž postupují stejně pošetile jako předtím. Ale zraněný mravenec je v nevýhodě. Ať tahá, jak tahá, ten druhý vleče kořist i s ním na jejím opačném konci. Ten na ní visí místo, aby se vzdal a přivozuje si pohmožděniny končetin o veškeré překážky, které mu přijdou do cesty. Zanedlouho, poté, co s kobylčí nohou podruhé opět obrazili celý ten kousek země, je noha nakonec pohozena zhruba tam, kde původně ležela. Vědci nedávno vybádali, že mravenec si nedělá zásoby na zimu. Toho do jisté míry znemožňuje jako literární postavu. Pracuje jen když se někdo dívá, a i to pouze tehdy, když pozorovatel vypadá jako přírodovědec a evidentně si dělá poznámky. To je ovšem podvod a hrozí, že se o mravenci kvůli tomu přestane učit v nedělní škole. Nepozná ani, co je jedlé a co jedlé není. To je známka čirého ignoranství, kvůli němuž ho svět přestane respektovat. Tolik vychvalovaná mravenčí píle je ve skutečnosti nesmyslná práce, která nikam nevede, protože mravenec nikdy nedojde domů s tím, s čím vyrazil. Přichází tak o poslední zbytek své dobré pověsti a tím pádem už není užitečný ani jako morální vzor. I lenoch totiž začne pochybovat, zda si z něj má brát příklad. Je s podivem a mimo veškerou logiku, že se tak zjevnému podfukáři podařilo oklamat tolik národů a že trvalo tak dlouho, než ho někdo odhalil.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Každý z příběhů Marka Twaina to je pro herce velká příležitost a vlastně takový malý drahokam u mikrofonu rozehrát si ten příběh, většinou jen několik málo postav, gradovat to celé vyprávění k závěrečné pointě. Rozhlasový archiv je naštěstí plný takových skvostů v podání herců, na které už dnes bohužel na mnoze jen vzpomínáme. A tak na závěr přijměte následující povídku jako důkaz, že pan Lubomír Lipský nebyl v rozhlase jen tím oblíbeným lustvisihákem. Ba ne, taky mistr nad jiné ve svém oboru. A zůstávejte ve zdraví, brzy naslyšenou s dalším výběrem nejen z našeho rozhlasového archivu.
2: Teď už nejsem senátorovým soukromým tajemníkem. Po 2 měsíce jsem se cítil v tom místě docela bezpečně a bylo mi tam velmi veselo. Ale pak se začaly ukazovat plody mé práce. To jest, projevilo se, co jsem napáchal. No, usoudil jsem, že bude nejlépe místa se vzdát. Došlo k tomu takto. Jednoho dost časného jitra poslal pro mě můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil, jakmile jen jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V jeho vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozsuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pravil. Domníval jsem se, že jste hoden důvěry, řekl jsem. Ano, pane. Pravil. Dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. Jestli tohle je všechno, pane, pak jsem to udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tedy přečtu vaši odpověď. Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zloto na sebe chcete přivolat, jestliže si přijete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad? Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali. Což sami jistě i hned pochopíte. A to by nám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení. Pěkné, pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodění. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě přednesu tento váš požadavek, upřímně váš Mark Twain za Jamesa W.N., senátora Spojených států. Tak jste ten dopis zodpověděl. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestli kdy ještě vstoupím do jejich okresu. A já dobře vím, že by to skutečně udělali. Nevěděl jsem, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Přesvědčit. Skutečně jste je tedy přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství. A abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Washington, 24. listopadu. Důstojný pán John Halifax a ostatní. Pánové, S tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. Tak tenhle báječný dopis mě znemožnil v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla zajištěna, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisca, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, v kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Řekl jsem vám, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej... Jen co dolehne k vašim uším, probudí tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Washington 27. listopadu, ctihodná městská rado a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země je mrtev. Jeho dlouhá a skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno občanstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. V takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi. V skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského. A hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný. Tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie. Kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou, přesráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas si láme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky. Zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáš jako přátelská korespondence. Napište nám zase a jestliže je v tom vašem dopise něco, co se skutečně něčeho týká, nelejte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za Jamese W.N., senátora Spojených států. To je krutý, zničující dopis. Šílenství. Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale, Ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků? Vy uhněte, nebo... No, ale nevadí. Nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať je úplná, ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodám číst. Jsem zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rochle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské stezce. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně. Zodpovědět jí vyhýbavě a nechat je trochu tápat. Vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Měl byste si zacpat uši, jestli už nejste samým studem mrtev. Washington 30. listopadu. Pánové Perkins, Wagner a ostatní. Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch. Poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny, tam zatím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonostní mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve 3 po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blašru, pak kolem Patny, nechat přitom silnici vpravo, cestu do Dousnu nechat vlevo od stezky a jet pak dál vlevo od řečené cesty do Dousnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať však jakkoliv jsem hotov a bude mi potěšením poskytnout vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si to budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt upřímně váš Mark Twain za Jamesa W. N., senátora Spojených států. Tak teď mi řekněte, co si sám o tomhle myslíte.
3: Nevím, pane, je to, aspoň mi to připadá, dostatečně vyhýbavé.
2: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady.
3: O těchto věcech nechci už mluvit, pane, poněvadž jsem se v jejich případech trefil snad vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl opravdu příliš příkrý, generále, uznávám.
2: Odejděte z tohoto domu! Navždy odsud odejděte!
3: Pokládal jsem to za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb. A tak jsem dal výpověď. Už nikdy nebudu senátorovým osobním tajemníkem. Takové lidi nikdy neuspokojíte. Nic neuznají. Neumějí ocenit snahu.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince. Dnes si budeme povídat o tom, jak se nenechat napálit různými výhodnými nabídkami, pozvánkami nebo reklamami, které na první pohled vypadají lákavě, ale ve skutečnosti mohou skrývat riziko. Podělíme se o své zkušenosti, jestli jste se s něčím podobným už setkali. Jak jste reagovali, co vás na nabídce zaujalo, zda jste někdy na podobnou akci šli, jestli jste se někdy cítili pod tlakem k rozhodnutí, jak jste situaci řešili, jestli vám někdo pomohl, jak poznat, že jde o férovou nabídku. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia na 731 800 900 nebo napište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je e-mail linka@rozhlas.cz. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Tak ještě jednou krásný večer v noční lince.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 23 hodin 4 minuty. Zdarma oběd, dárek k tomu a ještě výhra. Dnes v noci si budeme povídat o tom, kdy se z výhodné nabídky stává past. Máte nějakou zkušenost, kdy se vás nějaký prodejce snažil napálit? Ať už v obchodě nebo u vás doma, když zazvonil u dveří. Volá pan Robert, krásnou noc přejeme.
1: Dobrý večer.
0: Povídejte.
1: Vzpomínám si v první řadě rádio.
0: Co máte k tématu?
1: Teď vám řeknu, jak jsem narazil na podvodníka a jak jsem s ním vyběhnul, jo? Slyšíme se?
0: Ano.
1: Halo? No. Stěžila má žena, přišel za mnou chlap s kufrem, bylo to venku ve městě, že nabízí výhodné půjčky, lepší jak v bance. A já říkám, pane, vy jste podvodník, to je mně jasný. A říkám, dejte mě pokoj, než zavolám policii. A chlap šel pryč, jo. A já jsem to říkal doma manžel, co to ještě žila. Ona říkala, dobře jsi udělal, protože ten chlap, kdyby jsi podepsal jakékoliv papír, tak tě tak oškube, že budeš brečet a bude ti to houby platit. Takže nikomu neradím něco podepisovat někde na ulici. A jinak všetky ostatní pozdravujte, nechci nikoho zdržovat, pozdravujte Vlastičku, pozdravujte paní Ludmilu, pana včelaře.
0: Roberte, si vás dovolím ještě přerušit, než se úplně definitivně rozloučíme. On vám tedy nabízel nějaký výhodný úvěr nebo půjčku?
1: Půjčku a měl už nachystané v kufry papíry na podepsání. A že má lepší podmínky, jak v bance.
0: Uh-huh. A pamatujete si, jak začal ten monolog?
1: No, přišel za mnou a říkal, jestli bych nepotřeboval půjčku.
0: A pamatujete si třeba úrok, jaký vám dal?
1: Prosím?
0: Pamatujete si úrok? Jaké byly ty podmínky té půjčky? Jak jste poznal, že jde o past?
1: No, protože přece takovýhle věci se neřeší venku na ulici. To bylo podezřelý.
0: Mhm, výborně. Přesto to některé neodradí a někteří by si pana vyslechli a možná podepsali. Tak to jste moudrý, že jste se nenechal nachytat.
1: Že na mě to řekla tak ještě životech.
0: A někdy u vás doma zazvonil nějaký podobný prodejce?
1: Tak to si... Jo, tak to bylo kdysi, a to ještě, když jsme měli psa Lorda, my jsme měli večáka, no uměl otvírat dveře a chlap prodával košťata nebo dešníky a pes otevřel a chlap utíkal, co mu nový skačili, protože si představte, že před ním stál pes jak kredenc.
0: A umíte říci obchodníkovi jasné ne, a nebo je vám to nepříjemné?
1: Umím. Když prostě se rozhodl, že něco nekoupím, tak prostě to řeknu, nezlobte se, ale já radši jdu do obchodu, protože jak já můžu vědět, že nejste podvodník, to nemůžu
0: tak
1: přece
0: vědět.
1: Tak
0: umíte asertivně reagovat, tak to má být.
1: Jo.
0: Vzpomínáte si na nějakou reklamu, které jste uvěřil a pak jste se tloukl do hlavy? Viděl jste třeba nějaký leták, šel jste, něco jste koupil, pak jste zjistil, že je to někde o polovinu levnější.
1: No, teď řeknu, paní Barbožiková, takovou zkušenost, že reklamy mají velký vliv, já teda tomu nepodlíhám, ale jednou, a to nebyl podvod, teď nevím, jestli to bylo v Šimberku nebo v budově, byly hody, jako bramboračky, polivky. A ta reklama na mě působila tak silně, že já říkám, já přece nepojedu vlakem, jo, někde 50 kilometrů. A já jsem dostal takovou chuť na bramboračku, že jsem si vzal kuchařskou knihu a tu bramboračku jsem si uvařil. To se nedalo vydržet. Prostě dostal jsem strašný hlad. Jo, to je jak když vám ukážu v televizi dobré jídlo, nevím, jestli tady tu reakci znáte, a vy dostanete hlad a prostě aniž byste o tím přemýšlel, tak jdete do ledničky. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost, klidně se s druhým a taky podělte.
0: No, to mě stačí, abych se tady s vámi bavila o jídle a už utíkám do ledničky do spodního patra. Ale tak to, mi to zní veselé, že vidíte někde reklamu na dobré jídlo a to si uděláte. Přemýšlím, jak se vás zeptat na nějakou otázku, když byste někde viděl nějaký zájezd, tak jestli byste se tam taky vydal. Reklama nás ovlivňuje, ať chceme nebo ne. Já sama si vždycky říkám, že
1: záleží na finanční situaci.
0: Se nenechám zmást, stejně se mi to stane. Dobře, děkuji, Roberte, děkuji, že
1: Jo,
0: jste se s námi povídal.
1: A ještě všechny pozdravujte, jak jsem říkal. Pozdravujte všechny linkaře, hlavně Oldu, jo, toho včelaře. Řekněte mu, že jestli se mě to podaří, tak mu nechám v písničkách napřání zahrát včelku Máju.
0: Dobře, tak snad poslouchá. Opatrujte se a zase někdy, Roberte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Stačí jen podepsat tady a člověk najednou zjistí, že koupil něco, co vůbec nechtěl. I o tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju dobrý večer.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 13 minut po 23. hodině vás vítám a ptám se, stalo se vám někdy, že jste až doma zjistili, že nabídka, které jste využili, nebyla až tak výhodná? Jak reagujete, když vám někdo nabízí něco po telefonu? I na další otázky se vás budu ptát, pane Miloslave, vítejte ve vysílání Českého rozhlasu. Slyšíme se?
1: Tady je Miloslav Kalaš, Uhlířský Chanovic.
0: Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím, to je téma i pro vás. Povídejte.
1: Helejte, já jsem šel tady po náměstí a zastavilo auto. A jelo takhle do vedlejší ulice, no tak já jsem tam, protože tam mám taky ještě nemovitost, tak jsem tam šel taky. Auto zastavilo, vyskočil jeden chlapík a povídá, pane, helejte, nechcete, mám tady zbíječku s příklepem, jo, vrtačku jako. A já říkám, uh-huh. Já ji nepotřebuju, a on pohle, já vám ji dám zadarmo. A já říkám, no dobrý, tak když zadarmo, tak mi ukažte. Taky vyndal, že jo, on to měl na sedačce na zadní, a ještě tam seděl řidič vedle, že jo. A tak mi ukázal, já pám, no dobrý. A tak mi podává a tu máte zadarmo. Já pám, no tak dobrý, děkuju. A jdu a on povídá, no počkejte, tak úplně zadarmo ne. Zas, abyste si mysleli, že to bude úplně zadarmo, tak nějakou slevu vám dám. A já říkám, vy jste říkal zadarmo. No jo, tak tuhle bych vám třeba

0: se říká, jo. On pán, no tak takhle zase neúplně zadarmo. Já pán, no tak to neříkejte, že to je zadarmo. A tak jsem koukal a vyskočil ten druhý a povídá, kde bydlíte? Já pán, a proč to chcete vědět? No já bych šel s vámi, já pán, no ze mnou nemusíte, helejte. Já vám nechci ukázat, kde bydlím, že jo. Jo, takže jsme se takhle nedohodli. No a tohle se mi stalo jeden den, no a asi za tři měsíce zas něco podobného, jo, to zas bylo jinde, jo. Takže takovýhle chytráci jsou tady taky mezi námi, jo. Nejdřív zadarmo, pak za málo, jo, a vlastně oni to někde ukradli a kdyby to člověk vzal, jo, tak ještě by měl po potahování, jo.
1: A řekněte mi, pane Miloslave, jaké v úvozovkách zázračné výrobky vás nejvíc pobaví, že někdo nabízí? Napadá vás něco?
0: No hlejte, já žádný zázračný neznám, jo. Většinou jsou obyčejné věci a když někdo říká něco zázračného, tak to je nějaký podfuk, jo.
1: Souhlasím. Třeba magnetická deka, která prý léčí úplně všechno od kloubů po nespavost. Nebo hrnec, ve kterém se nikdy nic nepřipálí. A ještě prý ušetříte elektřinu o polovinu. Nebo nějaký zázračný pás na břicho, po kterém člověk zhubne v leže u televize. To jsou neskutečné nabídky.
0: Takové věci opravdu nejsme, no.
1: Jo. Fajn, tak ale vy se nenecháte nachytat, to máte štěstí, ale řekněte mi teda, z jakých zkušeností jste vycházel, protože já jsem se musela napálit mockrát, abych teda pochopila, že musím být opatrná. Ale kde to mělo počátek, ta vaše opatrnost?
0: Víte, kde je začátek? V logickém uvažování.
1: No,
0: víte,
1: tak
0: že
1: to
0: já
1: nemám.
0: Vkládám básničky, jo? Takže já už jsem složil básničky pro kde koho, i pro svého lékaře, jo? A prostě, když někdo chce něco za lacino, anebo to, tak je mi to hned prostě odreaguju, nebo ho, jak se říká, nenápadně odrituju od sebe.
1: Nejste důvěřiví, no. Jako ne. Třeba já nebo ostatní. Tak ne, vám já se to vyplácí, ušetřil jste určitě spoustu stovek, ale možná tisíc.
0: Ale mě jen tak někdo nenapálí, jo. Já když jsem byl třeba, dal jsem třeba vyskládně v Kavolíru, jo, a tam už mě znali a říkali, jo, Sláva, ten je i nadvedoucího, jo, a dokonce i pak vedoucí, jo, já jsem třeba ve skláně Kavolír vítal Klause, když dělal ještě premiéra, jo, a dokonce, když tam Klaus šel, tak já jsem ho vítal u nás expedici, ještě jsem předeběh, nechtít jsem jako předešel i svého vedoucího, jo, a potom vedoucí šel do kanceláře a povídá, Slava, tady bude dělat vedoucího, jo? Jo, tak se tomu všichni smáli, jo. A já jsem říkal, no vidíte, blbci, já jsem si s Klausem popovídal a vy jste se tady někam schovávali, jo.
1: Pane Miloslave, teď jsem se někde ztratila. Tak jestli je to k tématu všechno, tak já vám poděkuju.
0: Já bych vám mohl říct jednu básničku. Ale
1: a na závěr klidně řekněte báseň, po které se pustíme, píseň od Damians.
0: Tak jdeme na ní. Když se člověk narodí, o světě tu nic neví. Pozná až časem pak, když oblékne hezký šat. Projde se tu po kraji, přátelé mu mávají. To hned pozná lidí pár, ucítí ten slunce žár. Ví, že žije na zemi, všichni jsme jí souzeni. Každý se tu narodil, aby šťastný život žil. Měl tu vše, co by si přál, aby mohl jít světem dál. Tak to pro nás začíná, má to každá rodina. Každý má mít své hobby, aby s ním žil dlouhý roky. Já mám své básničky, bavím s ním lidičky. Říkám, jak je krásný svět, žijeme s ním v září hvězd. Tak vám k tomu žitičku posílám všem písničku. Dobrou noc.
1: Loučíme se. Čtete smlouvy a drobná písmenka, když podepisujete nějakou smlouvu, nebo spoléháte na to, co vám kdo řekne? I na to se budu ptát dalšího z vás. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Skupina Damians dospívala 24 minut po 23. hodině a před námi je Valdemar Matuška. Ale než nám zaspívá svou nádhernou píseň, která nestárne do věží, tak se podíváme, kdo nás čeká na naší telefonní lince 731 800 900. Krásnou noc přejeme. Halo? Byl tam pan Jiří, který volal od Prahy, tak nevím, jestli se ještě ozve, nebo jestli nás telefonní linka zklamala. Tak Jiří, věřím, že ne, vy jste zklamal, ale to spojení. Tak mě mrzí, že se vás nezeptám, jestli si myslíte, že jsou lidé dnes opatrnější, než bývali dřív, co vás spolehlivě odradí od nákupu a tak dále. To jsou totiž otázky, které pokládáme k dnešnímu tématu, které zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Pište na 731 800 900, linka zavináč rozhlas.cz anebo rozhlas.cz/linka. Podělte se o své zkušenosti, jestli už jste si prošli něčím podobným, jak jste reagovali, když vás někdo oslovil, ať už doma na ulici nebo třeba v zaměstnání, i to se přistává, protože to je prý bezpečnější prostředí. Jak jste to vnímali? Naletěli jste někdy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo se k nám dovolal? Dobrý večer, krásnou noc.
2: Ano, dobrý večer, Matěj. Praha.
0: Matěj nebo Martin? Omlouvám se, nerozumím.
2: Martin.
0: Martine, poprosím stlumit rádio, abychom se dobře slyšeli a povídejte. No. Téma znáte jistě.
2: Jo, no, já jenom jsem se chtěl podělit. Já, víte co, já jsem dost blbý. Já jsem sice středoškolák a vystudoval jsem teda na té střední škole reklamu. Jsem se nějak zadýchal, no.
0: A víte, co mě... Začal jste výborně, tak...
2: Jo.
0: Já se přiznám, že jsem blbej. Vy jste dobrý. Pokračujte.
2: No, já jsem si tak říkal, víte co, mně se toho stalo těch průšvihů už tolik, jako jo. A já mám snad tu, jako, takovou tu beránčí povahu, že jako prostě, jo, že se mi to stává nějak moc často, no. Ale my jsme byli, mě už je 55, jo. A my jsme byli taková ještě za komunistů jako poměrně jako bohatá rodina, jo. Táta byl restaurátor a jako tehdy vlastně se, v podstatě to bylo takový bezpečnější, si myslím, jo, po téhle stránce. A i ty reklamy byly takový jako sofistikovaný a prostě bylo to vlastně, když jsem někdo přijal, tak říkal, to je země bez reklam, jo. A teďka vlastně mě se stalo třeba, by byl konkrétní, prostě klika u dveří, jo. A teďka mě přišlo vyměňovat vodu a já jsem jim to vyprávil těm klukům, oni říkali, to je klika za 500 000 000, jo. A tam šlo o to, že prostě, já jsem si říkal, no nikdy bych nenaletěl, jako já nevím, kupovat hrnce někde, nebo a prostě najednou zvonek a slečna, jo, taková roztomilá slečna. A teď já jsem si říkal, no to bude nějaký zase, jo, a hned jsem byl připravený, jako ne, nic nechci, jo. A ona prostě asi, no my tady máme kliku ke dveřím, jo, vy to máte takový. A prostě mě nějak ukecala, já jsem říkal, jako já to nechci, že, a prostě mě ukecala. Za chvíli přišel technik, jo, vyměnil kliku a říkal, já nevím, 1200, jo. A jako já jsem vytáhl 2000 a říkal jsem mu, dobrý, tak tady to máte, jo. A on, ne, to na fakturu, jo. A teďka jako, prostě, já jsem říkal, ne, já to chci hned zaplatit, jo, prostě žádný problémy. Říkal, ne, jedině na fakturu, už začal být jako i ostřejší. A zkrátka takový chlápek, to byl hlavně taky 50 let, ty montérky šedý, jo. A teď jako jsme se chvíli hádali a on vytáhl tu fakturu a dal mi to podepsat. A teď to dal na dveře a dal mi tušku, že jo, a zakryl to číslo, tu cifru, co tam bylo. No. Jo, no a teď já jsem jako, jak jsem opatrně, jak jsem mu to vytrhl, jako vytáhl jsem tu složenku, nebo, a tam bylo, myslím, 480 000, jo. Prostě bylo to ve 100 000, no. A teď já jsem řekl, no to teda nepůjde, jo. A teď najednou jsem cítil jako na boku nějaký tlak, tak jsem se podíval dolů. A on z těch montárek prostě v klidu vytáhl takovou tu velkou vojenskou pistoli, odjistil to, že jo. A namířil mi to, prostě mi to vrátil do boku, no. No a teď já jsem, nevím už, jak to dopadlo, jestli jsem tam udělal nějaký křížek nebo co, ale prostě jako, já jsem neměl strach, akorát prostě to bylo takový, jako jsem nevěděl, co mám dělat.
0: Počkejte, no, jak můžete říct, že jste neměl strach?
2: No, já v takových situacích většinou to jste jak ve snu, no, prostě mě se stalo víckrát něco podobného a já, jako to mi říkalo víc lidí, že vlastně jako člověk je takový klidnej najednou.
0: No, zamrznutí, no, pokračujte.
2: No, no a prostě zkrátka, pan teda, že jo, technik, jako, jo, tak já něco jsem tam, já se obávám, že jsem mu to nějak podepsal, něco jsem tam u nějaký klikák, takže on se ještě otočil u toho Vítova, řekl, ukázal nahoru, jako, a říkal, až to zaplatíte, tak to skončí, jo, a odjel. No a teď já jsem nevěděl co, tak jsem zavolal policajty, ale až nějak druhý den, myslím, že to bylo, jo, a oni mi říkali, no to jste měl hned, že jo, to jako, co my můžeme dělat. A já jsem říkal, jak jsem, když na mě mířil pistol, ale měl jsem telefon, že jo, a on říkal, no jo, tak to jste měl, jako, prostě, i když na vás mířila ta pistola, jste na měl zavolat. Jo, a já jsem říkal, no, co byste dělali, tak on mě zastřelil, a ten policista mi říkal, no, my bychom udělali pak zápis, jo, jako, jo, my víc nemůžeme dělat, tak on byl zastřelil a my bychom udělali zápis, jo, no. Jo, teď jako, co no, no takže takhle to nějak dopadlo a teda pak se nade mě nastěhovali nějaký lidi, kteří tam trošku dělali takový zmatek a, ale jako jestli to souviselo, to nevím, jo, ale jako nic jsem teda nezaplatil, jako nevím, no, tak to je jedna taková zkušenost, no, prostě pozor na ty slečny, no.
0: Pozor na slečny. No, to teda věřím, že to je situace, která by vás měla hodně poučit, ale vy jste přitom začal tím, že jste hodně důvěřivý, takže jste se úplně neponaučil a něco se opakovalo.
2: No, ono problém je v tom, že ono, jako máte třeba dneska, že ty přes počítače všechny možný ty metody, že vám byla třeba policie, že jo, a chce nějaký bankovní účet, tak to teď říkala jedna slečna vysokoškolačka, tam byl na internetu někde příběh, kdy ji okradli o 600 tisíc a ještě půjčka, jo, jakože ji přivedli až do té banky, jo, ona si vybrala ze svého účtu a pořád uvěřovala, že by někomu pomáhal vlastně jako odhalit policii ten zločin teda, jo. A problém v tom, že vlastně spousta firm skutečně chce třeba rodné číslo, že jo, nebo přefotit v občanku. A jak se v tom má člověk vyznal? Já nevím, jo.
0: Jako, no rozumíte? To je pravda, že dnes už člověk nemusí otevřít dveře cizímu člověku, aby naletěl, ale podvod si ho najde přes telefon, přes e-mail, přes internet. No, podvodníci umí být přesvědčiví a bohužel teda fikaní, když to řeknu lidově.
2: No. Poslíšte, abych ještě jenom takhle do eteru teď takovou jenom zkušenost, to je trošku se to dotýká tématu, ale to spíš, totiž my jsme měli velkou sbírku známek, jo, to vlastně děda investoval, nebo pradědeček za první republiky a děda to chudák ukryl před gestapem, před komunistama, jo. Ono to bylo trestný vlastně za komunistů, rozumíte, jako mít vlastní majetek bylo trestný, takový zvláštní, jo. A po té revoluci tady bylo divoko a děda furt, jako to nemohl vlastně, bál se prostě s tím jít někam, jo, protože to byla obrovská částka. A nás, představte si, 7x vykradli, jo, 7x. A teď na poprvý dědu s babičkou, jo, a to radši nebudu říkat u telefonu, ale prostě to bylo hrozně smutný, no. A pak ještě chalupu a teď ještě zase ty známky, jo. Ale já jenom chci říct takovou zkušenost spíš, jak nenaletět, co se týče sbírek, jo. Ať jsou to obrazy, známky, mince, prostě cokoliv takovýhle. Tak vlastně já jsem zjistil, že v podstatě, jak ty filatelisti třeba konkrétně, já nemůžu jmenovat, jo, ale prostě i tam může být nějaký podvod vlastně v tom, že vám dají třeba setinovou částku. Aha. A jediná možnost je mít v podstatě Google AI, jo, a pokud máte někdo telefon s internetem, jakože to má většina lidí, to mají bezdomovci, tak prostě ofotit si vlastně konkrétní položku, říkám známka, to může být třeba má někdo, máte na půdě poklad, jo, ani to nevíte. A já třeba jsem opravdu jako dělal, já jsem dělal uklízeče, jo, prostě v nemocnici, jo, všechno možný sanitáře a měl jsem tady poklad za prostě několik milionů, já vůbec jsem to nevěděl, dokud to neukradli. Jo, takže jenom radím teda lidem, není to úplně jako na to téma, ale prostě pokud máte telefon s foťákem a internet, tak normálně Google, obrázek a dotaz, cena položky. No.
0: Martine, tak bylo to částečně k tématu, mluvil jste o tom, aby si lidé dali pozor, aby třeba neprodali nějakou vzácnou známku za zlomek ceny. Takže děkujeme, teď ale je na čase se rozloučit, takže se s dovolením rozloučím a budu se těšit na příště.
2: Taky hezký večer všem, naschle.
0: Některé podvody jsou udělané tak chytře, že se nachytají i vzdělaní a zkušení lidé. Máte zkušenost? Volejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co vás dokáže nejvíc přesvědčit při rozhodování? Slevá, dárek, milé vystupování. Dnešní noční linka Českého rozhlasu vítá pana Jaroslava, který má volat od Pardubicka. Je to tak? Vydržel jste do vysílání?
1: Ano, ano.
0: To jsem ráda.
1: No, já mám zajímavou zkušenost v tom, jednalo se v podstatě o nabídku služby ohledně jako zveřejňování mé činnosti. Jo, já jsem pracoval jako revizní technik a že budu mít přednostně nějaký zvýhodněný nabídky a podobně. No a já jsem, jako mně se to zdálo docela férový, tak jsem říkal, no jo, ale já jako teď nejsem při penězích, můžu vám nejdřív začít platit až za měsíc, jo. A domluvili jsme si i, že to bude za nějakou cenu sníženou o DPH a takový. No a ta dotyčná paní, co mě jako lanařila, tak se vším souhlasila, jo, všechno do telefonu slíbila. Takže ty podmínky, které byly jako údajně u nich nahrávaný, tak ty se mně zdály docela dobrý. Jenomže pak mě přišla během 14 dnů faktura a chtěli zaplatit hned, jo, a úplně jinou cenu. A tak to mě zarazilo. No a bavil jsem se o to s maminkou a ta říkala, hele, nedávno mi vykládal o jedný zajímavý knížce, jmenovalo se to Kdo pak by se šmejdu bál, jo, to napsala nějaká paní po zkušenostech s podobnýma šmejdama. A tam bylo přímo citovaný nějaký občanský zákoník, kde bylo jasně řečený, že když někdo změní ve smlouvě jedinou větu, jo, oproti tomu, co bylo dohodnutý jako ústně, tak ta smlouva už neplatí, takže jsem jim podepsal, že ta smlouva padá, že už se s nima dál nebudu bavit a že dotyčná dáma je pěkná mrcha, jo. No a tím jsem to ukončil a už jako si netroufli mě otravovat a já bych doporučoval lidem, ať si tu knížku od té paní, já jméno její už nevím, jo, ale jsou tam docela rozumné rady a jmenuje se to Kdo pak by se šmejdu bál. A každému z těchto otravů po telefonu je, jo, omlátit tu citaci z toho zákoníku o čumák, vřele doporučuju. Byla to nějaká firma z Brna, ještě se tam podepisoval ten její jednatel, nějaký pan Bera nebo kdo, jo. No, tak je to už teda asi 6-7 let možná, že už si zaznašli jinou činnost, jo, ale jako konkrétně teda, že některé lidi mají i takovou drzost takhle jako telefonicky sjednávat smlouvy.
0: Jaroslave, mohli byste prosím zopakovat tu formulaci, jak jste to říkal, tu větičku?
1: Že když někdo změní smlouvu oproti, i když je ústně sjednaná třeba o jedinou větu, to nejde konkrétně o nějakou větu, ale prostě jakmile vám pošle potvrzení ty smlouvy a je tam něco jinak, už to neplatí. A další věc je, oni spoléhají na to, že budou říkat, že mají váš souhlas nahraný a že to nějak elektronicky sestříhají. Nesestříhají, víte proč? Protože tyhle stříhací programy, jo, do těch nemůžou zasáhnout ani lidi, kteří to kontrolujou. To je prostě za tím účelem vytvořený, jo? To je digitální a jakmile někdo v nahrávce provede jakýkoliv střih, tak se to při soudním dokazování, kam oni si ty svoje údajné nahrávky zmanipulované přinesou, tak si je můžou strčit někam, víte?
0: Dobře, víte, já myslím, že je velmi náročné někde reagovat na manipulativní věty typu musíte se rozhodnout hned a podobně. A myslím, že zejména starším lidem to může dělat problém, protože nejsou připraveni na to reagovat.
1: No, tohle nebylo, že se musím rozhodnout. Ne. Tam
0: jo,
1: všechno,
0: já jsem
1: co jsem, jako
0: já už jsem to
1: říkal, tak velice dál. Ochotně jako byli svolní. To je podobný případ jako s tou slečnou, co vás naláká do uličky, jo, že vám nejdřív všecko, co chcete, potvrděj, jo, a pak vás vydírají tím, že mají nahraný váš rozhovor a že jako tím pádem vás mají v hrsti, protože oni, že si s tím rozhovorem nahraný můžou manipulovat, jak chtějí. Nemůžou, protože sestříhanej, nahranej souhlas po telefonu je jim úplně k ničemu. Jo?
0: Dobře. Tak moc děkujeme za praktické rady, praktické informace. Jaroslave, zdravíme vás.
1: No a tu knížku ještě opakuju, ten titulek Kdo pak by se šmejdu bál, jo? Vřele doporučuju.
0: Děkujeme.
1: Ta jedna stránka mě ušetřila asi 8 tisíc, který jsem mohl použít na něco jiného, protože jsem neposlal vůbec nic. Mm-hmm. Jo?
0: To je dobře. Tak vám přejeme krásnou noc a pojďte s námi poslouchat příběhy ostatních.
1: Taky. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Setkali jste se někdy s podvodem přes SMS nebo e-mail? Volejte noční linku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách

23 hodin 53 minut, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a píše nám pan František z Přerova. Dobrý večer, mně se stalo, že mi volali kvůli levnějším energiím. Pán byl strašně milý, všechno znělo rozumně. Pořád opakoval, že nic nepodepisuju. Až syn pak zjistil, že jsem vlastně souhlasil se změnou smlouvy. Od té doby už nic neřeším po telefonu. Nakonec to syn nějak vymyslel, ale měl jsem z toho velké trauma. Tak tomu rozumíme. Dál píše na web Noční linky pan Petr, já jsem jednou jel s kamarádem na předváděcí zájezd. Říkali oběd zdarma, dárek a krásný výlet. Jenže pak nás tam několik hodin přesvědčovali ke koupi matrací za skoro 100 000. Bylo mi líto těch starších lidí, někteří už to skoro podepsali, jen proto, aby měli klid. Nakonec jich to podepsalo opravdu jenom pár, ale i to mi bylo líto. No, tak to jsou zkušenosti. Pište, volejte dál Noční linku Českého rozhlasu. Dnešní téma zní, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím.

0: Za 4 minuty je tady půlnoc, nový den, 14. května, ale téma zůstane. A to, jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím. Zdravíme paní Věrko, krásnou noc.
1: Já také zdravím všechny posluchače, samozřejmě zdravím i vás do studia. A jsem byla překvapená, že jsem se dovolala. Ještě úplně než začnu, tak bych chtěla pozdravit jednu paní nevidomou, ale starší paní, ona bude vědět, když uslyší můj hlas, ona má dneska narozeniny a já se jí omlouvám, že jsem opravdu nezvládla, ona věděla, že jsem předchozí den měla něco hrozně dost vyčerpávajícího, tak jsem nezvládla zavolat a popřát k narozeninám. Tak jestli mě slyší, tak tamhle do Znojma nebo kam na druhou stranu republiky, tak posílám gratulaci k narozeninám. Mm-hmm. A teď se vrátím k tématu. Prostě, no, ono s těma, jaksi v uvozovkách šmejdama, nebo vlastně i bez uvozovek, jsou to šmejdi, tak je to docela problematické a je mi trošku záhadou, proč pak vlastně trošku, já nevím, i ten stát, nebo tak se v tom trošku něco neděje, protože těch telefonátů, co je různých nabídek, investic a tak, je taková spousta. Že si myslím, že by byly dohledatelný a vystupovatelný. Ale to je jenom taková moje otázka do éteru, třeba mi na ní někdo odpoví. Já bych na ní ráda měla odpověď, tak. No a co řeknu ze své vlastní zkušenosti? Své vlastní zkušenosti, že třeba, ano, také jsem kdysi, ono už to teď moc není, ty výlety s těma, jo, ten výlet s nějakou předváděčkou, jo, taky jsem na tom byla, taky předváděli kastroly, to je pravda. Dokonce mi taky se podařilo, že se mě nějak, že mě nějak nalákali, ale pak se mě podařilo vrátit dokonce. To je pravdou, podařilo se mi, ale už to byla dřívější historie, takže se úplně nepamatuju ony podrobnosti, ale podařilo se mi to, což samozřejmě bylo docela dobrý, protože no, to je takový výjimečný, že se člověku někde taky podaří mít ti štěstí v podstatě. No a pak ještě jedna věc, jo, co na to říkávám, když takhle volají. Jo, volají teďka opakovaně, protože nevím, kdy si možná co, je to půl roku, ne, to už je víc, to je možná rok, rok a půl. Jo, někde jsem taky zareagovala prostě na investice, ano. Prostě doví kde, na Facebooku Kýhovíra, kdo ví kde. Tak prostě, jo, že založili ten účet a že za ním jsou už peníze, tak mi čas od času volají, načež já jim říkám, že jsem za prvý opravdu nedala žádný souhlas k založení účtu a že mě ty peníze tam vůbec nezajímají, ať to zní divně, že člověka nezajímají peníze, ale mě opravdu jako tyto peníze skutečně ani nezajímají. A já nevěřím, že tam jsou, samozřejmě je to podvod. Takže jim potom prostě jednak je teda odpálkovávám, no ale oni jsou fakt neodbytní, že už to zkouším možná 2 roky, opakovaně čas od času volat, tak člověk jim říká, že na ně pošle policajty, anebo říká takovou sofistikovanou odpověď, teda, ale ona taky jako, že by úplně zabírala, no někdy jo, no aspoň je to pobavení, že říkám, že můj psychiatr mi to nedoporučuje. To jako, jo, no, já bych se třeba nechodím k psychiatrovi, já mám teda, jak už jsem říkala, někdy i vlastně do éteru, mám handicap vlastně tělesný, takže ano, mám takovou tu zvláštní olejerovou chorobu, co má 1 na 2 miliony lidí, ale to nic, co jsme zase odbočili od meritu věci. No, takže prostě k meritu věci je to, že mě záhadou, vidíte, už se o tom dělá pořád i v rozhlase, no a s nima, se šmejdama se pořád jako nic kloudného, jak si neudělá. Myslím si, že je to trošku neférový a že jim je dávaný v podstatě prostor, protože v podstatě, když se pak říká, že ano, nalítnou prostě slabý nebo starší, nebo tak, ale ono se zmanipulovat dá skoro každého člověka, jako když na to přijde, když se najde způsob, jak ho zmanipulovat, tak si myslím, že jde zmanipulovat i ty zdraví, ty, co si myslí, že by to na ně nefungovalo, který jsou nad věcí, nebo prostě s nadhledem, že jo, ještě plní síly a tak. Myslím si, že i na ně, i každý máme totiž někde tu achilovou patu a tama by se nám prostě možná opravdu, prostě já si myslím, že opravdu, nevím, se překvičila. I ty lidi, kteří teda opravdu dělají takový ty, já nevím, jako, že to mají, já jsem zrovna teda, předevčírem měla soudní řízení možná, s jednou osobou, která tímto způsobem taky vystupuje, že je jaksi, já nevím, no, to je takzvaně, když vám řeknu, že občas začíná s lidma komunikaci větou, víte, kdo já jsem? tak asi tenhle ten typ lidí, že jo? Jo. Takže tenhle ten typ lidí si myslím, že má taky achilovou petu. Že taky někde. Jasně, třeba to místo je hrozně maličkatý a mikroskopický, ale ono tam bude. Ono tam bude, kudy aby se manipulátoři dostali dovnitř. Teda prostě do jeho někam tam, kde... No, kdyby ho dokázali taky tohohle člověka prostě nějakým způsobem dostat, prostě vykolej, to jsem nechtěla říct, ale prostě mu ano, podsunout mu myšlenky do toho mozku, který mu tam chtějí podsunout, že jo, v podstatě. Takže i tam by se našla tahle ta cestička. No nic, to jsem asi takhle řekla k tomu, tohle mě prostě napadlo, teďka momentálně a úplně spontánně, protože já jsem vám skutečně zavolala a to bylo první vytelefonování, já jsem se dočí probudila a zavolala jsem a vy jste mi to v zápětí úplně krásně zvedla, takže to se byla až překvapená tak rychle, že prostě, že jsem překvapená. Tak já doufám, že teda nevím, já pozdravím všechny posluchače. Aha. Já všem posluchačům přeju zdraví, to už možná, já totiž přeji zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást, ani nikde prostě najít na silnici nebo tak, a protože ho potřebujeme všichni a je to takový trošku spíš dar z hůry, tak to přeji všem i sobě, to je moje krédo.
0: Přání opětujeme, loučíme se a někde příště naslyšenou v Noční lince, paní Věrko.
1: Ano, dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Je 8 minut po půlnoci, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes se povídáme o tom, jak nenaletět výhodným nabídkám, reklamám a nejrůznějším akcím, které umí být někdy velmi přesvědčivé. A jak už z vašich telefonátů i zpráv slyšíme, stačí někdy opravdu málo. Milý hlas, slib úspory nebo pocit, že nabídka platí jen pár minut. Možná i vy máte zkušenost s telefonátem, e-mailem nebo pozvánkou, která na první pohled vypadala nevinně a nakonec z toho byl problém nebo alespoň nepříjemný pocit. Jak poznáte, že něco není v pořádku? Umíte říct rázně ne? A co byste poradili ostatním? Telefon do studia je vám stále k dispozici 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Volejte, čeká na vás Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Tak ještě jednou krásný večer a posílám Žalman a spol.

0: Žalman a spol. 13 minut po půlnoci vítám paní Janu, a protože o ní vím, že trpí hlasovou indispozicí, tak vás moc zdravíme. Víme, že pro nás máte dobrou radu, ale klidně jen ve stručnosti, ať ty hlasivky nenamáháte. Krásnou noc přejeme.
1: Přeji pěkný večer všem ponocníčkům i vám, paní Varvíková. A chtěla bych všem poradit, pokud vám volá nevyžádané číslo, často se stane, že i operátor to hned přefiltruje a ukáže se to červeně jako spam, nevyžádaný hovor. Ale pokud chcete zjistit, o co se jedná, může to být i někdy od lékaře, který volá a tak dál, tak bych chtěla poradit, vyhledejte si na internetu stránku, kde zadáte do vyhledávače telefonní číslo vyhledat. Zadáte tam to telefonní číslo a hned na vás vyjede statistika nebezpečnosti toho čísla, plus jsou tam komentáře jiných účastníků, kteří to číslo třeba zvedli, a informace, o co se jedná. Navíc teda jsem zjistila, že vlastně v roce 2022 byl schválený zákon proti tady těmto v vozovkách šmejdům, který vstoupil v platnost v lednu 2023, takže je to v podstatě trestné tady to. A když jim řeknete, chcete se jich zbavit třeba, tak řeknete, počkejte chvilenku, já si jenom zapnu nahrávání, tak vám to okamžitě položí. Takže to je taková zkušenost moje a většinou teda říkám, cizí čísla neberu, a takto si to zjistím, telefonní číslo vyhledat a jsou tam okamžitě. Je tam i graf vidět nebezpečnost v procentech toho čísla ze 100%, kolik většinou je to 70, 80.

0: Ďakujeme, že ste to zmínila, pani Jano.
1: Takže přeju pekný zbytek noci všem. Mějte se hezky. Nashledanou.
0: Paní zde napíše na web Noční linky. Dobrý večer, nechala jsem se napálit dvakrát. Zazvonili dva mládenci, vypadali slušně, věrohodně a nabízeli změnu dodavatele plynu. Po dlouhém hovoru a vyptávání se na podrobnosti z mé strany jsem podlehla a podepsala. Po chvíli šel soused a já se svěřila. Upozornil, že jsou to podvodníci. Mají v zásobě určité množství levnějšího plynu a když se zásoba vyčerpá, nastane problém. Obratem jsem smlouvu stornovala a reakce od prodejce nulová. Půl roku trvalo, než jsem dostala po mnoha urgencích kladnou zprávu. Spojila jsem se se svým dodavatelem a požádala ho, aby mou smlouvu nerušili s náležitým vysvětlením. Jednou zase přišel mladík, že v celém domě instalují zabezpečení bantů u vchodových dveří. Pojišťovny takového zajištění doporučují. Kus za 200 korun. Po několika otevření dveří zajištění spadlo a v doma... V svých potřebách jsem zjistila cenu za kus asi 40 korun. Hold klučina podnikavý. Později začaly zvonit na telefonu různé osoby s nabídkami. Po jejich naučeném mentorování jsem požádala o okamžité vymazání mého čísla a pokud ještě budou obtěžovat, tak je nahlásím na policii. Zabírá to a už mám klid. Přeji všem pěkné jarní dny a obezřetnost. Zdena.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Věříte ještě reklamám v televizi nebo na internetu? Jak poznáte, že na vás někdo zkouší prodejní nátlak? Je s námi pan Robert, který volá od Prachatic. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer všem posluchačům, vám paní redaktorko. Já jsem poslouchal, asi hodinu poslouchám ten váš pořad a teď tu paní, co byla přede mnou, přesně já bych asi na to navázal. Samozřejmě, že paní je velice asi pečlivá, takže ona to našla na internetu, vyhledává a tak dále ty podezřelý a nebezpečný telefonní čísla. Já jsem to trochu zkrátil. Já teda nemám s tím nějakou zkušenost zásadní, protože já prostě jsem celý život byl v bezpečnostních službách státu, takže já ty věci na mě nefungují, ale obtěžuje to samozřejmě. Mě třeba osobně už asi po 2 roky, vždycky v nějakých intervalech, vždycky hustých, pak zase nic, volá někdo, já tomu říkám s takovým tím sovětským dialektem, jo, a to jsou, že mám někde nějaký účet, nějaký konto a takovýhle věci. A vždycky jsem do toho skočil, utnul, zavřel, hotovo. V zápětí vám volá druhý, třetí, čtvrtý a konec. Uh-huh. A já jsem si říkal, to musí být asi automat, nebo jo, protože to volají 4 čísla po sobě, každý je jiný, jo. To, jen to zavěsíte, už to frčí. A já jsem pak jednou byl někde v nějakém městě, kde jsem v nějakém Kauflandu, nebo co to bylo, nějaký jako jde obchod velký, takže před pokladnama prodávají ty předplacený ty karty, ty SIM karty, jo. A tam přede mnou byla rodinka, Ukrajinec do 30 let, asi s manželkou nebo s nějakou paní a měli děcko. A ten chlap do toho 2x šáhnul a vzal jich, co do těch rukou dostal prostě. Já si říkám, aha, tyjo, tak jsem si říkal, i tohle to by mohla být ta varianta. No jo, dobrý, já jsem to zapomněl zase, že jo. Mimo jiné, ta paní má pravdu v tom, že je to nezákonný, samozřejmě. Já jsem dokonce si dal jednou tu práci a volal jsem na policii, kde jsem všechno tohoto předal, jo. No, pán, co to vzal, že jo, na 158, jsem mi řekl, že bohužel nejsem jediný a že je to prostě úplný standard a že s tím asi, že to prostě někde zaevidujou, ale že se asi s tím zdít nebude, no. Nebo že to je velice, velice složitý, až to je ze zahraničí a takovýhle věci. Jo. Je pravda, že ty telefonáty někdy jsou z Irska, někdy ze Španělska a tak dále, ze Slovenska. No až jsem přišel na takovej nápad, protože vždycky mi to připadlo, že to je takovej, no všecko takový ten sovětský dialekt, taková ta ruština, ukrajinština, já nevím jaká prostě. Až jednou teda jsem mu řekl tomu volajícímu jedno, a to vám taky povím, a od té doby je klid a mír, jo.
0: No.
1: Já jsem mu říkal, poslouchej, kamaráde, a teď ti něco poradím zase já. Vem samopal, sedni do tanku a jeď na frontu. A byl konec. A od té doby je klid, jo. Takže to je se můj lék.
0: No, tady na mé straně je teď taky klid. Dobře. Roberte, řekněte mi, jestli ještě stále, když jdete do supermarketu, tak si hlídáte ceny, reagujete na slevy, všechno si pečlivě přepočítáváte.
1: Ne, nejsem. Nejsem ten typ. Já prostě buď věci potřebuju, tak je koupím. A když to nepotřebuju, že jo, ale opravdu ne, opravdu nejsem ten typ, protože já, víte co, já nevím, jo, mě to nějak neoslovuje a já v tom stejně nespatřuju, je to jenom marketing prostě, jo, to nespatřuju nic, co by bylo pro zákazníka užitečný. Vždycky je v tom prostě sofistikovaný, zase nějaký skrytej tah na něco jiného a já to ne. Já když něco potřebuju, tak to koupím a tím to končí.
0: To je zdravý přístup. Děkuju, Roberte, za čas, který jste věnoval teď noční lince. Jsem ráda, že se zapojujete také aktivně. Pojďme teď poslouchat příběhy ostatních a písničku od Karla Černocha. Sen kovbojů. Ano?
1: Hezký večer a mějte se krásně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pamatujete si ještě na předváděcí zájezdy s řízkem zdarma? Dnes si o tom povídáme v noční lince. O tom, jaké triky fungují nebo nefungují.
3: Každý kluk

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Kdy je prodejní nabídka opravdu výhodná? A kdy je výhodná hlavně pro toho, kdo ji prodává? Právě o tom si dnes povídáme v noční lince. Jak nenaletět výhodným nabídkám a reklamním akcím? Téma i pro pana Jiřího. Zdravíme vás.
1: Hezké brzké ráno neboli večer. No, já se dívám na televizi, jak oni dávají ty letáky neboli ty reklamy. Že...
0: Pane Jiří? Slyšíme se? Tak je mi líto, telefonní spojení nás zklamalo. Pojďme zvednout druhou telefonní linku a vy, pane Jiří, zkoušejte znovu vytučit noční linku. Zatím se podíváme na linku číslo 2. Kdo tam?
2: Tady Jana Klatovi.
0: Jani, vítám vás, prosím, stlumte rádio a povídejte, co máte k tématu.
2: Stlumím počítače.
0: Mhm. Reklamy dnes umí být velmi chytré, ale posluchači noční linky bývají ještě chytřejší, jak jsme dnes slyšeli, tak povídejte i váš příběh.
2: O těch starých a známých věcech, ale mně se stala teď čerstvá věc a ráda bych ji sdělila, jo. Jsem z toho docela šokovaná, protože jsem si přečetla reklamu velkou na internetu, nabízeli brýle, který mají být lehký, mají být od 0,5 dioptrií do 4 dioptrií, že se i na sluníčku zatmaví a tak, a když se přijde dovnitř, tak zase zesvětlí. Prostě velká reklama, tam prostě brejlí plno vystavených a takovej, jak se tomu říká, takový prostě plátek, kam si vypíšete svoje údaje, když si je chcete objednat. A do 90 dnů můžete výrobek vrátit. Jo? Mě, je to německý patent, jo? Mě prostě ta nabídka velice zaujala a že jsou dobrý i na počítač, jo? No. No a tak mě ta, protože mám velký potíže se zrakem, tak mi ta nabídka zaujala a objednala jsem si ty brejle. A představte si, to je daleko, jako jestliže jedu na nějaký zájezd a nebo s někým jednám a on se mi snaží doběhnout, tak je to jiná práce. Tadyhle jste jako postavená mimo děj, jo. A mě přišly brejle, já jsem je zaplatila a představte si, přišla mi taková hnusná papírová krabice, na které bylo jeden nalepený papír a vevnitř v té bedně nebyl papír žádný, jako faktura nebo jo, že jste to zaplatila, nic, jo. No a teďko já jsem zjistila první věc, že ty brejle mají půl dioptrie až 2,5.
0: Aha.
2: Jo. Já potřebuju pochopitelně větší. To už byl první problém, který to. No a řekla jsem si, no to nevadí, když oni psali, že se může jako výrobek, když nevyhovuje, vrátit. Tak já prostě napíšu, že došlo k omylu, že mi poslali slabší brejle. Jo. No a teď jsem si říkala, no jo, ale kde já seženu adresu? Ten inzerát už na internetu nevisí. A oni mi dovnitř nedali od nich žádnej, já nevím, jak se tomu říká, pokladní blok nebo fakturu, nebo rozumíte, jo. Něco, kde by bylo, co tam je a kolik to stojí. A nahoře, co byl nalepený ten papír, tak tam se mi zdálo divný ty adresy jako ty čísla předtím. No a tak jsem to zkoušela zadat do počítače a víte, co to bylo? Tam byl nalepený box, z kterého to posílali někde v Brně v Hršpicích.
0: Jo? Mm-hmm.
2: Takže oni mě poslali, rozumíte, oni poslali balíček, ale já na ně nemám žádnou návaznost. Já jim nemůžu ani napsat, že ten výrobek prostě není, že jsou slabý ty brýle. No nemám, prostě doběhly mě úžasným způsobem, jo.
0: To je neuvěřitelné. Zkoušela jste jít do nějaké spotřebitelské poradny třeba?
2: Že jsem to objednala a na druhé straně zase se nedivím, že jsem to objednala, když to tam vychvalovali a mám potíže se zrakem.
0: Ano. Víte, co z tohoto nikdy neobvinujte sebe, ale právě ty manipulanty. Já se vás zeptám ještě jednou, zkoušela jste kontaktovat nějakou...
2: Mázání, protože oni ví, já nemám, já vlastně nevím, jaká firma mě to poslala. Já akorát vím, že jsem zaplatila 1400 a že jsem mohla 14krát jet taxíkem po Klatovech, protože špatně chodím, že jo.
0: Mrzí mě to, že jste měla takovou negativní zkušenost, ale na druhou stranu vám řeknu, že 1400 můžou být velké peníze, ale v porovnání možná s tím, o kolik přišli ostatní posluchači, to není zas tak velká částka. Takže alespoň to vás může uklidnit a hlavně je to ponaučení.
2: No. Já jsem ani z té krabičky nerozbalila, protože jsem si myslela, že jim to pošlu zpátky. Není kam.
0: Dobrá.
2: Tak to je vymakaný, chápete? Oni se nemusí hmoždit s nějakýma obědama a nějakýma přednáškama. Oni vám prostě pošlou úplně něco, co se vám vůbec nehodí, co vůbec neinzerovali a pošlou vám to a dostanou peníze a dobrý, a vy na ně nemůžete, protože nevíte, kdo to byl, kdo to poslal.
0: No,
2: to je dobrý, ne?
0: Já si pamatuju, že jsem před lety dostala do poštovní schránky nějakou nabídku, teď jsem si na to vzpomněla, kde bylo napsáno, že mi pomůžou zhubnout a já si, to už je opravdu hrozně dávno, to asi tehdy začínalo chodit takové reklamní kampaně do schránek a já jsem si to zaplatila, nevím vůbec, kolik to bylo, ale bylo to dost a ani vlastně nevím, co jsem tehdy čekala, možná nějaké zázračné nápojové sáčky nebo něco, oni mi poslali knihu, jak zhubnout a vím, že mě to tehdy strašně pobavilo, ta moje naivita a důvěřivost, určitě nejsem jediná. Tak děkujeme moc za tuto zajímavou zkušenost.
2: Já jsem si jednou nechala poslat nějaký od nějaký čarodějky nebo nějaký tletý ženský, jo. Taky nebylo to levný a já jsem byla tenkrát nemocná, tak jsem nějak si myslela, kdyby z těch hvězd vyčetla, že se uzdravím a ona mi poslala štos z takových papírů. Tam bylo takových věcí o tom, jak jde nějakej ten ascendent je tam, ascendent je tam. Já jsem tomu vůbec nerozuměla, jo, no. A říkala jsem si, no to zhubnu, protože nebudu mít na svačiny.
0: No, vidíte
2: to. A to jsem byla mladá.
0: Tak děkujeme za váš čas, jsme rádi, že jste se k nám dnes přidala a chvíli jste s náma vysílala noční linku. Ať se vám daří a naslyšenou příště.
2: Omílají jedno samý, jo. Zájezdy a nabídky někdy na ulici, jo. No prostě omílají to, co už je pase, to, co už v podstatě...
0: Já se omlouvám, ale už se budeme muset rozloučit, protože bychom měli stihnout ještě nějaký telefonát do té jedné hodiny, než se budeme přepojovat ze Zlína do Prahy. Takže se s vámi rozloučím, ano?
2: Mějte se moc hezky. Já jsem si aspoň někomu postěžovala, nechce se mi jako dávat na vodě, že jsem tak blbá, že jsem se nechala chytit. Ale to byl fakt tak úžasný inzerát a tak pěkně udělaný.
0: My tomu rozumíme a hlavně děkuju za tu otevřenost, protože za prvé jste ti mohla otevřít oči někomu jinému, aby nenaletěli, a za druhé jste možná otevřela teď dveře do noční linky některým dalším posluchačům, kteří si říkají, tak možná na sebe také řeknu, jak jsem naletěl.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Teď nám zaspívá Věra Martinová.

0: Telefon zazvoní, někdo vám slíbí levnější energie, výhodný tarif nebo zázračný výrobek. Co uděláte vy, když vám někdo řekne sleva 80%, poslední kusy, jen dnes? Ptáme se pana Zdeňka, který volá odkud?
1: Z Boleslavy, Mladá Boleslav.
0: Od Mladé Boleslavy. Vítejte a povídejte.
1: No, já jsem se stal vlastně... naletěl jsem na podvod, konkrétně práce. Já jsem byl nezaměstnaný a byla nějaká práce, tak jsem tam vlastně nastoupil. Týden jsem tam dělal 12, jo, a vždycky jako, že přijde šéf a že podepíše smlouvu a tak. Poté mi přišel ten pracovník a že jsem se neosvědčil a že to, a, takže nemám chodit, jo. Tak takhle, když oni vždycky takhle vezmou nějakého nového, nechají ho tam dělat vždycky 12, týden 12, pak ho zase pustí, protože takový vlastně člověk dělá prostě na pracovišti, jo, a nemusí nikoho platit a vlastně nepodepíšou s ním smlouvu a takhle. To je. Neměl jsem se na koho odvolat, prostě takhle blbě jsem naletěl, no.
0: Mhm. No ale nejste asi jediný.
1: No, nejsem, no.
0: Jak o tom mluvíte, tak co se poradit s nějakým odborníkem?
1: To už je to asi 15 let, ale jako docela to zamrzelo.
0: No, to věří. A nějakou čerstvější zkušenost pro nás nemáte?
1: Čerstvější, ne, ale taky starší, jak jsem byl bez té práce, tak... prostě najednou mi přišel papír, že mám zaplatit asi nějakých 5000, jo. Já jsem nikde nepodepsal, nikde jsem neto, a že jsem si objednal nějakou reklamní plochu nebo co, jo, tak jsem dokonce jsem jako si mi na to půjčil grafologický ten, že jsem nic nepodepsal, stejně jako mi to bylo nic platný, a stejně jako nakonec jsem musel zaplatit 30 000 za to, že jsem nikdy nic nepodepsal, nic jsem neudělal. Nevím, kde se brali podpis, nevím, já jsem nikde fakt nebyl, jo, zaprvé, když nemáte peníze.
0: Zdeňku, vy jste to zaplatil? Pod...
1: No musel jsem, protože mě odsoudili. Přišel papír od soudu a...
0: Takže jste nenašel nikde podporu dovolání se nikoho, ničeho?
1: Nenašel nikde ničeho, prostě nevím, kdo to provedl, prostě, jo. Přece nebudu si dělat nějaký reklamu, když jsem nikde nic nedělal, že jo. Nevím, jak prostě někdo... Nevím, vůbec nechápu, no, jak se to stalo, nikde jsem žádný podpis nedělal. Jo, když nemáte peníze, abyste si pomalu koupila oběd a jela někam do Prahy podepisovat smlouvu, není to trošku ujetý?
0: No, přemýšlím, jak se to... No, a o co tam teda konkrétně šlo, kdybyste to mohlo rozvést?
1: Nevím, něco, nějakou reklamu, nějaký leták, že jsem si objednal, nebo co, nevím, já vůbec nevím, o co šlo, jo, ale prostě...
0: Tak to vám musel nějaký právník vysvětlit.
1: Ne, kde byste vzala na právníka, když nemáte na pomalu na jídlo a pak na právníka, to bylo jako,
0: no,
1: vůbec nechápu.
0: Možná bych tady upozornila na to, že existují v každém kraji nějaké spotřebitelské poradny nebo jiné organizace, které pomáhají, jejich nespočet.
1: Tak nikdo prostě...
0: Možná příště, no, tak i když doufám, že žádný
1: příště jsem
0: nebude.
1: Jsem tak ďáblu, ale nikdo prostě neměl chuť, jak teďka, že jsou tyhle ty nezaskovky, že pomáhají. Nebyl po ruce žádný člen ODS, nebyl po ruce žádný Ukrajinec, aby pomohl. Nikdo nebyl, aby pomohl.
0: Zdeňku, děkujeme za váš příspěvek.
1: Jo.
0: Prostě, tak to ještě bude znít v hlavě, jak se něco takového může stát. Tak no, vám přeju, aby to bylo poprvé a naposledy. Ano, na celý život. Mějte se co nejlépe, loučíme se.
1: Jo. Tak jo, na své. Dobrou.
0: Důvěra je krásná věc, jenže někdy může přijít draho. Dnešní noční linka Českého rozhlasu byla o podvodných i chytrých nabídkách a já vám moc děkuju za vaše telefonáty, zkušenosti, příběhy i rady, které můžou pomoci ostatním posluchačům. Děkuju, že jste dnešní noc trávili s námi. Od mikrofonu Českého rozhlasu se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc, dobré ráno a hlavně co nejvíce poctivých lidí kolem sebe.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Možná bych měl teď na úvod přidat takovéto typické Hurvínkovo zasmání nebo nějakou nechápavou Spejblovu reakci, kdo ví, protože oba dva tyhle letité dřevěné herecké hvězdy budou dnes našimi hlavními hosty. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Začneme dnes trochu netradičně, i když na druhou stranu vlastně jak se to vezme. To, že pánové Miloš Kiršner a Miloš Kopecký byli oba mistři svého oboru, to už víme, to je nad slunce jasné, ale nad to byli i společní přátelé. A tak není divu, že se potkávali často a také u mikrofonu. No a věřte nebo nevěřte, Spejbl s Hurvínkem u toho samozřejmě nemohli chybět.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, Taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci.
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega. Aha. Snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, Taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: Ano, velmi, velmi. Máte postřeh a bystrost.
2: Ano, opravdu. Rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový... Tři touhy jsem měl. Úplně malej kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: No, tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, jseš na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě, a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco ohromného.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda. Jo, teď, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat. až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotryčiní a vlky z lesů může nehrát. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: A tak, a, no, no.
2: No, no, vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý, 20 na holou.
3: Tak Juldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku.
3: Ale tak Juldo,
2: moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, no, to je moc hezká otázka, tak tu
4: kladu. To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? No,
2: ne,
4: jak
2: ne,
4: jsem se učil ve škole, no tak s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
3: No, ježiš, školy...
2: No, dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tenhle jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, tak se mi, a bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. A nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím.
2: Aha,
4: ty... Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když dítko, jo, když už rozum bralo na matku, se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely, se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím,
4: ano, ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborný.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, abych jako, no prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyne.
2: Rozplyne.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, jaksi festovního. Do Dardanela. Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla? Kdy pak to bylo?
4: Já se vlastně do divadla zakousávám pořád. Totiž to člověk musí pořád vlastně jako začínat znovu. A nikdy s tím není hotov. Nikdy
3: ano,
4: si nemůže říct...
3: Ano, prostě nikdy pořádně zakousnutý.
4: Tak, ano. Ano, správně. No někdy taky vás kritika může zakousnout. To už je jiné kousání. Ale do divadla vůbec do kumštu člověk nikdy s tím není hotový a nikdy si nemůže říct tak a teď to umím. Nikdy člověk nic neumí.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla, pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
4: Ano, bratr, který má respekt.
2: Ano, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
4: Ano, a jak to bylo dál?
2: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
4: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
2: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jedno.
4: No, to je tedy slušné.
2: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
4: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
2: Není nic našího.
4: Opravdu? Výborně. A o čem by to dílko bylo?
2: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
4: Ano, ano, to bych rád.
2: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Milej Hudvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se.
3: Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati,
2: pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
3: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati? Vždyť se všichni dávno známe. Doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
2: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
3: No dobře.
2: Zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hernaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
3: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
2: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
3: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol.

0: Hudvajs, včera jsem koupil nové dřeváky.
1: Jo, co s nimi?
0: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
1: Přinese.
0: Ano, jako...
1: Dárek.
0: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
1: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
2: Ano, tak dobrý den. Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
0: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
2: Dřeváky.
0: Ale to jste se musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
2: Nápad. Vidíte,
0: no, ohromný.
1: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
0: Co prosím?
1: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
0: Jo, jakože...
1: No, právě.
0: Tak je to jako bomboniera, ano?
1: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
0: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
2: Ne, děkuji, já už dneska měl něco. Tak
0: no tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
1: Já dřeváky neradati.
0: Baště, za nehloupej řečí.
1: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
2: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
0: No prosím.
2: Moje dcera jaksi mi jde do let.
0: Ano.
2: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
0: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
2: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano,
0: ano. Ano.
2: A později jako by to našli.
0: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holumku je nevzdělaná?
1: No dovol, tati.
0: Představ se nám.
1: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
2: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
1: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
0: Ano, slyšel jsem.
1: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
0: Dobrý, tady je má ruka.
1: Jo, vajs.
2: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
0: Ano.
2: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
0: Jo, to znám.
1: Já taky.
0: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
2: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
0: No tak to já znám jednu... takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
2: No, ovšem, tenhle ten pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a teď jako ještě trošku brzy.
0: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
2: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
0: O, jistě, to ano.
2: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
0: O, jsem diplomat. Nebo...
1: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklidte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
0: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
1: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
2: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
0: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
2: Velmi rád, excelence.
0: No.
2: Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
0: k rybníku.
2: Šli k rybníku a potom...
0: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
2: A to je škoda, zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
0: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
2: Dopovím. Rád.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Naše dnešní divadlo patří legendám svého žánru, totiž oblíbeným dřeváčkům, jak jim říkával Vladimír Menšík, dřevěným hercům Spejblovi s Hurvínkem. Zatím tedy oba, Hurvínek i Spejbl, dnes mluvili hlasem Miloše Kiršnera. A jak dobře víme, duchovním otcem obou loutek byl ale pan Josef Skupa. A v době, ještě než se Hurvínek, nezvedený Hurvínek, narodil, byl otec Kospejbl i, jak to říct, velkou satirickou figurou. A nebo figurkou?
2: Vážená člověčino, bylo mi uloženo promluvit k vám z tohoto místa o ožehavé situaci, která, abych tak řekl, příliš makavě doléhá na člověka lidského. Jde tu především o věci, které, mluvme k věci, nemůžou být přehlíženy, pokud je o ně z toho či onoho stanoviska, a nemůžeme také absolutně trpěti, aby se věci příliš jaksi tento žáno. Protože každý případ, který nastane, byť i by snad nastat i nemusel, příliš markantně bije do očí a priori. Nechci vás unavovat rozsáhlými vývody, pokud se věci týkají ať už přímo, či nepřímo, ale chtěl bych jen stručně, pokud krátkost času dovolí, rekapitulovat i celou věc v té formě, která by vám podala náležitý obraz všeho toho, co jinak nelze kvalifikovati, než jako takové. Nepochybuji o tom, že je vám všem známo, že každý případ, se kterým jsme se až dosud setkali, měl a musel mít původ v jádru věci samé a že nebylo lze ani jinak, neboť faktum je, že nemělo být na ně reagováno, byť i by bylo samo věc v podstatě své vyvolalo. Je kritérium zcela pochybné namítat k věci různé dovědky a nadhozené náměty, které se již předem vylučují, když forma věci je již svou svébytností odčinila do příslušných mezí. Mohlo by se tu, pravda, zcela oprávněně namítat, že nelze věc brát tak, jak je ve veřejných kruzích pojímána, ale jisto je však, a to mi nikdo prosím nezapře a nepopře, že musíme kategoricky trvati na zásadním stanovisku, o němž jsem se zmínil hned na počátku, že totiž ožehavost situace je bezpodmínečně taková, jak se vytvářila a ve formě, níž nezbutně musela dospět, ať už tak, anebo onak. Avšak, abych mluvil stručně a k jádru věci, chci říci, a ruku na srdce, vážené člověčenstvo, zde přítomné, že vy všichni jste příčinou onoho dezolátního stavu, jimž jsme zaplaveni, že trpíte ony křivdy, které ony vrstvy, o nich jsem se mezi řádky zmínil, na vaše hlavy nakupili. Jest už na nejvýš na čase schopit se k rozhodnému činu a zamezit nechutné akce, jimž se hemží celé, jaksi tento, které vlastně více méně a tomu podobně, čímž jaksi bych chtěl vlášť zdůraznit, že samozřejmě a tak. Nebudeme za žádnou cenu trpět, aby nám bylo upíráno právo, které se nestotožňuje s fakty, o nich již dávno bylo tolik debatováno v přípravném komité na posouzení nadhozených námětů o pronesených názorech ve věci usouzení, jak hleděti na stanovisko kruhů, které přinesly podněty k stavu, jež má být jaksi základním kamenem podstaty myšlenky, jež je s naším krédem ad hoc. Vážené člověčenstvo, opakuji znovu a důrazně, jak už několikrát jsem nadhodil, uvažujte o věci, rozeberte důvody, o nich jsem vám právě referoval, pronikněte v podstatu mých jasných a průzračných vývodů a jděte do sebe. Nedáme si líbit za žádnou cenu, aby někteří činitelé jednoduše prostě přehlíželi naše stanovisko, které již dávno se dovolávalo řešení otázek, které jsem již na počátku svých vývodů nadhodil. A doufám, že tento výkřik bude slyšán, oslyšán a vyslyšán. Tolik jsem chtěl jenom poznamenat a tím také končím. K učiněnému projevu chtěl bych jaksi ještě nanést menší vysvětlení, Ač připouštím, že všichni, kteří jaksi tento nemohou, abych tak řekl, všechno to, co se týkalo věcí, o nichž bylo mluveno, tohožo. Ale přece jenom jaksi je třeba zdůraznit, že nehledě k tomu, že samozřejmě, já vím, oni jsou lidi, že řeknou, a co pak, když tento a tak, že jo. Prosím, neříkám, že ne. Že ano. Nejsem takový, který by snad chtěl a tomu podobně, že když samozřejmě, ocením, oni jsou různý, takový tento, že jo, který se samozřejmě, že někdo řekne tak a nebo podobně, no prosím, jsme tady k tomu, abychom si, že ano. Ale přece jenom, a na tom trvám, je třeba vždy, abychom jaksi na té platformě víceméně vždy hleděli, jaksi, že ano. A to je to hlavní. Na to musíme jaksi, a na to kladu důraz, poněvadž jakmile někdo potom se vyskytne, že by to, že ono, přece to je k smíchu, že jo, to je prostě k smíchu, že jo, taková věc. A to jsem jaksi chtěl poznamenat, aby bylo k vývodům předřečníkovým jaksi jasno.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Ale, Hurvínku, ty jsi mě zase potěšil. To vysvědčení vypadá.
3: Tati, ty říkáš, že hezký.
2: Hezký je vysvědčení, pravda, ale známky nestojí za nic. Je takovýhle vysvědčení mě přinese.
3: Ale tati, teď jsou na něm i dvě jednušky.
2: Jedničky, koukejme se, kde pak?
3: Tady dole, podívej se.
2: No jo, jedna je ale z tělocviku a druhá, že si zameškal jedno půl dne.
3: Ale jsou to jednušky.
2: No dobře, ale ty by měly být nahoře, tady z mluvnice. Chlapče, z mluvnice, takovou nepěknou známku. Co pak neumíš mluvit?
3: Prosím, já mluvím dost.
2: Já vím, to se toho nažvaníš, když nemáš. Ale ve škole máš mluvit, když tě pan učitel zkouší, když se tě na něco zeptá.
3: Nás se pan učitel na nic neptá.
2: Jak to?
3: My pana učitele nemáme, my máme paní učitelku.
2: Tak, aby si nedostal. Porád nějak musí vedle a tento. To je nějaká tento, že, podívej se, musíš se polepšit. Takovou známku z mluvnice, tu mi nesmíš už přinést. Budu tě muset doma přiučovat, abys věděl. Podívejme se, už bude fňukat. Pořádně si tě prozkouším, abys věděl. Dávej pozor. Skloňuj mi třeba s...
3: První pát do co třeba s, druhý pát číko a ča třeba sa, třetí pát komu čemu třeba sovi, pátý pádem voláme třeba se...
2: Dost už, co to pleteš? Takovýhle skloňování to si nech. Větu budeme rozebírat, jsi viděl. Rozebereš mi třeba tuto větu. Vojta Zemlína... Vedl krávu na trh... A chytil u splavu chrousta. Budeš si to pamatovat?
3: Ano. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chroustal.
2: Ale nic nechroustal. Vojta Zemlína vedl krávu na trh a chytil u splavu chrousta.
3: Ano.
2: No tak, jaká je to věta?
3: Prýma, tati, ta se ti povedla.
2: Ale počkej, tam se, jaká je to věta? Je to věta dlouhá.
3: Je ta dlouhá.
2: No. A teď se ptej na podmět.
3: Kdo co vedl krávu na trh? Krávu vedl na trh podmět.
2: No, počkej. Hele.
3: Já už vím, co dělala kráva u splavu.
2: No?
3: Kráva u splavu chroustala.
2: Ale nechroustala.
3: Spolkla chroustala.
2: Ale nic nespolkla, tak to není.
3: Kráva u mlýna spolkla Vojtu ze splavu.
2: Ale kde pak porá to pleteš? Musíš se taky zeptat. Kam a tak podobně.
3: Kam vedla kráva Vojtu Zemlína?
2: Hele, napřed si musíš najít přísudek. Kde je přísudek?
3: Ve mlýně.
2: Ale ne.
3: Je ve splavu.
2: Ale dávej pozor. Podívej se, Vojta je podmět.
3: Já myslel, že Vojta je čeledín.
2: Ale no dobře, Vojta je čeledín a je podmět taky. A přísudek je vedl. Kam, no? Zali pak mi tu otázku dáš dohromady.
3: Jsem ano. Koho vedl podmět na trh? Hodně vedl chrousta na druhý.
2: Ale kde pak?
3: Kráva chytila u splavu Vojdu.
2: Ale ne, jak to bylo, vzpomeň si.
3: Vojta šel s chroustem na trh a chytil krávu.
2: Ale ne, Vojta šel s krávou.
3: Na procházku.
2: Ale kde pak na trh šel? Šel ze mlýna na trh kolem splavu.
3: Vojta šel se splavu pro, se splavem pro chroustáš.
2: Ale ne, všechšuli Vojta ze mlýna vedl chrousta, ale...
3: Tati, počkej.
2: No, teď jsem vidím, že jsem se sám splet. Mě se do ještě popleteš. Vojta šel s krávou, no tak, tak říkej samostatně.
3: Vojta vedl...
2: No?
3: Vedl pod mě ke splavu a chroustal na krávách. Chrousta.
2: Ale je.
3: Ne, šla kráva chroustala u splavu s Vojtou a kráva se Vojta chroustat.
2: A, no tak pořádně.
3: Vojta se šla, ne.
2: No tak už konečně pořádně.
3: Vojta chroustal podmět u splavu a přísudek tam chroustal krávu.
2: A Hurvínek za trest to opíše a dá mě to 100krát podepsat. Tak, aby zvodil. Darebo jeden.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Všechny ty populární scénky a dialogy pro Spejbla a Hurvínka pak v průběhu let psali zejména ti opravdu nejlepší autoři a mezi nimi také František Nepil nebo Luboš Homola. A jedno je, jestli to byly seriály pro dopravní výchovu na základních školách, takzvaná Zlatá zebra, abeceda budoucího motoristy nebo třeba rozhlasový večerníček, protože obě ty následující ukázky, které dnes ještě uslyšíme, jsou i po letech vynikajícím důkazem, že dobře napsaný, vtipný a taky dobře zahraný dialog tedy nestárne. Tak hezký večer, přátelé.
2: Zlatá zebra,
3: abeceda budoucího motoristy.
2: Tedy pravidlo vidět a být viděn je jednou ze stěžejních zásad pro bezpečnost silničního provozu. Co to znamená vidět? Vysvětli to žákům Hurvínku.
3: Vidět znamená...
2: No?
3: Že když se koukám před sebe, tak...
2: Ale když se koukám před sebe, vidět znamená vnímat zrakem, že ano?
3: Jak to vnímat zrakem, tatí? Co vnímat zrakem?
2: Cokoliv, hrocha nebo autokár, to je jedno. Vidět prostě znamená vnímat zrakem. Ovšem, v silničním provozu je vidět povinností. Rozumíš?
3: Símano, tati, jenomže nerozumím, protože...
2: Já ti to řeknu obráceně. Ty jsi například cyklista, že ano?
3: Jak to cyklista?
2: No, jezdíš s tou svou žachárnou, že ano? No a teď mi řekni, co je tvou povinností, když jedeš a najednou přestaneš vidět.
3: Jak to, že najednou přestanu vidět? Proč?
2: Z jakéhokoliv důvodu. Buď ti vletí do oka, já nevím co, nebo ti něco oslní, tak co ty?
3: Když jedu po silnici na kole a vletí mi do oka například hroch, tak je mou povinností...
2: Jaký hroch, šmankoté? Co pak ti může vletět do oka hroch? Moucha, kdybys řekl, tak to chápu, ale hroch...
3: Když mi náhle vletí do oka moucha, nebo když mě někdo oslní...
2: No tak co je tvou povinností v takovém případě? I hned... No,
3: i hned zjistit, jaké má ta moucha číslo.
2: Ale zastavit. To je tvou povinností, když přestaneš vidět. Žádné číslo, ale nesmíš pokračovat v jízdě. No, a co to znamená? Být viděn.
3: Být viděn znamená, že se žádný účastník silničního provozu nesmí plížit vysokou travou, například po prérii, žano, nebo za keřema, žano.
2: Vysokou travou. Kdo se plíží vysokou travou, není účastníkem silničního provozu. A za keřema, ať se taky staví třeba na hlavu. Hele, já ti to řeknu zase názorně. Jedeš po silnici, je k večeru a stmívá se. Co často pozoruješ? Být viděn. No, zamysli se, ty rozsvítíš světla, ty ano, tebe vidět je, ale...
3: Když jedu po silnici, často se stmívá a já pak pozoruju...
2: No?
3: Že mě oslní hroch.
2: Kdyby šel hroch po silnici a stmívalo se, tak ho naopak ani neuvidíš, ne, že by tě oslnil. Uvidíš toho a jedině toho, kdo za tmy, v šeru, v dešti, sněhu nebo v mlze rozsvítí světla.
3: Aby byl viděn, že ano, tatí?
2: No právě. Být viděn musí být každý. Ať je to cyklista, automobil, nebo žebřiňák tažený kobylama. Vezměme si například chodce. Co dělají například děti?
3: Vstupují do vozovky, kdy je napadne, že ano? Z ničeho nic vylezou před autem, nebo za autem, co stojí, nebo za autobusem, anebo za tramvají ve stanici.
2: Takže je řidič... V přijíždějícím vozidle nevidí, správně.
3: Přecházejí a nekouknou se ani nalevo, ani napravo.
2: Nebo přecházejí mimo vyznačené přechody a tak.
3: Já jim to říkám nahoru dolů a není to nic platné.
2: A to jsme si ještě neřekli, jak velice napomáhá bezpečnosti silničního provozu, co?
3: Co?
2: No, výrazné a pestré oblečení.
3: Například, když je někdo sešívaný, že ano, takže je vidět už na dálku.
2: Jak to? sešívanej.
3: No když má slavistické tričko, třeba řekněme jeden rukáv červený, druhý bílej.
2: No to mi zrovna nemusí, ale rozhodně by měl říci doma, že výrazné barevné oblečení není jenom pro parádu, to, že každý ho chrání i před tím
3: hrochem.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
2: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo, to opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spíble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
3: No, tatil, no to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jejda, Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
3: Vidíš, jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
2: Nehlejte se vy, nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
3: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
3: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
2: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Já mináčku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
2: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
3: Dovolu si tě, tatínko můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
3: Počkej, Máni, já to s taťuldou zkusím jinak. No. Milý tatínku.
2: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
3: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
2: No. No, to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak spáně, no.
2: Zima tu je snížek, poletuji, že?
4: No
2: a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
3: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
2: Ale...
3: O to ale tati nejde.
2: Ne?
3: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiší masy. Ale v té písničce poletuje co?
4: No, sní.
2: No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo. V té písničce se přece zpívá Snížek poletuje.
2: No,
4: snížek. No, a jsme u toho. No?
2: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh. Počkat. Počkat, první sníh?
3: Tati.
2: Jo, napad sníh.
3: Sláva, slávenečka, konečně to taťuldu napadlo.
4: No.
2: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáhodlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano.
3: No ano, samo sebou naznačit.
2: No, to dá přece rozum. Je zima.
3: Je zima.
2: Tak napadne sníh.
3: Ano.
2: A když napadne sníh, tak se jde co?
4: Sánkovat.
3: A lyžovat.
2: A bruslit.
3: Teda, taťolinku, to by byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
2: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh tati, vždycky vaše.
3: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
2: Já se dítím, Máničko, já se nerad chlubím.
3: Taťolo, nebuď tak skromný.
2: Nerad se chlubím.
3: Pochlub se. Promluvte se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal?
2: Ale v kterém se nerad chlubím.
3: Tati.
2: No. Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
2: No proč, kvůli piruetám.
3: Jo.
2: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
3: Tati, vážně?
2: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
3: Do nemocnice? Jak to?
2: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
3: No, to je hezký jméno.
2: No, a jak jsem jel na bránu, jo,
3: aha,
2: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
3: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
2: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása, no, víte? Odrazit se, letět.
2: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
3: No, ty ďáble.
2: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna, víš? No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletět. Jel málem až na letiště.
3: No jo. Tati.
2: No.
3: Nevytahuje se trochu?
2: Já.
3: Kde je Šárka, kde je letiště?
2: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
4: Jestil jste, pane Spejble, také slalom?
2: No, samozřejmě. Děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
3: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
2: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
4: Ano, proč?
2: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
3: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
2: A to, kdybys to viděl, to bys teprv koukal.
3: Když jsi byl takový borec, nešel bys si s námi zítra zalyžovat?
2: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
4: Jú, to je prima. Já už běžím domů, Horvínku. Tak dobrou noc.
3: Dobrou noc.
2: Dobrou noc.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do výstavby skalky na zahradě. Zjistíme, jestli včely pijí a co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové přivezou to, co sami zničili.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.